0: Kolem večera byla dlouhá ohňostrojová show trvající asi 40 minut, navržená speciálně pro letošní historické výročí. Podle organizátorů probíhaly starty z několika míst ve městě, pokrývaly oblohu nad National Mall, Reflection Pool a řekou Potomac. Krátce před začátkem Washingtonu čelilo extrémní počasí, nebo Washington čelil asi tady má být extrémní počasí, které vedlo k preventivním evakuacím a dočasnému pozastavení činnosti, než bylo opět uděleno zelené tlačítko k pokračování v programu. Tak, asi tak.
1: No, ta zpráva je typická pro mainstream ještě, když teda tady ten zdroj není přímo mainstreamový. Protože zase se tady soustředí na popis jevové stránky a nikoli v obsah. Nejde o to, že tam padaly kroupy jako pingpongové míčky, což bylo samozřejmě zase ještě nějaký pokus teda to narušit pomocí harpu ze strany teda protivníka, to je jednoznačné, a bouřka velká a tak dál. Podstatné je tam to, že údajně tam je mít Trump hodně dlouhý projev a údajně jako to snad byl jako jeho nejlepší projev za celou dobu. A říkají, že jako nejlepší projev jako z hlediska amerických státníků vůbec jako za hodně dlouhou dobu. Bohužel nikde není znám jeho obsah zatím. Takže tady vidíte, že pořád jako je to, tohle ty zprávy, to je všechno ještě pořád ve 3D. No, uvidím, jak to bude dále. Pojďme dále. Tady máme velmi důležitou zprávu. Od Larryho C. Johnsona. V amerických strategických zásobách je zásoba ropy na 9 dní. A to je zpráva ze 3. Tak si to teďka odpočtěte, tak už to 9 dní není, tak už je to dneska o 2 dní, je to o 2 dní méně, možná o 3. Protože jestli toho 3. to bude ráno nebo večer. Takže říkám, než se pustíme do hlavního tématu tohoto článku, je potřeba zmínit, že tělo bývalého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chameneího, který zemřel 28. února v důsledku americko-izraelského úderu, bylo dopraveno do Teheránu. Tím začínají týdenní smuteční obřad. Jeho součástí budou rozloučení v několika městech po celém Iránu, než 9. července vyvrcholí pohřbem v Mašhadu. Zúčastní jsou zástupci z více než 100 zemí, včetně Ruska, Číny a Indie. Laura Lumerová vyzývá Izrael, aby zaútočil na toto shromáždění a zavraždil mimo jiné i nového ajatoláha. To je jako nějaká dobračka. Zřejmě nechápe, že takový útok by z největší pravděpodobnosti vyvolal odvetu proti Izraeli, která by ohrozila samotné přežití tohoto národa. A ačkoliv má Izrael za sebou historii bezohledných útoků, nemyslím si, že by Bibi a jeho generálové byli až tak šílení. No, kdo ví. Skutečné novinky se odehrávají na ropné frontě a tady říká Larry C. Johnson, že chce připomenout, co řekl prezident Donald Trump na summitu G7 v červnu 2026 ohledně světových zásob ropy. Pokud zůstane průliv uzavřený, máme zásoby ropy jen asi na 4 týdny. Musíme ho otevřít. Hned, takhle to dále nepůjde. A dále říká Larry C. Johnson, myslím, že drtivá většina lidí, kteří Trumpovo prohlášení slyšeli, předpokládala, že se to týká jak sladké, tak kyselé ropy. Není tomu tak. Jde výhradně o kyselou ropu, která je zdrojem nafty a leteckých paliv. Ta kyselá to je z příměstí síry, teda, pokud se nemýlím. A 11. března oznámil americký ministr energetiky Chris Wright uvolnění 172 milionů barelů ropy ze strategické ropné rezervy v průběhu přibližně 120 dnů v reakci na rostoucí ceny ropy způsobené útoky Spojených států na Irán. A při tomto tempu čerpání zhruba 1,4 milionu barelů denně, tak by se kyselá složka ropy vyčerpala v rámci 120 denního období, aniž by dorazila jakákoliv náhrada z Perského zálivu přes mis Dobré naděje. Tak když to je tak nejdříve až koncem léta, takže říká, pojďte si to spočítat, 20 dní v březnu, 30 v dubnu, 31 v květnu, 30 v červnu, to je 111 dní, jinými slovy, kyselá ropa nás bývá na 9 dní. A proč je kyselá ropa pro americkou ekonomiku důležitější než ta sladká? První věc, která se zdá být v rozporu s intuicí, je ta, že kyselá ropa, ropa s vysokým obsahem síry, což zní jako nežádoucí vlastnosti, ve skutečnosti preferovanou surovinou pro komplexní americké rafinérie, vyrábějící motorovou naftu a letecké palivo. Mimochodem i ta venezuelská je tady toho druhu. Není to navzdory obsahu síry, ale právě kvůli širším molekulárním vlastnostem, které doprovázejí druhy ropy s vysokým obsahem síry. Jinými slovy, bez kyselé ropy nebudou americké rafinérie schopny vyrábět motorovou naftu a letecké palivo. A druhy kyselé ropy z Perského zálivu, Arab Light, Basrah Light, Kuwait Export, Mars Blend, mají obvykle společnou řadu vlastností, které přesahují pouhý obsah síry. Takže toto je jako klíčová záležitost, proč o tom hovořím. Tam ještě otázka pak hustoty a tak dále. Hovořím o tom proto, protože ještě se dneska k tomu vrátíme zase z pohledu Iránu. Pojďme dále.
0: Tak, ano, a na Irán už přecházíme, jestli vidím dobře, jo. Jdem se kouknout na čtvrtý mailík a tady máme. Hormuzský průliv zůstává otevřen pro ty, kteří dodržují protokoly PGSA. No a světovou ekonomiku prý stejně čeká inflační šok. Tak tedy po sobotní výměně raketových a dronových útoků Spojené státy ustoupily a odmítly pokračovat v úderech na Irán. Katar údajně zasáhl jako prostředník při sjednání tedy nového příměří a Spojené státy a Irán v reakci na katarské zprostředkování souhlasili se zastavením vzájemných útoků a plánovali se tedy v úderí sejít v Dauhá na technických jednáních zaměřených na vyřešení sporu o Hormuzský průliv, uvedla agentura Axios. Tak, teď je tady samozřejmě, co se tam děje, že ano. Cituji, do podpisu tohoto memoranda o porozumění Islámská republika Irán vynaloží maximální úsilí k zapojení k zajištění bezpečného průjezdu obchodních plavidel z Perského zálivu do Ománského moře a zpět, a to po dobu pouhých 60 dnů bez poplatků. Provoz obchodních plavidel bude okamžitě zahájen a s ohledem na potřebu odstranit technické a vojenské překážky a provést odminování Islámskou republikou, Irán bude tedy plně obnoven, takže Islámskou Iránskou republikou, to bude plně obnoveno do 60 dnů. Islámská republika Irán povede dialog s Ománským sultanátem za účelem vymezení budoucí správy a námořních služeb v Hormuzském průlivu a bude jednat s ostatními pobřežními státy Perského zálivu v souladu s platným mezinárodním právem a svrchovanými právy pobřežních států Hormuzského průlivu. Tak, teď je tady helium, síra, co se tam dodává, močovina, že ano, to jsou ty hnojiva, další, geografická expozice, bla. Tak, je to také, že to obsáhlá analýza od Larry C. Johnsona. To jsem zapomněl uvést.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Irán povolí inspekce svých jaderných zařízení pouze tehdy, pokud budou zkontrolována také izraelská jaderná zařízení. To je jako velmi zajímavá zpráva a jako lze jako pochopit. Takže je to vlastně iránská odpověď na výroky Donalda Trumpa o okamžitém zahájení inspekcí jaderných zařízení americkými inspektory. Ještě navíc americkými. Takže americký prezident prohlásil, nedovolíme Iránu získat jaderné zbraně za žádných okolností. Posíláme naše odborníky na inspekci. O něco později přišla iránská odpověď prostřednictvím Araghchiho, tedy jejich ministr zahraničních věcí. Souhlasím, poté co nejprve vyšleme naše vlastní inspektory, aby zkontrolovali, zda má Irán jaderné zbraně. Pokud je má, budeme je mít i my. Nazdar. To už jsem dodal já, ale prostě byl s tím tedy rychle hotov. Takže pojďme na další zprávu. Halo? Halo, halo?
0: Tak, jsem halo. Zpět. Pardon, kočky chtěli večeři. Tak, už jsem tady zpátky, koukneme se na trojku, tu máme zde. Vezmeme to. Írán spěje tedy k velkému problému. Nejsou kupci jeho ropy, zatímco plné tankery se hromadí prý to u Číny. Tak Írán tedy v euforii, když v rámci Trumpova memoranda o porozumění dostal povolení zaplavit svět svou ropou, poté co Trump účinně odstranil sankce, které platily 40 let. A rychle tedy však narazil na další potenciálně mnohem větší problém. Zatímco armáda íránských ropných tankerů opouští Perský záliv, nyní usiluje o nalezení kupců před vypršením 60-denního okna poskytnutého Washingtonem. Podle dat společnosti Vortexa a výpočtu agentury Bloomberg bylo více než 58 milionů barelů íránské ropy a kondenzátu k 1. červenci na vodě. Přesto více než 90% nemá jasný tedy cíl. Plavidla buď označují pro objednávky, nebo Singapur jako svůj další přístav, což je znamení, že mohou provádět převody z lodi na loď v Malackém průlivu. Takže neschopnost rychle prodat ropu nejen připraví Teherán o tolik potřebné příjmy, ale co je důležitější, oslabí jeho ruku v probíhajících jednáních s Washingtonem. Islámská republika musí tedy do poloviny srpna najít kupce poté, co USA v polovině června zrušily sankce na ropu a ukončily blokádu íránských přístavů, jak je součástí prozatímní té mírové dohody. My víme, že to je memorandum o porozumění, žádná mírová dohoda ani prozatímní, ani jiná. Tak.
1: Tady k tomu zase možná dvě poznámky. Jedna je ta, že vlastně je to teď taková zvláštní situace. Irán to nemá kam prodat a Američané to potřebují a nemůžou to koupit. Nebo to zatím nechtějí koupit. Jo. To je, možná, že se nakonec jako domluví, protože jim nic jiného nezbyde. To je jako jedna věc. A ta druhá poznámka, ta spočívá v tom, že vlastně Irán za tu ropu, nebo za peníze z prodeje té ropy, tak si kupuje a dováží spoustu věcí, včetně potravin. Takže obě dvě strany to životně potřebují. Tu iránskou ropu, právě tu kyselou, jak jsme prvé slyšeli. Takže to je zajímavé, jak toto dopadne. To je velmi zajímavé toto. Pojďme dále teda na novinky odjinud. A tady, nejdříve se podíváme tedy do Venezuely. Šokující záchranné akce 5 dní po smrtelných zemětřeseních. Záchranné týmy pokračují v hledání přeživších pod troskami. 5 dní po dvou silných zemětřeseních o síle 7,2 a 7,5 stupně Richterovy škály, která zasáhla Venezuelu, tak záchranné týmy stále bojují s časem a daří se jim vytahovat živé lidi z trosek, a to i přesto, že kritické období prvních 72 hodin už uplynulo. A mezi nejvíce šokující příběhy patří příběh 60-leté Belky z Josefiny Barreto Garciové, která byla zachráněna po 86 hodinách uvězení v troskách budovy La Guajira. Popsala, jak se neustále modlila, jakovým předmětem udeřila do skal, aby bylo slyšet. A když uslyšela blížící se záchranáře, křičela, že žije. Útěk z trostek byl podle ní jako druhé zrození. Pak tam popisují dojemný příběh Diany Patinové, ta uvízla zase se svým 18-denním dítětem, to jsou různé případy. A matka uvedla, že přitom že dítěte byla silou, která pomohla vydržet nekonečné hodiny pod troskami, takže ještě navíc se pořád ujišťovala, sáhla mu na nosejček, jestli teda dýchá a tak dále. Takže, ale nicméně navzdory těm povzbudivým záchranným operacím zůstala situace v zemi dramatická. Podle úřadu dosáhl počet obětí 1450, zatímco zhruba 50 tisíc lidí je stále pohřešovaný. Ten problém je v tom, že oni tam nevěří, jestli už teďka tam mají, ale neměli tam těžkou techniku, ale tam, když spadnou výškové domy, tak tam samozřejmě bude železo, beton a tak dále, a to ty záchranáři rukama neotáhají, takže tak. Jinak teda ty pátrací akce pokračují bez přerušení tedy. Naději, že ještě teda se najdou další lidé. No jinak, co jsem slyšel, tak tam je, tak jak tam zapršela vysoké teploty a vlhkost, tak tam měli problémy i ty naši záchranní psy, no, takže to jako to znám, byl jsem tam, takže v roce 2001 tuším, takže je to škoda, bylo to nádherné výstavní město, aspoň teda ty části ve středu, opravdu to nádherné město. Je to škoda, je to strašná škoda. Takže pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme. Trůnové klima, tajná síť 22 stanic, které kontrolovaly hurikány a geologické jevy. A jak byly tedy světové trhy řízeny pomocí geoinženýrství a tajného zabavení flotily Rothschildů v Pacifiku? Tak, odhalení odhaluje detaily o tom, takže zpráva odhaluje detaily o tom, jak světová elita téměř půl století používala počasí jako konečnou zbraň geopolitického a ekonomického podrobení. Jak bylo ohlášeno jak bylo ohlášeno nám celých 47 let, nebyla počasí asi nepatřilo lidstvu, ale mocnému ředitelství. Díky temné síti 22 stanic pro úpravu počasí bylo možné na požádání nasměrovat hurikány, sucha nebo povodně a dokonce i zemětřesení kamkoliv na planetě. Program nesl krycí jméno Tron Climate a byl financován složitou nevládní organizací, uhlíkovými kredity a institucemi zelené energie. Všichni skončili v konkrétní rodinné kanceláři v Ženevě, té samé, která od dávného roku 1815 ovládá evropské banky. Tajná operace, která tedy změnila historii. Protože před pár dny se vše změnilo. V bezprecedentní plně koordinované vojenské operaci zahrnující 6 zemí, které nikdy veřejně nepřiznaly, že spolupracují, byla poslední stanice sítě odpojená a obsazena. Poprvé tedy od roku 1979 počasí nikomu nepatří a čas přestává být zbraní, tak tady je to zase nějaký divný. Výzkumníci Harpy tady zmiňováno a samozřejmě ty katastrofy, že ano, hurikán Katrina, zemětřesení na Haiti 2010, zemětřesení v Japonsku 2011 a tak dále a tak dále. No.
1: Další zpráva, ještě se vrací k Venezuele. A ukazuje tam i na snímku venezuelskou oblohu, která zčervenala. Ta je červená jako krev, nebo spíš tak jako trochu až do fialová. A obyvatelé Venezuele se obávají, že přicházejí temné dny. A mnozí to považují za biblické znamení příchodu zjevení. Takže je to vlastně 6 dní po tom smrtícím dvojitém zemětřesení, který vlastně srovnal teda Venezuelu ze zemí, tak ta větší města tam na tom severu, tak čili obyvatelé Caracasu tady tomuto pohledu, který teda vlastně mrazil tedy krev, jak tam říkají, že ta obloha nad těmi polozničenými budovami hlavního města byla náhle vlastně tedy přemalována hlubokou biblickou červenou barvou jako otevřená rána. My jsme o té červené barvě a že teda to je signál teda nějaké špatné příchozí záležitosti, tak jsme kdysi, je to tak rok, tak jsme o tom dokonce v nějakém pořadu i hovořili. Tak už to tady máme. A jak ty ohromující záběry vyvolávají debaty, protože někteří nazývají přírodním atmosférickým jevem, spojeným se zemětřesením, jiní říkají, že to je znamení rozvíjejících se proroctví a temných dnů, které přijdou. No, to, co bylo před tím rokem jako řečeno, tak to se zemětřesením určitě spojováno nebylo. Bylo to ten druhý případ, takže uvidíme. Uvidíme. Takže pojďme dále.
0: Tak a poslední zprávička, aspoň co tady vidím, Saudská Arábie ponížila Trumpa, zavřela základny asi pro 100 amerických stíhaček. Rozúřený Trump vydírá zase Riad zastavením dodávek zbraní. Takže krize v saudsko-amerických vztazích, odmítnutí využití základen americkými stíhačkami. Tak, podle deníku Wall Street Journal, Saudská Arábie na jaře, když více než 100 amerických letadel vzlétlo v rámci operace Project Freedom k doprovodu lodí Hormuzským průlivem, odmítla tedy Saudská Arábie poskytnout přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru, což vedlo ke zrušení celé mise. Donald Trump následně pohrozil, že Saudské Arábii přestane dodávat střely určené k zachytávání vzdušných cílů poté, co byl zmařen jeho plán na otevření Hormuzského průlivu. Tak, rozlobený americký prezident pohrozil, no tak to už jsme slyšeli, tento krok donutil království zase saudské ustoupit, američtí představitelé však uvedli, že způsobené škody nebude snadné napravit a že nejtěžší rozkol ve vzájemných vztazích za poslední roky je nyní skutečností. A Riad zase varoval, že útok na Irán povede k uzavření průlivu a narušení ropných trhů a odmítl povolit využití předtím svých základen. Tak, byli samozřejmě korunní prince, neúčastnil tedy na G7. A Marco Rubio se údajně během své návštěvy pozemí tedy Perského zálivu Saudské Arábii záměrně vyhnul, což Riad vyhodnotil jako úmyslnou urážku. Tak, asi to necháme takhle.
1: Podíváme se nyní do Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že podle Zelenského vyjádření Poláci nebudou Ukrajině říkat, koho mají uctívat. To souvisí s tím, konfliktem mezi Polskou a Ukrajinou, který trvá už více než měsíc a stává se stále vážnějším, kdy tedy ukrajinský prezident Zelenský poslal řád Bílého orla zpět do Varšavy, což je teda nejvyšší státní polské vznamenání, které obdržel v roce 2023 od prezidenta Dudy. A spolu s ním vrátili polské medaile udělené ukrajinským politikům, také i teda ty další osoby, dokonce i bývalí prezidenti. Takže jako Kučma a podobně. Takže přímou příčinou eskalace bylo Zelenského rozhodnutí, že z 26. května tohoto roku udělit jedné z ukrajinských speciálních jednotek čestný titul hrdinové UPA. Takže to byla ta ukrajinská povstalecká armáda, to byly ty, co dělají ty masakry a Voliň a tak dál. A prezident Navrocký, polský, který byl profesí historik, tak považoval toto za oslavu formace odpovědné za doby zločinu proti polskému civilnímu obyvatelstvu. Mimochodem tam bylo povražděno i dost českého obyvatelstva. Tak okamžitě navrhl, aby ta kapitula toho řádu byla orla zvážila odebrání Zelenskému jeho vyznamenání. A Zelenský tvrdí, že Varša odmítla návrhy na dialog a jak sám řekl, dokonce navrhl uspořádat společnou konferenci, ale polský prezident měl odpovědět, že pro Ukrajinu v Evropě není místo. A poté vyvíjel tlak na premiéra Donalda Tuska, aby zablokoval jednání o Evropské unii. Takže polský vládnoucí tábor popírá, že by rozhodnutí mělo protiukrajinský charakter a zdůrazňuje, že Rusko zůstává společným nepřítelem. Takže tady, jak jsem říkal, tím kořenem té krize jsou ta tragická historie, ty události ve Volyni v letech 42-44. Vyvrcholením teda byla ta noc 10. na 11. července 43, kdy jednotky UPA, té ukrajinské povstalecké armády, podporované části místního ukrajinského obyvatelstva, zaútočily asi na 100 polských vesnic. A podle polských historiků tehdy zemřelo přes 50 tisíc Poláků, stejně jako několik tisíc Ukrajinců a zástupců dalších menšin. A polská strana tyto události popisuje jako masakry nebo genocidu. Ukrajinští historici nejčastěji hovoří o tragédii nebo o vzájemných zločinech spáchaných v podmínkách složitého ozbrojeného konfliktu. V něm současně operovaly německé jednotky, sovětští partizáni, domácí armáda a nepravidelné ukrajinské jednotky ve Volyni. Tak tyto teda z toho udělali pěkný guláš, to pěkně zamíchali. Takže v ukrajinských médiích je masakr ve Volyni prezentován jako konflikt místního významu. Odmítají exhumace, označuje vrahy z UPA za údajně zapojené do vraždy Poláků, tvrdí, že Volyň je historicky ukrajinská země a proto tam byli Poláci útočníky. Všem ty, které vraždili, tak jako to byly normální obyvatelé, kteří tam dávno žili. Že jo? Takže tady je desítky let, co obě strany snaží o usmíření. V roce 2003 se prezidenti Kučma za ukrajinskou stranu a Kvašněvský navzájem prosuje o odpuštění a v roce 2013 před 70. výročím události bylo vydáno společné prohlášení o nutnosti dát dohod obětem bez podněcování nenávisti. Ta situace se změnila po roce 2014, kdy v roce 2016 polský sejm uznal volyňské zločiny za genocidu a ustanovil 11. července jako Národní den památky. A Ukrajina na to v reakci zastavila exhumace polských obětí. Takže až na konci roku 2024 dostali ministři zahraničí Radoslav Sikorský a Andrej Sibiha dohody. A první nové pozby proběhly na jaře 25, krok, který považovali za průlom v bilaterálních vztazích. Takže zase se teďka téma Volyně vrací do veřejné tedy debaty. Jinak v Polsku v současnosti žije asi 1,7 milionů Ukrajinců. Často se vlastně dostávají, se stávají rukojmími obětí mezi politiky a tak dále, a tak dále. Takže ten článek ještě pokračuje. Je to komplikované, uvidím, jak se to dá vyvine, celá ta záležitost. Protože část Ukrajiny skutečně je polská, původně byla polská historicky. Jak uvidíme, pojďme dále.
0: Tak dále se koukne. Ne, kde to máme? Trojka. A ne, dvojka, kecám, nevěřte mi lidi. Tak, tady to máme. Londýn a Berlín vytvářejí válečné klima. Používají v úvozovkách hororové scénáře pro ruskou invazi do Polska. Takže koordinovaná operace na podporu válečného konfliktu a klimatu a hysterie v Evropě britskými médii je v plném proudu. Britský The Telegraph ve spolupráci s polskou sítí Onet, obě podle některých informací jsou členy německé skupiny Axel Springer, se snaží vytvořit hororovou scénu a tvrdí, že Moskva plánuje ozbrojenou provokaci na polském území, a to v nadcházejících měsících. Berlín tedy a Londýn, kteří přijímají velmi agresivní rétoriku, se snaží vykreslit USA jako ochránce, který varuje Varšavu, přestože samotné úniky pocházejí zevnitř z Polska a slouží konkrétním politickým účelům k udržení západního financování Kyjeva. Pozadí společné zprávy nejjasněji odhaduje účel publikace. Polská síť Onet, která podepsala hororový text, vlastní její německý vydavatelský gigant Axel Springer prostřednictvím konzorcia Ringier Axel Springer, a ve skutečnosti samotné vydání tedy přiznává, že spolupráce s Telegrafem probíhala prostřednictvím právě Axel Springer nějaké Global Reporters Network, tedy globální reporterské sítě, která také ovládá American Politico a Business Insider a německé deníky Bild a Die Welt. Tak to je dobrý, jo. Tak aspoň víme, odkud vítrvané, dámy a pánové. A nebo v Polsku by si to měli uvědomit.
1: Další zpráva je také zajímavá. Útok na Nord Stream připravil Ukrajinec na příkaz státních orgánů. To je zpráva teďka ze 4. A německé generální státní zastupitelství dne 3.7. potvrdilo, že v případě zničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžaloval Ukrajince Sergeje K. a už ve středu se o tom psalo v řadě německých médií s odvoláním na jejich zdroje. Prokuratura navíc řekla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další vojáci vypracovali na příkaz ukrajinských státních orgánů. Kyjev to zatím vždycky popíral. Ukrajina s tím nemá nic společného, tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. Zelenský opět lže, co se týče plynovodu Nord Stream. Prokuratura obžalovala Ukrajince Sergeje K., kterého loni v srpnu zadržela italská policie a v listopadu ho vydala Německu. A prokuratura potvrdila, že obžalobu podala 30. června u soudu v Hamburku. A ten Ukrajinec je obviněn z podílu na válečném zločinu, útok na civilní objekt a z trestných činů, jako je způsobení výbuchu, zničení staveb a narušení veřejného provozu. Podle obžaloby tak ten Serhii K. v roce 22 jako důstojník ukrajinské armády spolu s dalšími vojáky na příkaz státních orgánů na Ukrajině připravil plán na zničení Nord Streamu 1 a 2. Cílem bylo natrvalo zastavit dodávky plynu a zabránit Rusku, aby z prodeje plynu financoval svou válku, stojí prohlášení generální prokuratury. A podle obžaloby se dá dohromady skupina profesionálních potápěčů, kapitána lodi a experta na výbušniny. Velitelem byl právě Sergej K. a skupina pak na jachtě pronajaté na falešné doklady v německém Rostoku vyrazila na moře k dánskému ostrovu Bornholm a tam skupina kolem Sergeje K. až do 22. září umisťovala různá výbušná zařízení s časovými roznětkami na plynovody vedoucí po mořském dně, jak stojí v české zprávě. A expoze nastala 26. září a způsobila rozsáhlá poškození na obou plynovodech. Takže dalšího muže podezřelého z podílu na sabotážní akci zadržela policie loni v září v Polsku. Tamní soud však odmítl jeho vydání do Německa a propustil ho z vazby. Taky dobré. No, takže jinak poškození plynovodu Nord Stream vyšetřovali vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní na to oznámilo, že považuje poškození plynovodu za úmyslné a že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. 7-1. Chorota. Jdeme na to. Tohle nechtějí kočkovaní slyšet. Bývalý hlavní toxikolog Pfizeru prolomil mlčení. Takže je tady přiložené video a je to podvod století, očkovací mafie, odhalení. Je to doktor tedy Šterc, ten přednesl důkazy proti farmaceutickému průmyslu. Bývalý hlavní toxikolog skupiny Pfizer je všechny shromáždil a předkládá je s bezkonkurenčními znalostmi a odborností. Takže se můžete připojit k tomuto videu a prohlídnout si nejneuvěřitelnější expozici ze všech dob. Přes temný labirint pekla až k osvobozujícímu světlu poznání a šokující pravdě. Velké farmaceutické společnosti věděly, že používají miliony lidí jako pokusné králíky pro farmaceutické produkty, které nesplňují normy, jsou geneticky modifikované a toxické. Helmut Šterc je toxikolog a specialista v předklinickém hodnocení léčiv. Více než 35 let pracoval v mezinárodním farmaceutickém průmyslu, kde zastával vedoucí pozice v několika velkých laboratořích, včetně Pfizeru a nějaký Beringer, tedy Mannheim. Jako odborník na studie toxicity a regulační bezpečnosti se podílel na hodnocení mnoha molekul před jejich uvedením na trh. Na základě tedy svých interních zkušeností analyzuje postupy schvalování vakcín s messengerovanou RNA, žádnou zkráceně mRNA, z hlediska platných vědeckých norem. Je zde nějaké doplnění, hvězdička, ale nevím, na co hvězdička. Jo, 20 milionů úmrtí bylo odhadováno po 1 až 5 dávkách těch covidových šmakulát, tak je zde doplnění. Počet úmrtí na covid, těch 20 milionů, je uvedený v popisu knihy Očkovací mafie. Už v roce 2024 se počet úmrtí po covidovém kočkování pohyboval okolo 35 milionů lidských životů. Dnes toto číslo bude ještě daleko, daleko vyšší. Takže doktor Helmut Šterc. Jo, dámy a pánové.
1: Přejdeme na zajímavosti z domova. První je tady vyjádření doktora Reichla, který hovoří o tom, že ústavní soud s tím předběžným opatřením evidentně porušil zákon a říká, že při podrobnější konfrontaci středečního předběžného opatření vydaného ústavním soudem České republiky se zněním zákona o ústavním soudu 182 roku 93 sbírky nelze než dospět k jednoznačnému závěru, že tímto hojně diskutovaným rozhodnutím ústavní soud zcela zjevně překročil svá zákonná omezení, a to hned v několika ohledech. Za prvé, předběžné opatření lze vydat výhradně v řízeních o individuální ústavní stížnosti, nikoli v kompetenčních sporech. Tento závěr vyplývá nejenom ze systémového zařazení tohoto institutu, to je paragraf 80 upravující vydání předběžného opatření, tak je součástí oddílu 3. o ústavních záležitostech. Zatímco kompetenční spory jsou upravovány v oddíle 9. Nýbrž i ze samotného znění paragrafu 80 upravujícím podmínky vydání předběžného opatření, kde je výslovně uvedeno, že směřili ústavní stížnost, a je tak evidentní, že v jiném typu řízení než je individuální ústavní stížnost, tak předběžné opatření vydat nelze. Takže to je první věc. Suma sumárum vydání předběžného opatření v řízení o kompetenční žalobě není možné a je zcela nepochybně nezákonné. Za druhé, samotným předběžným opatřením lze orgánu veřejné moci uložit pouze jedinou povinnost, a to, aby v zásahu nepokračoval. Předmětem ustanovení paragrafu 80 však soudu rozhodně neumožňuje, aby uložil orgánu veřejné moci cokoliv aktivně konat. Ústavní soud tak svým rozhodnutím jim zavázal vládu notifikovat orgány NATO o tom, že součástí delegace bude též prezident a jím určený doprovod, tak opět jednoznačně překročil své zákonné pravomoce. A za třetí, v řízení o kompetenčních sporech je pak ústavní soud rovněž limitován ohledně formy svého rozhodnutí, a to konkrétně ustanovením paragrafu 124 odstavce 1 citovaného zákona. A ten jasně říká, že ústavní soud nálezem rozhodne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení. Tedy samotná výroková část nálezu v kompetenčním sporu nemůže znít jinak než následovně. K rozhodnutí o složení oficiální delegace České republiky pro summit NATO je příslušná vláda či prezident. A soud však rozhodně není opráv podle situace, jak je ústava. Soud však rozhodně není oprávněn určovat dotčenému orgánu, jak konkrétně má v dané věci rozhodnout, tedy v tomto daném případě koho do delegace zahrnout. A je tak zcela zjevné, že svým středečním rozhodnutím ústavní soud překročil své pravomoce a jedná v rozporu se zákonem. Toto své tvrzení jsem připraven argumentačně obhájit, říká doktor Reichl, v jakékoliv veřejné debatě s jakýmkoliv ústavním právníkem, jenž bude prosazovat opačný názor. A s ohledem na zcela pregnantní formulaci zákona upravující rozsah pravomocí ústavního soudu v této oblasti, jsem přesvědčen, že nebude mít šanci v takové konfrontaci uspět. A říká, nyní ovšem přichází ta nejdůležitější otázka. Jak se bránit evidentně nezákonnému rozhodnutí soudu, proti němuž neexistuje opravný prostředek? Když použije argument ad absurdum, co dělat, když soud uloží obžalovanému trest smrti, až mu to trestní zákonník neumožňuje. Je správné za použití argumentu rozhodnutí soudu je třeba vždy respektovat dotyčného popravit? Nebo je právem, či dokonce povinností se proti takovém rozhodnutí zepřít? Já jsem přesvědčen, říká doktor Reichl, že odpověď je zde zcela na snadě. Takže tolik si myslím, že toto je jako velmi rozumné, protože když budu třeba někdo chtít někomu zabavit třeba dům, protože neplatil hypotéky nebo něco a on bude jaksi třeba dokládat, že to třeba platil buď se zpožděním, nebo že někde se to třeba ta platba dá, někde třeba na bance zadrhla, tak dá návrh na předběžné opatření, aby mezi tím o ten dům nepřišel. Ono se také týká spíše lidských práv a ochrany jako osoby jako takové, že vůbec jako to předběžné opatření na tyto účely není dobré, krom teda toho, že to má něco dočasně zastavit, aby nedošlo k porušení práv osob, ale ne, že někomu něco přikázat. A s tím, že to budou potom řešit někde na podzim, co to už bude řešit, když ten summit na to začíná 7. tečka. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Dvojka je tady, game over. Nekonečně drzí Pavel a opoziční fronta vyprudili Babiše, takže už prý neuhne. Totální útok opozice, médií, neziskových organizací, ale i Hradu prý změnil premiéra Andreje Babiše. Ten se podle našich zdrojů, píší to Parlamentní listy, zpočátku domníval, že bude moci s prezidentem Pavlem normálně spolupracovat. Situace se však změnila. Popisujeme, co všechno k tomu vedlo a jaké divoké scénáře některých zákulisních hráčů tím byly vyřazeny ze hry. Takže to asi víte, že samozřejmě summit NATO, že ano, 70 miliard euráčů. Tak a netak, tak se na to koukneme, co tady je. V raných stádích sporů to asi ne. Je to totální útok vedený všemi opozičními aktéry, silami a hráči, včetně médií. Rozjeli ve velkém otázku dotací, udávání Agrofertu v Evropské unii, boj za Českou televizi, protesty neziskovek, bugr okolo protidrogové politiky, osobní útoky na Babišovi blízké spolupracovníky, demonstrace milionů chvilek, petice, sněmovní obstrukce a tak dále. Progresivistická média v čele se seznamem.cz u toho všeho fungují jako zesilovač, popisuje tedy tajný zdroj pro Parlamentní listy. Tak, hlavní problém pana prezidenta, cituji tedy Andreje Babiše, je, že si vykládá ústavu, jak chce. Dneska seděl vedle mě na Bezpečnostní radě státu téměř 2 hodiny. Nechci být součástí jeho kampaně na znovu zvolení. Všichni to vědí, že je to kampaň. Pokud poletí na summit, tak nás poškodí. A my si jeho účast na summitu nepřejeme. A protože poškozuje Českou republiku, sdělil tedy pro deník CZ Andrej Babiš. Nuž. Ale tady je důležité. Nepřesné a v zásadě lživé jsou pokusy liberálních médií hledat byť mikroskopické trhliny mezi Andrejem Babišem a dvěma jeho menšími koaličními partnery. Žádné vzájemné spory mezi nimi prý nejsou. Spolupráce funguje jak mezi Babišem a Macinkou a jeho motoristy, tak funguje i s SPD, navzdory tomu, že Tomio Okamura vládu občas mediálně v nějaké věci předběhne. Rozumí si, komunikují na denní bázi. Není to jen nějaká spolupráce z nutnosti. Mezi nimi to skutečně funguje, uvádí tedy zdroj v okolí vládních špiček. No.
1: Poslední zprávu, kterou tady mám dneska, tak se ještě také týká této kauzy a je to výzva k rezignaci ústavního soudce Josefa Baxy pro ohrožení důvěry ve spravedlivý proces. To je ze 4. A konkrétně strana Svobodný vyzval Josefa Baxu k rezignaci. Kritika ústavního soudu po zásahu do kompetenčního sporu sílí a mluví se o podjatosti či ústavním puči. Takže výzva Svobodný k rezignaci předsedy ústavního soudu Josefa Baxy už nepůsobí jako izolovaný politický výkřik a po mimořádně rychlém zásahu ústavního soudu v kompetenčním sporu mezi prezidentem a vládou sílí hlasy podle nich soud překročil hranici ústavního arbitra a začal zasahovat do výkonu politické moci způsobem, který v českém ústavním systému vyvolává vážné otázky. Poslanec a předseda Svobodných Libor Vondráček požaduje odchod Josefa Baxy s tím, že pod jeho vedením soud podle něj ztrácí důvěru veřejnosti. Člověk s takovou minulostí už nemůže zajistit návrat důvěry veřejnosti v nestrannost a nezávislost ústavního soudu pod jeho vedením, jak uvádí Libor Vondráček. No to ještě dále pokračuje. Já snad k tomu bývalý prezident Miloš Zeman ve svém oficiálním vyjádření k tomu zvolil mimořádně ostrá slova. Probíhá útok na postavení vlády i na parlamentní systém. Jeho výsledkem může být faktická změna dělby moci ve státě bez odpovídající změny ústavy a bez ohledu na vůli lidu, uvedl Miloš Zeman s tím, že současně přímo napadl samotný postup ústavního soudu. Ústavní soud postupoval nezvykle rychle, svým bezprecedentním rozhodnutím mě utvrdil přesvědčení, že je podjatý. Hrubě překročil své pravomoci tím, že se pokusil přisvojit si své kompetence vlády a zasahovat do organizačních rozhodnutí exekutivy, napsal bývalý prezident. Ještě tvrdší formulaci použil Petr Macinka, ministr zahraničí, který chování soudu označil za ústavní puč. Tím už kritika opustila rovinu běžného nesouhlasu s rozhodnutím a přišla do otevřeného obvinění, že soud fakticky mění ústavní rovnováhu sil. Kritika ostrá byla i od poslance předsedy pro Jindřicha Reichla. To jsme teď před chvilkou četli. Ale já nerozumím jedné věci. Prostě to rozhodnutí je naprosto chybné a nemístné. A je otázka, zda mu mělo by vůbec jako vyhověno. Oni jako na něj neměli v této podobě a tak na něj vůbec jako neměli nárok, vůbec na něj neměli právo. To je zase otázka rozhodnutí vlády. Toto je. A tam si myslím, že tam to není o odporu, tady jako prostě to, co říkal ten Reichl. No, to je jako opravdu. Takže to jsou pro dnešek veškeré zprávy, ještě se dostaneme v rychlosti na to tematické okénko. Já jsem chtěl, prosím vás, vážení posluchači, upozornit na jednu věc. Já mám zablokovaný Facebook a už jsem o tom hovořil, takže pořád, když mi tam chodí nějaké věci, já to neotevřu. Mně tam vždycky přijde do toho, že mi někdo něco poslal, já to neotevřu. Takže jenom, abyste věděli, takže teď je to zbytečné, snad se to v nějaké době upraví. Už to asi nebude jmenovat ani Facebook, ani bude to třeba jinak, bude to někde, jak si už jako ovládat někdo jiný, nebo to zruší úplně, bude něco jiného. Pojďme nyní na tu trilaterální dohodu Spojených států, Izraele a Libanonu, která redefinuje konflikt na Blízkém východě, což je téma dnešního tematického okénka. Je to zpráva z 5. července, čili celá aktuální dnešní. A říká se mi asi toto. Poslední týden jednání mezi Spojenými státy a Iránem zdůraznil, že dosažení konečné dohody nebude výsledkem symbolických gest, ale vyžaduje politickou obratnost a strategické plánování. Dva hlavní spory, které se dostaly do popředí, jsou o Libanon a budoucnost Hormuzského průlivu, což ilustruje, jak strany interpretují dohodu s Islamabadu. Zvláštní pozornost vzbuzuje trilaterální politická dohoda mezi Spojenými státy, Izraelem a libanonskou vládou Bejrutu, která naznačuje nové fáze implementace dohody a komplexní výklad jejich ustanovení. Islamabadská dohoda měla za cíl ukončit vojenské operace, včetně těch v Libanonu, a zajistit územní celistvost země. Formální uzavření libanonské fronty se však ukázalo být složitější kvůli střetu zájmu mezi Izraelem, Hezbollahem a libanonskou vládou. Spojené státy spolu s Izraelem a Libanonem se snaží konflikt redefinovat, vykreslili Hezbollah jako ozbrojenou skupinu porušující libanonskou suverenitu, což posunulo spor na úroveň vnitřního konfliktu a státní suverenity. Z pohledu Iránu je tento postup problematický, protože Spojené státy politicky dominovaly myšlence výkladu dohody a vyloučily Irán z klíčového rozhodovacího procesu. A ta trojstranná dohoda je založena na mezinárodním právu, posiluje roli vlády Bejrutu a podtrhuje její suverenitu. V důsledku toho přestal být základní konflikt považován za mezinárodní státní spor a byl přesunut do vnitřní struktury Libanonu, kde hlavní roli hraje vláda v boji proti ozbrojeným aktivitám Hezbollahu. Eskalace Izraele se stala hrozbou pro americkou strategii Washingtonu v regionu. Proto se Spojené státy rozhodly převzít politickou kontrolu nad tímto procesem a dali Tel Avivu méně prostoru pro vojenské akce. A ačkoliv Izrael může poukazovat na nebezpečí ze strany Hezbollahu, nyní musí postupovat podle nově zavedeného postupu. A zavedení amerického sledování je pokusem sladit diplomatické úsilí s Iránem s bezpečností Izraele. Washington se stává hlavním arbitrem konfliktu, což iniciativě přidává taktické úspěchy, ale zároveň dává odpovědnost Spojeným státům za další vývoj a situace. Podpora suverenity vlády v Bejrutu při současném omezení eskalace konfliktu Izraelem předefinuje dynamiku konfliktu na Blízkém východě s Iránem. Takže tolik teda tato zpráva. Je to složité, já si jenom pamatuju, že ještě jsem do Bejrutu jezdil, každoročně měli jsme tam dvě firmy, jednu v západním, druhou ve východním Bejrutu. Pamatuju, když tam začaly tehda ty ozbrojené milice, jednou byl Hezbollah, čili Alláhova strana, s podporou Iránu, ta druhá byl Amal, to byly šítské milice s podporou Sýrie tehdy. Amal potom byl vytlačen a zůstal tam Hezbollah, který to ovládl. A Hezbollah vlastně potom později se už jako profiloval i dokonce jako politické hnutí s nějakým podílem ve vládě. Nevím, jestli ho tam vždycky má nebo nemá. A spíše ano, než ne. Takže ono jako to bude velmi těžké. A libanonská vláda sama o sobě, která je poměrně, řekl bych, roztříštěná, protože tam byla muslimská část libanonské armády, křesťanská část libanonské armády a libanonská armáda jako taková i dohromady nepředstavovala zase žádnou jaksi nadměrnou sílu, tak se obávám, že libanonská armáda sama o sobě s Hezbollahem nehne. Protože Hezbollah je dneska početnější a lépe ozbrojený a řekl bych i více motivovaný, než tedy samotná armáda libanonského státu. Takže tam jako opravdu to bude složité. Uvidíme, jako, jak se to dá vyvinout. Takže to je pro dnešek ode mne všechno. Já vás pozvu, vážení diváci, na zítřejší kompas, který bude určitě zajímavý. Takže od 20 hodin, tak jako obvykle. A ještě uvidíme, jestli budeme mít v úterý speciál nebo ne. To bude záležet teďka na dalším vývoji ve Spojených státech, tedy informace, které už jaksi přišly, takové té první řadě, ty první vaštovky, tak zda se jako v dalších dnech zase potvrdí. Takže to je ode mne všechno. Děkuji za spolupráci. panu kolegovi, vám, tedy diváci a posluchači, za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou a slyšenou. Hezký
0: tak
1: večer.
0: Tak tež, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám tež děkuji za pozornost a samozřejmě za šíření, za sdílení a tak dále a za podporu. Jdem se na to kouknout. Simča mi teď odpadla, takže nevím, co tady dám. Něco najdeme, na něco se koukneme aktuálně, co bychom tady mohli využít a co mezi vás šířit. Tak, pan inženýr, tu teď položil. Já to tady zkusím, ještě nevím, co tam dám. Nebo spíše, co bych si tady...

nahrávání, dáme děkovačku a jdem se kouknout dál. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Tak. Zapneme znovu nahrávání. Obrázek tam budu muset fláknout nějaký jiný. Nevím jaký, tak se na to koukneme. A tak tam dáme tohle. Necháme to takhle bez cenzury Studio Kraň. Necháme to takhle a koukneme se, dámy a pánové, ještě.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny v podstatě radostně tady objímám z našeho studia Midgard, takhle na dálku, jo, to všechno jde, jako když si to vybavíte, představíte, tak jsme taková Midgardí rodina, no tak jsem za to rád, takže buďte zdraví a buďte pozdravení a když už jsem přivítal vás, tak musím také přivítat velmi, velmi slušně, zodpovědně, ale také srdečně svého hosta Jirku. Takže Jirko, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Čau, čau, taky tě zdravím. Taky srdečně všechny objímám na dálku. Děcka, opatrujte se.
0: Len ta sluchadla, keby tě robila tak, jak majo.
1: No počkej, zase mě neslyšíš, to mi neříkej.
0: No uvidíme, uvidíme. Trošku to tam habrovalo, tak uvidíme, jak se to bude potkávat, jo? Tak, jak jsi se měl, kolego milý, ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Měl jsem se tak jako hodně pracovně a dneska jsem teda makal od raního kuropění a usorát. Před 5 hodinou jsem doběhl počítači a už jsem usorát, když si sednu, protože jsem tady makal jak barevný. Začal jsem chytat barvičku.
0: Rozumíš? Prosím tě, máš nějaký sluchátka jiný, Jiří? Navíc ještě zkreslujou, to je jak z hrnce, no, když mluvíš jako z hrnce, kdyby si mluvil.
1: Ale jako to je zajímavý, protože já jsem měl dneska několik meetingů a všechno bylo v pohodě. Teprve na mikrofon teda, na počítač, jo.
0: Teďko tě slyšíme to asi trochu lépe, no.
1: Tak, že...
0: No to je jiný kafe, tohle to úplně.
1: No já jsem jenom otevřel počítač, ještě jsem se ani nepřepl.
0: No teďko tě slyším dobře.
2: No a teď mě slyšíš?
0: Jo, teď je to dobrý. Tak zkusíš něco říct,
2: no.
0: Jako,
2: no. Prosím tě, takže už víme, kde byl problém. No. Já jsem si přepl reproduktor, ale nepřechl jsem si mikrofon, takže byla zase mezi klávesnicou a židlou chyba.
0: Tak jak to většinou bývá, že?
2: No.
0: Takže, a pozor,
2: yes.
0: Ale pozor, ono
2: se nám stává palce. Maximálně jednou za 10 let.
0: Jo, ale stává. No a co je na tom ještě nejhorší, že teď se nás tady ptají nějaký debilové, jaká byla kvalita hovoru. No asi špatná, když jsme to tady řešili, ne? Vyletí v okno přes celý počítač, tyjo. No a už to spadlo.
2: No, no čau, no čau, tak zdravím ještě jednou, já to teda řeknu celý, vše objímám, všechny zdravím, opatrujte se, mějte hezký den a hodně jsem pracoval tento týden, konec.
0: Víče, stejně mají ty sluchátka tendenci zkreslovat, to, a když chvilku mluvíš, tak se to ustálí v nějakým jako, jinak zkreslují jak prase, teda musím říct.
2: Jo.
0: Tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme.
2: No, ale teď už mám všechno jsem nastrozumíš a stejně mě to vyplo z toho. Proč.
0: Co tě vyplo?
2: Normálně mě to odhlásilo zase.
0: Normálně mě to odhlásilo. No to je drzost. Největší. No to je. Takže makal. Říkáš, že jsi makal. Jak jsi přežil vedra?
2: Jo. Prosím tě, vedra jsme tak nějak přežili, museli jsme i zapínat klimatizaci. Asi po druhé jsme zapínali klimatizaci, aby jsme trošku jako vyvětrali, protože se to tady nedalo. No a pak jsme jeli k rodičům a koupali jsme se, protože to nešlo.
0: No.
2: Takže jsme to tak nějak se snažili chytrostí zvítězit, no.
0: Jsme s Eliškou to taky jako přežili
2: Ovlažit
0: u vody.
2: Pořádně.
0: No, taky přežili s Eliškou u vody, takže dalo se. Ovšem, bylo to v Evropě docela napjatý. Umřelo asi 1300 lidí na to teplo, prej.
2: Počkej. Fakt.
0: No jo.
2: To jsem nikdy nezaznamenal.
0: No jo, byly o tom články. normálně statistika, kolik umřelo much, prasat, sviní, kolik lidí, kolik politiků, vlastně už jsem říkal, takže...
2: Takže to už říkáš asi.
0: Já už jsem říkal.
2: Já jsem...
0: Povídej, já najdu ten článek,
2: co jsem tady mám. S tím horkem... Tak to najdi. Já v souvislosti s tím horkem jsem narazil na Leo, kde někdo ve Francii v nějakým paneláku měl bazén doma, takový ten skládací, tak ho začal nosit.
0: Jiří, vypadáváš.
2: Hele,
0: vypadáváš.
2: A zabavili mu horšru.
0: Normálně vypadáváš, půl věty
2: to není možný. Tak počkej, tak ještě já se teda tady zapnu na...
0: Tu se ještě zapnu.
2: Ten mikrofon druhý. A...
3: Co teď?
0: Povídej. Řekni něco. Ty řekneš, co teď, a pak je ticho.
3: Mluvím. Je to lepší teďka?
0: No zkus ale mluvit, rozumíš? Je to...
3: Dobře.
0: Řekneš, je to teďko spírat... lepší? A z čeho já to mám posoudit, jako, ze tří slov?
3: No tak vidíš, tak jsem ti rozesmál na dálku, takže asi dobrý.
0: Poslouchej, je to výrazně lepší. Tím... Je to výrazně lepší.
3: Je to výrazně lepší, no. A to mluvím na integrovaný mikrofon do počítače, a ne do sluchátek.
0: Tak vem ty sluchátka a vyhoď je prostě.
3: Prosím tě, to jsou korporátní sluchátka za několik tisíc, schválený vrchním IT cenzorem, to nemůžou být špatný sluchátka.
0: To asi nevím. Já to nechci hodnotit, ale...
3: Víš co, já si myslím, že... Spolu máme vyšší vibrace, tak asi je to o ničem jiným potom.
0: Nejsou stavěni na vysoký vibrace, no. To je asi.
3: Přesně tak.
0: Dobré ono.
3: Takže já jsem vyplnil a hotovka vyřízení. Jo. No takže budem si tak povídat, já budu mluvit do počítače. Já jsem stejně sám doma, takže tady nikoho neruším.
0: Ale jako v klidu, tak to je mnohem lepší zvuk, jako, jo.
3: Aha, no tak to je zajímavý.
0: No jo.
3: Četl jsem takovou zajímavost. A to je zajímavý. Protože dneska jsem taky brzo stával, protože ráno se nejvíc uděláš, jo?
0: Ráno se nejlíp uděláš.
3: Přesně.
0: No ráno takže, se nejvíc udělá. Tak
3: v souvislosti nejvíc. S tím vedrem. je to tak. No v souvislosti s tím vedrem jsem chtěl jenom říct, že jsem viděl ve Francii případ, kdy... Někdo si stavěl bazén před barákem, jako před nějakým panelákem na nějakém sídlišti a policajti přijeli a zabavili ho normálně.
0: Co ho?
3: Ono už, že ho zabavili normálně.
0: Jak to? Proč?
3: Ten bazén. No, že někdo, no, protože ve Francii údajně byl nějaký zákaz klimatizací, používání klimatizací. Každoročně, když je vedro, tak mají zákaz i na pouštění vany. A měli zákaz asi i možná sprchování, nevím, ale ten, kdo měl bazén, asi bude mít vyšší daň jako za provoz nebo něco podobného. Bude mít bazénové DPHčko nějaké, protože tam je obrovský problém teďka jako s vodou, s horkem a s distribucí té vody asi. Uh-huh. No, takže to jsou ty západní hodnoty, ke kterým my směřujeme. Nedostatek vody a přijedou ti rozebrat bazén, policajti. Ale že už řezávají hlavy v celé Evropě různí uprchlíci bílým obyvatelům, původním obyvatelům Evropy, to je v pohodě.
0: No, tak to nevadí, s tím se počítalo, že jo.
3: Ale bazén, já nevím, 2,5 na 2,5 metru, to je problém.
0: No to je.
3: A toho ještě ani nestihli napustit. Rozumíš, oni ho teprve skládali. Přijeli policajti a ještě jsem viděl, jak bojovali u auta, že to nemohli rozdělat. Jako, jo.
0: Neměli návod. Prostě
3: banda blbů. No, to byla banda...
0: No, rozsejpá, čuť, je to spojení.
3: A teďka jsem nic neto. Já jsem na nic nešahal.
0: Chvílema se jako ty pakety prostě neprocpou, no.
3: Dneska jsem si přisunul i Wi-Fi blíž, takže mám... Dneska mám i silnější signál než normálně, takže by to mělo šlapat.
0: No vidíš to. A mě to tady všechno hlásí dobrý, tak doufám, že si to sedne. Čověče, bylo hodně tady hlášených škod. Já to musím najít. Ježiš, to je zase nějaký černo... Čerti tam mávali. Jo. Teďko, jestli jsi to neslyšel, tak Ford svolává asi 370 nebo 470 tisíc aut. Neslyšel jsi to? Haló, Jiří?
3: No, neslyšel. Neslyšel?
0: Neslyšel.
3: Neslyšel, já jsem si potřeboval tady pro něco odchutit. A kolik 350?
0: 470 tisíc aut svolávají. Protože si představ, že měli nějaký problém s převodovkou a ten problém prostě řešili na veliko, takže byla jedna svolávačka. No a umělá inteligence teda nakonec navrhla nějaké řešení a ono se ukázalo, že vůbec nepomohlo. Takže zaparkuješ auto, týká se to asi, bych řekl, automatů. Zaparkuješ auto, prostě ono ti ujede, že jo? Protože ono se odbrzdí. Nepříjemný. Rekordní vlna veder v Evropě. 1300 lidí zemřelo v důsledku vysokých teplot. Od poloviny června sužují Evropu nebývalé vlny veder. Teplotní rekordy jsou lámány denně. Jen ve Španělsku si počasí mezi 21. a 26. červnem vyžádalo 327 životů. Celkem lékaři hlásili 1300 úmrtí. Neobvyklé teploty 41 stupňů Celsia v Německu, Francii a Británii nutí lidi hledat útočiště ve fontánách a městských vodních tocích. To zase vedlo k několika úmrtím utonutím. Zemřel utonutím v kašně, tyjo. To zase vedlo... Zdravotnické hlídky vyrazily do ulic Londýna, aby rychle reagovali na výzvy, které příroda představuje pro zdraví obyvatel města. V Berlíně policie stříká lidi vodními děly. Přenosné ventilátory se staly oblíbeným artiklem a vyprodají se do půl hodiny. Komunitní centra s klimatizací jsou nyní oblíbeným místem pro denní posezení Evropanů. A takhle jo, jako já se pamatuju, to je možná 10 let, tak bylo 45, jako, vzpomínáš si na to? A nedělali jsme z toho žádný
3: jo,
0: velký.
3: Prostě, si, no.
0: Bylo teplejc, no. V Praze prý v některých ulicích naměřili 60 stupňů. A teď nevím, jestli ohyb té ulice, zatáčku, anebo stupňů jako teplotu, jo, to tam nepsali. Na Evropu se blíží druhá tepelná
3: Prosím
0: kupole.
3: Prosím tě, ale nebylo to v nějakým teplejším regionu?
0: Bylo, no, poblíž magistrátu. Bude až plus 45 stupňů Celsia. Podle předběžných předpovědí meteorologů by se po současných vedrech mohla nad částí Evropy sformovat nová tepelná kupole. Pokud se tento scénář potvrdí, anomální vedra zasáhnou Velkou Británii, Francii, Německo, Česko, Španělsko a řadu dalších zemí. Pro Česko je z hlediska nejvyšších teplot předběžně uváděno období od 9. do 12. července. V některých oblastech Evropy by se teploty mohly přiblížit až k plus 45. Meteorologové však zdůrazňují, že se jedná o dlouhodobou předpověď a její přesnost se bude v nejbližších dnech ještě upřesňovat. Tak Já si myslím, že pokud se někde vytváří nějaká teplotní kopule, jo, to je od slova kopulovat pravděpodobně, tak to vypadá, že kopulovali teda ty, ty klimatičtí ideologové. A to je právě díky těm větrným elektrárnám, protože ty narušují proudění vzduchu, přirozené proudění vzduchu. Tak pak chápu, že se udělá někde kotel, ve kterým se to prostě přehřeje. Jo. To asi, to je logický, ne? To se dá pochopit.
3: No, určitě. Jako, myslím si, že těch vlivů je několik, ale ty větrné elektrárny samozřejmě mají na to určitě velký podíl.
0: Proudění je narušené. My se podíváme teď na jinou záležitost a to je, kdo dneska slaví svůj svátek, ať na to nezapomeneme. Dneska slaví Radomírové. Radomírové, takové hezké jméno. Radomír. Jméno Radomír dnes může znít mírně archaicky. V moderním světě se uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Jméno Radomír však svému nositeli přináší i takové přídavky jako mírumilovný nebo pečující o svůj svět, které jistě stojí za pozornost. Jméno Radomír má i ženský protějšek. Ve jménu Radomíra variacemi jména jsou i Radimír, Radamír, zkrácenou pak jméno Radim. Předtím psali, že Radek. Domáckou podobou jména je Radek, také Mirek, Míra, Ráďa, Rada, Radomírek a podobně. Jméno Radomír, také Radimír, se vyskytuje i na Slovensku. Ruská, stejně tak i polská nebo bulharská podoba jména je Radomír. Srbochorvačtina jméno užívá jako Radomír či Radimír. Nositelem jména je například Radek, Radomír Pastrňák ze skupiny Buty. Jo, to není ten hokejista. Jméno nosí i fyzik Radomír Kužel, archeolog Radomír Plejner nebo výtvarník Radomír Postl. Nositelem jména byl i slavný československý cyklokrosař Radomír Šimůnek. To je velké jméno, velká postava. Mužské křestní jméno Radomír vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti, s významem starat se a slovem mír, které znamená mír, ale také svět. Svět bez války. Nebo starat se o svět, ne? Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem Milý. Jméno Radomír se tak překládá jako míru milovný, nebo ten, kdo se stará o mír, nebo ten, kdo se stará o svět. Ten, kdo usiluje o smír, případně i starostlivý milovaný. Nositelů je, pozor, 7980 Radomírů. A je to 74. příčka podle četnosti užití tohoto jména v té pomyslné statistice. Takže my teď popřejeme, milí Radomírové, my vám přejeme společně s Jiřím pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to nezapomeňte, pořádnou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Radomíra, tak mu popřejte, ať mu nadělíte roky života navíc, protože ta radost mu nastartuje, nakopne imunitní systém. Tož, to je Radomír. Máš nebo znáš nějakého Radomíra? Jiři?
3: Radomíra, přemýšlel jsem právě, ale Radomíra, člověče, asi žádnýho neznám.
0: Ty mě znáš, že to takový Radomír?
3: Znám jednoho Radomíra, ale ten už tady není.
0: No právě, to byla ta zkouška. Radomír, to je přeci, kdo posloucháte Išu, tak vám je to jasný, kdo to je Radomír.
3: No tak samozřejmě jako vím, o koho jde, že? Ale osobně jsme se...
0: Ještě vím, o koho jde, a taky vím, kdy vstal, ne?
3: Tento. No, přesně.
0: Kdy povstal? No, tak jsme
3: splnili toto. Něco si o něm přečteme dneska.
0: No my si přečteme ještě něco dneska. My tady máme lekci z historie. Dnes. Dnes si přečteme. Možná Blanka nás zásobuje, to je dobře. Lekce historie. 3. července. Den osvobození Minsku. Dnes si připomínáme důležitý den. 3. červenec 1944 během strategické operace Bagration osvobodili jednotky 1. a 3. běloruského frontu hlavní město Běloruska Minsk. Sovětské jednotky pod velením maršála Rokosovského a Černiašovského prolomili silnou obranu nepřítele a obklíčili a zničili velkou skupinu německé armády Centrum. V důsledku bojů se více než 100 000 vojáků Wehrmachtu dostalo do obklíčení. Osvobození Minsku bylo důležitým krokem na cestě k vítězství. Operace se zapsala do historie jako příklad vysoké vojenské dovednosti a hromadného hrdinství sovětských vojáků. Památka na hrdinství našich předků žije v každém z nás. Píše se zde. A potom tady máme další. Přehled krátkých agenturních zpráv. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2295, uvedl předseda parlamentu George Rodriguez v televizi Venezolana The Television. Ozbrojené síly Ruské federace zasáhly logistická centra využívaná ukrajinskou armádou k dodávce a skladování dronů, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ursula je vynikající lhářka. Marie Zacharová obvinila šéfku Evropské komise z lživosti poté, co prohlásila, že Rusko údajně rozhodlo o ukončení dodávek plynu do Evropy. Pro Evropskou unii bude obtížné najít vyjednavače přijatelného pro Rusko, protože tato osoba by neměla být spojována s antiruskou politikou, uvedl místopředseda Federální rady Konstantin Kosačev. Zaměstnanci TCK na Ukrajině v červnu násilně mobilizovali nejméně 10 kněží z kanonické ukrajinské pravoslavné církve, což je zhruba dvakrát více než v průměru za každý z předchozích měsíců. Odstranění prvotních příčin počátku ukrajinského konfliktu nemůže být předmětem kompromisu v rámci jednacího procesu, uvedl místopředseda Rady federace Konstantin Kosačev. Ozbrojené síly Ruské federace v reakci na teroristické útoky Kyjeva provedly masivní útok, přičemž byly zasaženy podniky vojenského průmyslu a energetického sektoru v Kyjevě a jeho okolí, uvedlo ministerstvo obrany. Je příliš brzy dělat závěry na základě memoranda o porozumění podepsaného USA a Íránem, protože obě strany mlčky souhlasily s tím, že ponechají všechny sporné otázky stranou. 4 města a 3 okresy na Krymu zůstaly bez elektřiny v důsledku vnějších vlivů a v dalším okrese byl zaveden plán dodávky elektřiny, uvedl předseda rady ministrů Krymské republiky Jurij Gočanuk. Ruská ambasáda ve Švédsku byla znovu napadena pomocí dronů. Na jednom z nich byl napodobenina výbušného zařízení, uvedla diplomatická mise. Pozvánky k pozorování voleb do státní dumy byly zaslány 12 mezinárodním organizacím a 103 zemím, uvedla Pamilova. Soud Evropské unie povolil v zemích Evropské unie trestní stíhání osob, které zveřejňují videa Russia Today na veřejných kanálech a webových stránkách. Ministerstvo vnitra zastavilo činnost meziregionálního syndikátu obchodníků s drogami. Zabavili látky v hodnotě 1 miliardy rublů, uvedla Irina Volková. Pistorius se domnívá, že ukrajinský konflikt vstoupil do rozhodující fáze, poznamenal, že Ukrajina potřebuje peníze. Banky a velké obchodní podniky jsou připraveny na rozsáhlé používání digitálního rublu, uvedla Nabulina. Vůdce AFD Tino Chrupala, jako ten Chrostal, to je německá podoba jména Chrostal. Chrupala vyzval k ukončení pomoci Kyjevu poté, co byl obviněn Ukrajinec podezíraný z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Dron narazil do autobusu na trase Minsk a Napa v oblasti obydlené vesnice Krasnaja Gora v ruské oblasti Briansk, uvedla běloruská televizní stanice První informační. Útok ukrajinských sil na turistický autobus na trase Minsk a Napa na hranici s Běloruskem v Brianském regionu byl záměrný, uvedl dočasný guvernér. B. Kaliningradu byl nalezený unikátní, tak to je špatný překlad, v Kaliningradu byl nalezený unikátní kus jantaru ze dvou různých druhů. Tento kámen nebude použit k výrobě v tomto podniku. Minerál ozdobí muzejní expozici nebo bude prodán v aukci. Alexandr Ovečkin podepsal s týmem Washington novou jednoletou smlouvu. Rusko zaslalo švédskému ministerstvu zahraničí notu v souvislosti s dalším útokem dronů na ruskou diplomatickou misi ve Švédsku, oznámil ruský velvyslanec. Poutníci a novináři z desítek zemí světa přijíždějí do Teheránu na smuteční obřad zesnulého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chomejního. To je všechno. Ještě ne, počkej. Aha. Minsku. Jo. To je tady po další. Tak. No, zajímavá tam byla zpráva, jestli si ji postřeh. Co se týká tedy napadení toho běloruského autobusu. To znamená, že se spouští akce. To se spouští ta akce, o které jsme tady mluvili. Že v podstatě Sitting se nechal slyšet, že tam bude operovat 200 až 300 tisíc. V Kyjevě bude operovat 200 až 300 tisíc čínských vojáků. Při jako prvním útoku. Tak já jsem zvědav, jestli se tím pádem spustí akce, o které jsme tady mluvili, že vyčistí prostě svět od satanistů a nacistů. Jo. Protože se tady zbíhá několik jako horký

0: 1990 na hlavičkovém papíře, pochopit, jak je ta kopie, je tady fotka vlastně originálu. Dokument Ministerstva zahraničních věcí USA potvrzující závazek, který americký minister zahraničních věcí USA James Baker dal Michailovi Gorbačovovi 9. februára 1990 počas rokování v Kremli. Ak si udržíme prítomnost v té části Německa, která je součástí NATO, nedojde k rozšíření jurisdikce NATO ani o centimetr na východ. Jasnější důkaz už být ani nemůže. O 3 roky neskôr sa ve Spojených státech amerických, v Spojených štátoch začala diskuzia o trojstupňovom pláne rozšírenia NATO. Poprvé, začlenění troch východoevropských krajín Polska, Maďarska a České republiky do NATO. Po druhé, začlenění zostávajících východoevropských krajín Bulharska, Rumunska a Slovenska do NATO. Po třetí, začlenění pobaltských republik do NATO. A po čtvrté, začlenění Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska do NATO. Gorbačov byl zradca, ale si myslíte, že byl hlupak s tisíckami poradců? A tady o 3 roky neskôr, čili později, co dal tenhle ten slib, písemnej slib. A to se nebavím o tom, že pochopitelně v průběhu toho jednání a vyjednávání existují protokolární záznamy o těch slibech. Jo. A tady jsou politici, kteří tvrdí a říkají, že to není pravda, že nic takového nezaznělo. Zaznělo. A tady máme další důkaz toho, že to je i písemně, ne, že to nebylo dáno písemně. Bylo to dáno písemně. Dokonce přímo na jednání v Kremlu. Čili myslím si, že teď je potřeba nahlížet na to, co se děje na Ukrajině, už bez nějakých prostě takových přívlastků, jako ničím a nikým nevyprovokovaná agrese. A takový keci. To, co Ruská federace momentálně řeší, je svoje přežití a svoji bezpečnost. A to se za chvilku podíváme na to, jak se militarizuje Japonsko a jak si Finové nechali navést jaderné hlavice a jaderné zbraně na svoje území. Prý, že ho tam budou skladovat. To je úplně uchylný. Jako. Takže snaží se utáhnout smyčku a snaží se z posledních sil a za poslední vystřelenou munici tomu Rusku nadělat škodu. Jiří?
1: S tou municí je to zajímavé. Já jsem totiž narazil na takovou paralelu se Spojenými státama a bylo to prohlášení amerického senátora Marka Kellyho a ten vlastně tvrdí, nebo ten vlastně hovořil o tom, že americký vojenský jako kontingent čeká zhroucení kvůli nedostatku munice. Jo, já to teďka hledám celý, já to totiž tady nemám celý.
0: Hledej to, protože my tady o tom mluvíme už jakoby kontinuálně docela dost dlouho a mluvíme o tom, protože vlastně oni použili vyrobené rakety pro Evropskou unii, respektive ty měly jít do zemí EU, použili je v Iránu, takže těžko mohli jako dodat Ukrajině, těžko mohli na Ukrajinu dodat prostě rakety. 3 nebo 7 tisíc prostě kusů, jo. Takže sfingovali jaksi nějaký přepadení, napadení a údajně rozstřílení těch raket, jako no. Ale to byla docela laciná akce. Našel jsi to, máš to?
1: Momentiček, ještě člověk.
0: Takže tam ta zoufalost, jako, a ty výkřiky do tmy, jako, jak Donald furt vyhrožuje tomu Iránu, jako dalšími masivními útoky, měli by si to rozmyslet, jo, upřímně. Měli jste to rozmyslet. Až to najdeš, tak pak se ještě můžeme podívat na spojenectví Ruska a KLDR, protože někdo se mě na to dotazoval. A propos,

0: Tady teď ten článek ještě o tom Fordovi, jo. Tak pozor, já jsem se splet, jo. Uh-huh. Ford svolává přes 740 tisíc vozidel kvůli závadě převodovky. Dříve Ford tam může způsobit, že se zaparkovaná auta neočekávaně dají do pohybu. Dříve Ford najal kompletní tým zkušených inženýrů, 350 lidí, včetně bývalých zaměstnanců Fordu, aby se vyřešila selhání umělé inteligence. Automatizovaná kontrola kvality problém s vadami nevyřešila, což Fordu způsobuje miliardy dolarů ztrát. Vedení společnosti uznalo, že se stále více spolehlo na umělou inteligenci, ale nedosáhlo požadovaných výsledků. A kousek předtím je tady článek o tom, že Volkswagen musí zrušit 100 000 pracovních míst, propustí přes 100 000 lidí. Jo. Jen tak mezi námi.
1: Je to ze čtyř velkých, já jsem se na to díval, je to ze čtyř velkých závodů Volkswagenu a letos do konce tohoto roku propustí 19 000 a pak budou jednat s odborama, jak propustí ty další. Takže to je jako masakr. Jo, to, a to bude mít vliv i na nás.
0: Obrovský vliv na nás. Tak, našel jsi to, Jiří?
1: Prosím tě, nemůžu to dohledat, ale našel ještě jednu věc, kterou jsem chtěl přednést. To je prohlášení indického toho ne premiéra, ale zástupce. Aha. Ne, je to indický ministr zahraničí. A ten vlastně mluví tady o pokrytectví USA EU, to bychom si mohli přečíst, ale já přečtu jenom to, co tady mám vyfocený, to bude asi stačit. Takže podle amerického senátora Marka Kellyho hrozí USA vojenský faktický kolaps. Důvodem je to, že armáda USA v současném konfliktu s Iránem vyčerpala masivně své zásoby některých druhů zbraní a munice. Zásobování ukrajinské armády americkou municí a zbraněmi také vyčerpalo armádu USA. Teď pokud by došlo k nějakému útoku na USA, tak USA nejsou ani zdaleka schopny reagovat a nemají munici. Takže
0: To jsou zprávy, které pochopitelně se nemají zveřejňovat, jo, protože to asi jako se nechce, že jo. Ale já jsem tady ještě vytáhl jednu věc, to je právě po zrušení zákazu umístění jaderných zbraní na svém území se Finsko stane cílem ruských jaderných útoků, napsal Medveděv. Takže Finové, aby protože tam mají zákaz instalace těch jaderných zbraní, tak oni to částečně odblokovali a prý je tam skladují. Jo? Takže to jsou nějaké zbraně, nevím, nějaké rakety středního doletu, tuším, že to je. No, a do toho, když jsme si řekli ten začátek, že tedy vlastně ta oprávněnost reagování Ruska na to, že je neustále obkličujou a víc jim strkají ty své rakety jako blíž a blíž k jejich území, kdy v podstatě z Ukrajiny začínají do vnitrozemí Ruské federace jako lítat drony a různá munice, kterou sice většinou zlikvidujou, ale i tak to dělá nějaké škody, tak německý soud obžaloval, německá prokuratura obžalovala Ukrajince za útok na Nord Stream, dodala, že šlo o příkaz z Kyjeva. Na to Zelenský prostě předtím řekl, že Ukrajina s tím nemá nic společného. Tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. My víme, že tím zlikvidováním toho Nord Streamu vyhrožoval dědeček Biden 12. února 2022, kde vykřikoval, že pokud ruská noha vstoupí na území Ukrajiny, tak oni vyhodějí, tak Nord Stream nebude, takhle to řekl. Takže když se dříve objevily informace, že za odpálením Nord Streamu stojí Ukrajinci, spustila se masivní vlna útoků a dehonestace ze strany českých proukrajinských aktivistů. Nyní to potvrdila německá prokuratura. Obžalovaný Ukrajinec Sherry K. podle obvinění připravoval zničení plynovodů na příkaz ukrajinských státních orgánů. orgánů. Zničení Nord Streamu byl teroristický čin. Stát, jehož tajné služby ho provedly, funguje jako teroristický stát. Prezident v čele takového státu je terorista. Volodymyr Zelenský je terorista. Následně by mělo přijít okamžité odebrání státního vyznamenání Řád Bílého lva, kompletní zastavení finanční i vojenské podpory Ukrajině, blokování členství Ukrajiny v Evropské unii. Kdokoliv z českých politiků bude i po tomto potvrzení nadále veřejně podporovat Zelenského a jeho režim, hlásí se tím k podpoře terorismu. V České republice je takové jednání trestné podle paragrafu 312e trestního zákoníku podpora a propagace terorismu s trestem od 2 do 10 let. Tam tak připomínáme. Čili zničili Nord Stream a způsobili Evropě obrovské škody. Ekonomické obrovské škody. No, a teď pochopitelně my víme, že se říká, že ta armáda a tak dál na té Ukrajině, jak bojuje, jo. Tak Jiří, poslouchej dobře. V jednotkách ukrajinské armády bojuje přibližně 50 tisíc zahraničních žoldáků, kteří jsou financováni CIA a britskou rozvědkou MI6. Prohlásil to bývalý poradce šéfa Pentagonu Douglas McGregor v přímém přenosu na YouTube kanálu Deep Dave. Obrovské množství cizinců je přirozeným jevem, protože Ukrajina vyčerpává své lidské zdroje. Je jednodušší nechat MI6 a CIA platit cizincům, aby přijeli a bojovali za Ukrajinu, což se také děje, poznamenal McGregor. Zdůraznil však, že žoldáci kvůli penězům jdou na jistou smrt, protože fronta se pro ukrajinskou armádu stala opravdovým kamenným mlýnkem. Takže vlastně ono je to nic nestojí. Asi jim dopředu neplatí zálohy, ne? Tak jeden žolt třeba. No, takže evidentně už dneska Rusko vede, nebo Rusko je ve válce s NATO a jeho zeměmi, protože tady se to jednoznačně potvrzuje. A to Rusko už je na hubě, rozumíš? Jako to je úplně na hubě.
1: No, když se pojí, já totiž tam vidím jeden takový model, nebo jednu takovou věc mi vyvstává. Tím, jaký obvinění a informace vylízají na povrch, tak je to jak ke konci covidu. To znamená, ten projekt už se blíží ke konci. Nebo já to tak jako vnímám, jo? Protože už se v podstatě všechny ty lži ukrajinského režimu v podstatě i, já nevím...
0: Vy jste mě neslyšeli půl věty, prosím tě.
1: Tím způsobem, jakým vlastně se prezentuje působení zahraničních vojáků na Ukrajině, co všechno se vlastně už dostalo do veřejných médií a podobně, ty zprávy, které vlastně vyvrací všechno to, co se, to, co vlastně se tvrdilo, že to není pravda. Takže teďka se ukazuje, že to pravda všechno byla, co jsme říkali na začátku. Tak já vidím brzký ukončení toho konfliktu, protože už ty zprávy jsou dost objektiv, nebo dost pravdivý na to, že už jako víme, s čím pracujeme. Jo, v té veřejnoprávní jako sféře, nebo prostě ty zprávy jako prosáknou na povrch. A já mám pocit, že už se to jako blíží ke konci, že je to jak na tom covidu. Při tom covidu to taky bylo, že vlastně ke konci už se začaly šířit různé informace a už se to vlastně všecko jako vědělo a podobně.
0: No navíc to Rusko je úplně na hubě, že jo? To je prostě, to skomírá. Je vidět, že inteligentní v té Evropské unii a v té Evropské komisi vědí jak na Rusa, jo? No ale mezi tím nám tady chodí takový zvláštní články, jo? V Rusku se naučili přeměňovat plastový odpad na kvalitní benzín. Vědci z Tomského polytechnické univerzity TPU vyvinuli technologii, která umožňuje zpracovávat plastové odpady na složky běžného motorového paliva. Získaný produkt plně odpovídá ruským normám, uvedli na univerzitě. Jak celý proces funguje? Plast se zahřívá na 450 stupňů a vzniklé kapalné směsi se oddělí od benzínové frakce. Tyto frakce procházejí speciálním katalyzátorem, který odstraňuje škodlivé nečistoty a přeměňuje surovinu na stabilní uhlovodíky. Do benzínu A1,92 oktanů lze přidat až 25% plastového paliva, do benzínu 95 oktanů až 15% a do 98 až 5%. Autoři projektu nyní optimalizují technologii, aby ji mohli uvést do průmyslové výroby. Toto řešení pomůže nejen získat levné složky paliva, ale také efektivně zlikvidovat nerozložitelné odpady. Hele, to Rusko, ono, ty jsou na tom tak špatně, že už musí i ty petlahve tavit na ten benzín, rozumíš?
1: No. No ale víš co, z čeho jsou ty žehličky? Už vybrakovali ty kabely a vybrakovali i ty čipy, ale ještě jim ty plasty zbývají. Tak oni i ty plasty spotřebují, rozumíš?
0: To je hrozný.
1: Všechno.
0: To je strašný. Prostě,
1: ale zase jsou jednička na světě v recyklaci, rozumíš?
0: To
1: je masakr, jo. Já si myslím, že jako ten jako člověk, který je krmený těma postma z mainstreamu, tak vlastně vůbec neví, co se v Rusku jako děje, jo. Tam jsou dneska technologie na bezdrátový napájení, vlastně šalina jede, vlastně napájí se přes koleje a podobně. Jo, jsou tam prostě technologie jako zbrojního charakteru, který brzo uvidíme, o kterých mluví i pan Staněk, ty brzo uvidíme v akci v Evropě, protože a to natvrdo si myslím. A co se týká vlastně jako IT infrastruktury a podobně. Já totiž se dívám na český blogery, kteří žijou a cestují po Rusku a výrazně my tady budeme stole za opicema brzo, jo.
0: No ne, tak přidám plyn. Vědci z kvantového projektu Rosatomu dosáhli průlomu v oblasti fotonických technologií. Vědecké týmy pod vedením Igora Bielenka a Dmitrie Černošenceva jako první v Rusku a jako jedny z prvních na světě vytvořili kompaktní zdroj kvantového komprimovaného stavu světla na čipu. Tento úspěch na čipu, ne na čepu, jo, na čipu je 12, ale to je na čipu. Tento úspěch umožní dosáhnout nové technologické úrovně v oblasti kvantové senzoriky a kvantových výpočtů. Otevírá cestu k vývoji vysoce citlivých senzorů pro medicínu a k praktickému využití fotonových kvantových počítačů v telekomunikacích a logistice. Ve světové vědě patří práce s komprimovaným světlem ke nejslibnějším směrům, které jsou důležité pro rozvoj kvantových technologií. Jedná se o trend, který se zatím podařilo využít zdaleka ne všem. Naši vědci zaujímají v tomto směru přední pozice. Patříme do první vlny zemí a společností, které dosáhly reálných výsledků. V nejbližších plánech je zahájit vývoj kvantových výpočetních systémů na tomto základě a využít získané poznatky při vývoji detektorů, včetně biologických. uvedl vedoucí vědeckých skupin Rosatom kvantové technologie a kvantového centra Dmitrij Černošencev. Hele, nemají čipy, no, tak bádají, viď, vymýšlej, to je jasný. Tak nakonec ze zrcadel dělají čipy.
1: Nemají čipy, tak musí používat fotonovou techniku, která je několikanásobně rychlejší než křemíková technologie. No, tak to se nedá nic dělat, no. Tak kluci si museli poradit nějak, no.
0: Museli, no.
1: Ten, kdo se zabývá jako světelný čipy nebo světelná technologie, to se klasická infrastruktura prostě debat. Halo, halo?
0: No, slyšíme tě.
1: Ty mě zase neslyšíš?
0: Ale jako kouše se to, rozumíš, to prostě se zkomolí, ten přenos je prostě někde, já nevím, jako když nestíhá BTSka. Tak přihodím.
1: No, ale já mám dobrý signál, člověk.
0: Přihoď. Mě taky nehlásí jako špatně. Tak, přihodím.
1: To jsou už na fotonu a...
0: A když jsme u těch fotonů, jo. Rusko si udrželo celosvětové vedení v těžbě diamantů. Na konci roku 2025... Na to, vidíš, na diamanty z Ruska asi není to, viď? Uvalený embargo nějaký. Na konci roku 2025 Rusko vytěžilo 31,5 milionu karátů diamantů a udrželo si tak první místo na světě. Navzdory poklesu o 15,6% oproti roku 2024 činil podíl země na celosvětové těžbě 31,9%. Mezi pět největších producentů se také zařadili Botswana 15,5 milionu karátů, Angola 15,2 milionu a Kanada 14,1 milionu. A Demokratická republika Kongo 8,9 milionu karátů. Přitom Rusko zůstává pro konkurenty nedosažitelné a pevně udržuje postavení hlavního diamantového producenta na světě. Vývoz surových diamantů z Ruska činil 29,8 milionů karátů v hodnotě 2,54 miliardy dolarů. Světový trh se zmenšil o 7,3% na 264,1 milionů karátů. Takže to bylo trochu o diamantech. Mám tady další zprávu. Bloomberg je opět šokován a zarmoucen. Bloomberg s hlubokou lítostí informuje, že Rusko v červnu zvýšilo vývoz ropy na rekordní objem. Agentura uvádí, že Rusko zvýšilo přepravu ropy po moři na rekordních 4,13 milionů barelů denně za čtyřtýdenní období končící 28. června. Objem ropy na moři vzrostl na 133 milionů barelů, což je o 34% více než v polovině dubna. Přičemž se v blízkosti Merza El Hamra v Egyptě a regionu Riau Singapur vytvořily dopravní zácpy. Doprava do Asie dosáhla 3,98 milionů barelů denně, do Čín 1,8 setin milionu barelů denně, do Indie 74 setin milionu barelů denně a dalších 2,13 milionu barelů denně bez konečné destinace. Vy uvalíte sankce, my obchodujeme se ziskem. Všichni jsou spokojeni, se tady píše. Takže to je další zpráva o krachu tedy Ruska.
1: Vidíš tu silnou orientaci?
0: Cože?
1: Vidíš tu silnou ekonomickou orientaci na ty země BRICSu? Jak vlastně společně ekonomicky rostou? To je prostě, ten západ si k ním už ani nečuchne, jo, brzo. Protože nebudou mít z čeho. Ale Viděl jsem v mainstreamu zprávy, že v Rusku není benzín normálně.
0: No není, protože oni dělají z petek,
1: Říkali.
0: dělají benzín a potom zpátky z benzínu petky, rozumíš?
1: No, to...
0: Víš proč? Protože to, co vyrobějí, dávají do těch vyrobených petek totiž. A prodávají to. V petkách.
1: No to je... No, tak to dá... To pak dává smysl teda.
0: No. No ale počkej, ono to prospívá
1: jo,
0: ekonomice. Jiří, to prospívá ekonomice. Protože...
1: No.
0: Protože... Rusko bylo označeno za druhou nejrychleji bohatnoucí zemi na světě. Lídrem se stala Jižní Korea a trojkou Chorvatsko. Rusko se zařadilo mezi lídry v míře růstu blahobytu. Od roku 2020 do roku 2025 se bohatství na obyvatele, když odečteme inflaci, zvýšilo o 37%, což zemi řadí na druhé místo na světě. Nejrychleji rostla Jižní Korea, plus 55%, a třetí je Chorvatsko, plus 29%. Některé evropské země přitom vykazovaly pokles životní úrovně. Antilídry se stala Velká Británie, minus 23,2%, Nizozemsko, minus 14,4% a Francie, minus 4,5%. Jedinou zemí, kde se situace prakticky nezměnila, je Itálie. Člověče, ty Rusové, vidíme, jsou na té hubě, ty jo. Jak je to možné?
1: No, Váci to posloucháme, jako z těch zpráv. No. Neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný.
1: A to jsou pod sankcema. A to jsou pod sankcema.
0: Ale
1: ekonomika
0: poslouchej.
1: Pod sankcema.
0: Poslouchej, ono není dobrý jako toho Rusa úplně jako, víš. Představ si, to jsem vůbec netušil, jo. Kosmický záchranáři. Jak sovětská Naděžda zahájila systém COSPAS-SARSAT. Před 44 lety odstartovala z kosmodromu Plešek nosná raketa Kosmos 3M, která vynesla na oběžnou dráhu Kosmos 1383. Toto zařízení zahájilo mezinárodní systém vyhledávání a záchrany COSPAS SARSAT. Systém COSPAS SARSAT umožňuje určit souřadnice lodí, letadel a dokonce i jednotlivců, kteří se dostali do nouze. Díky jeho fungování bylo zachráněno více než 63 tisíc lidí. To je Rusové, co?
1: Od toho... No. No a Rusové teďka společně s Čínou vlastně vytváří ten BRICS satelitní přenos jo, pomocí těch nových nízkoleticích orbitálních satelitů, který má být vlastně konkurence pro Muskův Starlink a vykazuje mnohem vyšší hodnoty, lepší přenosy a ta technologie je výrazně lepší než ta západní. Jo. Takže zase takový důkaz, jak jsou ty státy BRICSu neschopný a hlavně jak to Rusko je na té hubě, no, jak říkáš.
0: No, další zpráva z úpadkového Ruska říká, že Rusko a jeho vysokorychlostní železniční tratě rostou. Během svého přímého televizního vystoupení koncem prosince minulého roku Vladimír Putin potvrdil, že vysokorychlostní železniční trať Moskva-Kazaň bude postavena. To znamená, že Rusko oficiálně vstupuje do nové éry v oblasti dopravy. První vysokorychlostní trať se v současné době staví v Rusku mezi Moskvou a Petrohradem. A trať do Kazaně bude druhou. Nejedná se jen o rychlé vlaky, jde o to, jak budou Rusové žít, cestovat a pracovat v příštích desetiletích. Ale začneme od začátku. TGV Moskva Petrohrad. Toto je první TGV v historii Ruska, postavený od nuly. Délka 679 km, Doba cesty 2 hodiny 15 minut, rychlost až 400 km za hodinu, uvedení do provozu v roce 2028. Ve skutečnosti je to rychlejší než letadlo, pokud zohledníme cestu na letiště, čekání a nástup do letadla. Dalším důležitým bodem je, že trať projde 6 regiony, v nich žije přibližně 30 milionů lidí, tedy téměř 20% populace země. Ruský technologický průlom. Ruský TGV není nákupem vlaků v zahraničí. Rusko nyní vyvíjí vše samo. Vyvíjí si vlastní podvozky, digitální řídící systémy, autopiloty a umělé vidění, kybernetickou bezpečnost a jedinečné koleje bez svařovaných spojů odolné teplotám od minus 60 do plus 60 stupňů Celsia. Podobná řešení na světě prakticky neexistují. Jaké výhody to přinese? Zde jsou nejdůležitější body. Úspora času. Moskva-Kazaň za méně než 3,5 hodiny místo nočního vlaku. Rozvoj měst. Podél vysokorychlostních trati se staví bydlení, obchodní centra a logistické uzly. Práce a podnikání. Bude možné se rychle dostat na schůzky mezi regiony. Turismus. Můžete strávit víkend v jiném vzdáleném městě a to se stane běžnou součástí. Jaké vysokorychlostní tratě budou postaveny? Prezident jasně naznačil, že Moskva-Kazaň není poslední etapou. Zde jsou hlavní směry. TGV 1 Moskva-Petrohrad za méně než 2,5 hodiny se spuštěním v letech 2028 až 2030. TGV 2 Moskva-Kazaň s perspektivou až do Jekaterinburgu přibližně za 3,5 hodiny. Do Kazaně se spuštěním na začátku 30. let. TGV 3 Moskva-Adler za 7 hodin a 50 minut místo dne, spuštění po roce 2035. TGV 4 Sojuz Moskva-Smolensk-Minsk za 2,5 až 3 hodiny. Plánuje se také prodloužení trasy do Brestu. V této fázi bude celková délka sítě vysokorychlostních vlaků v Rusku více než 4,5 tisíce kilometrů. Každý, kdo hodně cestuje po zemi, to ocení, protože ví, jak vzdálenosti požírají čas. To není překvapivé, Rusko je obrovské, ale představte si, že můžete snídat v Petrohradě, jít na obchodní oběd do Moskvy a procházet se po nábřeží v Kazani na konci dne. Zdá se to nereálné. Budoucnost Ruska se dnes stává realitou. Nad propastí. To Jiří. Haló, Jiří. Mm-hmm. Jseš tam? Jiří?
1: Je to tak, no. No s těma ruskými. Špatná kvalita sítě, čověče. Haló?
0: No my zrovna vůbec jsme tě neslyšeli.
1: Haló?
0: No tady u nás dobře.
1: Jo, slyšíš mě nebo ne?
0: No já tě slyším.
1: Teďka. Vyskočila mi tady špatná kvalita. Co se týká těch rychlovlaků, tak já jsem tady viděl příspěvek od Číňanky a ta vlastně srovnávala ty nejrychlejší vlaky tím, že Rusko začíná budovat tady ty rychlovlaky, tak se vlastně přiřazuje k těm zemím, který vlastně mají ty rychlovlaky, což je primárně Francie, Japonsko a Čína. No prosím tě, mě to psal.
0: Vůbec si neslyšíme, to prostě...
1: offline a vyplo mě to.
0: Já jsem to schodil, to spojení, protože to už se nedalo, to jenom tam bylo skřeky nějaký. A ani teď to není nějak moc dobrý, Jiří.
1: Já jsem kontroloval síť a mě by to mělo jet. Neslyšíš mě, jo?
0: No, teď tě slyším už konečně, no.
1: No, prosím tě, tak mám, já nevím, tak chci dát písničku, restartujem počítač, já restartuju počítač.
0: Lidu, vydržíme
1: Zkusíme
0: to
1: to
0: tak
1: najet
0: chvilku, jestli to projde,
1: znovu.
0: jo? Jiří.
1: Dobře, fajn. Já jsem na nic nešahal.
0: Ne, mě tady
1: Jasno,
0: přišlo,
1: takže.
0: že normálně nás to schodilo dolů, člověče, to spojení.
1: No,
0: Ale...
1: já jsem měl špatný spojení a pak mě napsalo, že ty jsi měl offline, jsi byl offline, tak nevím.
0: Taky jsme tady chvilku byli bez signálu. No, ona ta síť totiž může kolabovat, protože to rozpadání se sítí je docela velmi časté. Ono to vypadá jako, že to všechno funguje, ale až taková hitparáda to není. Tak, jsme tady probírali ty záležitosti toho rozvoje Ruska, a co se týká tady
1: No, to je pravda.
0: TGVček. A to si takhle, musíme si říct, že dneska mezi Moskvou a Petrohradem jezdí rychlovlak. Ten jezdí zhruba 300 km za hodinu. Takže dneska tam je na té trati tohleto nasazený. A my jsme s tím jeli a necelý 4 hodiny do Petrohradu. Jo. Tohle bude jezdit
1: To
0: ještě
1: je pěkný.
0: rychleji. Asi to bude nějaká
1: Já nevím, jestli jsi
0: okučka.
1: mě slyšel, ale já jsem mluvil. Ano.
0: No, zase to prostě chvilku mluví, chvilku nemluví, to já se stopit tady. Tak povídej.
1: No, já jsem chtěl jenom říct k těm rychlovlakům, že Čína v podstatě je na tom dneska tak. Já jsem zase viděl nějaký blog od nějaké Číňanky a ta vlastně popisovala náklady pro běžného Číňana, tak ty jsou vlastně třetinový, protože v Japonsku a ve Francii a v Číně je vlastně jsou nejznámější ty rychlovlaky a Čína dneska má nejlevnější provoz a vlastně s tím jezdí pracující, jezdí těch 400 km za hodinu taky, něco takového. Takže tam se přepravují na obrovské vzdálenosti za 2-3 hoďky, takže můžeš pracovat úplně v pohodě někde. Můžeš i ve vlaku samozřejmě, už prostě přejíždět dlouhé trasy. Takže ta vyspělost té čínské infrastruktury je vysoká, co se týká těch rychlovlaků a samozřejmě Rusko na to navazuje a bude, co se týká vlakové dopravy, tak Rusko a Čína je úplně někde jinde než jako my, jo. To my jsme úplně, my tady máme parní lokomotivy ještě v podstatě. Jo.
0: Takže ještě se dotkneme jedné zajímavé věci. Západní civilizace, pokrok nebo barbarství? 16. dubna 1958 byla v Bruselu zahájena světová výstava, na níž byla představena šokující expozice. Konžská vesnice. Ve skutečnosti šlo o lidskou zoo. 700 obyvatel Konga bylo přivezeno do Evropy, aby byli vystavováni jako divoši. Exponáty střežily ozbrojené stráže, které jim nedovolily opustit vesnici. Vrcholem této výstavy byla socha krále Leopolda II., která stála u vchodu. Tento monarcha zavedl v Kongu režim, který by byl dnes označen za genocidu a má na svědomí miliony zabitých a zmrzačených lidí. Vše začalo zdánlivě neškodnou belgickou expedicí do Afriky, kde uzavřeli dohodu s místními náčelníky. Za kus látky měsíčně jim postoupili svou půdu a práva k jejímu řízení. Tak byl vyhlášen svobodný stát Kongo, jehož suverénem se stal Leopold II. Je možné poznamenat, že král jednal jako soukromá osoba a tento stát nebyl kolonií Belgie, ale pouze soukromým majetkem krále. V tomto státě začal opravdový horor. Celá populace byla nasazena na těžbu kaučuku, která se stala otrockou prací na plantážích Heveje, kaučukovníku. Za nesplnění kvót byli trestáni vybičováním a uvězněním. Vojákům bylo nařízeno, hlídat každý náboj. Vystřelil, přinesl ruce zabitého. Rychle si uvědomili, že mohou předkládat koš s uříznutými rukami, aby se zodpovídali za svou munici. Život Afričana měl menší cenu než 1 cent za náboj. V Kongu byly usekávány ruce dospělým i dětem. Informace o tom jsou dostupné na internetu. 10 milionů lidí zemřelo na následky vykořisťování a další miliony byly zmrzačeny. Je zajímavé, že pro Evropany 50. let se lidská zoo nezdála být ničím neobvyklým. Od konce 19. století se podobné výstavy staly běžnou záležitostí v Antwerpách, Londýně, Barceloně, Miláně, Hamburku a v New Yorku. Vzniká oprávněná otázka. Je západní civilizace pokroková a má právo na hegemonii? Otazník. Co, Jiří? Pokrok.
1: No to je velký pokrok. To, že v státy, co měly kolonie, že páchali genocidy, to se obecně ví, jo, ale když čteš ty detaily potom nějaké té genocidy, jo, tak to je prostě jako neuvěřitelný.
0: Otřesný.
1: To je jako strašný, to se ti chce oblít z toho.
0: Já jsem tady představil takovou konstrukci, jak to funguje. Evropani se složí, ať už tím, že jim vysmáhnou vlády další daně, nebo prostě to platí korporáty z nějakých vydělaných, který mohli jít do navýšení životní úrovně, a nejde to do navýšení životní úrovně obyvatelstva, takže ta se snižuje v Evropě. Za tyto evropské peníze se objednají zbraně u amerických zbrojařů a ty se potom ty zbraně lifrujou na Ukrajinu. Jo. Další přiznání generálního tajemníka NATO o spolupráci s USA při agresi proti Iránu. Mark Rutte, generální tajemník NATO, znovu přiznal roli této vojenské aliance v podpoře agresivních akcí USA proti Iránu a uvedl, že Spojené státy by bez NATO nebyly schopny tuto operaci provést. Rutte v rozhovoru pro Sky News a v odpovědi na otázku ohledně možné snížené angažovanosti USA v NATO řekl, že Washington je plně zavázán této alianci, protože členství v ní přináší Spojeným státům přímé a rozsáhlé výhody. Teď o které se jedná. Americký zástupce prohlásil, že z prodeje zbraní NATO Kyjevu vydělali přes 6 miliard dolarů. Spojené státy vydělali peníze v rámci programu dodávek amerických zbraní Ukrajině PURL, financovaného zeměmi Evropské unie a NATO. To prohlásil stálý zástupce USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker v televizním vysílání Fox News. Mechanismus PURL byl spuštěn Donaldem Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Rutem v červenci 2025. V rámci této iniciativy Ukrajina sestavuje seznamy svých vojenských potřeb a země, členové NATO a partnerské státy poskytují finanční prostředky na nákup zbraní od amerických výrobců k následnému předání Kyjevu. Doslova a do písmene to tady takhle píšou.
1: Ano. No. A pakže nerostou, že?
0: Pakže nerostou. Pakže my jsme konspirátoři, rozumíš?
1: Ano, to jako zavšímo. To je to stejný, jak ta přestřelka mezi Endym a tou gumou vojenskou. To je úplně to stejný. Za vším hledej peníze. Takže ta část, jako to je Zajímavé je, že se nikde explicitně nepíše ten nedostatek čipů z Tajvanu. Víš, to se tak jako zametá pod koberec a vlastně se to nikde natvrdo nenapíše, že z Tajvanu nepřijde ani čipeček. Že je to jenom takový...
0: No.
1: Takový zakopávání. Dlouhý balony, no.
0: To spojení teda nic moc, ti řeknu. Tak nevím, hele, mám tady další zprávu, jo.
1: Zase mě neslyšel. Ano, povídej.
0: Byl jsi na vojně?
1: Já jsem neměl tu čest, ale můj otec byl voják Lidově demokratické armády,
0: takže víš,
1: já jsem měl...
0: Takže víš, že když máš
1: takže
0: samopal...
1: já jsem měl vojnu doma do 19.
0: Takže víš, že když máš třeba samopal nebo jakoukoliv zbraň a vystřelíš z ní,
1: ano.
0: Tak se stane něco.
1: Ano.
0: To něco je zpětný ráz. To znamená, tak jak ta kulka startuje, tak pochopitelně vytvoří nějakou kinetickou energii, která ti, když si dáš blbě tu zbraň do, když si ji nevopřeš do ramene, tak dostaneš takovou mordu do ramene, že ti málem upadne. To je známý jev. Proto třeba pro přesnější střelbu se používá ne dávka, jak by se dalo předpokládat, ale buď krátkými dávkami, anebo jednotlivými pály, jo?
1: Hranami.
0: To znamená, že můžeš přepínat na dávky, anebo můžeš přepínat jenom jako co zmáčnutí kohoutku, to výstřel.
1: Jasně.
0: Tak. Ruská útočná zbraň A545 ráže 5,49 x 39 mm. Je revoluční konstrukce. Na A545 najdeme dva plynové kanály nad hlavní a dva písty, které se při výstřelu synchronizovaně pohybují v opačném směru. Výsledkem je vyšší stabilita zbraně, zvláště při střelbě dávkou, což se projevuje zvýšenou přesností zásahu. Samozřejmě se jedná o poměrně složitou a drahou zbraň, kterou většinou používají pouze speciální jednotky ruské armády. Tady je stream, jak s tím borec spálí a vůbec se mu to nehne, jo? Takže to zase někdo přemýšlel v tom Rusku, co?
1: No já už se na tu zbraň dívám, no. Ta vychází asi z koncepce Kalašníkova, ne?
0: Jo, to je vylepšený Kalašníkov, že jo?
1: No. Dívám se na to, no. Jo. Je tady ukázaný, jak s tím střílí kluci. No, ta útočná puška, no obecně, jo, Kalašníkov byl obecně, to je vlastně nejvyráběnější zbraň na světě, a když byli, vím, že když byli Američani v Afghánistánu třeba, tak si kupovali Kalašníkovi. Jo. Jo, anebo na nějakých jako misích, kdy se mohli dostat ke Kalašníkovu, tak je kupovali na černém trhu, nebo protože to byla spolehlivá zbraň, která střílela z vody, z písku, ze všeho, vyklepal z toho a střílel, jo. To ty Američani zbraň. Prostě položíš je na písek, zvedneš ji a už nevystřelíš.
0: A navíc ta zbraň nerezne, ale pouze koroduje.
1: Ano, přesně tak. A i přes tu korozi vystřelíš prostě.
0: Jo. No.
1: A i klidně dvě dávky, rozumíš?
0: No a když jsme u toho obchodování toho NATO a tvoření těch zisků, tak si musíme trošku nalít čistého vína. To je to, co tady mlátí tou mediální scénou už několik týdnů. A nakonec se to celé rozlousklo přes to předběžné opatření Ústavního soudu, které jak se ukazuje, pomohlo a nepomohlo. Jo? Ono totiž bylo vydáno v souladu s tím, jak to tam bylo jako psané, a bylo tam pouze uvedeno, že vláda má závazek, aby donominovala prezidenta, to je, víš, kdo to je ten squatter z té Hradčanské jedny.
1: Jo, to je ten, ano.
0: Jo, to je on, to je on.
1: To je on.
0: Jo, jo, jo, ten přesně to je. Tak nebylo tam nic o tom, že má mít nějakou velkou delegaci, nebylo tam nic o tom, že má stát v čele té delegace. Takže nevím, jestli to chtěli ty soudci, anebo jestli prostě jenom alibisticky obsali to, o co se tam žádalo. Ale zkrátka dobře, Babiš v čele delegace. Nesouhlas se 70 miliardami eur ročně pro Ukrajinu. Lobbysti hradního pučisty mají po žížalkách, se tu píše. A o tohle tady celou dobu šlo. 70 miliard pro Ukrajinu každý rok. Babiš to chce vetovat. Zbrojní mafiáni ovládající Hrad ale potřebují ty obří kšefty. Proto za každou cenu tlačí svoji figurku Pavla, který má za úkol to schválit. Proto musel na summit a proto musel být tím, kdo hlasuje. Proti vládě vlastní země. No asi mají mafiáni tentokrát vážný problém, a proto je celá jimi vydržovaná progresivní smyčka vsteky bez sebe. Vláda jim sahá na peníze všem, od neziskovek přes koupená média až po mafiány. Že bychom kromě článku 63 ústavy začali testovat i hranice velezrady, kde to kromě ústavního soudu jistí senát? Takže oni ho vzali, respektive poletí svým letadlem. To bude pohoda, on se tam poletí. Na večeři bude Babiš s manželkou. On tam někde bude možná prodávat zmrzlinu nebo pár rohlíků třeba, aby se tam dostal. Nebude nikde oficiálně vystupovat, nebude hlasovat oficiálně, což je dobře, protože Babiš bude proti těm 70 miliardám, protože ono by to znamenalo pro nás, že bychom dávali asi 31 miliard korun tady na tuto povinnost. Jako. Takže no, na to, aby ten revolving mohl existovat, tak my bychom do něj museli dávat 31 miliard nebo 34.
1: No. A teď si vem, že to má i konotace na účast financování toho ozbrojeného konfliktu, to znamená, aby jsme byli i na blacklistu. To znamená, to je velmi strategické jednání tady toto.
0: Přesně tak.
1: Jo, takže to je jedno s druhým. A ten blbeček, no já když ho vidím, já bych ho tak propleskl, že by nevěděl, která bije. I přes ty jeho gorily, protože to je fakt katastrofa, jo. On se absolutně tímto demaskoval a nejhorší je, že ten úvěr, který se má poskytovat z toho fondu, je čerpatelný, to znamená, každý rok by tam muselo přitéct těch 71 miliard. To není jednorázová pomoc. To je závazek na, nevím,
0: na neomezenou dobu.
1: Let, jo. Opatrný úvěr prostě, takže neomezenou dobu. A to se může stát, že to bude výpalný do roku XY, jo. Já jsem zvědavě, jak bude hrát Slovensko. Bude hrát Maďarsko, protože... Jo, ano?
0: Zase ne, to se rozsejpá prostě, to spojení, to je... To fakt musí mít velkou fantazii, aby si domyslel, co říkáš, jo?
1: Jo.
0: Jak máš dlouho puštěný počítač?
1: Já? Nevím, dlouho.
0: Tak ho prosím tě zrestartuj, buď to hodnej.
1: Jo.
0: Zkusíme to,
1: Jo,
0: jo?
1: dobře.
0: Takže
1: Jo,
0: pak
1: dobře, tak.
0: zazvoň, prosím tě, jo?
1: Jo, dobře, dobře.
0: Dobrý, děkuju, děkuju. To se někdy právě taky může stát tím, že se dlouho ten počítač nerestartuje a on pak zlobí. Nakonec to známe tady, protože nás to potom také zlobí. Ale bohužel si s tím pak musíme nějak vidět rady. No. Tak, já tady mám článek právě k tomu Volkswagenu. Tak než to Jirka nahodí, než to jak si prožene tou fází do toho restartu, tak se mrkneme na ten článek. Je to z Infovojny, prosím vás. Pro Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém průmyslu významné i proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. To i u nás, musím říct. Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen podle medializovaných informací připravuje výrazné rozsáhlejší propuštění, než se doteraz očekávalo. V hře má být až 100 tisíc pracovních měst po celém světě a zatvoreně viacerých výrobních závodů, přičem samotný koncern zprávy priamo nepotvrdil, no přiznává, že prechádza zásadnou transformáciou. Společnost se dostává pod tlak pro silnější konkurenci z Číny a i slabší dopyt na evropském trhu. Na firmu tlačí dovozné cla z USA a i drahý přechod na elektromobily. Vedení koncernu Volkswagen údajně připravuje nový plán ozdravení společnosti. Informuje o tom portál Ostdeutsche Allgemeine s odvoláním na zdroje německého Manager magazínu. Podle informací z prostředí firmy by se přitom počet rušených pracovních měst mohl zvýšit z původně plánovaných 50 tisíc až na přibližně 100 tisíc. Takže o těch 50 jsme tady mluvili. A ono to má být ještě horší. Mně je však jasné, či by se tento cíl mal dosáhnout do roku 2030, alebo v dlhším časovém horizontě. Ako uvádza zdroj, generální ředitel Oliver Blum už mal představit základné obrysy plánu vedení o společnosti, přičem konkrétní počet propuštěných pracovníků údajně záměrně nebyl uvedený. Podle rovnakého zdroja se uvažuje o zatvorení čtyř výrobních závodů. Ohrozené mají být fabriky Volkswagen v Hanoveri, Zwickau a Emdene, jako i závod Audi Neckarsulme. Mimořádnou pozornost vzbuzuje právě závod ve Zwickau, který je od roku 2020 zameraný výlučně na výrobu elektromobilů a ku koncu minulého roka zaměstnával přibližně 8 tisíc lidí. Zatím však není známe, jakým způsobem by se případné propuštění realizovalo. Keďže vo Volkswagene stále platí garancie zaměstnanosti až do konce roku 2030. Součástí připravovaných změn má být podle médií i rozsáhlá reorganizace celé skupiny. Základná značka Volkswagen a i divize komponentů by se mohly vyčlenit do samotných společností, co by podle zdroja vytvorilo větší priestor na jejich případné financování prostřednictvím kapitálových trhů. Jde však zatím o informace založené na zdrojích obeznámených s interními plány koncernu. Volkswagen čelí silnějící konkurenci čínských výrobců. Podle údajů, které cituje Reuters, čínské značky zvyšují podíl na evropském trhu a zároveň výrazně posilnili i na domácím čínském trhu. Volkswagen tam po rokoch na čele klesol za BYD a neskôr až na třetí priečku. Samotný Volkswagen sa k medializovaným informáciám odmietol konkrétne vyjadriť. Hovorca spoločnosti však podľa portálu, pardon, aj podla, ježiš, ten se ztratil. Pavol se spočím však podle portálu potvrdil, že automobilový průmysl prechází hlbokou transformáciou a doterajší model vývoja aut v Německu, výroby v Evropě a exportu do světa už

0: je v evropskou automobilovom priemysle významné aj preto, že automobilky tvoria jeden z hlavných pilierů domáce ekonomiky. Ak by sa tlak na výrobcov v Európe ďalej prehlboval, přijmu Jiřího. Jiří.
1: Haló, slyšíme se?
0: Dobrý, slyšíme se.
1: Super. Tak doufám, že už to bude lepší teda teďka.
0: Uvidíme. Čtu tady o té automobilce. Prehlboval, důsledky by mohli nepřímo pocítit i dodavatelé a subdodavatelské firmy působiace na slovenskom trhu. Zhoršující se situace se přitom projevuje i v strmom poklese hodnoty akcí německého koncernu. Ako si můžete prečítať v komentáři analytika XTB Ondreja Greguša, cena akcí Volkswagenu sa tento týždeň dokonca prepadla na najnižšiu úroveň od roku 2010. No a potom můžeš klidně investovat do čehokoliv, co je, a teď si čteš, jo, teď si čteš, a hned ti tady točíš o Volkswagenu a vyskočí ti tady reklama na omoda.jajko.cz. Nové jajko 5, stylový design, 540 stupňů kamera a panoramatická střecha. Jajko 5 je připraven na vaši jízdu. Hned otevřeš, kupuješ, tady. Čína jim tady vypálila rybník. Tak oni místo toho, aby se naučili, jak si vyrábět levnějc, tak tady začali prostě řešit strašné věci. Jo. A když jsme u toho, tak elektromobilita a tyhle ty všechny věci, to nebylo jen tak. Já mám tady, my už jsme se o tom bavili, jo, ale zase jeden člověk zase popracoval a přinesl do, teďko řeknu hned, kde to řek, hned jak to najdu. Už se blíží, Rusko, to je jasný, jenom kvete. No. Už to bude. Robert Fico. Tam si uděláme můstek, chviličku. Víš o tom, že Varšavská smlouva zanikla před 35 lety, pak politici rozpustili v Praze?
1: Přímo v Praze, jo?
0: Přímo v Praze. Se to...
1: 35 let, to znamená, to je...
0: Dlouho, viď?
1: 90 teda. Tak 1991, je to tak?
0: Jo, mělo by tak být. Robert?
1: No celkově ten přechod od 89. roku do 93. byl takový, já jsem byl malý dítě, jo, tak já to jako nepamatuju, ale ty bys tomu určitě něco řekl, jo.
0: Já to vím, týká, já jsem se bude vzat flintu i výzbroj. Mundur jsem odevzdal. Jo. No, jasně. Jsem byl vojákem Varšavské smlouvy, ne? Ne, tak... Ale poslouchej, Robert Farle, německý daňový poradce, právník a politik, v spolkovom sněme pomocou kalkulačky popravil klimatické náboženstvo. Ovzduší se skládá 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,4% CO2, z toho 96% produkuje samotná příroda. Zo zvyšných 4% CO2 způsobeného člověkem připadá na Německo směšných 1,76%. Po prepočtě to znamená, že německý vplyv na celosvětový obsah CO2 je žádná celá 0,00028%. To znamená, že to je...

0: 28 miliontin procenta. Jo? A kvůli tomuto číslu má Německo nadělej ničit svůj průmysl, nechat explodovat ceny elektriny, vyháňat pracovné města do zahraničí a obetovávat blahobyt pracujícího obyvatelstva. Pýta se tento Robert Farle. No, už to tady někdo taky argumentoval, že v podstatě to jsou totální nesmysly.
1: Já jsem dokonce viděl v nějakém mezinárodním parlamentu, kde byl vědec a ptal se lidí, těch politiků, jestli ví, jaký je obsah CO2 v atmosféře. No. Ptal se asi 10 lidí a ani jeden dement neřekl to správně. A pohybovali se od 5 do 10% obecně, jo. Přitom je to učivo základní školy, jo. Tady toto. To jsme se učili někdy, já nevím, v přírodopisu, nebo někde tak.
0: No.
1: To je katastrofa, jo.
0: No a tak víš co, oni o tom rozhodují a vědí úplně kulový, jo. To je bohužel to směšné, nebo to strašné. Teď nevím přesně, jak to nazvat, jo. Ale já jsem
1: no
0: tady...
1: Viděl jsi to... No jenom rychle skočím do řeči. Viděl jsi to prohlášení toho Bartoše, předsedy Pirátů, že řekl Macinkovi, ať zastropuje...
0: Jo, teploty.
1: V tom horku. To jsem říkal, ještě větší dement, než jsme čekali, jo. Protože to snad nemyslí už vážně, jo.
0: Ne, tak to byla, to bylo jako, že když zastropovali ceny pohonných hmot, takže by mohli zastropovat i tohle, ne?
1: No, nevím, jak on se tvářil dost vážně, jo, takže mě to jako na vtipek nepřišlo, jo.
0: No tak třeba byl jenom zhulenej, to je v pohodě. Ale nebo vypráškovaný.
1: Já bych ho dal jako švejka, aby ho subordinovali za blbost prostě.
0: Ne, to bychom museli živit, kripla, to radši ať, víš co. No.
1: Ale neřekl jsem kde, rozumíš? Třeba to na Sibiři.
0: No tak, víme, že když jsme tady mluvili o tom, že vzniká spojenectví 4 velkých gigantů vojenských, kteří pravděpodobně osvobodí svět od satanismu, pomlčka nacismu, tak já jsem do toho zahrnul KLDR. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Víme, že Severokorejci bojovali u toho Kursku tam, že?
1: Ano.
0: Že to byli oni, kteří tam řešili a obklíčili tam na území Ruské federace ty žoldnéře a armádu Ukrajiny. Všimně si, že zatím z toho se jako nikdo nic jako neříká, jo? Ale to všechno Rus si pamatuje a pochybně skládá střípky. A někomu možná přišlo divný, proč zrovna Severní Korea. A ono to má historické pozadí. Poslouchej. Jak se Sovětský svaz podílel na korejské válce? Korejská válka 1950 až 1953, jeden z nejkrutějších konfliktů po druhé světové válce, stavěl proti sobě dvě části rozděleného národa. Začala 25. června 1950, kdy severokorejské jednotky překročily hranici s Jižní Koreou po pohraničních incidentech a protestech. Sovětský svaz a Čína podporovali Pjongjang, zatímco USA a spojenecké země pod vlajkou OSN podporovali Soul. Boje skončily příměřím dne 27. července 1953. Počet obětí je stále neznámý a odhady se značně liší. Mluví se o 1 až 10 milionech obětí. Většina zdrojů se shoduje na 3 až 4 milionech mrtvých. Zásah Moskvy byl původně omezený. Odmítla žádost Kim Ir-sena o vyslání vojenských poradců na frontu. Sovětští důstojníci, maskovaní za korespondenty pravdy, se omezovali na práci ve štábech nebo na výcvik. Korejští občané sovětského původu nesměli bojovat jako dobrovolníci. Situace se změnila na podzim roku 1950 po masivním protiútoku OSN a Jižní Koreje, který přivedl Severní Koreu na pokraj kolapsu. Požádalo o naléhavou pomoc Peking a Moskvu. Čína vyslala divize lidových dobrovolníků, Sovětský svaz 64. stíhací letecký sbor. Do poloviny roku 1951 se fronta stabilizovala a hlavní roli začaly hrát vzdušné bitvy. Sovětští piloti operovali tajně, nosili čínské uniformy, používali pseudonymy a měli místní doklady. Jejich stíhačky MiG-15 nesly odznaky čínského letectva. Tento sbor sestřelil 1097 nepřátelských letounů a ztratil 319 až 335 svých. Přibližně 120 pilotů bylo zabito ve vzdušných bitvách. Sovětská ESA Jevgení Pepeljájev 23 sestřelů a Nikolaj Sutyagin 22 překonali Američana Josepha McConnella 16 sestřelů. Věčná památka. Více než 70 let Severní Korea uctívá tyto piloty. Severokorejští vůdci pravidelně zvali veterána Sergeje Kramarinka na výročí konce války. V roce 1993 již v důchodu přijel a byl přivítán jako hrdina. Znovu navštívil další rok a na shromážděních říkal: americké piloty je možné a nutné porazit. V roce 2019 mu věk nedovolil zúčastnit se otevření památníku sovětským esům, kteří chránili nebe v 50. letech v Pjongjangu. Ale slyšel po rádiu sláva vojákům a důstojníkům sovětské armády, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Vedle tohoto památníku byl postaven další na počest korejských vojáků, kteří pomohli osvobodit pohraniční oblast Kursku. Podobný památník je plánován již v samotném Kursku v Rusku. Severokorejci nezapomínají a splatili svou povinnost bratrům ve zbrani. Tak to má tohle historické pozadí.
1: No to jsem... Já samozřejmě jsem si o tom něco četl, o tom konfliktu, ale vlastně jsem nevěděl, že tam participovali ti Rusové v těch vzdušných soubojích. No. Já když se tady podívám, tak i Československo tady působilo na poli zdravotnické podpory. Polsko, Maďarsko, Bulharsko i Rumunsko. Zdravotnická podpora. Na straně Severokorejců. A je tady vlastně účast je Severní Korea, Čínská lidová republika, Sovětský svaz.
0: To byly vlastně dozvuky, nebo respektive takhle. To bylo období, kdy se podařilo jako ten americký imperialismus tak nějak jako trošku krotit, jo. Ovšem potom, když tady jak si padla ta berlínská zeď, tak se rozpoutaly prostě barevné revoluce po východní, bývalé východní Evropě. No a výsledek vidíme, prostě jediný důvod, který to mělo, byl ten, že v roce 92 se sjednotilo Německo, byl podepsán dokument o tom, že se na to nepohne ani o milimetr a 3 roky na to už oni kvůli pikle, jak zapojej Česko a Slovensko do NATO. Kvůli tomu bylo Československo jaksi rozděleno, protože Československo podepsalo závazek, že nevstoupí do NATO. A rozdělením na Česko a Slovensko tedy jako kdyby zanikl ten závazek. Takže proto potom Slováci samostatně a Češi samostatně tedy myslím jako Česko
1: vstoupili.
0: A Slovensko, tak potom hrdě jsme vstoupili. Jo. A Havel to tady prosazoval jako, jako něco, co bezpečnostně potřebujeme. Jako. Když už neexistovala Varšavská smlouva, tak jak jsme to mohli potřebovat?
1: No, já právě se dívám, kdy jsme jo, v 99. roce jsme vstoupili do NATO.
0: No. Takže 7 let potom, co se ten závazek podepsal, že? No. Mm-hmm. Takhle. Aby to nevypadalo jenom jako, že se odehrávají velké změny, vlastně, jak bych to vyjádřil? My jsme se tady minule bavili o tom, že vlastně nejvyšší mandatorní zástupce nebo zástupce s nejvyšším mandátem BRICSu byl na Slovensku, jednalo se a podepisovalo se. Shodli jsme se na tom, že to, co tam bylo ujednáno s Robertem Ficem, je měkká verze přistupu, nějaká verze, která odstartovala přistoupení Slovenska a možná dalších zemí k BRICSu. To, že poletí, ale nebude jednat, to jsem řekl špatně. A proč neměl letět prezident do Ankary? A pokud tam poletí, tak poletí jedině a pouze jako někdo, kdo tam teda bude, ale nebude mít žádné oficiální mandáty. Mm-hmm. To je neskutečně důležité, protože to, co tady prováděla Fialova vláda, to, že tady máme prostě nějaký zbrojaře, to je zatím v tuto chvíli, myslím si, o vydání těchto osob na výzvu Ruské federace, až bude probíhat Norimberg 2. Jo? Ovšem, kdyby v tuto chvíli by jako Česká republika jsme v té Ankaře podepsali závazek revolvingu a konzistentního financování Kyjeva, kyjevské nacistické chunty proti Rusku, tak jsme si škrtli možnost být aspoň v přátelském vztahu s BRICSem. Škrtli bychom si úplně možnost vrátit se k ruskému plynu, k ruské ropě. To by jsme si úplně škrtli. Takže pokud tady máme nějaký debily, který pochybují o tom, proč by tam neměl ten Pavel bejt, jo, tak to je přesně ten důvod, proč tam neměl bejt. Protože jako vygumovanec zelený a vlastně vrchní vlastizrádce, tak by prostě on to podepsal. Takže Babišova vláda to asi nebude chtít podepsat, tak to nepodepíše. A těch 35 lobbystů, který tam on veze, aby tu kořist, kterou budou vytvářet v potu a krve tváře evropští občané, tak aby si tam zase zbratřený jaksi zbrojaři, tak aby si tam rozdělili. Takže to je to, proč on tak mocí mermo se tam cpe a chtěl být vedoucím té delegace. A to je to, čemu Macinka s Babišem zabránili, jo. I přes rozhodnutí toho ústavního soudu. Povídej.
1: Ne, za mě to udělali dobře. Možná měli přitvrdit v tom osočení toho soudu, udělat si ten právní rozbor. Možná to bude mít ještě do hru, až se vrátí z Ankary, jo. Ale ta Ankara je 6-7, že? Mám pocit.
0: Ano.
1: No tak do té doby se ještě spoustu věcí podle mě stane, protože já jsem viděl jsem se střih z nějaké televize, kdy nějaká blondýna měla telemost až na Hrad a povídali si s panem naším hlavním generálním prezidentem, předsedou Spojených států evropských. A bavila se a dávala mu takové otázky No a vy jste s panem Babišem jako nemluvili o tom? On říkal, nedám jim. Jako bylo to tak udělaný ten rozhovor, aby to bylo návodně, aby zase ukázali, že Babiš je dacán, že není schopný vlastně dodržet žádný slib, že nedrží, jako bylo tam výrazně manipulováno s tím obsahem, co se říkalo, co se neříkalo. Takže tady je veškerá snaha i těch mass médií očernit vládu ze špatných kroků. Jo. Ale když se podívám na nějakou diskuzi pod ty příspěvky na sociálních sítích, tak téměř všichni jsou za rozhodnutím vlády a všichni to kvitují. Takže doufejme, že zdravý rozum zvítězí a že se podaří prosadit to zrušení toho úvěru a těch závazků, no, nebo minimálně jako seškrtání, nebo aby to neprošlo prostě.
0: Já tady mám, jsem to chtěl jako pustit a ono to je právě to, o čem mluvíš, jo, a mě tam něco do toho něco mi tam člověče hraje, nevím co, musím se na to podívat. Što je to? Někde mi tady běží něco?
1: Já jsem si tady ještě vyjel, kdybys
0: jo,
1: chtěl.
0: Maxinka,
1: tady
0: počkej.
1: Rychle něco? Jo,
0: počkej, dobrý. Už to mám. Tak vydrž, já to pustím. Protože tady mám z toho deníku N, jak ona s ním dělá ten rozhovor, tak tady mám asi minutu a půl nějaké vyjádření jeho, jo. Tak se to pojďme pustit.
2: Vláda hovořila o 7členném doprovodu. Kolik lidí nakonec pojede? Protože moje poslední informace říkají, že vám dali akreditaci pro 4 osoby, z toho jsou 3 policisté a jeden zaměstnanec vaší kanceláře. Je to tak?
3: No, je to až absurdní, do jaké míry se vláda rozhodla omezit nebo okleštit roli prezidenta, hlavy státu. Objevují se informace, že prezidentská kancelář požadovala 35 míst pro delegaci, je to naprostý nesmysl. My jsme požadovali 7 lidí, já to považuji za opravdu minimalistický tým, to složení mělo být z odboru zahraniční politiky, tedy lidí, kteří se tomu přímo věnují, protokolu a komunikační. Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho, jak jste řekla, 3 ochránci. Já samozřejmě nebudu potřebovat 3 ochránce do jednací místnosti, tam ani nebudou mít přístup, takže tam úplně v klidu stačí jeden člověk. Ale vláda dokonce se rozhodla jmenovitě, kdo bude ten +1. Místo toho, aby nám tedy, když už se rozhodla to takhle okleštit, tak dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. Já to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
0: To je ale hrozný. Oni mu nedovolili sebou vzít asi Koláře, ne? Nebo koho? Toho lobbystu s těma zbraněma dalšího.
1: No. Ne, dobře to udělali, jo? Měli mu říct, poletíš sám, zabrečíš si to a nikam tě nepustíme. A můžeš si tam přesně prodávat párky nebo popcorn v předsálí. Jo. To je blbeček, že mu není rovno. Jo.
0: No ale počkej.
1: Já totiž,
0: no pověz, povídej.
1: To, no ono to má návaznost, já jsem si totiž tady vyjel informace o Čechoslova Group, to CSG Michala Strnada.
0: No.
1: Jo, takže to totiž s tím úzce souvisí samozřejmě.
0: Že no jo, tak, takže, hoď to do placu.
1: CFG Michala Strnada je provozně zisková, za prvních 9 měsíců žila 4,5 miliardy eur s čistým ziskem 513 milionů eur. Co se propadlo, je tržní hodnota akcí a ta klesla dramaticky. Výchozí bod. IPO v lednu 2026. CFG vstoupila na burzu Euronext Amsterdam v pátek 23. ledna 2026. Souběžně na Prespět s upisovací cenou 25 eur za akcii, což firmu ocenilo na celkově 20 miliard eur, 607 miliard korun. Prodejem asi 15,2% akcí získala celkem 3,8 miliardy euro, až šlo o největší úpis akcí zbrojařské firmy v historii. První den akcie vystřelily o 31,4% na 32,85 eura a tržní kapitalizace překonala ČES a CSG se stala nejhodnotnější firmou v Česku. Stanovnění se zdvojnásobilo na 37 miliard dolarů. Propad. Pak přišel obrat. V březnu akcie sklouzly pod upisovací cenu 25 euro a od vrcholu přesvědčily výsledky ani za rok 2025, zejména v segmentu malorážového střeliva. Zlomovým momentem 4. květen, kdy vyšla zpráva, short selling firmy Hunter Brook zpochybňující výrobní kapacity CSG. Akcie se intradenně propadly až o 26%. V polovině května se titul ztrácel od lednového debitu zhruba o polovinu hodnoty. Strnad tvrzení v Hunter Brooku označil za naprosté nesmysly a uvedl, že investoři firmu podhodnocují. Aktuální bilance. Čerstvého článku ve Forbesu akcie propadly na 13,46 euro, což je hluboko pod lednovou cenou a je to zhruba propad minus 46% od upisovací ceny a asi 59% od vrcholu z prvního dne. Takže jo, tak pak je tady ještě další jako bla bla bla. Zhrnuto jedním číslem, od vstupu na burzu ztratili akcie CSG přibližně 45 až 50% hodnoty. Kapitalizace zhruba o čtvrt bilionu korun. Přestože biznisově firma dál roste, nedávno například vstoupila do zbrojovky Hinterberger Defense System s 49% podílem. Takže toto je ten důvod, protože v roce 2025 kdo byl u Pádla? Že jo? Fiala a jeho Dacani, že jo? Takže proto měl tak dobrý zisky. Protože tam ty kšefty jeli, že jo?
0: Tak, tak.
1: A teďka se mění se vláda, mění se zahraniční politika, takže bylo potřeba tady tyto kluky, aby měli na kafe, je trošku zase pozvednout, že jo. Abdola, dodali by se jim. Jako ber to tak, že to je firma, která vydělává jako neskutečný peníze. Tak jako, jestli byli oceněni víc jak ČES a kolik ČES zaměstnává lidí a kolik má všude jako majetku a všeho, jo, to je tak přefouknutý, jo, toto je, to potřebovali vyprat peníze ve velkým, jo.
0: No samozřejmě.
1: Jo, a potřebujou vlastně mít opodstatnění pro tady to manipulování s tím majetkem a tady to jde vidět, že vstoupili do rakouské zbrojovky s podílem 49%, jo. To by možná bylo dobré, kdybychom si pak ještě udělali tu rešerši na ten CSG holding, co vlastně všechno jako vlastní a nevlastní. Jo. No, jenom tak jako bajvočko.
0: Můžeme to trošku to propojit. Ty jsi tady říkal, že začínají vyplouvat informace na začátku pořadu. Hodně zajímavé informace se začaly psát na Seznam, jak se jmenuje, nějak Media, počkej, Media, jo, Medium, na Seznamu, to je blog, že jo. Začal tam fungovat nějaký bloger Paukner, to je pseudonym, pod tím pseudonymem existují nějací lidé, investigativci, kteří začali tahat informace na světlo boží. Jo? Různé typy informací začali zveřejňovat vlastně. Tak tedy ten Paukner, jo, takhle. A je zajímavé, že místo, aby média chytla ty informace, které jsou velice závažné, jo? Korupční a tak dál, tak média nejvíc řeší, kdo je ten Paukner, jaké osoby tam za nima stojí, jo? Kdo to je. Co to je za lidi? Čili to je normální mediální rozvědka.
1: Ano, ano.
0: Paukner.
1: Tady o veřejnoprávních médiích se nedá vůbec mluvit, jo?
0: Přesně tak. Paukner. Propojení armády, zbrojařů a Pražského hradu je naprosto extrémní. S hradem se také úzce pojí mediální scéna. Posuďte sami, tady jsou data. Jako vždy nečekám nic jiného, než naprosté mediální ticho. Pražský hrad a armáda pořádají plesy za peníze zbrojařských firem. Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil extrémní propojení mezi hradem, armádou a zbrojaři. Příspěvek s kompletními důkazy zveřejnil na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. Existují dvě významné společenské akce, o nich se ve veřejných registrech nedozvíte téměř nic. Ples hradní stráže a reprezentační ples armády České republiky. Obě akce organizují firmy s neprůhlednou strukturou. Účastní se jich nejvyšší představitelé státu, kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany i velení armády. Hlavními sponzory jsou přitom velcí zbrojaři a dodavatelé státních zakázek. Na plesu hradní stráže letos opět zavítal prezident Petr Pavel. Hlavním sponzorem byl Michal Strnad, prostřednictvím svých firem Tatra Defense, Tatra Trucks a PP Partners. Dále přispěli společnosti Colt.cz, STV Group, Techniserv, Astona a Koutný SRO, tedy dodavatele uniform a výstroje pro armádu za stovky milionů korun. Podobný obraz je i na reprezentačním plese armády České republiky. Mezi sponzory nechyběla opět Tatra Trucks, STV Group, Selier a Belot, Pramacom, HT, ani firma Trade Fides, která byla v minulosti opakovaně obviněna z uplácení úředníků ministerstva obrany. Řada těchto firm získává státní zakázky za miliardy korun a některé z nich aktuálně prověřuje vojenská policie. Přesto hrad a ministerstvo obrany nechávají celé akce s cenou přes 4,2 milionu korun za jeden večer platit právě těmito firmami. Prostory Pražského hradu jsou navíc poskytovány zdarma. Zatímco v jakémkoliv jiné oblasti by takové propojení politiky, armády a biznisu vyvolalo obrovský skandál, zde panuje naprosté mediální ticho. No a o tom to je.
1: No myslíš si, že je to ten střet zájmu tady v tomto případě?
0: Ne, to má jenom Babiš.
1: Aha, no já jsem se lekl, víš. Ne,
0: Jirko, já vím, že to tak znělo, no, ale musíš to trošku vyfiltrovat, jako ty máš v hlavě to schéma, rozumíš? Ty máš v hlavě schéma podezírat prezidenta z nějakých nekalostí a to ti úplně zamlžuje obzor prostě. On je jako křišťál, jako křišťálová koule. Nebo možná jako, jako přegumovaná jako koule. Nebo má vůbec vygumovanou kouli, to já už teďko nevím.
1: No. Minimálně prostě.
0: No rozhodně hrad. Rozhodně hrad ovládli zločinci, to si musíme prostě říct naplno, jo.
1: No to tak je, to je prostě jasný.
0: Zatímco všude jinde by to byl střet zájmů, tak tady je to pěstování jakýchsi dobrých vztahů. Ne?
1: No ty. No. Já se dívám na tu strukturu, člověče, těch firem, co patří do té značky CSG, toho Strnada.
0: No.
1: Vyjelo mi, víš, kolik mi vyjelo? 36 vlastně těch firem v podstatě.
0: No jo. Ale víš co, tak chápeš, proč se musí udržet ta válka na té Ukrajině?
1: Ano, protože je to biznis prostě.
0: Kolik takových uskupení existuje? A to kvůli ním, pro tyto on tam se prostě probojovával, aby tam byl a podepsal to, ten závazek a podepsal finanční toky na příštích x let pro tyhle ty militaristický parchanty.
1: Ano. No, já když se tady podívám, tady jsou nejen firmy z České republiky a Slovenské republiky, ale jsou tu i, je tady Španělsko, Rakousko, Polsko, i USA, Itálie, UK, to znamená Anglie, USA, další Itálie, dokonce tady nějaká Indie, podniká, to je pro indický železnický trh. No a pak ještě Maďarsko. A u Maďarska je tady integrace HIMARS, obranného průmyslu, podíl na výrobě vojenských vozidel s integrací HIMARS. Souvisí s transakcí 4.1G Space a Defense Technologies. To znamená, to je chobotní jako...
0: Jako prase.
1: Snaží se nacpat úplně všude. No takže to je prostě zbrojařský...
0: Moloch.
1: Konglomerát.
0: Jo. Teď poslouchej, jo. Na té Ukrajině je všechno v pořádku, že jo, pochopitelně. Až na pár...
1: Samozřejmě.
0: Až na pár detailů, jo. A teď hlavně, pokud jste z Pardubic, tak jako zbystřete. Banderovský pochod v centru Žitomiru, který je od roku 2022 oficiálním partnerským městem Pardubic. A věděli jste, že jen v samotném Žitomiru je nejméně 11 ulic pojmenováno po představitelích OUN a UPA v čele se Stepanem Banderou a Romanem Šuchevičem? Tak teď už to víte. Ulice Stepana Bandery, ulice Romana Šucheviče, ulice Jevhena Konovalce, ulice Vasila Kuka, ulice Oleny Telihy, ulice Oleha Olžiče, ulice Mikoly Sciborského, ulice Mikoly Kapustianského, ulice Tarase Bulby Borovce, ulice Ulasa Samčuka, ulice Mikoly Velichivského. Představte si, že by v německém městě Selb, které je rovněž partnerským městem Pardubic, existovala ulice Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Josefa Goebbelse nebo hrdinu Waffen SS. Co s tím budou ty Pardubice dělat, člověče? Takový slušný lidi tam žijou. Mm-hmm. Tady jsou záběry z toho pochodu, že jo, nesou tam toho Banderu, uctívají ho tam. No ale to není jenom o tom jednom městě, že jo, to je o celé Ukrajině, ne? Tak teďko se tady diskutuje odebrání v podstatě řádu Bílého lva, který udělil Miloš Zeman, bohužel, nechápu proč, co do toho manévrovalo, Zelenskému. SPD navrhuje odebrat. Macinka je proti tomu, protože protokolárně to nelze odebrat. Lze to pouze snad jen soudem a já nevím, jak složitě. No, ono po rozhodnutí, že vlastně teda jako to byl Zelenský, který nechal odprásknout Nord Stream, už konečně oficiálně potvrzeno skrze vyšetřování německé jurisdikce, no tak se ukazuje, člověče, že něco asi na těch žblebtech na tom svobodném vysílači asi něco bude pravdy, člověče.
1: No a teď si vem, kdo vlastní kdo vlastnil ten Nord Stream, jo? Tam 51% vlastnilo Rusko, Gazprom, a pak 15,5% Wintershall DA, to je skupina BASF, to znamená Německo, pak je PEC
0: Infrastruktur. IG Farben, pozor, to je IG Farben.
1: 15,5%, no, jasně, IG Farben, jasně. 15,5% Německo, PEC Infrastruktur a E.ON, později Uniper, to znamená taky Německo, pak je Nederlande, Gas Unie, to je 9%, Nizozemsko a ENG, dříve GDF Suez, a to je 9% a Francie. To znamená zásadní Francie, Nizozemsko, Německo nacistický režim.
0: No jo.
1: Mimo jiné. A Rusko.
0: Na tím zamyslíš, způsobili škody velkých rozsahů, protože to, že všichni nám musí nakupovat ten drahý plyn, pochopitelně ty důsledky jsou obří. Ale musíme si položit jednu otázku, jo. Proč se neotevře druhá trubka, která je v pořádku? Oni zatím vyšetřují. Oni to vyšetřují jako by škodu na majetku, jo? To je jasný. Ale kdyby se chtěl odebírat plyn, tak mají druhou trubku, že jo?
1: Mají Nord Stream 2 a ten byl vlastně dokončen v roce 2021 a nebyl nikdy spuštěn.
0: Znamená, že Evropa sama sobě zakázala odebírat plyn.
1: No a Nord Stream 2 AG se sídlem v Cugu, což je v Německu, 100% dceřina, ne, to je rovněž 100% dceřina společnost Gazpromu. Však podívalo. No, takže tam je i vlastně tam hráči OMV, NG, Uniper a Shell ještě. Navíc Shell je taky Nizozemsko. Takže... Zastavení certifikace v únoru 2022 a Nord Stream 2 se ocitl ve švýcarském insolvenčním řízení. Ale...
0: To je totiž ten důvod. Co to čtu?
1: Únor 2022? Nezačala náhodou vojenská operace v únoru?
0: Začala.
1: To je alečka.
0: Prosím?
1: To je mi ale náhodička. Říkám, to je mi ale náhodička, že zrovna tady se
0: takže on ale nejdřív byl v insolvenci a pak ho vyhodili do povětří.
1: No ale to je dvojka, já se bavím o dvojce.
0: Jo, dvojce, ta, která nebyla jo. Nikdy spuštěna.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak proto asi nemůže být spuštěna, protože je v insolvenci.
1: No. No jo, no.
0: A tam je to, majoritně, kdo je tam majoritně to?
1: Tam je pět evropských, tady je Nord Stream 2 a G je rovněž se sídlem v Cugu, je v prvním případě, je to akcionářská, je to 100% dceřiná společnost Gazpromu. Pět evropských energetických firm, NG, OMV, Shell, Uniper a Wintershall, se však podílelo na financování zhruba poloviny nákladů projektu formou úvěru. Každá cca 950 milionů euro, aniž by drželi akciový podíl. Tomu zabránili obavy z amerických sankcí. Po zastavení certifikace v únoru 2022 se Nord Stream 2 AG ocitla ve švýcarském insolvenčním řízení.
0: No, takže oni dvojku vlastně zlikvidovali
1: papírově, ano.
0: A jedničku tu odstřelili. Jasný.
1: No. A shodou okolností v únoru 22, že jo?
0: No, to víš, pracovali na tom dlouho. Takže Rusku došla trpělivost. A spustili masivní údery na Kyjev.
1: Ano.
0: Kličko označil dnešní útok na Kyjev za nejmasivější. Zasaženy byly vojenské a průmyslové objekty. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko zhodnotil rozsah dnešního ruského odvetného úderu na vojenské objekty v ukrajinské metropoli. Informoval o tom na svém kanálu na Telegramu. Šlo o nejmasivnější útok. Na město byly vedeny údery balistickými raketami, střelami s plochou dráhou letu a bezpilotními prostředky, uvedl Kličko. Mezi zasaženými cíly byly tyto objekty. Společnost Radionix SRO, klíčová vědecko-výrobní základna, která vyrábí řídící systémy pro rakety Flamingo, Firepoint a Neptun. Podle uvedených informací má produkce tohoto podniku přímý vliv na bojové schopnosti ukrajinského letectva. Vědecko-výrobní společnost Action Avia SRO, jeden z hlavních podniků ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, dodává ukrajinským ozbrojeným silám bezpilotní prostředky typu Liuty, Magura, UA a další drony. Státní podnik Antonov, jedna z nejdůležitějších výrobních základen v zemi, zabývá se vývojem a výrobou pilotovaných vojenských letounů a také montáží bezpilotních prostředků Liuty. Akciová společnost Kyjevský radiový závod a Trimen Ukrajina SRO. Podniky podílející se na modernizaci zaměřovacích systémů pro všechny typy tanků a bojových vozidel pěchoty a na výrobě dílů pro obrněnou techniku i drony. Jejich produkce má přímý vliv na bojové možnosti systému protivzdušné obrany, prostředku radioelektronického boje a letecké techniky. Kyjev 25 PV Group Ukrajina, závod vyrábějící softwarové a hardwarové prostředky pro komplex radioelektronického boje Lima. MLP Čajka, dopravně logistické centrum využívané ke skladování bezpilotních prostředků dlouhého doletu, munice a techniky dodávané ze zahraničí. Grand Terminal SRO, sklad pohonných hmot a maziv, který zajišťuje dodávky paliva pro vojenské jednotky, kyjevské posádky a útvary ukrajinských ozbrojených sil. Kromě toho měly být zasaženy také plynárenské distribuční stanice v hlavním městě a regionu a vojenská letiště v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkaské, Černíkovské a Kyjevské oblasti. Tým to tam vymydlili, co?
1: No. Já si myslím, že oni ví, kam mají udeřit, jo, a že to byla taková, úvodní tvrdší úder.
0: Jo, že jim naznačili.
1: No. Jak to může vypadat?
0: Jo.
1: No, už by to mohli kluci. Já si myslím, že během prázdnin se to tak nějak hezky. Protože já jsem viděl nějaký záběr, jaký. Cože? Vypadá
0: to? Zase vypad na chvíli.
1: Ale mě to tady vůbec nic nedělá.
0: No dobrý, už seš v éteru.
1: Už jsem zase v éteru. No, jenom jsem chtěl říct, že viděl jsem nějaký záběry těch zásahů a to teda bylo na rekonstrukci ty areály, teda na plnou rekonstrukci. Ale ty, vem si to, jak ten Kyjev bude poničený absolutně, jo, to.
0: No ne, tak jak vidíš, tak to měli dobře zmapovaný a prostě oni je totálně jakoby zlikvidujou, prostě chtěli to, mají to. No a teďko pochopitelně začnou tam, no a pak se soustředějí na všechny, kteří chtějí nahradit tu výrobu tady a různě po té Evropě, že jo, tam teda ty cíle jsou asi jasný. No, ale půjdou od těch dodavatelů, tak tam začnou, že? Čili oni ty Ukrajině úplně zameze jakýkoliv přísun materiálu. A tak, jak se nechali slyšet, jak Medveděv, tak Sergej Lavrov, tak prostě jsou blízko tomu, že budou muset Ukrajinci přijmout všechno. A tady mám ještě k tomu jeden článek, který říká, to vůbec není nezajímavé. Nevím, jestli to říkala.
1: Jako myslíš všechno z pohledu požadavku Ruské federace?
0: Všechno z pohledu požadavku Ruské federace, protože oni neustoupí ani opíť, Počkej. Oni chtějí vytvářet zóny bezpečnostní. No a to bude znamenat další ztrátu jaksi území, jo? Tady to k tomu není, počkej, já se to jenom najdu. Takže vůbec se s nima nemažou, jako už to bylo zapotřebí dávno, silovčici to říkali dávno, no tak už na to došlo, tak prostě Ukrajina bude rozsekaná na padrť. Budou mít, co chtěli. Jenom k té Varšavské smlouvě, jo. 1. července 1991 politici v Praze podepsali protokol o definitivním ukončení platnosti vojenského paktu socialistických zemí, zvaného Varšavská smlouva. Naše rozhodnutí je vpravdě historické, neboť se jim loučíme s dobou, kdy byla Evropa rozdělena ideologickou nesnášenlivostí. Komentoval to tehdejší prezident Československa Václav Havel. Pak vznikl v roce 1955 oficiálně jako smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Ve skutečnosti šlo jednak o kodifikaci poválečného rozdělení Evropy, jednak o upevnění vlivu Sovětského svazu na jeho satelity. Po rozpadu Varšavské smlouvy postupně vstoupily do NATO všechny její členské státy, kromě Sovětského svazu, který zanikl. Přesně to, o čem jsme mluvili, jo. Co oni garantovali, že ne. Tak, čínští analytici označili jasný signál Putina Západu, jo. Vydání Military Čína analyzovalo prohlášení ruského prezidenta a dospělo k závěru, že ruský vůdce vyslal Západu jasný signál o připravenosti k rozhodným odvetným opatřením. V článku se uvádí, že ruská trpělivost není neomezená a Západ navzdory rozšiřujícím se sankcím nadále tlačí na Moskvu. Očekávali, že Rusko časem pod jejich tlakem zkolabuje, avšak předpoklady se již několik let nesplňují. Země se přizpůsobila a právě to vyvolává nespokojenost Západu. Sankce nejsou natolik bolestivé, aby Moskva změnila svou pozici, zdůrazňuje se v materiálu. Autor také dodal, že Putin jasně dal najevo. Rusko se efektivně přizpůsobuje v reakci na tlak a je připraveno rozhodně odpovědět, pokud budou porušeny jeho červené čáry. Západ by měl pečlivě přemýšlet před dalšími kroky. Najdu ještě to hlavní. On se k tomu vyjádřil i Robert Fico. Slovenský premiér Robert Fico. Západní svět je dnes prakticky ve válce s Ruskem. Vezmeme-li v úvahu obrovský počet profesionálních placených žoldáků působících na Ukrajině, kteří v současné době obsluhují významné zbraňové systémy používané v tomto konfliktu. Udělejme vše proto, aby se tato situace, která se dnes na Ukrajině vyvinula, nikdy nepřerostla ve větší konflikt. Patřím do velmi, velmi malé skupiny premiérů v rámci Evropské unie, kteří podporují dialog, zatímco většina členských států Evropské unie podporuje válku na Ukrajině. A hlavní prohlášení Zacharovové Marie. Ruská federace bude vést jednání o Ukrajině s těmi, kdo mají skutečný zájem na míru. Moskva nepřijímá vydírání a ultimáta. Ukrajina musí stáhnout vojska z Donbasu, pokud chce dosáhnout urovnání. Ruská federace považuje rozmístění amerických systémů RSMD v Japonsku za krok, který představuje přímou hrozbu pro východní hranice země. Ruská federace přijme kompenzační opatření k zajištění své bezpečnosti v reakci na rozmístění systému RSMD v Japonsku. Kyjev nemá zájem o mír. Západ dal Zelenskému za úkol pokračovat v eskalaci. Kyjev například Západu se snaží zatáhnout do konfliktu nejbližší spojence Ruské federace. USA neinformovali Ruskou federaci o jakýchkoliv změnách svého postoje k urovnání na Ukrajině. Není možné hovořit o vyhlídkách na normalizaci vztahů se Západem. Evropa upadá do militaristického šílenství. Operace 40 dní pekla, oznámená Kyjevem, ukazuje jeho teroristickou podstatu. Zelenský nerozděluje ráj a peklo, ale rozhodně se přiklání k druhému. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. ES se neustále, asi Evropská unie, se neustále pokouší naklonit americkou vládu na stranu požadavku Kyjeva. Tady přečtu jeden bod ještě jednou. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. Tady je to jednoznačně řečeno, jako že prostě vědí a budou s tím pracovat.
1: Je to tak.
0: A protože z armádního magazínu...
1: Proto vlastně postupují tak...
0: No, neslyšíme tě. Jiří?
1: Ne. Zase to vypadlo, nebo...
0: No, tu větu, co jsi řekl, jsme neslyšeli.
1: No, jenom jsem chtěl říct, že...
0: No, a nic, ty. Já...
1: Tím, že tam jde vidět, jak poskytujou obezřetně, protože sbírají pořád ten důkaz dál.
0: Jo.
1: Ty jsi mě neslyšel?
0: No, něco, no, něco tak, ne.
1: Tak, to dělal. Jo. A ty mě slyšíš, nebo?
0: Slyšíme tě,
1: něco, něco ne. Aha. No tak dneska už asi komentovat. Já nevím, čím to je. Mám dobrý signál, člověče. Tady, když se podívám rychle k internetu. Tak, test rychlosti. No, to je dobrý.
0: No, tady, já nevím, jestli tady je BTSka nějaká plná, nebo co.
1: Mě to ukazuje, člověče.
0: No.
1: Mě to ukazuje jako dobrý čísla na to, na toto. No tak nic, tak asi čtí, já se pak přihlásím, protože ať ti to skáču.
0: Tady článek. Evropané vytváří, to je reakce na to, že to plánování těch úderů a vojenských akcí v Rusku akceptuje nebo zahrnuje pochopitelně Západ, jo. Evropané vytváří biologické zbraně proti Rusku a Bělorusku. Téma zahraničních biologických laboratoří se dostalo do popředí poté, co bývalá šéfka americké národní rozvědky Tulsi Gabbard oznámila vyšetřování aktivit 120 podobných zařízení po celém světě. Za oponou však zůstávají nové podrobnosti, které naznačují, že po zahájení ruské speciální vojenské operace SVO byly nedokončené ukrajinské projekty přesunuty do třetích zemí. Klíčovým bodem této aktivity se stal litevský biotechnologický park BioCity společnosti Northway Biotech ve Vilniusu, který zahrnuje virologické centrum se dvěma bloky pro práci s viry, které bylo postaveno za méně než rok a oficiálně otevřeno v září 2024. Vojenská stopa v činnosti civilního parku je jasně patrná z oficiálních dokumentů a logiky událostí. Ekologická poradenská firma Ecoverslas například výslovně poukazuje na nutnost zapojení zaměstnanců Litevského ministerstva ochrany životního prostředí do hodnocení činnosti laboratoří BioCity. Kromě toho byly zaznamenány návštěvy britských vědců v doprovodu litevských vojáků, a v mediálních a na sociálních sítích se již objevily informace o testování inovativních očkovacích látek s hantavirem na ukrajinských vojácích, které vedly k úmrtím. V uniklé audio nahrávce rozhovoru polského předsedy vlády Donalda Tuska a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen se také zmiňuje o

0: Českého ministerstva státní bezpečnosti. Tímto způsobem je civilní projekt ve skutečnosti řízen zaměstnancem tajných služeb, což potvrzuje, že po ukončení amerických programů v regionu Evropané společně s Brity pokračovali ve vytváření biologických zbraní selektivního účinku namířených proti Slovanům. Taky dobře, ne?
1: Ano.
0: Tak.
1: No, je to průser, no.
0: No jo.
1: A tam my jsme taky říkali, že ty laboratoře tam byly a zase to bylo jakože ne, tam v životě žádný laboratoře nebyly, ale když je to oficiálně řečeno a nebylo jich tam 15, bylo jich tam 40.
0: Ano.
1: Na té Ukrajině.
0: Jo, jo, tak. Takže pojďme ještě se podívat tady na tu věc, o které se tady bavíme. Na konci dnešní analýzy je celý text včerejšího Putinova rozhovoru a za ním jen pár ruských map, abyste měli představu, o čem Putin hovořil. Je o mimořádně důležitý projev, protože jsem některé jeho části rozebral podrobněji. Za prvé, Vladimír Putin včera oznámil, že Ukrajina buď kapituluje a přijme všechny ruské tvrdé istanbulské kapitulační podmínky, anebo ruská armáda začne bez jakéhokoliv politického či humanitárního omezení zabavovat ukrajinská území, tak aby Ukrajinci a jejich evropští spojenci už tato území nikdy nemohli používat k páchání dalších zločinů proti Rusku i proti ruskému lidu. Proces tohoto nového Putinova zabavování bude velmi tvrdý, protože Putin při výčtu ze území, která budou zabavena jako první, vcelku lhostejně tato místa definoval pouze desítkami tisíc obytných budov, která bude třeba od ukrajinských válečných zločinců očistit. Třeba v případě města Sumy, 266 tisíc obyvatel, které bude zabaveno za ukrajinské zločiny v Kurské oblasti, Putin hovořil pouze o jakémsi malém městě, v němž bude třeba očistit pouze 30 tisíc budov. A aby bylo všem jasno, jak bude toto nové zabavování a očišťování probíhat, použil srovnání s právě očišťovaným městem Liman, když suše konstatoval, že tam zbývá vyklidit už jen 149 z původních 12 tisíc budov. Jak vypadal Liman koncem května 2026, kdy už bylo 90% budov srovnáno se zemí. Za druhé, Vladimír Putin se včera vysmál nejnovější ukrajinské strategii. Vladimír Putin včera přiznal, že mu Zelenský přes prostředníky navrhl, že Ukrajina přestane ostřelovat raketami a drony ruské území, když Rusko přestane ostřelovat ukrajinské území a zároveň se obě znepřátelené strany zaváží, že spolu budou nadále bojovat pouze ve čtyřech sporných guberniích Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské. Putin k tomu poznamenal, že žádná podobná dohoda nepřipadá v úvahu, protože ukrajinské útoky raketami a drony působí Rusku pouze zanedbatelné škody a ty jsou rychle opravovány, kdežto útoky ruskými raketami a drony devastují Ukrajinu v mimořádném rozsahu. Navíc Rusko si je vědomo, že ukrajinská armáda bude brzy bez vojáků a proto má ruský generální štáb v úmyslu místo zkracování délky fronty celou linii, na níž probíhají boje, naopak co nejvíce roztahovat. Vladimír Putin neřekl nic nového. Už 25. června 2026 varoval nejvyšší ukrajinský válečník generál Aleksandr Syrský, že Rusko letos chystá na frontu poslat několik čerstvých divizí a 5 brigád a rozšířit tak frontovou linii, na níž probíhají těžké boje o dalších 160 kilometrů. A že bohužel tak Ukrajině nezbývá nic jiného, než někde sehnat další vojáky a vytvořit z nich další nové brigády. Jinak nebude možné Ukrajinu bránit. Aritmetika současných bojů je podle generála Syrského neúprosná. Ukrajina musí rychle zmobilizovat.

0: další vojáky, nebo prohraje. Nevím, jestli to máme číst celé, máme docela hodně hodin, takže to je situace, to je stav. To znamená, že prudili Bělorusy, to znamená, naklapali tam Číňani, ty už tam stejně byli. No a už se to chýlí ke konci. Teď jenom o to, jak hodně nakonec bude muset zasahovat v Evropě, ale jedno je jisté. Jedno je jisté. Po Ankaře budeme moudřejší, jestli se rozpadne Evropská unie nebo ne. Protože Ankara v podstatě je záležitost, kdy se spojujou v jedno uskupení programově NATO a Evropská unie. Když si to dáš dohromady, tak to vlastně tak vychází.
1: A společný pikle vůči Rusku.
0: Jo, a všichni svorně prostě tady proti Rusovi nasazujou kde co. No. Takže Helenka už je nachystaná. Jiří, my se pojďme rozloučit a tam hodím nějakou písničku.
1: Dobrož. Tak přeju krásný léto. A mějte se krásně a ať se daří.
0: No, já se omlouvám, dneska to spojení prostě bylo úplně na prd, ale co se dá dělat? My se musíme loučit. Tady z Midgardu se společně s Jiřím s vámi loučí a dobrý poslech vám přeje, jak jinak než Petr Václav.

je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

mi kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Nikdy nemám člověka radši, než když mu navlékám na krk svůj škrtivý límec, abych ho pasoval na rytíře svatého Šibenikuse.

ticho, jen v krbu oheň hučí, je podzim, ty jsi voda živá a ten podzim mi tě přines do náru.

Bělostné pohlednice posílám do tmy, snad se v tom dešti neutopí, je podzim, symfonie šedi. Na duši chladno, pláči se jenom těžko brání, je podzim, ty si odpovědí na všechny otázky, na všechna moje přání.

Déšť vyťukává melodie, tvůj stín mi šeptá, že jsi tady, je ticho. To jenom srdce bije, že jsi tu se mnou, že jsi dnes moje bez výhrady. Je podzim, déšť nám připomíná naši samotu, že každý máme stíny svoje. Je podzim a jako naše vina, podzim nás objal a zavřel spolu do pokoje.

sebe listí zežloutlo, ale tvá krása neuvadá, skryju tě do dlaní. Jak mraky noční nebe, si podzim, si jako čistá voda. A čas se zase neúprosně krátí, si podzim, co mi ruku podá. A já se navždy do podzimu ztratím.

vyprávění dar. Co vám teď říkám, let už je pár. Můj táta hříbe černá mi dal. Znal dobrák ten, co už dávno jsem si přál. Zhříběte záhy, kůň krásný byl. Já za něj, on za mne, kdy život položil. Ať stín v horách pálil, ať sníh stopy kryl. My táhli jsme spolu, snad tisíce mil. Proč za světlem musí ležet stín? Proč vedle růží růst může plín? Proč přátelství skončí jen pro dívčí klín? V nenávist se změní, věru sám nevím. Můj druhý přítel snad náhle zešílel, když krutou a podlou si pomstu vymyslel. Snad zraněn sám mě víc ranit chtěl, já svého koně.

Byla mraky jdou, tam louky zelená, pro dobré koně jsou. Tam na mne čeká můj Denego, spolu

trh jsem růži. Na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce. Proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři růži, co

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím,

nebojí, rány se zacelí, však jizvy nezahojí, jsi jako propast. Já stojím na okraji,

Je to jen bolest, nebo je to vlastní štěstí? Jediná noc, víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně, podmínky příměří, já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne.

0: vítám všechny, co se zúčastnili téhleté akce. Máme samozřejmě představu, proč jsme tady, proč jsme se tu sešli. To nakonec říká tady ten transparent. Jsme proti NATO. Jsme proti tomu, aby tahle agresivní organizace vraždila po světě občany cizích zemí, ovlivňovala politický vývoj v různých částech světa. Máme tu také vlajku z Venezuely, což je poslední zápis, poslední rekord, ne poslední, předposlední, tím posledním je Irán. Takže připomínáme obyvatelům této místnosti, nebo této budovy, že žádnej zločin spáchaný touto americkou zemí nebude zapomenut. A my jsme tu proto, aby jsme připomněli, že historie nezná zapomnění. Vraždy v cizích zemích, vraždění. To nejbrutálnější, který mi nejvíc leží na srdci, bylo vraždění v Srbsku. Vraždění občanů, obyvatelů Srbska ve vlaku, na který útočili letadla cizí zemi. My jsme k tomu dali samozřejmě poput díky prezidentu Zemanovi, který otevřel naše české nebe pro vražedné bombardování Srbska. Jak bych použil jeho vlastních slov, v Bělehradě se bojovalo za Prahu. Ne, Zemane, v Bělehradě se nebojovalo za Prahu. Za Prahu se bojuje teď a tady. Protože jsme se tu sešli, abychom vyjádřili protest proti tomu, co se dneska koná v Ankaře, nebo včera dnes koná v Ankaře, tak jsme aspoň chytli druhý den tohoto jednání. Já sám nevím, co se tam dohodnulo, nebo co se tam dohodne. Ale sám bych řekl, že jsem v Ankaře prožil krásných 7 let pobytu právě na jednom projektu, který se pak nepodařil. Takže Ankaru znám důvěrně a je mi líto, že zrovna v tomhle městě budou zaznívat ten válečnický ryk tohoto spolku hrdlořezu, který si říká NATO. Fuj, hamba NATO! A kdyby... Hamba! Jo, jsme proto, abychom my opustili tuhletu zemi, tuhletu organizaci, protože tím, že jsme tam vstoupili, jsme na sebe převzali všechny hříchy, které kdy tato organizace spáchala po světě. Ano, a bylo jich hodně, vážení, bylo jich hodně. Ano, Libie, Irán, Irák, Sýrie. Ano, a už jsem tady jmenoval to Srbsko. Takže pryč, my jsme mírumilovný národ, my jsme si nikdy nepošpinili ruce tím, že bychom napadali, okupovali, vraždili v cizích zemích a teď se připojíme k téhleté zločinné organizaci. Hamba, je to plivanec na čest českého národa a proto říkáme ven z NATO. Teď je otázka samozřejmě, jestli jsme tu na správném místě, před americkou ambasádou, nebo nejsme. Že byly návrhy udělat náš meeting před tímhletím, před úřadem vlády. A nebo jinde. Kde? Tam není povolený. Já jsem to zkoušel několikrát, tam je zakázáno demonstrovat. Takže tady ne, tady. Tady přece jenom je Amerika o trošku víc demokratičnější, než ten její malej bratr z Velké Británie. Ano, tak jsme tady, já říkám, že jsme na správném místě. Proč? Protože s nástupem nebo s průběhem mandátu prezidenta Trumpa jsme si uvědomili, jsme trošku nakoukli do tohoto, jak ta vysoká politika funguje. A uvědomili jsme si, že tady opravdu v tom světě rozhoduje ten, kdo má největší svaly, jo? To znamená, že když Trump řekne, tak se taky stane, jo? A že ti ostatní, to jsou jenom loutky na niti, všichni ti stamerové,
1: Macronové a tohleto, to jsou komedianti. Viděli jsme kolikrát, mnohokrát, jak si Trump dovolil tyhle ty jakoby velikány evropské politiky urazit, ponížit, neřekli nic. Přijdou zase, jak pejsci se lísají kolem nohy. Takže kdo řídí světovou politiku z téhleté strany? Ano, jsou to Spojené státy americké. A bez jejich vědomí se nestane nic. Ano, tahleta Evropská unie, plná těchhletěch nic neznamenajících kašparů, neustále používá argumenty o válce a podobné věci. Samozřejmě se to nestane bez účasti Spojených států amerických, protože tyhle ty státy už dneska nic neznamenají. Byl to sešup, tohle to je druhořadá, možná třetí řada tahle ta mocnost. S čímž oni se neradi smířilo, ale je to tak. Takže jsme tady, proč bychom chodili ke Kováříčkovi, když můžeme zajít přímo ke Kovářovi, jak se říká. Takže bez vědomí tady Spojených států amerických žádná válka v Evropě nebude, protože jednak ty evropské státy na to nemají, jak bych řekl, zbrojní vybavení, nemají na to ani lidi, který by šli do takové nějaké války. A navíc nemají chuť tyhle ty lidi po 80 letech různého indokrinace evropskýma hodnotama, tyhle ty lidi nemají ani v sobě kouska odvahy, aby něco podnikli takovýho. Takže já jsem si jistý, jsem přesvědčen o tom, že válka bude, jen když Spojený státy americký do toho takzvaně půjdou. No a to my nechceme, že jo, samozřejmě, aby se tady v Evropě válčilo a jsme proti tomu, co se tam teďka v Ankaře děje, že jo. Takže jedna věc, ano, jsme si vědomi toho, že Spojený státy rozhodují, že je to ten fenomén, který tady vládne, teď možná polovině světa, ale na druhé straně si také musíme uvědomit, že ten meeting v té Ankaře je hlavně o penězích, ano, o prachách, co se bude dávat na zbrojení dál, jo? Tak to jste samozřejmě slyšeli, že 5%, že jo, že tam vyjede Trump, tam vyjede s tím, že chce silně tlačit na to, aby ty jednotlivé země vydávali 5% svého rozpočtu, aby vydávali na zbrojení. Teď jsem zvědav, jestli se tam najde někdo v těchto potentátech evropských, kdo má koule na to se tomu zepřít. Já bych zaspomínal zlatýho Orbána, který by ty koule měl, že jo. Bohužel Maďaři z nepochopitelných důvodů se tohoto člověka zbavili. Mají tam někoho jiného, který začal otvírat otázku Benešových dekretů a takových ptákovin. Takže jak je vidět, Maďaři nechtějí udržovat dobrý vztahy s touto republikou. Navíc v žádném případě nemůžeme očekávat od toho Maďara, nebo jak se jmenuje, že by se vyrovnal svou odvahou, svým rebelanstvím, že by se vyrovnal Orbánovi. Takže bohužel jsem sám zvědav, jsem zázera, možná, že už je navařeno, upečeno, že jo, že už mi tady, jak se říká, jsme už po večeři tady, že jo, že už je rozhodnuto, kolik teda budeme solit, kolik ten český národ bude solit, kolik my budeme přispívat, kolik budeme přispívat na Ukrajinu, kolik desítek miliard budeme přispívat na Ukrajinu a kolik budeme přispívat Spojeným státům americkým na jejich zbraně, protože samozřejmě, že se počítá, že těch 5% to bude na nákup amerických zbraní. Proč by to jinak Trump dělal, že jo? Když nechce potěšit své zbrojaře. Takže možná, že se na tom taky přiživí tady ti strnadové a podobně lidi, že se přiživí na těchto těch zakázkách trošku, ale to už budou jenom drobty od stolu. No sám jsem zvědav, co bude výsledkem tohoto jednání. Fankaře, žádný velký očekávání nebo pozitivní zprávy Sankary neočekávám, spíš naopak. Připravme se na to, že budeme solit a solit a solit, jo? Protože tahle země se přece ještě může dále zadlužovat, ještě můžeme žít několik let na dluh, ne? Aby jsme zbrojili, aby američtí zbrojaři měli zakázky. Já si pamatuju, vážení, co můžeme říct, máme vůbec nějakou armádu? Já jsem nedávno četl nějakého analytika, že snad máme 5000 lidí, bojových lidí, jo, 5000 lidí, kteří jsou skutečně...
2: Máme hodně generálů.
1: Ano, že, kteří jsou skutečně cvičení k tomu, aby nastoupili do těch prvních linií do boje. 5000 lidí, že jo, to všechno je kolem vata. To jsou jenom, jak se říká, ti, co žijou z podstaty, přiživujou se na tomhletom. A teď je otázka, kolik by z těch 5000 lidí zůstalo na linii, kdyby opravdu padl první výstřel. Já myslím, že by tam nezbyl ani jeden. Takže takhle, tohle je prosím naše armáda dnes. Ano, nemáme lidi, nebudeme mít bojový vojáky, ale budeme mít zbraně z Ameriky. Za spousta miliard. Já nevěřím Babišovi, že se dokáže ubránit, že jo? Já si představu...
2: To je taky loutka, Babiš. Jako Zelenský, jako všechno tato pakáš.
1: Já si představu, že tam fankaře je někde postavený ten boxerský ring, že jo? Tam stojí ten Trump v tom županu v americké vlajce, že jo, poskakuje a čeká, až mu do ringu pošlou dalšího soupeře. Merz, bum, rána na zemi. Další, Macron, bum, rána na zemi. Takže tak si to tak já představuju, že si tam jedno po druhém takhle vychutná. No je to chlap, má odvahu, má drzost, no, dělá to pro svou zemi, no tak proč by ne? My máme bohužel vedení, který pro svou zemi nedělá vůbec nic, takže můžeme jenom závidět. Víte, já pořád nejsem schopný srovnat s tím, kdo ten Trump vlastně je, jo. Já jsem tu stál před 10 roky, a řval jsem Trump for president, jo. Stál jsem na straně Trumpa, byl před 10 roky, aby byl zvolen americkým prezidentem. A on opravdu byl zvolený, jo. Nechci říct, že naším příčiněním, že byl zvolený, opravdu byl zvolený. A teď ten první jeho mandát byl vcelku dobrý. To jsem říkal, TOS stál na správné straně. Teď, co ten člověk vyvádí, co provádí za ptákoviny a prasárny, že jo, z toho se člověkovi zvedá žaludek. Já si ani nedovedu představit, že by tam mohl být někdo horší. Říkám, začnu s tou Venezuelou, vezmeme ten Irán a podobné věci. Vezmeme to, že ten člověk je naprosto neseriózní. Jeden den prohlásí to, druhý den ono. Jeden den uzavře mír jakoby s Iránem a druhý den začne bombardovat a podobně. Je to vůbec možný, že někdo má takovouto úroveň? Ale...
2: Je to po burze.
1: No jasný, o Praha, že jo, on jeden den vyhlásí, že uzavřel mír s Iránem, že jo, cena ropy jde dolů, že jo, jeho kamarádi nakoupí ropu a druhý den Trump začne bombardovat, cena ropy jde nahoru a kamarádi prodávají jeho, no tak je v tom biznis, je v tom čert, ale je v tom taky kouska charakteru. Já bych řekl, že fuj, žádný charakter, ale my jsme si tu za těch 630 let zde v Evropě tak nějak zvykli, že se nedá na nikoho z těch vedoucích činitelů Západu spoléhat. Že? Nechci připomínat druhou světovou válku, Hitlera, co tady všechno prohlašovat, co Němci porušili, ale ono to neskončilo druhou světovou válku. Že jo, viděli jsme, jak Merkelová přiznala, že to všechno, co se hrálo Minsk 1, Minsk 2, že to byla prostě jenom komedie, aby ošálili Rusko. Ano, takže on to nakonec Macron také potvrdil. Takže tohleto je, jak bych řekl, mentalita těch lidí. Podvádět. A nám tady tlačí dnes do hlavy nějaký západní hodnoty, kdy to je to samý, na tohleto si máme zvyknout. Že naše slovo nic neznamená. Já jsem bohudík vyrost v době, kdy ještě chlapský slovo něco platilo. A byla chlapská čest a chlapský slovo. Chlapský slovo člověk chlap neporušil a na čest si nenechal šánout. Dneska 630 let žiju zde, kdy se lže. A slovo chlapa tu znamená plivanec do tváře. Vážení, takže... Já jsem to takovýma nějakýma vlastníma úvahama otevřel. Tenhle ten meeting, pokud bude čas, tak ještě promluvím. Takže zvu za řečnický pult, tady paní doktorku, se představí sama.
3: Děkuji, dobrý den, Vladimíra Vítová. Já chci říct, že tady teď stojíme před americkou ambasádou a když se podíváte na tu jejich vlajku, tak je pěkně špinavá, tak jsem si říkala, buď by ji měli vyprat v pervolu, aby se ty barvy osvěžily, anebo v chloru, a pak by ta vlajka byla bílá. Takže doporučujeme chlor. My jsme teď v sobotu byli na hoře, teda ne v sobotu, v pondělí jsme byli na hoře Blaník. Bylo tam takové vlastenecké setkání a jeden kolega tam přinesl takový nápis: Blaničtí rytíři, přišel váš čas. Ale Blaničtí rytíři, kdyby vyšli z té hory, tak by museli namlátit obyvatelům České republiky za to, koho zvolili. Koho zvolili do vlády, koho zvolili za prezidenta a koho volí soustavně. Tady před časem byla taková veliká polemika, kdo je lepší, jestli Andrej Babiš nebo Petr Pavel, když se jednalo o ten summit NATO v Ankaře. Ale když se podíváme na ty jejich názory, tak jsou úplně stejné. Oba podporují, aby byla Česká republika v NATO. Včetně teda Petra Macinky, takže všichni tři vlastně. Všichni uznávají potřebu investovat více do obrany. Všichni veřejně uznávají tu lež, že Rusko představuje bezpečnostní hrozbu pro Evropu. A všichni uznávají, že se

pokračovat v podpoře Ukrajině a všichni uznávají, že se musí zachovat transatlantické vazby. A liší se jenom v tom, jak rychle a za jakých podmínek. Ale ten cíl mají opravdu všichni stejný. A navíc Andrej Babiš se veřejně vyslovil pro účast České republiky na francouzském systému jaderného odstrašení. A teď, když se podíváme do historie, tato demonstrace je proti NATO. V roce 1948 Američané a Britové chtěli zahájit, v roce 45, hned v červnu, Američané a Britové chtěli zahájit operaci Nemyslitelné. Hned po skončení druhé světové války chtěli napadnout Sovětský svaz. Proto se takzvaným spojencům tak nadšeně oddávali do zajetí německé vojenské síly, protože oni z nich připravovali z toho Wehrmachtu jednotky, které měly v červnu, znovu opakuji, v červnu 1945 napadnout Sovětský svaz. Letos my jsme poraženi, takže my nemáme co slavit, ale výročí studené války. Ta studená válka vlastně začala v roce 1946, projevem Churchilla na Fultonské univerzitě, kde začal hovořit o studené válce, o železné oponě a podobně. A víte, kdo s ním přišel první? George Orwell před pár lety. A mimochodem termín železná opona, ten se často vyskytuje v Talmudu a používali ho i Němci. Po válce tady pak byl ten Marshallův plán, kdy se Amerika chtěla koupit a v podstatě se jí to i podařilo, celou tu západní Evropu. Když jsem tady hovořila o tom projektu Nemyslitelné, abychom věděli genezi vzniku NATO, tak hned NATO navázal, NATO vzniklo v roce 49 a součástí toho byl projekt. Můžete se teď podívat do archivu, řekne vám to umělá inteligence, najdete to v Google, protože ty archivy se otevírají. Takže v roce 49 byl formulován tajný americký vojenský plán Dropshot a ten popisoval, a na základě toho pak také vzniklo NATO, jak by Spojené státy americké měly vést preventivní válku proti Sovětskému svazu kombinací konvenčních a jaderných zbraní. Byl plánován rozsáhlý jaderný útok na sovětská průmyslová centra a vojenské základny. A velká americká a britská armáda měly vstoupit do západní Evropy, cituji z jejich materiálu, a postupovat na východ. A primárními cíly byly Německo, tedy NDR, Polsko a Československo. Takže akce Dropshot, můžete se na to mrknout. A pak tedy vznikl v roce 49 ten vojenský pakt NATO, kdy vlastně ta jejich formulace, ta kolektivní obrana, tak to znamenalo vlastně obklíčení toho socialistického tábora. A ta politická izolace, jak byla během studené války, tak tu zase formulovala americká Trumanova doktrína. A definice je, jednalo se o zadržování a podporu pro západní opozice v socialistických zemích, o velkou finanční podporu a o pokus zabránit rozšíření socialismu. Takže teď tady slovo socialismus je považováno za neslušné slovo, právě kvůli tomu vymývání mozku, které tady je po roce 89, kdy byl regulérní státní převrat. A kdy vlastně my jsme na straně poražených. My jsme poražená jiný národ, jsme kolonie po roce 1989. Pardon, já tu mám tady poznámek ještě. To jsou rány do toho mikrofonu. Ještě chci říci, že teď bylo výročí osvobození a nevím, jestli jsou se toho lidi vědomi, asi ne, že v koncem roku, nebo v roce 44, těsně před koncem války, a v dubnu v roce 45, Spojené státy americké úplně vybombardovaly veškerý náš průmysl.

0: Vybombardovali všechny průmyslové podniky v Praze, v Plzni, v Ústí nad Labem, v Kralupech nad Vltavou, ve Zlíně, v Pardubicích, všechny železniční uzly a podobně. Takže tohle to nám udělali ti osvoboditelé. Přitom zabili kolem 6 000 lidí. A při osvobozování americkou armádou, nebo těmi spojenci, padlo 116 Američanů, ale 6 000 Čechů a Moravanů zabili. Německo nás chtělo vyhladit. Jsou přece všeobecně známy ty materiály, kdy o tom hovořil jak Goebbels, tak Hitler a všichni. A jim se podařilo během té studené války, kdy byla snaha změnit to myšlení našich lidí, a taky jsme byli, informuje o tom britský portál mintpress.com, že Česká republika byla vybrána, abychom byli pilotní projekt, kde se bude budovat rusofobie, a podařilo se jim to. Takže Američani vybombardovali, co se dalo, abychom neměli vůbec žádný průmysl. Němci nás chtěli vyhladit, Sovětský svaz, tedy Rusko, nás zachránilo, a výsledek je ten, že my se plazíme před Německem a před Spojenými státy americkými a nadáváme na Ruskou federaci, úplně něco opravdu absurdního. A když se zmíní rok 68, tak se vůbec nezmiňuje to, že tady byla hranice u nás mezi Varšavskou smlouvou a blokem NATO. A ty materiály jsou otajené, veřejně dohledatelné, že NATO, kdy tam byly jaderné zbraně, které mířily na naši zemi. A nejen na naši zemi, a o tom se vůbec nehovoří. A když se třeba v roce 62 hovoří o karibské krizi, jak tomu ti dobří Američané zabránili, tak se vůbec nehovoří o tom, že oni nejprve dovezli jaderné zbraně do Turecka, aby je mohli namířit na Sovětský svaz. Takže ty informace jsou úplně jako lživě u nás podávány, a jak se říká, řízení je proces informační. A my bohužel nemáme v rukou sdělovací prostředky. A to není jenom Česká televize, Český rozhlas. Je to Nova, je to CNN Prima, je to milion příšerných rozhlasových stanic, kde prostě od rána do večera, 24 hodin denně, 7 dnů v týdne, se pořád lijí tyhle ty nesmyslné a zlé lži. A proč? Protože my nemáme tyhle ty sdělovací prostředky vůbec ve vlastních rukou. Tady se říká, že v roce 68, tam se ukrajinská vlajka, koukám. Ve všech historických palácích Prahy staré, tak jsou ukrajinské vlajky, neuvěřitelné. Taky by si ji mohli vyprat v chlóru. Takže se prostě říká, že nás okupoval ten Sovětský svaz. A teď jsme svobodní. A tomu se teda fakt musím smát, protože v rámci RVHP všechno bylo naše. Všechno byl národní majetek Československé republiky. Pak se najednou změnila před rokem 89, ani o tom nevíme. Ústava z národního majetku se stal státní majetek a ten byl po roce 89 privatizován. A co teď má stát? Nic. Stát nevlastní žádný majetek, stát nevlastní žádné zdroje, i ten ČES je opravdu legrační, to procento, které v něm ten stát vlastní. A když stát nemá vlastní zdroje, tak samozřejmě nemůže dělat žádnou politiku. A proto já jsem poslouchala Ladislava Vrábela, měl takový pořad, a on tam komentoval tu tiskovou konferenci poslední Andreje Babiše a Petra Macinku a říkal, a měl pravdu. Oni tam nejdou prosazovat nějaké naše názory. Oni se tam jdou pro úkoly. Úkoly, které mají vyplnit. A proto, když se podíváte na tu mimiku těla, tak to prostě nejsou žádní suverénní představitelé našeho státu. A když se vrátím zpět k těm blanickým rytířům a k voličům našim, tak přece, ať vám naslibují v těch programech politických cokoliv, tak pokud tam mají setrvání v NATO a v Evropské unii, no tak nezmůžou ale lautr nic. Protože to je dáno, jestliže jsme součástí NATO, tak je dána naše zahraniční politika na to, že 5% HDP, možná, že teď už to dokonce máme, jde na v podstatě do černé díry NATO. A kolik procent HDP jde do Evropské unie, tak to se dá počítat různými způsoby. Ale taky je to pěkná raketa. A když se hovoří o 5% HDP, tak my jsme to říkali již dávno, ale včera to potvrdil Petr Macinka. To nejde jenom o rozpočet ministerstva obrany. To jde o rozpočet ministerstva průmyslu, ministerstva dopravy, ministerstva možná i zemědělství, všude jsou skryty ty podprogramy. A to ministerstvo dopravy, to je to zpevňování silnic, ty opravy mostů, to není proto, aby nám se dobře jezdilo. To je proto, aby to uneslo tu těžší vojenskou americkou techniku, protože předtím ten Sovětský svaz měl lehčí vojenskou techniku. Tady se teď by se ty těžké ty těžká auta a všechno ta technika a tanky probořily se ty mosty, takže proto to opravují a ne proto, aby Češi snad měli, nedej Bůh, dobrou silnici nebo mosty. Takže tohle to všechno se musí započítat do těch rozpočtů, které má NATO. My se tím zabýváme už dávno, včetně té iniciativy Ne základnám, dávali jsme x dotazů i s asociací Vojáci proti válce. To byli vyšší vojenští důstojníci, bohužel starší pánové, kteří zemřeli. Dávali jsme kvalifikované dotazy na ministerstvo obrany, na vládu. V životě jsme se nedočkali odpovědi, nikdy v životě. No ale uzavřela bych to tím, že my jsme v roce 2023 napsali americkému prezidentovi, to byl Biden, že my občané, a bylo tam několik tisíc podpisů, chceme vystoupit z NATO. Když se k tomu nemá vláda, tak jsme zachránili čest našeho národa a ty dopisy jsme jim posílali, odvolávali jsme se na článek 13. A víte, proč se to píše americkému prezidentovi? Protože takhle přesně je to v tom článku 13. Když chce ta země vystoupit z NATO, tak to musí napsat americkému prezidentovi. Takže NATO není nějaká kolektivní obrana. NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických. Takže tohleto by taky, než vylezou ty vlaničtí rytíři a zmátí spoustu lidí v naší zemi, tak tohle by si měli být ty lidi vědomi. Takže děkuji vám za pozornost a pokud se v té Ankaře odehraje to, co se tam odehraje, že všechno slíbíme, všechno budeme platit, tak si musíme jednoznačně uvědomit, že to je vlasti zrada a vele zrada. A co se vztahuje, který termín na které politiky, tak to se mrkněte, to si vygooglujte. Děkuji vám za pozornost.
1: Já jen přijám takovou žertovnou příhodu. On je ten Trump občas taky vtipnej. Vzpomínám, že nedávno řekl, už mě zas ten saudský princ líbá zadnici. Jo, tak tohle to se všeobecně ve sdělovacích prostředcích neslo, že jo, samozřejmě. No tak jsem namaloval plakát Don't kiss Trump's ass a šel jsem si stoupnout tej saudské ambasádě, jo. No samozřejmě nestál jsem ani minutu a někdo vyběh z té saudské ambasády a začal mě odhánět, jako, že ne, že je to zakázáno a takhle. No tak dobře, mezi tím jsme pořídili foto, jak tam stojím u saudské ambasády. Nelíbejte Trumpovi zadnici a poslal jsem to tedy aspoň na tu saudskou ambasádu, tedy tímhle tím e-mailem. Neodpověděli. Tak. Pojďte další řečníci, tamhle mám. Jo? No, tak dobrý, pojďte.
2: Dobré odpoledne, český národe. David Tiger Ploc, předseda strany Domov. Vážení a milí chcimíři, zdravím i všechny zde přítomné policisty. Děkujeme za vaši ochranu. Jsme v České republice a potřebujeme vás. Začal bych slovy z jedné divadelní hry, kterou určitě všichni znáte. Když se podívám na tu vlajku, kde to sakra jsem, kam jsem se to sakra zase dostal. Já nemám strýčka sama v oblibě. Někdo tady zmínil, že občas se mu i zasmějeme. S tím souhlasím. A nelíbila se mi sobota 4. července, kdy nám média, většina z médií,

Několik měsíců sledujeme, jak se naši nejvyšší ústavní činitelé hádají mezi sebou a doufám si říct, že většinu národa už to nebaví. Je to pořád dokola to samé. My, občané naší země, z toho ale žádný užitek z této komedie mít nebudeme. Bude se tam, doufám, jednat pouze o to, kolik nám bude vytaženo z našich kapes. A budu také doufat, že se tam nebude jednat o tom, kdy a kde budou ty zbraně, které my zaplatíme, použity. Co se týče toho důvodu, proč bychom měli všichni takto pořád do nekonečna až do své smrti platit silným Spojeným státům, protože víme, že americký zbrojní průmysl je ten největší na světě, tak pořád nám vnucují ta naše média, že ta Severoatlantická aliance je zárukou bezpečí. Já si to nemyslím. Vysvětlím vám proč. Vy, kteří se trošku orientujete, zejména teda v té smlouvě, v tom článku 5, který je nám často zmiňovan jako ta záruka té bezpečnosti, tak víte, že je to všechno trošku jinak. Já málo kdy mluvím, respektive čtu něco z papíru, ale ten článek 5 jsem se vytisknul, protože právníci vědí, že špatně sformulovaná věta může vyznít úplně jinak. Takže zcela záměrně vám přečtu tu garanci té naší bezpečnosti, jak nám ji stále vnucují. Píše se tam tedy mimo jiné, že všechny smluvní strany pomohou napadeným tím, a teď to nejdůležitější, nevím, jestli je to schválně, nebo skončila polední pauza, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, čárka, včetně použití ozbrojené síly. To je to nejdůležitější. Pochopil jste někdo, že je tam napsáno, půjdeme za vás bojovat? A tohle bychom měli my všichni šířit dál. To, že je nám tady vnucována jakási kolektivní ochrana, která ale, dle mého názoru, dle názoru dalších odborníků na bezpečnost, je velmi špatně sformulovaná. A já se ptám, měli špatnou noc pánové, kteří tento článek vytvářeli, anebo je to záměrně gumově napsáno, aby si s tím mohl každý manipulovat tak, jak bude chtít? Co myslíte? A teď, abyste pochopili, že to není jenom můj názor, tak vám přečtu opět kousíček z jednoho článku, který byl zveřejněn 11. září 2025 na jednom webu. Název toho webu vám řeknu až potom, budete šokováni. A tady se rozebírá ten článek 5. Článek se jmenuje, na to spustilo článek 5 jen jednou, čtvrtý využilo i Česko, Tak. A tady je výklad článku 5. To znamená, že ale nemusí jít nutně o ozbrojené síly, ale třeba finanční výpomoc, dodávky vojenského vybavení a zbraní či logistickou podporu. A víte, na kterém webu tohle bylo zveřejněno? Na webu ČT24, světe div se. V Mordoru vyšlo slunce. Možná jenom na chvilku, nevíme, kdo tam tenhle článek vydrží, ale tohle tam skutečně ještě dnes dopoledne bylo. To znamená, víme, že to, co má být zárukou naší bezpečnosti, je velmi špatně sformulováno. Proč bychom měli platit? Proč? Protože musíme živit zbrojaře. Na čem funguje Severoatlantická aliance? Já o tohle říkám několikrát, možná už tak 2 roky to pořád opakuju. Pravda je úžasná v tom, že je jednoduchá, je potřeba ji připomínat. NATO funguje na 2 základních principech. Vystrašit a následně vyfakturovat. A o tom to je. Je nám vnucován nepřítel, je nám vnucována hrozba války. Jen proto, aby se mohly vytvářet drahé faktury. A tohle pro mě rozhodně zárukou bezpečí není. Naopak, v případě, že bude ta velká válka, kterou my samozřejmě nikdo nechceme, tak se maminky mohou obávat o životy svých dětí.

0: protože ty jejich synové budou mobilizováni. A já bych rozhodně nechtěl vidět v České republice to, co vidíme na Ukrajině. Jsou tam násilně odvážení mladí muži na smrt. Těch videí jsme mohli vidět už stovky. A proto vnímám členství v Severoatlantické alianci jako velmi nebezpečné. Souhlasíte s mým výkladem? Děkuju vám. Co s tím můžeme dělat? Tak jako náš veliký předchůdce, jeden z největších, možná ten úplně největší Čech naší historie, Jan Hus kázal, nebojíme se šířit pravdu. Je nutné, aby jsme se snažili ovlivnit veřejnost. Je nutné, aby jsme tu naši pravdu posouvali dál. Svoji budoucnost, a tedy ten mír, si vytváříme my všichni. Je jenom na nás, jestli to vzdáme, nebo jestli vydržíme. A kdybych to měl shrnout, rozloučil bych se otázkou. Předpokládám, že mi všichni správně odpovíte. Po tom, co jsme si řekli, tak mi prosím odpovězte. Na co je tedy NATO?
1: Na hovno.
0: Perfektní, děkuju. Čekal jsem, že to zazní. Hlas lidu, někdo by řekl hlas boží, já to teda zopakuju. NATO je na hovno. Já vám moc krát děkuju, že se snažíte vytvářet lepší budoucnost. Budoucnost míru!
2: Já jen přidám svou zkušenost. V roce 99 jsem dlouhodobě pracoval v Turecku a protože tehdy ještě nebyly internety a tyhle ty věci, tak jsem vůbec neměl ponětí, co se tady v téhleté republice děje. To bylo nejkrásnější období mýho života, když se tady něco dělo a já jsem vůbec netušil co. A jedno ráno přišel Turek a začal mi gratulovat. Já nevěděl, říkám, co je, mám narozeniny nebo co. A on říká, já ti gratuluju, protože vás vzali do NATO, jo. A pak přišel druhý a gratuloval mě. Já říkám, vy je lupáci, já přece nejsem vůbec žádný přítel, příznivec NATO. Tak takhle jsem se rozvěděl, vážení, že tohleto, že jsme se stali členy této neblahé organizace. Třikrát fuj, takže předávám slovo.
3: Já vám všem děkuji za to, že jste se tady dneska našli čas a zúčastnili jste se. Mé jméno Zdeněk Milata, asi mě mnozí znáte. A já, jak mám ty soudní procesy, tak pánové tady v uniformách, hlavně v civilu, si nás natáčejí, tak vždycky ve spise mám, na které demonstraci jsem byl. A dokonce tam bylo, že na předaměstskou ambasádu chodil hodně často. Takže myslím si, že budu mít další čárku do naší justiční databáze. Ale proč jsme se tady sešli? Přesně jak si řekl. Jak jsem vstupal do toho NATO, byl to jeden z dalších sametových podvodů. A tenkrát jeden aktivista tam pískal, že na tu píšťalku, jak tam bylo ta přemnost, že z Varšavy, od nás a z Maďarska. A musím říct, že přestože nás tady je mnoho, tak ten hlas je mnohých lidí, kteří jsou proti tomu, abychom byli v NATO. Je to o tom, že dneska například Litva, a mlčí se o tom, chce obnovit jaderné zbrojení, chtějí zrušit z ústavy to, že mají zákaz zase území mít jaderné zbraně. A já se ptám, proti komu ta Litva ty jaderné zbraně chce používat? Určitě nebudou její zbraně. Estonsko chce představitelům NATO umožnit, aby byli v roli zástupců obrany jejich vlastního státu. Tak co to je? To je zase říšský komisariát po Polobaltí, že jo? A když se zveme toho Trumpa, tak byl tady zmíněný ten Adolf Hitler. I ten Adolf Hitler formálně vyhlásil válku Sovětskému svazu. Oni napadli Irán, zemi, která nikoho nenapadla, zabili tam jejich velké představitele nejvyšší, Izraelita napadl, zabíjeli v dívší škole žáčky, kteří akorát se chtěli učit. Zabili je a ve jménu šíření demokracie a blaha umřeli tam desítky, ale dobili v té škole, ale stovky dalších a tisíce dalších lidí. A tohle my podporujeme, já se ptám, proč vlastně tam jsme, proč jdeme políbit ten prsten tomu Donaldovi Trumpovi? Ptám se, oni říkají, že jsme spojenci. Jací spojenci? Když jsme říkali v Afghánistánu, že se stáhneme, tak tady byly roky keců, obyčejných keců, jak tam musíme s těma Američanama být, že jo, jak je musíme podporovat. Američani zali do zajetí za Bidena, že jo? A jak to dopadlo? Ti naši hrdinové, ta naše slavná armáda prchala taky. Pamatujete si ty záběry na tom letišti v Kábulu, jak prchali, jak lidi padali z těch letadel? Čili to byla vlastně vražda, že jo? Pilot nemůže odletět bez toho, aby to vraždili lidi. A ne, všem to je jedno. Prostě jim jde jenom o jejich kšefty, o zbrojení. A je velice smutné to, že A já teda nevěřím našim médiím, ty lžou od rána do večera a už je to chtějí taky rozeštvat. Ale teďka jak řekli, že budeme dávat peníze na Ukrajinu. Proč budeme dávat peníze na Ukrajinu? My potřebujeme peníze pro naše lidi, pro náš národ, aby se neklesala porodnost. 36 miliard je na příští rok další na zbrojení. Další, bude to 190 miliard. Za těch 36 miliard by tady bylo 20 tisíc dostupných bytů. Navíc, byly by tady pro všechny děti, od základních škol, je mateřských škol, středních škol, měly by obědy zdarma. Dneska mají rodiče problém, dneska jim ty obědy zaplatit. A další věci by se mohly zaplatit. Ale my dáme 36 miliard, aby pánové Stradové a další měli plné kapsy našich peněz. Teďka se zprovalo na Rakušana, že jo, bývalého šéfa těch pánů za náma, že spoupili policii nové vrtulníky o 660 milionů dražší. Jediný rozdíl, pan Strad to dodává, že jo. Takže prostě my jsme tady země miliardářů. Jestli si pamatujete za covidu, za toho velkého podvodu, jak nám zakazovali cestovat za rodičema, pro rodičema, nesmíme se z okresu do okresu, pak si tamhle miliardář letí v Austrálii, že jo, kdyby neumřel, bychom to ani nevěděli. Prostě my jako normální lidé, kteří pracujeme, platíme daně. A já jsem jeden z těch, který se zastává lidí, kteří nejsou privilegovaní, ale jsou ti, kteří jsou vždycky odření a jako na té Ukrajině, jak tady bylo zmíněno, jsou tahání jako Karen Futter, tak jsem proto, abychom my neplatili to jejich zbrojení, abychom ty naše prostředky, které z nás vytáhnou, aby šly ve prospěch naší země, našich občanů a toho, že my chceme mír. A jenom na závěr řeknu takových pár poznámek. Ještě se vrátím k tomu vstupu v roce 99. Pamatujete, on byl premiérem premiérem Zeman, byl premiérem a na hradě byl nějaký blekota, že jo? Asi si ho pamatujete toho, jak tam pak říkal, on to teda říkal, že to neříkal, ale ono to vyznělo, že bylo tam humanitární bombardování. To je vždycky to humanitární bombardování, na Ukrajině to je strašný válečný zločin, tady se vraždí lidi, děti a je to humanitární bombardování, prosím. Ale co chci říct, dneska tam máme hradního Šaška, že jo, na hradě, dvojitého agenta, možná trojitého, a hádají se o to, jestli půjde na večeři nebo nepůjde na večeři, pak kdo tam co slíbí Američanům, ale já říkám, co oni nám slibovali? Slibovali přece, že to udělají jinak. A já tady vnímám velké zklamání z toho, že dneska ustupuje tato vláda ve prospěch Západu, ve prospěch Bruselu a ve prospěch toho NATO, protože NATO nepřináší mír a NATO přináší pouze válku. A úplně poslední poznámku na závěr, vždycky se na to ptám, ale nikdo mi neumí odpovědět a ty naše zkorumpovaná média také neodpoví. Kdo nás chce napadnout? Chce na nás napadnout Německo, se kterými jsme teda velcí kamarádi teďka, ještě že mají tu Škodovku, jinak bych ten Volkswagen dávno zkrachoval, že jo? Polsko, s tím máme taky výjimečné vztahy. Slovensko, naši bratři, nás chtějí napadnout? A nebo neutrálně Rakousko? Kdo nás chce napadnout? Přesně tak, ale oni chtějí zachraňovat především svoje zisky. Především svoje zisky chtějí zachraňovat a lžou nám, takže my v tom NATO vůbec nemusíme být, protože okolo nás jsou státy v tom NATO, ale to NATO je agresivní pakt. A dneska rozvrací mezinárodní pořádek, bylo to s tím Kosovem, dneska rozvrací mezinárodní vztahy, ale kdo umírá? Umírají obyčejní lidé, umírají matky, ženy, děti a lidé, kteří si nemají společného. Proto vystoupíme za to, proto odmítajme miliardy do zbrojení, proto trvejme na tom, aby naši zástupci ve sněmovně plnili volební program, se kterým byli zvoleni do této sněmovny. Já vám děkuji za pozornost a hanba na to, hanba americkým vrahům! Hanba! Děkuju!
1: Děkuji pěkně, přátelé, já vám přeju krásný večer, krásný, Italové by řekli už večer, buona sera. V tuto dobu, já jsem přijel z jihu, z Budweisu a proto jsem přišel pozdě, tak se do toho omlouvám, ale jsem velmi vděčný Mirkovi a vůbec vám všem, každému, zvláště, ten je tady Josífek, taky náš velký parlamentář, za to, že jste tady. Víte, když tu někdo mluvil o tom NATO a porovnával ho s těmi fekáliemi, já bych dodal, že fekálie jsou užitečné, jako biochemik. Je vnímám jako hnojivo, zatímco na to vraždí. Vraždí a vraždí. To je ten zásadní rozdíl, takže já bych ho nepřirovnával ani k tomu, co tady bylo řečeno. Kdysi dávno jsem sem chodíval a měl jsem takový pocit svobody, když jsem jel tenhle dům za mými zády. Tady jsem nosil hrdě americkou vlajku na hrudi. Byl jsem velký usofil, natofil, eurofil, havlista, než jsem zjistil, že tihle lidé, a to jsem je znal 20 let, Schwarzenberg, Havla, Pavlíka Fischeru asi 40 let. Teď jsem potkal se Stousem Marka Výborného. Jsou to prostě vlasti zrádní hráči. Ty dva pánové, ať už je to teda Václav Havel nebo Karel Schwarzenberg, kteří odešli na věčnost, budeš jim vidět ta věčnost skutečně milosrdná. Ale na druhou stranu, to jim přeju, jako každému, ale na druhou stranu my politicky musíme stát velmi kategoricky proti těmhle lidem, protože to byli opravdu zločinci. Nikoliv nadávkou, ale diagnózou. Zločinci, kteří činí zlo a kteří nám způsobili veliké zlo. A my to zlo, ty plody toho, z té sedby jedovaté, dračí sedby, teď sklízíme. Když mluvíme o té záležitosti, jak teda se tváří americká administrativa na mezinárodní vztahy, zvláště pak s Ruskem. Víte, když tady mluvili teda už o tom Havlovi, on kdysi řekl, jestli chcete pomoct tomu tehdy Sovětskému svazu, tak pomoci nám, tak pomozte Sovětskému svazu, jak aby se zbavil toho infektu komunismu. Oni se ho zbavili, Rusové. Oni se ho zbavili a od roku 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz na konci roku, víte, tak už se neslaví Velká říjnová revoluce. Kdo v Evropě slaví revoluci, která přinesla přes 2 miliony odsekaných lebek? Jeden veliký evropský národ, první dcera církve zvaná, která země 14. teď července budou slavit opět pád Bastily. Velká francouzská revoluce. No? Čili kdo je na straně života dnes? Francie, která takovýmhle způsobem vzpomíná s pietou na své smutné historické kořeny? A nebo to Rusko, které se vrátilo ke svým pravoslavným kořenům? A teď se podívejme na to, co říkají slušní Američané sami. Víte, kdo byl, určitě víte, kdo je Tulsi Gabbard. Psáno Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard byla congresswoman za Havajské ostrovy a ona ještě předloni za vlády Joe Bidena vystoupila z demokratické strany na protest proti té zoufalé zločinecké agendě Joe Bidena a jeho loutko vodičů, protože on už nebyl schopen sám ničeho. Ona vystoupila a řekla jasně, oni říkají, well, we will do this, and then we will react that, and then we will win. A pak my uděláme to, oni tamto, a pak my vyhrajeme. No my nevyhrajeme, když jsou úplně insane. Insane znamená choromyslní. A citovala Ronalda Reagana, kterému my jsme kdysi drželi palce, a Ronald Reagan prohlásil jednoznačně, ona ho citovala, the nuclear war cannot be won, and therefore it should never be fought. Jaderná válka nemůže být vyhrána a proto by nikdy neměla být bojována, vedena. Jenomže tahle kumpánie, která si říká NATO a která je opravdu konglomerátem zločinců, kteří činí zlo, vrahů, těch oligarchů, kteří z toho těží ty strašné peníze. Jak to řekl správně jeden americký představitel před 2-3 v roce 23, co chceme víc? My máme miliardové zisky za ty zbraně, které dodáváme Ukrajině. A ještě se Slované vraždí mezi sebou. Hurá, tleskejme. Rozumíte, tohle je Bismarckova teze, Bismarckova strategie. Jestli chcete dobit Rusko, musíte začít na Ukrajině. Rozdělit ty Ukrajince proti sobě, jednu skupinu infikovat nenávistí ke všemu ruskému, pak už se jenom dívejte, jak se mezi sebou vraždí. Všechno ostatní je otázka času. A až zničíte Rusko, zlikvidujete zbytek slovanských národů, protože už nebude nikdo, kdo by se za ně postavil. Tohle je realita dnešní dnů. Já jsem šťastný za to, že prezident Bulharské republiky se rozhodl jednoznačně a definitivně prohlásit ani euro na Ukrajinu, protože další pomoc, ať je vojenská nebo finanční, povede jenom k rozmnožování těch mrtvol, k tisícům dalších životů, které budou zmařeny. Víte, Scott Ritter je další úžasný americký důstojník US Army. A udělal dokonce, není to žádný Jara Zimmermann, prosím pěkně, udělal dokonce telebridge, čili most, videomost s Jindřichem Reichlem před asi 3 lety, myslím 23. A říká, Rusko tu válku nechce. My jsme byli kdysi trénováni na boj proti Sovětskému svazu, ale Rusko není Sovětský svaz. Rusko tu válku nechce, ale my naší americkou politikou ho tlačíme do rohu, takže ono nebude mít jinou volbu. A proto každý, kdo miluje mír, kdo nenávidí válku, pray for a Russian victory. Říká to dvakrát za sebou, modlete se za vítězství Ruska, protože to je jediná cesta, jak zachránit světu mír. Jinak dojde k tomu, k té jaderné výměně. A my jsme nikdy nebyli v historii tak blízko toho zničení planety. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct k tomu Scottu Ritterovi, nezapomeňte si přečíst ten jeho poslední článek. Ale je takových Američanů mnohem víc. Je tady Carlson, Tucker Carlson, vynikající žurnalista. Jsou tu další jako důstojníci americké armády jako McGregor, kteří tohle všechno hodnotí a vidí prostě tu, ten podraz. A to je to, co jsem chtěl ještě zdůraznit na té Aljašce. Ano, tehdy byla nějaká dohoda zdánlivá, ale ono to vlastně dohoda není. A to říká sám Marco Rubio, který ještě loni, a já jsem ho citoval 14. května ve sněmovně, loni ve sněmovně, na velké konferenci o stavu Evropy a světa, kde říká, the conflict in Ukraine is a proxy war of the American deep state against Russia through the hands of the Ukrainians. Čili ten konflikt na Ukrajině je zástupná proxy válka amerického hlubokého státu proti Rusku rukama Ukrajinců, jak já dodávám, dalších užitečných idiotů, kteří nás tlačí do toho jaderného pekla. A z toho musíme vycházet. A tady má smysl to ora et labora. Modli se a pracuj, protože jedna ruka netleská. Já vám děkuju velmi pěkně, přátelé, že jste přišli.
2: Já jen dodám jednu věc. Víte, co Rusové teď říkají? My nelítujeme toho, co jsme na konci druhé světové války a po druhé světové válce udělali. My lítujeme toho, co jsme neudělali. Víte, co tím chtějí říct? My jsme řadě států odpustili, jak se oni k nám kovali. Finové, jo, Finové drželi u Leningradu blokádu severní hranice. 800 tisíc lidí. A po válce jim to Stalin odpustil. Na základě příslibu, že budou neutrální. Vidíte, kde dneska jsou. Dneska si tam chtějí dotáhnout americké atomové zbraně. Vezměte si Rumunsko. I bojovali, že jo, u Stalingradu, Rumuni. Tohle to se jim odpustilo. Polákům se odpustilo. Švédům se odpustilo. To sám říkal Hitler. Bez švédské oceli bych nevyrobil jediný tank. Jo, to stálo na švédské oceli a na rumunské ropě. Celý to jeho válečné dobrodružství. Takže když to tak vezmete, tak to Rusko k tomu, k těm státům, ke kterým bylo nejvelkorysejší, tak ti jsou dneska nejsteklejší proti Rusku. A tohle to chce to Rusko říct. Nelitujeme toho, co jsme udělali, ale litujeme toho, co jsme neudělali. Takže my končíme toto naše shromáždění, tento protestní meeting před branami největšího agresora, který v současné době na tomto světě existuje.

0: Pane ministře, uklidněte se, sklidněte se.
1: Já rozumím tomu, že vy potřebujete krev a střed.
2: Jestli se prezident účastní takového jednání, pak by měl být vedoucím delegace.
3: Si lidi nemyslí, že jde o letadlo, večeři, dokonce projev, o nic z toho nejde.
4: Je tam řada lidí, kteří k tomu jeho názoru přispívají.
5: No to si tak jdete po sněmovně a koho nepotkáte?
6: Každý mluví o něčem jiném. Jedni řeší emoce, druzí ústavu, další peníze, jiní zbrojní zakázky. Mně ale při sledování celé kauzy začala vrtat hlavou úplně jiná otázka. Pokládáme si ty správné otázky. Co když nám to nejdůležitější uniká? Dámy a pánové, přeji vám krásný den, jsem Petr Bohuž a vítám vás s Modrým jelenem. Dnes se společně podíváme na spor okolo cesty prezidenta Petra Pavla na summit NATO. Ale ne tak, jak se dívá většina médií. Ne jako na další politický konflikt, v němž každý obhajuje svého favorita. Chci se podívat na otázky, které v celé debatě téměř nezazněly. Napadlo mě, že když si na chvíli udržíme odstup a budeme pozorně poslouchat, co říkají politici i média, možná začneme vidět širší souvislosti. Připomeňme si, summit NATO v Ankaře je mimořádně důležitý. Řeší se na něm bezpečnost Evropy i budoucí výdaje na obranu. Vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel její součástí nebude. Zdůvodnila to tím, že zahraniční politiku určuje vláda a že chce sama obhajovat své postoje, například v otázkách obranných výdajů nebo pomoci Ukrajině. Prezident Petr Pavel s tím nesouhlasil. Připomněl, že čeští prezidenti vedli delegace na summitech NATO téměř vždy. Obrátil se na Ústavní soud a ten předběžným opatřením vládě uložil, aby se mu účast na summitu umožnila. A tak se rozvinul politický i mediální spor. Radek Bartoníček, aktuálně.cz, jeden z nejznámějších českých reportérů. Minulý týden zveřejnil na síti X krátké video.
0: Já se vám přiznám, že mám určitou slabost pro ministra zahraničí Petra Macinku. On je z našeho moravského Slovácka. A když včera jsem stál kousíček od něho na tiskové konferenci, kde mluvil o tom, že prezident a ústavní soud se snaží o ústavní puč v naší zemi a jak prezident rozděluje společnost, já jsem měl takovou chuť ho obejmout a říct, pane ministře, uklidněte se, sklidněte se, nic takového se neděje a nehrozí. Nestrašte prosím lidi, teď přece stačilo vzít prezidenta na cestu do Turecka, na summit NATO a bylo to vyřešeno, tak jako mnohokrát jeli předcházející prezidenti. Společnost by nebyla rozdělená, byla by větší pohoda a nic z toho, co teďka říkáte vy a celá řada členů vládní koalice byste neříkali, je to nesmysl to šířit. Pane ministře, kroťte se, prosím, a my jako moravští Slováci se potom budeme moci skutečně obejmout. Nebo si dát někde pohárek vína. Mějte se všichni hezky.
6: Radek Bartoníček se soustředí na Petra Macinku, na jeho výroky, na emoce, na to, že by se měl uklidnit, že společnost zbytečně straší, že by bylo lepší, kdyby se všichni uklidnili a nakonec si dali společně skleničku vína. Je to opravdu to nejdůležitější, co bychom si z celé kauzy měli odnést. Taky bych rád připomněl jednu větu, kterou má Radek Bartoníček napsanou na svém profilu na síti X. Fakta musí mít přednost před názory a emocemi. Zkusme tedy na chvíli odložit naše sympatie i antipatie. Nechme stranou emoce Petra Macinky, Petra Pavla i Andreje Babiše a zkusme se společně podívat především na fakta. Jestli je najdeme. jestli se na ně ptáme.
7: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády a jako první má slovo předseda vlády Andrej Babiš.
8: Vláda se dnes znovu zabývala summitem NATO v Ankaře. Pan ministr Maczinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Takže jsme zcela vyhověli. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér a ten summit tento rok je extrémně důležitý. Každoročně 70 miliard euro pro Ukrajinu, s tím souhlasit nemůžeme. Takže už tady samozřejmě může být pozice pana prezidenta, tak jak to bylo v minulosti, jiná, ale je to hlavně samozřejmě o penězích a o rozpočtu a je to samozřejmě o tom, že vláda je za zahraniční a bezpečnostní politiku podle ústavy odpovědná.
6: Právě zazněly tři důležité argumenty vlády. První, vláda říká, že rozhodnutí ústavního soudu respektovala a prezidenta do delegace doplnila. Druhý, že summit není jen protokolární událostí, ale místem, kde se budou řešit významné finanční závazky a bezpečnostní politika. A třetí, že podle ústavy za zahraniční a bezpečnostní politiku odpovídá vláda. Ať už s těmito argumenty souhlasíme nebo ne. Právě tohle je podstata postoje vlády.
1: Je to delegace předsedy vlády. Už by jsme byli rádi, aby tady ten summit odezněl, protože to, co se okolo něj děje, není úplně důstojné.
6: Ministr Petr Maczinka opakovaně mluví o tom, že spor považuje za nedůstojný. A právě tady jsem si začal klást otázku, co je podstatou celé kauzy.
9: Dobrý den, Lukáš Prchal z Deníku N. Je možné tedy, že pan prezident spolu s vámi, pane premiére, půjde na některou z těch akcí, ať už na to neformální večeři nebo na to formální jednání. Je tam tahle ta možnost nebo není?
6: Zastavme se u novinářů. Ne proto, abychom je kritizovali, ale abychom si všimli, na co soustředují svou pozornost. Je to především organizace summitu, kdo bude sedět u stolu a kdo bude na večeři. Neměli bychom se stejně intenzivně ptát na podstatu toho, o čem se bude na summitu rozhodovat. Jaké závazky může Česká republika přijmout? Jaké budou jejich dopady na státní rozpočet? Co to bude znamenat pro lidi?
9: Se jenom doptat, proč si myslíte, že je to nedůstojné? Když jste to několikrát zmínil.
1: Ano, já si myslím, že celý tady ten způsob, jak se vyeskaloval ten spor o to, že tam prostě má nebo nemá někdo být, je nedůstojný. Já rozumím tomu, že vy potřebujete krev a střed, ale my jsme se teď rozhodli, že to přesuneme z mediální a politické roviny na pracovní úroveň.
6: Ještě si poslechněme pana prezidenta.
2: Já si myslím, že jestli se prezident účastní takového jednání, pak by měl být vedoucím delegace. Pokud jde o účast na hlavním jednání, tak na to akreditován jsem. Dojde nejspíš k tomu, že na místě, které bude zastupovat Českou republiku, tedy na místě hlavy delegace, bude sedět Andrej Babiš. Účast na bezpečnostní a zahraniční politice je prezidentovi dána ústavou.
6: Už jsme slyšeli vládu, slyšeli jsme prezidenta, tak teď si zkusme položit několik otázek, které ve veřejné debatě zaznívaly mnohem méně.
10: A teď další reakce z vládního tábora. Ve spojení je teď s námi poslanec za SPD Miroslav Ševčík. Já vás zdravím, pane Ševčíku. Tak co vy říkáte na to rozhodnutí ústavního soudu?
11: Pan prezident Pavel jmenoval 13 ústavních soudců z 15, takže samozřejmě mu půjdou na ruku.
6: Máme správně nastavený systém, kdy prezident jmenuje ústavní soudce, kteří pak mohou rozhodovat i v jeho vlastních kompetenčních sporech.
11: Z největší pravděpodobností tam chce vést lobbystická jednání ohledně zbrojního průmyslu, protože Kolář je napojený na zbrojní průmysl.
6: Jak velký vliv má Petr Kolář na prezidenta republiky? Jakou roli skutečně hraje? Mohou jeho profesní vazby být ve střetu zájmů, nebo naopak žádný střet zájmů nepředstavují?
12: Bývalý ministr financí České republiky Vlastimil Tlustý, hezký večer. To vidíte vy?
3: Sleduji stanoviska příznivců bílých figurek na šachovnici i příznivců těch černých figurek.
6: Bývalý ministr financí nemluví o tom, kdo je hodný a kdo zlý. Říká, že sleduje obě strany politické šachovnice a právě to je zajímavý způsob uvažování. Co když někdy věnujeme příliš mnoho energie tomu, kdo právě stojí na té které straně šachovnice a mnohem méně energie tomu, jaká pravidla určují celou hru?
3: Jeden pán napsal, že doporučuje panu prezidentovi, aby udělal tiskovou konferenci, aby na té tiskové konferenci řekl, že jde o ekonomické zájmy České republiky, že prostě za minulého vládního období v době Fialovy vlády získávaly české firmy veliké zakázky, zbrojní zakázky v rozsahu desítek miliard korun, nejméně možná dokonce stovek. Ať si lidi nemyslí, že jde o letadlo, večeři, dokonce projev, o nic z toho nejde, jde jenom o to, jak tam v kuloárech budou dojednány velké ekonomické zakázky pro české zbrojařské firmy.
6: Možná nakonec zjistíme, že skutečný spor není jen o tom, kdo vede delegaci. Možná je také o bezpečnostní politice, o veřejných financích, o ekonomických zájmech, o vlivu různých skupin a o tom, jak jsou nastavena pravidla našeho politického systému. A právě těmto otázkám bychom měli věnovat mnohem více pozornosti než tomu, kdo seděl na které židli.
3: Jedna věc je ale nepřekonatelná, těžko v ní hledat kompromis, a to je názor vlády, která nesouhlasí s tím, aby Česká republika každý příští rok poslala 40 miliard na Ukrajinu. Vláda říká ne a pan prezident říká ano. Já si myslím, že tu zarputilost toho dnešního souboje vysvětlují jenom ty stovky miliard na zbrojení.
6: Prezident Petr Pavel se nakonec obrátil na Ústavní soud kompetenční žalobou. Jen připomenu, že nejde o trestní oznámení ani o běžnou žalobu. Prezident požádal Ústavní soud, aby rozhodl spor o pravomoci mezi prezidentem a vládou. Jinými slovy, kdo má podle ústavy rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO? Prezidentův poradce Petr Kolář o tom mluvil v rozhovoru pro deník N.
12: Kdo řekl jako první prezidentovi, že má podat tu kompetenční žalobu? Pamatujete si to?
4: To nevím.
12: No to byl jeho nápad?
4: No takhle, pan prezident si myslím, že má jednu přednost, že přestože jak si má poměrně silný názor, tak si ho vždycky ještě se svými poradci a s lidmi, kterým důvěřuje, verifikuje a nějak se o tom bavíme.
6: Důležitá informace. Dozvídáme se, že rozhodnutí podat kompetenční žalobu nevznikalo jako rozhodnutí jediného člověka. Prezident ho konzultoval se svými poradci a dalšími lidmi, kterým důvěřuje.
4: Ale je to prostě v nějakém sboru, se to řeší, rozhoduje, baví se o tom s právníky, s lidmi, kterým důvěřuje a jako je tam řada lidí, kteří k tomu jeho názoru přispívají, k té tvorbě toho názoru.
6: Kdo jsou lidé, kteří prezidentovi radí při rozhodnutích takového významu? Jak byl jeho poradní okruh vytvořen? Jaké mají profesní vazby? Jakou roli při přípravě podobných rozhodnutí skutečně hrají? Je přirozené, že každý prezident má své poradce a odborníky. Jenže právě proto bychom o nich měli vědět co nejvíce. Nejsou voleni občany a přesto mohou významně ovlivňovat rozhodování prezidenta republiky. A tím se vracíme na začátek dnešního rozboru, Radkovi Bartoníčkovi. Připomínám si znovu větu, kterou má napsanou na svém profilu na síti X. Fakta musí mít přednost před názory a emocemi. Dnes jsme společně slyšeli argumenty vlády, argumenty prezidenta, prezidentova poradce. Slyšeli jsme také řadu podezření, domněnek i velmi závažných tvrzení. A já nevím, co z toho je pravda. A právě proto bych očekával, že se podobným otázkám budou média věnovat důsledně. A ještě jedna věc mě při přípravě dnešního rozboru napadla. Pokud se na podobných summitech rozhoduje o veřejných penězích v řádu desítek nebo dokonce stovek miliard korun. Neměli bychom se mnohem více zajímat o to, jak celý systém funguje, jakou roli v něm hraje stát, jakou roli hrají soukromé zbrojařské firmy a jak je zajištěno, aby při nakládání s veřejnými penězi rozhodoval především veřejný zájem. Neříkám, že na tyto otázky existují jednoduché odpovědi. Jen si myslím, že bychom si je měli začít pokládat. Demokracie nestojí jen na volbách, ale také na novinářích, kteří poctivě hledají odpovědi, protože přesnější otázky mohou vést k přesnějším odpovědím. Děkuji vám, že jste dnešní rozbor sledovali a budu rád, když mi do komentářů napíšete nejen svůj názor, ale především otázku, která podle vás v celé debatě chyběla. A pokud možno věcně a slušně. Mějte se krásně a budu se těšit zase příště u Modrého jelena. Málem bych zapomněl. Ještě jedna drobnost.
5: No to si tak jdete po sněmovně. A koho nepotkáte? Michala Strnada, který vám popírá, že míří na schůzku s Tomiem Okamurou a potom je vidíte, jak si podávají ruce a jdou na schůzku. OK. Paradoxní je to v tom, že dneska zrovna, když se odehrála tahle schůzka, tak premiér a předseda vlády Andrej Babiš opět kritizoval Czechoslovak Group za to, že vlastně měli napojení na tu minulou vládu a mezi tím se tady schází Strnad s předsedou strany, se kterou vládne. Samé náhody.
6: Novinářka Zdislava Pokorná z deníku N šla úplnou náhodou poslaneckou sněmovnou právě ve chvíli, kdy se tam potkali Michal Strnad a Tomio Okamura. To jsou ale náhody. A možná jen další otázka, která stojí za to. Mějte se hezky.

0: Nazdar!
1: Servus! Já tě taky slyším.
0: Teď jdem na to.
1: Jasný.
0: Jo? Hele. Takže mám pro vás nějaký novinky, jo?
1: Pušťaj.

Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.

0: přátelé, strč prst skrz krk, 333 stříbrných stříkaček přestříkalo přes 333 stříbrných střech. Přátelé, já jsem totiž zjistil, že já jsem dneska vůbec nemluvil. Já se musím trošku rozpohybovat čelisti. Máro, to je asi tím, že jsme spolu dneska nemluvili.
1: Jenom, no to je to možné. Já tě zdravím.
0: Jenom jsme si psali, posílali nějaký videjka, takže já jsem celého půl dňa daboval opět, jo. Takže já jsem vlastně ani nemluvil jenom tak jako v domácnosti, jako obvykle, ale chybí mě to rozmluvení se, jo, tak jak jsme zvykli, že si prostě denně tu hodinku voláme nebo tak. No, takže, ať to nezakecám, já jsem to trošinku ten začátek natáhl, protože tady byly nějaký technické problémy opět, ano, opět vystrkuje růžek, parazit, chtěl bych asi, abych si koupil upgrade pro, ano, ale to se nestane. Takže já vítám všechny posluchače odvážné i diváky Studia Deja Vu na Svobodném vysílači a pokud tedy máte přátelé, kteří už se scházíte, jak tady vidím, pokud máte teda 5. července roku 26 jejich to roku a máte 20 hodin 7 minut, tak posloucháte a díváte se na takzvaného našeho živáča nedělního, pravidelného. A sice se stálým hostem Márou Čermákem, kterýho vítám do Dežavička. Ahoj Máro, zvuk funguje?
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě, zdravím posluchače, diváky. Zvuk funguje perfektně.
0: No tak je to čím dál lepší. Takže to prostě ten záměr tvůrce je, aby ten zvuk šel. Obraz je taky důležitý, ale ten zvuk je vždycky jako v popředí, že? Protože jako na co bychom hleděli jenom sami na sebe a málo bychom si prostě rozuměli, jo? Když by to tam nějak šumělo, praskalo, lupalo, což se taky občas děje. My už tak jedeme v té Amanice, chystáme se na Pantera, jo? Na Královskou, ale s tím psilocybinem, s lysohlávkama, kterých je skutečně veliké množství, tak se ještě až tak nevyznáme, jo? Takže počkáme si na příště. My jedeme, no ale další věc je ta, že samozřejmě jako studio je punkové a Deja, jako Deja Vu, ano, Deja co ví, takže neváhal a oslovil naši známou, která už tady čeká pod pódiem zatím, no a která by nám chtěla, nebo speciálně tobě, Máro, velmi poděkovat, jo, za naše vysílání a taky za to vlastně, že z vegetariánky se stala už teda jako normální masožravkyní. Takže, jestli nás slyšíš, Petro, já tě vítám do studia.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, ahoj.
2: Zdravím všem.
0: Veliký blagadár tobě,
2: čauko.
0: Takže my se nestratíme nikdy, jako my to samozřejmě i s Márou bychom pěkně dali, ale vždycky je dobrý nějaký zpestření, takže vylík příště. No a Petra tak na chvilku sama vlastně projevila zájem, tak nějak psala z mi, jo, co se u vás s Mírou přihodilo nového, jak jste na tom psychicky, fyzicky, že se to hodně zlepšilo, hlavně teda jako u Míry. Takže já bych tě teda předal slovo, jo, a můžeš popovídat teda aktualitky od vás, co u vás nového v rámci teda stravy, jídelníčku, už to nejsou teda ty jablíčka a mrkvičky, které jsou vhodné tak pro králíky, ale už je to masenko. Mám tady nachystaný videjko, který tě bude určitě teda zajímat, takže předávám slovo.
2: Tak jo, tak já jsem chtěla jenom říct rychle, že to maso je fakt úžasný. Čumím, jak se mi dělá líp každým dnem. I vlasy dokonce vypadají jinak, mi přijde a tak, takže pěkný. A Míra má úplně jinou barvu.
1: Opálený.
2: A dokonce se opaluje ve stínu.
1: Ono právě, lidem se i zlepší pleť právě, když konzumují maso. Většinou ty, co jí jenom zeleninu, tak mají špatnou pleť.
2: Jo. Ano.
1: Protože tam chybí ten živočišný tuk, no.
2: Přišli jsme tam na spoustu věcí i, no. Jsme víc divoký, bych řekla teďko.
0: No, protože
2: jsme
0: to maso...
2: Jsme víc v klidu.
0: Maso je strava pro mozek, jo? A pro ty funkce vlastně vůbec jako mentální a pro tu aktivitu, pro energii, takže jednoznačně prostě jako masenko, jo? A já tady mám teda první videjko a nazval jsem ho Jeste maso, takže pouštím.
3: Našel jsem zajímavou analýzu lidí, kteří se rozhodli jíst téměř výhradně živočišné potraviny. Maso jako jeden z důležitých faktorů výrazně ovlivňuje dlouhověkost. Naopak sacharidy ve větším množství na délku života působí nepříznivě. Strava založená z větší části na živočišných potravinách obsahuje dostatek všech látek, včetně vitamínu C. Strava s převahou živočišných potravin a také ketogenní strava krátkodobá se doporučovala ve 20. letech minulého století v léčbě cukrovky a ještě v době, než byl objeven inzulín. Ale již v roce například 1719 jsem našel příběhy doktora Dolo, který léčil své pacienty trupící cukrovkou stravou, která obsahovala pouze maso a tuk. Také si vzpomeňme na polárníka Stefansona, který žil dlouhou dobu pouze na mase a neměl nedostatek žádných mikronutrientů. O tomto experimentu mluvím na jiném videu. Dá se říct, že strava s nízkým obsahem sacharidů a různé varianty ketogenní stravy, ale zejména nízkosacharidové stravy, jsou nejvíce podložené vědecky i historicky. Analýze 175 zemí z roku 2025 autoři uvádějí, že konzumace masa je spojena s dlouhověkostí, jak ukazují regiony s vyšším zastoupením stoletých lidí. Na grafu vidíme, že vyšší konzumace masa v kilogramech na osobu a rok je spojena s delší délkou života a výrazně menší úmrtností novorozeneckou a dětí do 5 let. Mnozí rodiče namísto ovocných přesnídávek začínají dávat malým dětem maso. Upozornil bych, že nejsem zastánce výlučně živočišných potravin. Má strava je nízkosacharidová, jím živočišné potraviny asi ze 70%. Studie z roku 2025 ukazuje, že snižování nasycených tuků jako maso, sádlo, tučné mléčné výrobky, máslo ve stravě nedává smysl, protože tyto potraviny nejsou vůbec spojeny s předčasným úmrtím a nemocemi srdce a cév, jak se tvrdí. Je to právě naopak. Analýza, kterou teď zmiňuji, zahrnovala 2029 lidí a když se podívám na důvody, proč se rozhodli jíst pouze maso a případně některé další živočišné potraviny, tak hlavním důvodem byla snaha zlepšit své zdraví. Předem upozorňuji, že se jedná pouze o hodnocení na základě dotazníků. Nejedná se jako u žádné jiné studie v oblasti výživy o kontrolovanou studii, proto nelze vyvozovat závěry ohledně výsledků. Jsme stále závislí na dotaznících bez kontroly údajů, které účastníci studie vyplňují. A o tom se zmiňuji na jiném videu, kde ukazují, že vlastně žádná studie, která se zabývá stravou, není směrodatná a spolehlivá, protože jde pouze o observační studie a asociace, nikoli o příčinnou souvislost. I tak stojí za zmínku pro představu tato analýza, jak příznivě působí živočišné potraviny, i když samozřejmě nejíme výlučně jako v této analýze. Průměrná doba, kdy účastníci analýzy jedli téměř výhradně živočišné potraviny, zejména maso, byla 14 měsíců. Lidé preferovali zejména hovězí maso, které je také nejvhodnější z masa, které jim nejčastěji. A pokud máme stravu založenou zejména na živočišných potravinách, tak hovězí maso je základ. Lidé také konzumovali v této analýze jehněčí maso, zvěřinu a další méně časté druhy masa. Já mám tedy hodně rád zvěřinu například, to se hodně podobá hovězímu masu. Ale také konzumovali kozí maso, bizoní maso a dále také vejce, které doporučuji, a některé mléčné produkty, zejména zakysané, ovčí, kozí, ideálně jsou vhodné. Z masa velmi málo jedli vepřové maso, i to si můžeme dát, kvalitní. Drůbež, krůtí maso celkem doporučuji. A mořské plody, které nedoporučuji, naopak. Někteří z nich jedli vnitřnosti, ty nejsou úplně zásadní pro nás. Můžeme jíst třeba játra někdy, ne často. A 72% lidí zařazovalo mléčné výrobky. Méně než 10% lidí v této studii jedlo rostlinnou stravu a běžně neužívali ani doplňky stravy, kterých já jsem tedy některých zastánce. Většina z nich jedla pouze jednou, maximálně ale dvakrát či třikrát denně, což je přiměřená frekvence jídel, kterou bychom měli asi dodržovat. Účastníci této analýzy byli velmi spokojeni se svým způsobem stravování a prokázalo se, že strava založená více na živočišných potravinách, nikoli výlučně, jako v této analýze, doporučuji převážně živočišné potraviny, výrazně snížila výskyt nemocí, zejména cukrovku, což odpovídá historickým zkušenostem. Je to logické, protože tato strava obsahuje minimum sacharidů. 84% lidí přestalo užívat léky na cukrovku a 92% s cukrovkou druhého typu přestalo užívat inzulín, který se indikuje, když se celkově cukrovka druhého typu zhoršuje. Což často lidem připomínám, že se můžou dopracovat i k inzulínu. Celkově lze říct, že strava založená převážně na mase, která byla delší než 6 měsíců, se projevila pozitivně na zdraví u 69% lidí a ti uvedli zlepšení chronických nemocí. 95% uvedlo celkové zlepšení zdraví, 91% uvedlo snížení hladu s chutí k jídlu, 85% lepší kognitivní funkce, 66% lidí mělo lepší paměť, u 83% lidí se zlepšila pozornost, u 69% spánek, 78% uvedlo vyšší pocit síly a vytrvalosti a 89% snížilo únavu a došlo u nich ke zvýšení energie. Za zlepšení zdraví v mnohých případech stálo vyloučení různých alergenů, antinutrientů, prozánětlivých látek v rostlinné stravě převážně. Mýtus spotřebných sacharidů rozebírám u jiných videí. U stravy z větší části založené na mase a dalších živočišných potravinách dochází k příznivým změnám střevního mikrobiomu, metabolismu a dostatku všech živin. Za předpokladu, že k této stravě přejdeme pomalu. Kromě zlepšení fyzického těla dochází ke zlepšení psychiky. Jednak pro spokojenost s touto stravou, která je velmi hodná na cestování, pokud jdeme do společnosti, maso se zeleninou si dáme všude. A jednak i pro minimální dopad na společenský život právě. V každé restauraci najdete ryby, sýry, vejce, ty už v menší míře, ale hrajeme na maso. A já proto doporučuji, abyste jedli více živočišných potravin a omezili sacharidy, zejména obiloviny, luštěniny a sladké ovoce, které nejsou důležitou součástí naší stravy, mají mnoho antinutrientů a toxických látek. Zmíním ještě důležité upozornění, pokud chcete zvýšit konzumaci masa, vajec a mléčných výrobků a jedli jste doposud běžnou stravu s větším množstvím sacharidů jako pečivo, těstoviny, brambory a ovoce, pak nízkosacharidovou stravu musíte přecházet postupně, řádově v týdnech, minimálně 2 měsíce. Jen tak si metabolismus a mikrobiom pozvolna přirozeně přizpůsobí novému režimu.
0: Tak vidíte, přátelé, že nebyla to umělá inteligence, byl to doktor Frey, jo? A on teda říkal, že na tu masitou stravu by se mělo přejít pomalu. No ale Petra tady, náš host, vy jste přešli asi rychle, že, s Mírou na maso? Den ze dne.
2: Ano. A jsme přešli trošku rychle, jsme přešli klobásou.
0: Začali jste klobásou, vím, že se mě ptala, jestli se teda loupe nebo neloupe, takže loupou se akorát ty vídeňský párky, které jsou v igelitu a které vlastně nejsou ani žádný maso, jo. Takže klobáska pěkně ve střívku se jí celá. No a jak tam ukazovali teda tu tabulku, jo? Jak to zlepšuje ty kognitivní funkce, paměť, spánek, mentální, jo? Takže cítíte s Mírou na sobě nějaké změny?
2: Já 100% Míra říká taky, že jo? Tady se mnou, ale

0: Jo, mluvíš dobře. Mluvíš dobře, já jsem se ještě nerozmluvil, strčkr, prskr, skrk, ještě ne, ale jako už je to lepší a lepší. No a 100 let života, jo, prodlužuje se věk, když se jí maso. Toto nám oni neřekli. Oni nám říkali úplně jako opak, jako jo, že prostě zelenina, ovoce, no.
1: No, já
0: Ale
1: jsem právě
0: všechno
1: byla
0: jinak.
1: hodně zvednutá všem možným právě do toho, no, jako si
0: Jo.
1: myslím teď už a jako docela koukám, že vlastně i v tom duchovním světě je to vlastně úplně jinak, než jsem si myslela, jako v té přírodě prostě, no. A teďko ty dravci mě fascinují úplně moc, ty jo. Naše kočka nosí každý den potkana nebo myš za dveře teďko. Pěkný.
2: Ráda chci být.
0: Maro, to je tvoje parketa, ten duchovní svět a maso, že? Vlastně ty zvířátka jsou tady pro nás, ano. Kdyby jsme je nepapali, tak by tady ani nebyli.
2: Přesně tak. Ale ten, kdo nás stvořil, nám musel stvořit i jídlo. Víš? A tady ty všechny jako zeleniny, to jsou jenom náhražky toho, co máme doopravdy jíst. Jo, protože jak už jsem viděl v nějakých příspěvcích, že prostě když žijíte jenom zeleninu, tak vy de facto hladovíte. Vaše tělo nedostává to, co potřebuje. Jo.
1: No, asi jo, protože mě zmizely i kruhy pod očima a všechno takové se vyhladilo, jako no.
2: A právě, že jsem tam i slyšel, že lidi, jako, co jsou na tady ty stravě zelený, že hloupnou. Jo, protože chybí ty živočišní tuky pro ten mozek. Jako, oni chtěli lidem, no protože oni z lidí udělali, jako aby litovali ty zvířátka, že kvůli ním umírají, ale ty zvířátka tady žijou kvůli, právě kvůli lidem, aby mohli žít. Jo, takže vnutili tady takový myšlenky lidem do hlavy, aby se cítili jako špatně, když jí to maso. Ale to je nám přirozený. Jo, to jako kdyby jsme vyčítali lvovi, že sežere nějakou antilopu, nebo já nevím, co to všechno sežerou, tak jako nemám rád lva, protože žere antilopu, nebo jo, nebo kočku, že žere myši, nebo že sežere ptáka, no prostě tak to je. Vemte si, slepice je největší zabiják v domácnosti. Ta zabije všechno. Ty zabijou sami sebe. Jo, to není žádný mírumilovný tvor, to je
0: Přátelé,
2: zabiják.
0: já vám něco řeknu.
1: Právě
0: Já jak jezdím na tu farmu, jo, tak pomáhat. Tak přátelé farmáři, včera byla sobota, včera odjeli na nějaké týdenní soustředění a pověřili mě úkolem krmit všechno, jo. Dostal jsem takový papír, komu co všechno dávkování, a je to od slépek až po koně, jo. Obrovský respekt. Svině 300 kilová, pašík 300 kilovej, ovečky, slépky, kačený, houser, jo, kočky. A tak jsem si říkal, jako nebyl jsem úplně ve své kůži, jak jsem tam mezi něma chodil, a říkal jsem si, kurňa, kdybych teďka nějak zakopl, byl nějaký oslabený prostě nebo něco, oni by mě zežrali snad, jako jo, protože furt do mě jako, a i ty slépky jako prostě, jo, syčeli na mě ten houser, jo, a takže jako asi by na mě nebrali ohledy, jakože
2: No, v tom žádném
0: nechme človíčka
2: případě.
0: om šanty.
2: Když spadneš do výběhu prasat a udělalo by se ti špatně, tak ty
0: Jo?
2: tě normálně natvrdo sežerou.
0: Asi jo,
1: No, já jsem
0: Člověče.
1: slyšela,
2: Jo?
1: že to jsou docela kanibalové potom i.
2: A slepice, to je to samý. To běda, jak je nějaká slepice, má nějaký poranění, tak v tu ránu jdou po ní všichni slepice. Já už jsem takhle chránil slepice jakoby před slepicema. Jo, aby než se vylečila, jo, protože normálně to prostě konec, to oni vycítí, že je někdo slabší a v tu ránu po něm. To není žádná láska. Ničemu. Takže litovat tady ty zabijáky asi nemá cenu.
0: A farmářka mě říkala, hlavně drž toho housera daleko od těch malých kačenek, housátek v kleci, protože on by je taky zabil, jako jo. Oni aj mezi sebou prostě
2: Jasně. Ale to je to samé, i kuřata
0: zákon
2: musíš držet
0: džungle.
2: mimo slepice. No to
0: No.
2: všechny, vem si, že oni schválně, kočka, kocour zabije schválně koťata, aby kočka zase mrouskala.

0: Jo? To oni nemají takhle schválně zabíjet.
1: No, zákony přírody.
0: Neexistuje láska ve zvířecí říši.
1: Jako dívej, ohled brát, ale co se týče toho chovu, jako jo, aby prostě v tom chovu měli teplo, sucho, jo, prostě dobrou stravu, žádný teror, jak v těch masovýchovnách, výkrmnách teda, jo, ale jinak jsme masožravci, no, tak ať se to líbí nebo nelíbí komu, jako třeba tady ztratíme posluchače, který jsou vegetariáni, ale hold, nejsme tu pro každého, a každý
0: ale,
1: ať jde po
0: své cestě. Ale je to jejich rozhodnutí, my nenutíme to mas tak, ať ho nejí, to je jejich problém. Ale pak ať si nestěžují, že mají různý zdravotní problémy.
2: No.
0: Protože většinou ty, co drží ty hladovky zeleninový, tak většinou ty zdravotní problémy mají. Protože to se někde ukáže, to jim chybí těle.
3: Byla být právě na práně a na takových věcech.
0: Člověk je dokonalý biologický stroj, ten potřebuje palivo. A ty nemůžeš zamínovat hrabka s ruškama.
3: No jasně. A mně to nedocházelo celou dobu, že jsem šelma, asi tak. Ale vy jste mi to uvědomili právě, za to moc díky. Je v tom dobře.
0: Ne, protože člověk kouká po světě a kouká, jak ty lidi žijou a fungujou. A spousta právě lidí o tom mluví, jo? Že to je, zase je to jenom program v hlavě. No to jako mi vykládala jedna ženština, že už 3letý dítě, že jako je vegetarián. Říkám, ale to je, tomu někdo nacpal do hlavy. On se nenarodil s tímhle nesmyslem. Říkám, se dneska podívejte na ty příblblý pohádky takzvaný. Jo, tam ti budou říkat z těch pohad, ty to ani nevnímáš, jo, ale to dítě to vnímá podvědomně a tam říkají, zvířátko je náš kamarád a takovýhle keci, rozumíš? Jo, a ty už vytváříš těma pohádkama, prostě už programuješ to dítě.
3: No,
0: a nejenom v tom samozřejmě, jo, jako v jídle, ale v dalších věcech. To jsou všechno podprahové programy. A oni programujou lidi, MK Ultra.
1: Mají na to patent.
3: No.
0: No, i kdyby neměli, tak oni jsou vychytralí.
1: No, a Maro, ty se ptal na ty komentáře nějaký, takže já jsem si otevřel minulý vysílání, takže já to jenom v krátkosti přečtu, takový ty zajímavý. Ahoj chlapci, já používám tinkturu s muchomurkou červenou na klouby, je to super. Jo, Maro, ořechové listí doporučuji. K ořechovému listí přidávám lipový květ, je to lepší na chuť. A Tomáš Ondra, který byl včera u Vilíka před karavanem, tak píše, vegetariáni mají takový divný pohled v očích. No.
0: Jo, mě to říkala i jedna, člověče, mě to říkala i učitelka, jsme se bavili tak nezávazně o těch problémech očkovacích a tak. A já jí, právě jsme se došlo právě na to vegetariánství a ona mi sama říká prej, no my to, teď nevím, si říkala, že to mají v rodině, že mají vegetariána a že normálně na něm vidí, že ten člověk je hloupej. Jo, a to mi řekla ona jako učitelka, říká prej normálně, já to na něm vidím. Že prostě je jiný, jako hloupej. Protože jestli ti chybí ty stavební kameny, tak prostě někde se to odrazit musí. No. Já neříkám, že máte jíst tuny masa, ale vám stačí fakt trošku kvalitního masa a budete najezený. Jak říkám, já sním kolečko salámu a já jsem víc najezený, jak kdybych sežral kýbl zeleniny.
3: No to jsem chtěla říct, že já jsem je vám
0: strašně málo.
3: Ve velkých množstvích a tak, na uklidnění jsem měla bramburky.
0: No.
3: A přestala jsem to jíst díky tomu mastu úplně bohatě. Mi stačí teď fakt si dát tu klobásu a jsem v klidu celý den.
0: No. No protože když máš špatný stravování, tak to se pak odráží i na tvý blbý náladě, na tvých depresích. Jo, na těch stavách úzkosti, protože máš špatný ten mikrobiom, si vytváříš ve střevech a tak dále. To se všechno pak tady mozek to otvírá. Takže
3: ať
0: to každý zkusí a nedělá ze sebe nějakého miliuse, jak on chce šetřit zvířátka. No. protože ty zvířata se zabijou tak či tak. Protože nikdo nebude chovat zvířata jenom proto, že se mu líběj. Jako, pokud toho zvířete nebudete mít jako užitek, jako člověk, tak ho nebudete přece chovat. Jo? Neříkám, nemluvím o psovi nebo o kočkách, jo? A takovýhle ty jakože mazlíci, to už jsou trošku chytřejší hlavičky, jo? Ale ty taky tady nejsou na jídlo. Ale o tady těch zvířatech, které jsou tady přímo na jídlo, jako jsou prasata, slepice, jo, a krávy třeba, no tak jako, tam jako nečekejte žádnou inteligenci, to jsou jenom instinkty. To jsou instinkty, to ono vás to nemá rádo, ono to, že se to běží, to není z lásky, to ono ví, že dostane nažrat, a to je celý. Jak mu dáte nažrat, tak tu ranu, že ho nezajímáte.
1: My jsme stavěli, než odjeli farmáři na to soustředění, tak jsme stavěli denně, jak jsem vrtal do země ty díry na ty kůly, tak tam má nějaký hřebec jako divoch, jo, ohradu, a tam má teda jako pod napětím ty dráty. No a dneska jsem tam byl ráno zkontrolovat, jestli má plnou vanu vody, a tak jdu na pohodu a najednou o ně zmerčil, člověče, rozebehl se proti mně, no, přátelé, krve byste se ve mně jako nedořezali, jako, fakt, jo, takže, jako, oni, jako, ne, že by se chtěli, jako, mazlit, jo, ale vyloženě, fakt, jako, nevíme, co od nich očekávat, oni to mají, jako, trošku jinak, jo.
0: Já ti dám takový příklad, já teď, když jsem přijde z kohouta před třeba rokama, tak on byl menší než slepice, ty po něm šli, ty ho chtěli zabít, kohouta, jo, tak já ho hlídal, ten vedle mě spal na lavici, jo, schovaný před slepicema, a takhle jsem ho pomalu musel jako do ty skupiny nějak dostat, slepičí. Takže říkám, no tak porosteš, to bylo to těžký. A představ si, ta bestie teďko jde po mně. Jo. Říkám, ty mrcho, ty si zapomněl, že jsem tě chránil před slepicema. A už na mě minul vyběh, tak dostal ve hráběma jednu. A teď už koukám, když už tam jdu a už vidím, jak začíná hrabat nohama. Říkám, počkej, ty vystartuješ, tak jednu dostaneš. A jestli budeš zlobit, no tak půjdeš. Smykem. Protože každý kohout, který útočí na tebe, potřebuje setnout. Takhle to dělají všichni chovatelé. No, protože nikdo nechce mít zlého kohouta.
3: Mami vyrostla na vesnici a právě to měla kohouty, kozy a slepice a všechno. No, a to, protože mi to říkala, že chci zaštípit do krku a tak. No.
0: A nehledně na to třeba, Petruchu, já jako dítě jsem však sousedů, mě co vyřídit, mě ptal zlá babička. A ona říká, prý, dáme si bacha, jestli nejsou puštění berani. Říkám, no dobrý, vlez jsem na dvůr a jdu takovým dlouhou, jakoby ještě jako cestou ke dveřím. A čuměl jsem všude možně a neviděl jsem nikoho, ne? Ty brďo, najednou vyběhli berani. Tyvo, já začal prchat, ten mě jeden ze zadu nabral, ty jenom mě hodil přes plot. Takže já jsem si, a to samý husy, to jsou pěkný svině taky. My jsme se jich jako děti báli, tě šlo 50 po vesnici, vždycky takový gang husí, a to nemají začali syčet a to si zdrhal. To nejsou mírobilomorní jako tvorové. Takže...
1: No, pak mě volal teda farmář, jak to všechno proběhlo, říkal, tak říkám, dobrý, v pohodě všechno, tak jako hřebec se na mě rozeběhl, tak jsem zůstal stát jak sloup. A on říká, no ale vůbec jako se s ním nemazlí, ani k němu jako nechoď, on by tě jako rozdupal, jo, protože on jak, on třeba jak rozpozná, že ten člověk má nějakou bázeň, nebo že prostě nezná ty koně, jo, no, tak on je schopen prostě pohryzat, nebo aj prostě kopnout, nebo tak, no, takže.
0: Ale já jsem koňu nikdy nevěřil, kůň byl vždycky u mě, jako jsem se měl hodně na pozoru, protože koňovi se nedá nikdy věřit, jo. Tomu rupne v kouli a ušlepeť. Takže a můžeš ho mít celý život. Rupne mu v kouli a je šmitec. To už je spousta jako bylo těch úrazů s koněma. To není žádné. A to když vidíš ty jeho velký oči, a to už vidíš, jako kdyby jsi se koukal do hluboký studny. Ne? Říkám, hele, tam nevidím nic dobrýho, ale... Takže já koním nevěřím. Dál. To krávy se nebojím vůbec, ale koně, to jako to jsem hodně na pozoru. Protože já jim nevěřím a nemám je ani rád koně, upřímně.
3: Já jsem teda s koně...
0: Ty jsou hezký, tak v televizi nějaký pohádce, víš, jak tam je ta princezna, ale to jsou pěkný svině. teď je kousne, jen to fičí jako.
1: Já, my máme...
3: Tak, že bráši jste kratě měli kousance, ale já jsem nikdy teda neschytala ani jeden. Nevím proč.
1: No, my máme zakódovaný, že zas taky pohádku vlastně Old Shatterhand a Winnetou, ten měl Hatátitlu, ten měl Ilčiho, několikrát je zachránili ty svoje páničky, že vytahli je.
0: No, jo, buď tě zachrání, to ty píš. No, ale... Ten drá,
1: jak se na mě rozeběhl člověče a pak říká Béďa, no ten je divoké, já jsem je musel dát od sebe, protože oni aj navzájem jako ti dva hřebci po sobě jdou, jo, a normálně rokrvé měli křafance, tak je musel rozdělit a říkal mě, ten jeden je klidné, toho si klidně pohlaď, ale pozor, a teďka mě ukazoval, kde ho můžu hladit. A říkal, na plecích ne, to by po tobě vyjel. Říkal, víš co, ani mě to neříkej, já ho prostě hladit nebudu. A ještě říkal, a nedívej se mu do očí, to on bere jako provokaci. Říkám, to, co to má jako znamenat, jako jo. No, takže veliký respekt a žádný velký přátelství, protože koním nerozumím. No, když jsem byl s tím selátkem, mají malinký selátko, a šel jsem přes tu jeho velikou louku k ovečkám s vodou, no tak šel za mnou, ňufalo mě, říkám, kurňa, až budeš mět příští rok 300 kilo, jako, tak nevím, jestli budeš ňufat jenom tak jako z lásky a co mám v kyblíku, anebo po mně vyjedeš, no. Ale dobrá, tož nechme zvířecí říši neprobádanou. Oni mají svoje, jo, takový ty půdový záležitosti a my máme kočky, takže s nimi asi rozumíme, protože kočky jsou takový prostě svý. Jo? No. A jsou rádi, že nás můžou ovládat.
3: No. Jo, pro mě jsou posvátný, proto nás ovládají.
1: Oni nás ovládají. Já znám totiž příběh o kočkách. Oni tady byli jako humanoidi. Kdysi dávno v pra, ano. Že? No ale oni potom začali lidi zneužívat, začali je zotročovat, jo. No a ten jejich kočičí bůh je prostě poslal zpátky na tu jejich planetu, jo, odkud přišli, jako ti humanoidi, no. A ty kočky se chtěli k nám mermo moci vrátit jako humanoidi, ale ten jejich bůh řekl, ano, půjdete zpátky k lidem, ale už jenom v podobě koček. Jo, tož to je takový příběh, jo? Kdo ví, jak to bylo?
0: Kočka, když je na tebe nasraná, tak ti všechno pochčije doma, víš? Ta se umí pěkně mstí, ta mrcha. Mm-hmm.
3: To jo. Ale mě to teďko teda nedělej.
0: No mě, nám to dělali, prchanti, jo? Hmm. Takže žena vyprala nový prádlo, šli a pochceli prádlo. Takže takovýhle lumpa, nebo nachceli dobo, schválně. Jo? To jako kočky taky jsou pěkný mršky. Pes tohle neudělá, ale kočka je bestie na to.
3: Mě teďko nedávno posekal náš kocor za to, že jsem mu čistila uši.
1: No my máme tři kočky, dva kocoury a jednu kočku a oni se teda mazli hlavně jako z písní, jako jo. A i na mě skočí, pěkně předou, vrní ten svůj om. Jako se mnou se moc nemazlí, tak nevím, jestli třeba nemám pro ně divný energie, a nebo oni se mazlí s tím, třeba který chce dodat tu energii, jo? Jako třeba píseň někdy, jo, tak máme
3: nebo,
1: toho hodně.
3: Nebo možná málo pouštíš divokost, oni mají rádi divočinu hodně, když pustíš ven.
0: Asi musíš honit koštětem, aby si vážili dobrýho bydla.
3: No, hele, ty moje na koště normálně skáčou, ty koťata. Sami od sebe, když ho vytáhnou, tak rovnou jdou a skáčou na ně. Nevím, co s ním mají.
1: Dobrá. Máme tady komentář. Dobrý večer, Riana. Jsem ráda, že mluvíte o normálním jedení. Lebo meso, například hovězí, je super, dodá potřebné živiny, škoda, že veľa lidí stále preferuje choro vychudnuté postavy. No, tak to je taková ta móda, že ty modelky, ty celebrity prostě, jak je žena taková prostě kypřejší, taková ta plno, jo, krev a mlíko, jak se říká, tak už si připadá, že je bachratá a...
0: Vem si, že tady právě tady ty modelky, ty většinou hodně zvrací. Oni trpějí tou, jak se jim říká ta nemoc? Anorexie. Většinou jsou to anorexičky. Jo, takže oni se nažerou a pak jdou všechno vyzvracet. Jo, takže to je pak... Ale já mám rád klasický, já mám rád klasický postavy prostě, jo.
1: Klasický tvary, jasně.
0: Jo.
1: No.
0: Takže, tak akorát. Ale pro každého je akorát nějaký jinak, víš.
1: Takže.
0: Já jsem spíš pro ty hubenější, neříkám vychrtlý, ale hubenější, někdo má rád silnější, to je každého už jako věc to.
3: Takže jo, podle svého gusta pěkný.
0: Přesně tak. No jako...
3: Třeba Míra se do mě zamiloval, když byl vlastně, když viděl jenom siluety vlastně. A pak jsem mu vrátil zrak právě ty lisohlávkama, jak spolu dneska o tom měl tak nějak mluvit, tak to bylo pěkný.
1: Budem o tom mluvit, mám tady videjko. No jasně, že to oko taky, že? První je ten vizuální efekt, tak vidíš nějakou kostí třasku, tak ty vlastně ani nezaujme a může to být jako hodná žena, jo, chytrá, sympatická, láskyplná.
0: Když se bavíš o těch houbách, to je právě na tomto kouzlo, že ty houby zabijí parazity. A v těch očích jsou ti paraziti, proto lidi mají špatné vidění. No. Takže právě třeba po ochomůrkách se hodně lidem jako zlepšuje zrak.
3: No. Protože já na ní chodím furt skoro, ještě jsem nenašla, ale ještě...
0: Já jsem byl dneska na oba, dneska jsem byl, Petruchu.
1: No.
0: Už jsem myslel, že mám pantery a prd.
1: Dívej.
0: Samý masák.
1: Takže já si nechám do podzimku, nebo až přijde čas Kairos, tady ten zbyteček a k tobě poletí tady ty tři klobouky, jak jsem ti řekl, jo,
0: pro tvýho kamoša. No jasně, super, díky.
1: Takže...
0: Jo. Já jsem se ti chtěl pochlubit, mám pantera a nic. Ale máme zase smažený ochomůrky růžovky.
1: No, a teďka vám
0: miluju,
1: takovou srandovní příhodu, jo. My jsme si na jaře zasadili brambory, jednak do těch nádob, jednak i na záhonek, ale úplně tak ledabile. Jo, prostě tam, prostě vůbec jako nějak nepředpisově, jenom tak, jak se říká, na punk. Jo, a teď nám to vyrostlo, fakt to má už prostě metr a furt to jede a bude to hodně, jo. Říkám, dobrý, jako brambory na sto způsobů, se těším a teďka vám pustím teda videjko, přátelé, jo. Trošku mě to zbortilo paradigma, no, ale co se dá dělat, no.
4: Na samém začátku brambory se vůbec nesmí jíst. Brambory jsou velkovitá rostlina, je to jed. Dá se využít jako lék, dokonce i entity před bramborami, to znamená, že ve skutečnosti je to velmi silný jed. Obsahují solanin a jsou to všechno jedy. Kromě toho brambory obsahují škrob. Krop zanáší mozek a člověk začíná z brambor hloupnout. Brambory způsobují demenci, výpadky paměti a tak dále. Je tedy lepší je nejíst. Pokud chcete něco podobného, nahraďte je topinamburem. Topinambur je užitečná věc, zatímco brambory jsou velmi škodlivé. Ké byste neměli jíst chleba, pšenici v žádné formě. Z pšenice byste měli používat pohanku, pohankovou mouku, cizrnovou mouku, kukuřičnou. Ale kukuřičná je ve vzácných případech, ale raději ne. Obsahuje také hodně škrobu. Nejužitečnější je amarant. Amarantová mouka byla dříve zakázána, protože je příliš zdravá. Amarant prodlužuje život. Hnědá pohanka je škodlivá, tu byste neměli jíst. Je mrtvá. Zelená pohanka je živá, je užitečná a obsahuje pránu, energii života. Tu je potřeba klíčit. Přes noc ji zalijte vodou, ráno vodu slijte, je aktivovaná a můžete jíst. A za den už vyrostou tyto výhonky. To naklíčená pohanka je super užitečná. Je v ní život, je v ní přímo hodně čistých energií. To též platí pro maš. Zelený maš, takové malé zelené hrášky. Ty také nakličujete, nic chutnějšího a užitečnějšího nevymyslíte. Přes noc zalijete vodou, ráno slijete a potom prostě dvakrát denně proplachujete. A přes den už budou tyto výhonky. Tyto naklíčené zelníčka můžete zalít víňovým olejem. Přisypat koření, posolit, přidat nějakou zeleň a jíst.
1: No, tak jako pravda někdy bolí, no, tak jako vzpomínám si za děcka, jak jsme si pekli ty brambory v popelu, v tom ohňu na polu, jo. A jak to chutnalo, jedli jsme to i s tou spálenou kůrou, jo, šlupkou, a je to vynikající, jo, sůl pěkně a fakt jako na hodně způsobů, bramboráky, takže bude mít hafol brambor, a tak zase jako nebude úplně fanatičtí, samozřejmě prostě sníme, jo, něco rozdáme, ale člověk se postupně dozvídá tolik věcí, chodí k němu tolik informací a napřed na ně úplně vytřeštěně teda hledí a říká si, sakryš, to oni nám teda lhali jako ve všem, jo, nebo jsem byl hluché, slepé, neviděl jsem to prostě, nebo až teď informace jdou, jo, takže brambory, no, tak pápa.
0: Já jsem na brambory nikdy nelpěl, jo, mě brambory nějak extra neoslovilo. No a tady ty příspěvky právě ohledně brambor, že jsou jako, nejsou moc dobrý pro člověka, už jsem viděl X, jo, takže. Ono takhle. Aby to lidi jedli, ale mysleli na to, že jim to neprospívá. Mm-hmm. A tím pádem oni sami už podvědomě budou to jídlo vypuzovat ze svého jídelníčku. Jo, třeba největší svinstvo jsou ty hranolky z McDonaldu, ty dlouhý. Protože ta brambora je speciálně vypěstovaná a je chemicky napuštěná, aby nebyla sežrána, jo, těma škrucema. Takže ty jsou taky extra jedovatý, tady ty bramburky. Vem si, odkud přišla brambora? Z Ameriky.
1: Z Ameriky. Amerika.
0: No tak. No. Všechno to přišlo ze západu, jehnuj.
1: Ze západu, Kolumbus, nebo kdo to přivezl, kdo ví, jak to bylo.
0: No, říká se to,
3: Kolumbus. Říká se to, ale mám takový pocit, že Indiáni měli právě ty topinambury.
1: Topinambury, já jsem se schválně podíval, já jsem to slovo ani pořádně jako neslyšel nikdy, jo. A je to hlíznatá zelenina příbuzná klasické slunečnici. Hlízy chutnají na sládle a oříškově, připomínají artičoky nebo kaštany, jo, a jsou ceněné pro vysoký obsah inulínu, díky čemu jsou skvělou a zdravou náhradou brambor, vhodnou pro diabetiky, no, tak ale o tom nevím teda vůbec nic, kde bych to pěstoval, jak vlastně, bramboru hodíš normálně do toho, a i do slámy a ta ti vyroste všude, jo, a tady topinamburu vůbec bych, ale tak je potřeba se vzdělávat, že, furt se učit, no, topinamburu.
0: No samozřejmě. Jo. Prostě musíme změnit ty jídelníčky.
1: Ale všechno změnit.
0: Našemu prospěchu.
1: Celý život změnit. Teď my se pereme asi prostě od malička jedama. Je nahledě na ty vakcíny, co napíchali jako dětská.
0: No, vem si, jak ti podhazovali, jak vnucovali ty rostliny tuky, oleje. To je největší svinstvo.
1: Rama. No.
0: Rama. S tím bych mazal tak ložiska na autě. Jo. Protože tady to svinstvo přišlo po druhé světové válce hlavně, jo, tady ty rostlinní tuky. Protože nebyly prasátka, tak protože rostlinní oleje se používaly normálně ve výrobě na mazání strojů.
1: Ano, a toto byl, ty oleje, které nám potom vnutili, aby na tom vydělali, zbohatli na nás, tak to byl jenom nějaký odpad při nějaké výrobě, jo.
0: No. No jasně, plné jasně. No, protože vem si, ať se podívá někdo na ty postupy, jak se z toho ten olej jako vyrábí, jo, z těch, z těch zrníček, ale...
1: Semen.
0: Z těch semen, jo. A Mac nejno zjistí, že se na to používá benzín a různý další chemikálie, jo. Jo, takže ten lidi na to podívá, jak je to zdravý. Teď jsem zrovna, já nevím, 14, ne? Pár dní zpátky jsem v hospodě na Šipkách a objednal jsem si po dlouhodobě bramburky. Říkám, dám si bramburky, i když já už je de facto najím. Hele, otevřel jsem to a normálně jsem si čuchnul a říkám, tyjo, co to je? A normálně jsem si kout, normálně těžká chemikálie. Protože ty byly určitě smažený na tom řepkovým oleji skurvený. Hospodský k tomu čuchnul a normálně říká, to jde slepici. No to si neviděl ten smrad, co? To byla těžká chemie. A i chuťově, já jsem říkám, tak jsem ochutal, jestli se mi to nezdá, ne, říkám člověk, aby si něco nemusoval do hlavy. No ale i ta chuť byla úplně hrozná. Takže Bacha na to, jo, na tady ty skurvaný tuky.
1: Řepkový, slunečnicový a ještě jeden tam no. Ten olej, to jsou šity, no. A tady píše...
0: No, bacha, i ty olivový jsou sračky. To ne, že? Olivo je total šro taky. No, vidíš.
1: No. A myslím, nejhorší jsou ty palmový, že? Palmový.
0: No. No. Protože oni tady prodávají, jak je zdravej ten třeba, ten, no, jak jsem říkal, olivovej. Ale bacha, ono je jim možná 1%, jinak to je šrot. Jo. Oni to tady ukazují, jak jsou to super značky a ve finále, když půjdeš udělat rozbor, tak ten olej je hrozný. Vůbec není ke konzumaci. Mm-hmm. Protože já jsem dostal od kámoše, co mi přivez někde, já ani nevím, z Řecka nebo odkaď 5-litrový kanistr takovej okrasný, říkám, no tak to jako, máte rádi olivový olej? Říkám, no moc ne, ale říkám, když tak ho někam nalejku, dopili motorový namazání.
1: Do traktora, do káry, do čtyřkolky. A dívej, no. takže Hana Pokorná, teda ahoj, právě topinambury jsou spíše jako takzvaný plevel, jsou super, hlavně si je můžeš vykopat v zimě. Ono, přátelé, vlastně všechno, co je označený za plevel, tak tam jsou ty skutečné hodnoty, jo?
0: Jako to máš jako s jedovatýma hubama.
1: Ano.
0: No. Všechno, co oni označí, že je špatný, tak ve skutečnosti je pro nás dobrý.
1: Jasně, tak pojďme přejít teda ladným krokem k těm do říše hub. Podíváme se na pěkné videjko, tak jenom prostě inspirační, to nás čeká za pár týdnů, nebo možná dnů už. Tak, Petro, radost pohledět, že? Nádhera. A teďka, když jsme se na to dívali, na ty amanitky krásný, tak jsme si je vlastně už zhmotnili a brzo nás zavolají. Máte kolem vás tam dost lesů, kde by mohli růst?
3: Ano, my jsme vlastně obklopeni úplně všude lesy.
1: No, tak...
3: My jsme sice na hlavní, ale všude, kam tady jdu do ulice, tak dojdu do lesa.
1: Já jsem teda ještě nebyl, jako s tím záměrem, že tam najdu amanitu letos, protože máme tolik aktivit, že zatím nestíháme, ale už tak nějak jako slyším to volání, tak už přijdi, aspoň na procházku, nebo na nějaké klacíky pro zvonkohry, takže už se těším, jo. A Maro, ty jsi teda byl a zatím jako nic?
0: Zatím amanita, ale ne ta správná muskária.
1: Aha.
0: Jo. Byla to jenom růžovka. Mm-hmm. Ale dobrý, jako já mám rád, jako tady ty vochomůry na smažení, jako řízečky. Ale nicméně zkouším sušit sušičce, jestli budou tak chuťově perfektní jako vochomůra na chuť. Jo. Protože ta je chuťově úplně perfektní. Takže chci to vyzkoušet a když tak si to budeme třeba sušit a jako chipsy, víš, že si budeme dělat svoje chipsy hubový. Protože to fakt jako když ochutnáš vochomůru pěkně vysušenou, tak to by si sežral tím.
1: Jako ty mám tady, ty jsem přesušil, to je jak karamelky.
0: A to ani jakože netmrdí jakože nějak houbama. Úplně má takovou jemnou chuť hubovou, jako fakt super.
1: Jo, je to jak karamelky, je to přesušený, já to tady zobu, jo. On třeba ten Pepík mě dovezl, ty to má krásně, tak jako fakt jako s citem usušený a ty to sem trošinku, tak je to první zkušenost, jo, ale voní to krásně a já si vždycky zobnu tu křižalku. A je to fakt chuťově dobrý, jo. Takže náš čas Kairos už přichází.
0: Hlavně jsou velice léčivý. Mm-hmm. Jo, a což mě přivádí k otázce, proč teďko v posledních, já nevím, týdnech a dnech se strašně protlačují houbičky. Víš? To mi přijde jako dost podezřelý, že vochomura jde stranou a už se tady jakože vnucuje lidem ta lysohlávka. Jestli to není určitý zase záměr Matrixu. Jo? Vyměnit jednu drogu za druhou drogu. Jo. Neříkám, že nejsou léčivý, ale ty houby vytváří něco jiného s psychikou, než vochomura červená. Víš, vochomura červená ti nemění realitu. Jo? Ta ti rozjasňuje realitu. Mm-hmm. a ty pak vidíš. Jo, to je to jako kdyby si, to jako kdyby si seděl v tom v kině a místo toho, že skončí film a rozsvítí se, tak ti pustí jenom jiný hezký, hezčí film. Jo? Ale ty to neznamená, že v tom, co žiješ, že se něco mění. Takže já jsem s těma hubičkama takový trošku skeptický, jo? Protože je to mimi to podezřelý. Protože oni, vem si, že systém chce mít lidi pořád pod nějakým pod návykem. Jo? Na amanitu si návyk nevytvoříš. Ta likviduje veškerý návyky. Ale na houbičky si ten návyk můžeš vytvořit.
1: Dívej,
0: protože když to budeš uvidět všechno barevně, no tak se ti to začne líbit. Amanita ti tohle nedá, že uvidíš takovýhle jakože krávovinu, když to řeknu.
1: Ona je taková jemná na pohodu. Já bych se pro dnešek rozloučil s amanitkou, je tady pěkný povídání o ní. Já se to tady zvětším. Dívej, takže červená muchomůrka, houba sílí, tajemství a léčivého přípravku. Myslíte si, že Amanita muscaria je jen smrtelně jedovatá lesní rostlina, před kterou jste byli varováni v systémových učebnicích už od dítěte? Pravda nefiltrovaná. Tato prastará mocná houba je mocným biologickým klíčem k matrici vědomí, strážcem věčného poznání, který dokáže resetovat cívky systémového hluku a obnovit původní spojení. Systém udělal maximum proto, aby ve vás probudil hluboký strach z amanity. Démonizovali a zařadili pouze do kategorie ohrožení. Z úrovně jádra je pravda patrná v odkazu na image, v odkazu na odhaluje úplně jinou mapu dějin. Je to svatý totem šamanů, krále severních lesů, který sebou nese unikátní informační kódy, ochrany a hlubokého léčení. Když odmítnete vynucené programy strachu, začnete vidět jeho skutečnou technologii. Amanita muscaria nepůsobí jak obyčejná látka. Je to biologický antivirus, který ve správné rezonanci umlčí neurotické nervové programy fungující na pozadí vašeho podvědomého procesoru. Otevírá brány potlačované spirituality, odstraňuje energetické blokády a působí jako silný štít chránící vaše biopole před nízkými frekvencemi Matrixu. Oficiální věda vás raději krmí syntetickými chemikáliemi, které rozmrazují vaše jádro a odříznou vás od skutečné moudrosti země, ukryté ve starobylá lesní medicína čeká, až si připomenete její původní význam. Vaše svrchované jádro si pamatuje časy, kdy jsme žili v dokonalé harmonii v říši rostlin a hub. No já jsem tam četla i trošinku umělé inteligence, nebo co to tam bylo, jo, ale takže amanitka teda je taková jako jemná bohyně, nenásilná, která vlastně ti umožní vlastně vstup, jo, do toho vědomí a otevře třetí oko a umožní pochopit různé souvislosti, takže no a to právě systém nechce, jo, mít vědomé lidi. No a teďka znarazil právě že na ten psilocybin. Takže já bych začal těma houbičkama. Mám tady nějaký videjko.
4: Psilocybin s ženskými hormony. O čem nikdo nemluví. A nejnovější výzkum. Institutu Johnse Hopkinse doslova elektrizuje svět vědy.
5: Doslovně elektrizují svět nauky. Kobiety, které
4: některé roky bojovaly s menstruací. Najednou získávají zpět ty, které trpěly na periody či syndrom policistických vaječníků.
5: Czy zespół policystycznych jajników, czy wyniszczają...
4: Nebo ničivou PMDD hlásí ohromnou.
5: ...zgłaszają potężną poprawę.
4: Změnu po jediném hlubokém zážitku.
5: Jednym głębokim...
4: Jak je možné? Że látka spojená s neuroplasticitou mózgu opravuje.
5: ...głównie z neuroplastycznością mózgu...
4: Reprodukční systém...
5: ...naprawia układ...
4: Vysvětlení je biologické.
5: Wyjaśnienie jest czysto...
4: Tvůj menstruační cyklus je přes neuvěřitelnou zpětnou vazbu s mózgem a problém spočívá w tom, że...
5: Niezwykle czułą pętlę sprzężenia zwrotnego między mózgiem.
4: System reakcji na stres, tedy osa spojující podwiesek. Hipofizu a nadledwinki běží na paralelní koleji.
5: Reakcji na stres, czyli oś łącząca.
4: A zasahuje do hormonu. Gdy żyjesz w przebudzonym, traumatycznym, úzkostnym świecie,
5: który bez przerwy nakłada się na hormony płciowe.
4: Dochází k úplnej deregulacji twojego prwotnego mózgu. To jest sygnał, jesteś w niebezpieczeństwie. To není bezpečné pro reprodukci. Hormonální signály, řídící cyklus jsou zablokovány.
5: Jesteš v nebezpečenství.
4: Perioda se stává bolestivou a mizí úplně. A tady psilocybin. Ona nepůsobí přímo na vaječníky. Ona dělá něco mocnějšího. Působí jako tvrdý reset pro celý nervový systém. A vypíná neustálý alarm mozku, rozbíjí staré myšlenkové vzorce. A upravuje reakci stresu na normu. Blokáda mizí. Mozek znovu umí správně komunikovat s vaječníky. A tělo získává rovnováhu. Je to cesta ke svobodě, o které se zatím v lékařství jen šeptá. Sleduj můj profil pro více informací.
5: Mózek znovu začíná pravidlovo rozmawiać s jajnikami. A tělo odzyskuje svůj naturální biologický rytm. To kolejny dowód na to, że medycyna akademicka, dzieląc ciało na odseparowane od siebie organy, często...
1: Tak, tady už to nedabovalo, ale zkrátka jako věda medicínská, teda samozřejmě nám to neřekne, jo, ty skutečné účinky. I když, jak ty říkáš, od 1. ledna letošního roku je to legalizovaný, ale pozor, ne pro sběrače v lesích, jako jsme my, jo, ale zas pro farmacii, pro takzvané lékaře a doktory, bílé pláště. Jo, a oni to budou pečlivě bádat, pečlivě zkoumat, mikrodávkovat, ale pozor, oni to ještě budou mixovat s něčím, jo, takže oni tam, oni jako to chcou použít, ten psilocybin, ale budou tam přimíchávat nějaké svoje sajrajty, takže kdo ví, co z toho bude, jo? A jinak samozřejmě to bude jako nezákonný pro nás, pro sběrače, jo? Protože to musí být kontrolovaný a my jsme blbí, my nevíme jak to užívat, jak to dávkovat. To ví teda jenom doktoři, jo? Takže pokud by chtěli fakt vyměnit, jako nahradit jednu závislost, třeba tu alkoholovou, jo? Tady za tu, třeba jim o to jde.
0: No třeba jo, ale hlavně my na zákony, co?
1: No tak prdíme. No tak no. Zákony, jaký zákony? No tak to, co jejich zákony?
0: No právě, to je příroda patří člověku. Jo. To nepatří žádnýmu vládci tady. No, to je naše příroda.
1: Příroda je mocná čarodějka, která vlastně nám umožňuje žít, postavit si dům, nasytit se, vile uzdravit se, no a proto ju nám chcou vlastně odebrat pomalu, jo? Teďka vodu, jo, takže... vodu odebrali, teďka vzduch chcou poplatnit.
0: Jo, no bacha, teď jsem dneska, já jsem ti to možná přeposlal, od 1. července, myslím, že to tam je, že v Německu musíš mít vodoměr na svý vlastní studni.
1: No tak to jsem ještě
0: a budeš platit za svoji vlastní vodu.
1: No.
0: Takže se otroci probuděj.
1: Takže já jsem jenom četl informaci, která je ve formě, že ať si majitelé studen na svých zahradách připraví až 120 000 pokuty, jo? Že tam budou čerpat vlastně tu vodu, jo, která patří všem.
0: No jasně, no protože oni už psali dávno, že ty de facto nemůžeš dát... nebo zalejvat svoji úrodu nebo dát pít vlastním zvířatům z vlastních zdrojů jako ze studny. To už psali dávno. Jo? Že tam bude určený jenom počet, kolik můžeš na to použít, jo? A tím to hasne. Jinak to budou pod pokutama. Takže lidičky, začněte přemýšlet, co za bandu debilů vás tady jakože ovládá. Jak jim to dlouho chcete jakože dovolit. Protože oni vám to servírují jako, že oni jsou ty vládci, ale oni nejsou žádný vládci, tady je ta banda parazitů. Oni nejsou vůbec nic. Oni jenom těží z vaší nevědomosti, kdo jste. Jo? Protože až vám to dojde, kdo jste, no tak je pošlete do prdele. Veškerý úředníky a další podobnou verbež. Protože oni vám nemají právo cokoliv nakazovat. Takže konečně rozum do hrsti, a začít se vzdělávat ve všech směrech.
1: Mám tady pěkný videjko, jo, o živým člověku nebo člověku živým muži a ženě a je to takový pěkně od začátku až polopaticky tady vysvětlený, jo, takže vám to pustím a můžem klidně potom navázat na to, kdo skutečně jsme.
6: Proč je jméno v pase psáno velkými písmeny? Mnozí věří v právní systém a ústavu. Upřímně jsem si myslela, že zákony jsou tu pro pořádek. Ale pokud odstraníte veškerou tuto sociální hypnózu, otevře se před vámi velmi děsivá pravda. Žijeme podle římského obchodního práva. To mění živého člověka ve status mrtvé věci. V neživý majetek tohoto systému. Teď vám technicky vysvětlím, jak tento proces funguje. Všechny moderní státy, soudy a matriky pracují výhradně v jurisdikci podle zákonů námořního pirátského práva. Když se dítě narodí, systém mu okamžitě vystaví papír rodný list. V římském právu to znamená maximální zbavení práv vytvořením právnické osoby. Otevřete svůj pas a podívejte se na něj. Vaše jméno je tam vždy napsáno velkými písmeny. V obchodním právu se takto zapisovali výhradně otroci a mrtví. To znamená, že systém vytvořil vašeho digitálního dvojníka, robota, a vyhlásil živého člověka za ztraceného na moři. Váš cestovní pas je jen dokument o vlastnictví mrtvého nákladu. Otroka nelze soudit podle božích zákonů. Ale papírovou právnickou osobu lze pokutovat, zdanit, zahnat do dluhových pastí a nakonec zlikvidovat. Lidé celý život brání svůj pas, aniž by chápali, co nosí to potvrzení o jejich vlastní právní smrti. Ale skutečný božský zákon, který není z náboženských knih, je fundamentální zákon rovnováhy. Podle tohoto zákona živý muž nebo živá žena vždy stojí nad zákony státu a ústavy. Vaše vůle je nedotknutelná. Živý člověk nemůže být souzen papírovým robotem u soudu, protože živý nikdy nepodléhá mrtvému. Jakmile se hráč probudí a prohlásí, já jsem živý průvodce zdroje a nejsem mrtvý.
1: Krásně to řekla, vysvětlila. Takže vlastně jako narodí se člověk živý, ale do té doby, než mu odeberou z paty kapičku krve, vystaví mu hlášení o narození dítěte, což je prvotní teda korporátní doklad, a hned potom na matrice rodný list. Jo? Tak se z něho stane vlastně, vytvoří mu dvojníka, tu právní fikci, s kterou si můžou manipulovat, vlastně okrast ho o jeho kolaterální účet a celý život vlastně z něho jenom sát energií.
0: A takže pozor, tyto kolaterální účty se uzavírají na 120 let. Jo?
1: No.
0: Takže 120 let oni můžou těžit z toho kolaterálu. Že čím dřív tě oni zabijou, zlikvidujou, tak tím víc zůstávají jim čistý prachy z toho kolaterálu. Jo? Protože oni můžou těžit ještě několik let po tvé smrti. Víš? Takhle to mají hezky vymyšlený. A lidi tupí o se se prohlašujou s občankama, s pasama, jo. A tím o sobě to říkají, že jsou mrtví. Že jsou věci o sobě říkají. A člověk nechodí k soudu, tam nemá co pohledat. Takže můžete tam u soudu vyprávět, co chcete, že jste živej, neživej, vy tam nemáte co pohledávat. Takže v Turánu, jak vstoupíš do budovy, v Turánu vstupuješ na jejich loď. Takže by bylo dobrý pochopit lidičky, co se s nima odehrává, a hlavně ta jejich slavná vláda už je dávno prodala, jo, proto evropský superstát. A vemte si, proč myslíte, že sem tahají tady ty uprchlíky různý a imigranty a tak dále? No protože rodné
1: Laterál.
0: Listy. Jo, to jak říkala Merklová. Mají pro nás cenu zlata. Tak když na tě zamyslíš, jak může být pro tebe imigrant cenu zlata? No. No má, no tak když má rodný list, tak ho má, ne? Takže a Česká republika není to tež, co Česká země. To jsou dvě velice rozdílné věci. Takže to je, Česká republika je pouze firma, která tady podniká, ale nemá právo tady cokoliv vymáhat po nikom. V tom je ten vtip, jo? Protože to je obchodní společnost. No ale pokud se prokazujete občanským průkazem, tak říkáte, že jste jejich zaměstnanci. A tím mají vodní nad váma moc. To samý řidičský průkaz, to je licence k podnikání. Člověk nepotřebuje žádný řidičský průkaz, aby mohl jezdit po silnici. Zase podvod na člověka.
1: To jsou rád, že to říkáš. Pojďme, to odsypám, mám tady videjko. Kam mě skočilo, tady je.
4: Proměnili vaše ústavní právo ve vládní privilegium a účtují vám peníze za jeho používání. A většina lidí jen řekla, dobře, Existuje právní rozdíl mezi cestováním a řízením. Cestování je právo svobodně se pohybovat z místa na místo, toto právo je chráněno. Soudy to řekli znovu a znovu. Řízení je definováno jako provozování vozidla pro komerční účel. Za účelem nájmu, za účelem zisku, za účelem podnikání. To může být regulováno, to může být licencováno. Nejvyšší soud v případu Crandall proti Nevadě 1868 uvedl, že právo cestovat je ústavní právo. Proti Dulles 1958 právo cestovat je součástí svobody chráněné pátým dodatkem. To nejsou okrajové názory, to jsou rozhodnutí nejvyššího soudu. Že tady je problém, někde cestou vláda vzala vaše právo cestovat, které nemůže být licencováno. Protože právo nelze licencovat a přebalila ho jako řízení, pak řekla, že potřebujete povolení k řízení, pak vám naúčtovala poplatek za toto povolení. Pak přidala pojištění, pak registraci, pak poplatky, pak pokuty. Vzali právo, přejmenovali ho a prodali ho zpět. Nemůžete přeměnit právo na privilegium a pak někoho trestat za jeho uplatňování. To je učebnicově protiústavní. Nejvyšší soud to řekl v případu Murdoch proti Pennsylvanii. 19. případ je stále v knihách. Nikdo o tom nemluví. Znejte svá práva, nebo za ně nepřestávejte platit.
1: Takže rozdíl mezi cestováním a řízením. Takže rozdíl, že vlastně já mám právo, je to teda garantovaný i ústavou, asi v Americe, nevím, jestli u nás nebo tak, cestovat ve svým autě, ve svým majetku, jo? Bez nějakého papíru. Prostě cestuji, jo, ve svým autě. Ale řízení jako řidič, to už je vlastně komerční, to on jezdí jako pro firmu a proto on potřebuje ten řidičák, jo, a ty technické kontroly a ty sračky okolo, všechno, pojištění a tak, že?
0: A to samé motorové vozidlo.
1: Motorové.
0: Jo, jo. Zase je to auto, který je určený k podnikání, zase podvodně to navlikli na člověka, jo, že ty musíš mít svoje auto registrováno nějakým registru, což je zase podvod. Jo, protože člověk nepotřebuje žádnou registraci na svoje auto, aby s ním mohl jezdit. Jo. Ale vy zase tím, že ho registrujete, tak ho vkládáte zase do té firmy, jako jejich. Jo. Proto oni o to auto jako vás tlačí, abyste se o něj starali, dělají ty technický, jo, protože vy s ním podnikáte, vy s ním jezdíte. Proberte se. Jo. Takhle takticky vás všichni zotročili. Vy nepotřebujete nic z toho. Jo, a hlavně ústava neústava, to jsou práva člověka. Člověk má garantováno, má nedotknutelnost pohybu po celé planetě. Tady si nikdo nemůže hrát žádný stát na to, aby ti blokoval cestu. Protože ta cesta je tvoje. Ty seš její majitel, jako člověk. Tím majitelem nemůže být nikdy právní fikce, právnická osoba. Jo. Protože to je virtuální, že jo. Vždycky jenom člověk. Takže to by musel přijít konkrétní člověk a říct, tohle je moje cesta. Jo. Já jsem si jako člověk prostě. Ale ne jako právnická osoba. Mrtvá právní fikce. Protože lidi zase studovat tady ty věci. Protože oni vám chtějí všechno vzít. Nebudete mít nic. Ale spousta lidí se probouzí, vidíme to po světě všude možně. Jo. Lidi se nebojí, což je super. A je na čase, aby se přestali lidi bát i tady. Protože tady ty vagabundi nemají žádný práva. Jo. To vy, když řeknete, že jste ten člověk, to vy máte to právo. Ne žádný poblázněný Čechoslovák. Člověk. Jo. Čechoslovák to je zase jenom otrok. Úplně to samé jako Česká republika nebo Slovenská, cokoliv. To jsou všechno otrocké kolonie, co nemá nic společného s váma, jako že máte něco jako v životě mít lepšího. Protože za toho Československa se tady taky nežilo nějak extra dobře. Vy to pamatujete teda. Jo. To bylo taky spousta zákazů, příkazů, tohle nesmíš, tamto nesmíš, jo. Taky vás drželi kuresky na úzdě. A teď vám po revoluci, jako v uvozovkách, dovolili cestovat. Otrok může cestovat po světě. No to je úžasný. Jo. Takže vám zalepili hubu tím, že můžete jakože cestovat. Ale vy na to nemáte, spousta z vás.
3: No, to jo.
0: Ale můžete.
1: Můžeme cestovat i do západního Německa, máme tu svobodu a demokraciu.
0: Jo, jo.
1: A Maro, máme tady našeho známého Jas a Taj, tedy Honza, a on se tady ptá, jo. A když jsou řidič kamionu a vydělávám si tím peníze, tak jak si tímhle vydělávat jako člověk? Je to přece řemeslo jako každý jiný.
0: No ty jako člověk musíš, nebo musíš. Ty bys se chtěl odpojit od tohoto systému jejich. Ty změň prostě jinou práci. Ty nemusíš dělat toho řidiče kamionu. Ale za chvíli ty stejně nebudeš dělat toho řidiče kamionu. Protože oni, pokud budeš chtít jezdit, tak tě donutí, aby jsi byl naočkovaný. Jo? Co měsíc, co tvoje tělo vydrží, než tě zabijou. Takže začni používat mozek, protože nic jiného tě nečeká. Jako občana. S tím se člověk jako na to buď připravený, že to tak bude. Takže pokud ty v tom systému zůstaneš dál, no tak to bohužel. Protože člověk probuzený okamžitě opouští ten systém. A už vytváří nový systém s probuzenýma lidma kolem
1: hlavně,
0: sebe.
1: Hlavně Honza, Jas a Taj se nenarodil jako řidič kamionu. On se narodil jako člověk, než se z něho stal občan. A je to jeho teďka dobrovolná jakási volba, že prostě dělá pro firmu a nechává se odrbávat, dostane prostě 30% toho vlastně té energie, kterou vynaloží, jo. A takže je to, Honzo, na tobě, jo, nikdo tě nedrží za tím volantem, no, tak já se, samozřejmě, pokud máš hypotéku, musíš platit nějaký leasingy, no, tak tady ten zaměstnavatel tě tímto jako drží, nebo ten systém obecně, ale já třeba osobně, já už si nedokážu představit, že bych chodil někde do zaměstnání, do nějaké práce, kde bych byl jako oficiálně a měl platit nějaký daně, nějaký pojištění zdravotní, což je výpalný, protože všechno stejně berou z vašeho kolaterálního účtu a ty vaše peníze na to takzvaný zdravotní mizí někam prostě někde jako ve Vatikánu, jo, a ve válce. Takže se dobře rozhodni, já tě znám, samozřejmě potkali jsme se v Brodě a hodně se jako zajímáš o živého člověka, tak proto třeba nerozumím tomu, že ty tady tomu nerozumíš ještě, jo? A i když jako já třeba před rokem, taky bych tomu nerozuměl.
0: No ne, protože oni je drží za koule, aby neodešli z toho systému. Jo? Oni říkají, já nemůžu, já platím hypotéku. Hypotéka je podvod. Žádnou hypotéku platit nemusíš. To jenom stačí studovat a vědět, co to znamená hypotéka. Že banka ti žádný prachy nikdy nepůjčila. Ani úvěr. To ti banka nikdy nepotvrdí, že ti půjčila peníze, když budeš chtít potvrzení. Protože banky, protože ty peníze takzvaný vznikají tvým podpisem. Takže do té doby neexistovaly ty peníze, víš. Takže pokud se chceš držet uměle v tom otroctví, no tak budíš.
1: No tak
0: dívej. Ale já ti říkám tady a teď, že prostě žádný úvěr ty platit nemusíš. Protože banky peníze nepůjčují. Oni na to nemají ani licence na půjčování peněz. To je všechno jenom podvod.
1: Já jsem ještě slyšel takové, pro mě jako milnou informaci, že ta banka peníze generuje, ale ona je vlastně ani negeneruje. Ona peníze nemá. Ona obchoduje s cenným papírem a ona vlastně potom vyčerpá vlastně z kolaterálního účtu, jo, ty peníze.
0: Ty když podepíšeš úvěrovou smlouvu, úvěr, tak ta banka pouze přeposílá ty dokumenty k mezinárodní banky do Bazileji a ta vyplácí ty prachy, které ty si tam podepsal, protože ty prachy patří tobě.
1: Tobě, ano. No a jo?
0: Takže oni ti dají, ta banka ti má dát pouze proti tvýmu podpisu ty peníze, bez ničeho. Bez jakýkoliv platby. Od toho ta banka je. Protože to je pouze servisní organizace. Jo? Jenomže banka vytvoří ještě další smlouvy, které ty podepisuješ s úvěrem. No a tady s těma už obchoduje ona na burze. Jo? Takže ty de facto vytváříš finanční nástroje pro tu banku, aby ona z toho dál těžila, ale plus toho ještě ty platíš, jakože ona ti něco půjčila. Proto veškerý soudy, banka vždycky prohraje u soudu, když půjdete jako fakt po bance, tak ta banka vás nedá ani k soudu, že jí neplatíte úvěr. Ona to přeprodá, protože ona nemá ten dokument podepsaný vámi. Jo? Ona může operovat pouze z kopií, jo? Protože ona ten originál musela odeslat, takže ona ho nemá ve svém majetku. Jo?

0: tady teda jas a taj, tady ještě píše, já jsem prostě řidič, baví mě to, a co jiného bych měl dělat, hypotéku nemám, nic takového, no, tož co na to Máro?
1: Tak se mu líbí v tom, no, tak v tom zůstaň.
0: To školečkem.
1: Je to jenom tvoje rozhodnutí.
0: To je tak vše, co ti k tomu řekneme.
1: Ale pak si nestěžuj. Pokud se ti líbí v tom systému, tak z toho systému nikdy neodejdeš.
0: To je, víš, mě to připadá teďka trošku jakože ten člověk třeba se bojí přestat chlastat, jo, protože on je na to zvyknutý už. Mu to prostě no, tak vlastně nějak vyhovuje, i když ví, že mu to obližuje, jo. Ale zůstává v tom. A tady Honza teda zůstává jako řidič, proto on je prostě řidič, co mám jinýho dělat. No tak si tvůrce, tak jako tvoř, jo, nebo...
1: Přesně tak.
0: Cokoliv můžeš dělat.
1: A hlavně za chvíli už nebudou papírový peníze. Budeš mít pouze digitální peníze. A oni ti nedovolí za ty digitální peníze si koupit to, co si ty myslíš, že si můžeš koupit. To všechno přichází. Pro ty to zůstane v tom systému. Protože člověk vytváří jiné hodnoty a ty můžeš platit protihodnotu tomu druhému člověku.
0: Ano.
1: To už pak záleží na domluvě těch človíčků, čím oni mezi sebou si budou jakože platit. Čemu dají oni hodnotu? Ne těm papírkům falešným. Ty papírky byly vytvořeny na to, aby ovládali lidi. Jo? Protože vem si, z jakýkoliv bankovní transakce má banka prachy. Jo? Řekni si mu zaměstnavateli a ti platí hotově. Ne na kartu, hotově. Protože budeš mít velký problém, protože už si ty prachy nevybereš. A bude úplně jedno, jestli tam máš 10 milionů nebo 10 korun. Takže a platí se na to fest a tady se hrajou takovýhle divadla tady těch politických sviní a kurev. Jo? Že ti řeknou, ale my chceme zachovat českou korunu, ale my jsme pro euro. Ale o tomhle to už je dávno rozhodnuto. Tady bude digitální euro. A o tom nerozhoduje ani česká vláda, nikdo tady z těch parazitů. O tom už dávno rozhodla Mezinárodní centrální banka. Protože ta říká, na jakým území se bude platit, jakýma těma falešnýma papírkama. Takže tady ty divadla, my jsme pro záchranu. A to zapomeňte. A tak je to ze vším samozřejmě. Tady ty divadla samozřejmě politicky, my jsme proti tomu, my jsme za to, jo. A tady se hrajou takový ping-pongy, jo. Aby odlákávali pozornost, aby se lidi měli zase důvod hádat. A ten chce to a on to. Ne. Oni jsou to všichni pohunci, který plní plány jejich, těch elit. Oni nemají žádný pravomoc ve skutečnosti. Protože svět řídí banky, ne politici. Politici jsou jenom figurky, jsou jenom herci placení. Dobře. Jo? A pokud ten herec nefunguje, jak má, tak ho vymění.
0: A hlavně taky se hraje fotbal. Fotbal se hraje hlavně taky, jo, Barcelona, no, a chleb, no, a hry, no, a v pozadí se dějou takové věci, jo, takže lidi se hádají, teďka fandí, jo, tomu a tomu, jo. Fotbal je hra chudej vlastně, to stejně vlastně, to je vytvořená umělá hra, jo, ten kulatý nesmysl prostě, jo, je to takový jakési boj, aby zabavil ty lidi a aby vlastně takhle nevěděli, netušili, co se děje a kde je ta skutečná hra, jo, jak se odehrává.
1: Přesně, to jsou chleb a hry, co tomu říká.
0: Chleb a hry.
1: Protože kdo to vymyslel? Otrokáři tady ty věci. Aby se ukázalo, kdo je lepší otrok, to koho otrokáře.
0: No,
2: přesně.
1: A ty otroci se předháněli, kdo je lepší, aby uspěl u páníčku. Se podívej na ty různý fotbalisty, hokejisty. Ty, když skončí tu svoji éru, no tak v tu chvíli skončili i oni, protože v to ráno ty peníze, co oni vydělali, ten systém zase z nich dostane zpátky. A v to ráno jsou to chudáci, totální. Protože ten systém je využije, oni splní svoji roli, oni jim dají na papa, chvilkama, jo, ať se prasátko na papa, no a pak my tomu prasátku všechno vezmeme. A už jde na porážku. Protože podívej se na těch spoustu těch sportovců, jak dopadli.
0: Zaremba.
1: To je jako to jejich spousty. No, dívej, to je
0: teďka si ber, oni vlastně ten otrokář, on si vybere, on udělá celebritu z toho fotbalistu od někud z Afriky, jo, nebo z Brazílie, jako nějakého chudáka z chudé země a udělá z něho jako multimilionáře, jo, aby ukázal prostě, že každý má tu šanci, jako jo, když bude teda posluhovat tomu páničkovi, tak si může vydělat ty miliardy, jo, což je teda taky obrovská manipulace.

0: vlastně kupovací toho člověka, jo. Chleba hry, jo, a skutečný hry se dějí úplně na pozadí. No a když přestaneme sledovat tady ty divadýlka, no tak uvidíme skutečnou hru.
1: No, ale já osobně už to nesleduju, mě to úplně uprdele. Total. Protože to... To je každý den po nějaký nový divadlo a útočí na nás viry a neviry a no. Já se tomu jenom směju.
0: No jasně.
1: Říkám, a tupý ovce zase mají co číst.
0: Já tady pustím motivační videjko, to mě fakt potěšilo. A je aj takový srandovní a líbí se mně.
2: Ne, podívejte se na všechny dopisy od exekutorů. Podívejte se na ten stav toho. Že si možná pamatujete, nebo možná ne, ale loni jsem natočil tohle video. Jen chci poděkovat Sidi Kupchanovi za to, že mi poslal všechny tyto krásné, krásné dopisy. Musí to být velké úsilí poslat někomu všechny jeho dopisy. Jak vidíte, jedná se o nezaplacené pokuty u les. A pravděpodobně i pár parkovacích pokut a tohle je asi, nevím, cirka 6 měsíců, možná rok nezaplacených pokut a parkovacích vlastnictví vozidla s dýzlovým motorem, které není v souladu s předpisy. Že jo, podařilo se mi tady nazbírat docela dost pokut. Abych byl tobě upřímný, takže jo, jsem na tohle docela hrdý. Děkuji Kedricovi za auto a jen věděl, že jim to platit jak nebude. Opravdu báječné a skvělé to musí být pro prostředí. Páry jsem upustil. Pořád někomu posílat takovéhle dopisy, to musí být. Co s tímhle pro tebe udělám, Kedrici, protože tolik pro mě znamenají. Prostě je hodím v koše, připravené jít na spropitné, protože tam si zaslouží. To video se stalo virálním na všech platformách. Je na TikToku zaznamenalo 1,4 milionu zhlédnutí. Instagram získal více, tím, že dohromady to video musí mít 4 nebo to více zhlédnutí. Ale komentáře na všech platformách zběsily. A víte co? Někteří lidé to podporovali a říkali, že u les jsou jen podvod. Neplaťte jim takové věci a tak dále. A pak mi lidé říkali, kámo, ty jsi šmejde. Zaplať si cestu životem, pokud tímto, to a to druhé. Skončíš ve vězení, dostaneš CCE, budete mít u dveří
3: a tak dále, a tak dále, a tak dále.
2: Lidi, něco vám povím. Posuňte se o rok dopředu. A tohle jsou dopisy. Další dopisy z posledních zhruba 6 měsíců. Hádejte co? Pořád nejsem ve vězení. Ještě jsem neměl ani CCE z jakékoliv mé pokuty v USA, pokuty za parkování nebo čehokoliv podobného. Že jsem jen chtěl udělat, aby dokázal, že je to všechno skem. Nemusíš to platit. Zatraceně bát těchto ules pokut a exekutorů a tyto skrumpované zastupitelstva. A mám trochu páteře, protože Luke stále mě nezastavují, stále jim neplatí. Máš radši jít do prdele. Takže jo. Doufám, že je to pro některé z vás komentujících důkaz, že jsi mluvil na prosté nesmysly. To je vše. Jako vždycky moc lásky. Za rok udělám další aktualizaci. Jako vždycky hodně lásky.
0: Takže chlapec plný energie a vlastně tady je důkaz, že oni jsou bezzubí de facto. Jo? Systém je bezzubý, protože nemůže. Na živého člověka vlastně nemůže.
1: Ne, protože oni ti můžou ukrást prachy, pokud je máš na účtě. Protože to nejsou tvoje prachy, ten účet. Jo, ty si jenom to myslíš, ale pokud vystoupíš z toho systému tady těch peněz, jo, těch digitálních, tak ti můžou takhle na poli být prdel. A můžou psát pokuty, jak chtějí. Ty to takhle vemeš, zahodíš do popelnice a nazdat. Ale musíš být vědomý.
0: Hlavně nenechat strach.
1: To zastratit vůbec nikým. Protože vem to si, že zákony nejsou podepsaný. Ústava není podepsaná. To všechno jsou fejkový papíry. Jo? A za další, to jsou všechno věci, které se týkají fyzických osob, nikoli člověka. Chápete? Pokud vy se ze sebe děláte mrtvolu, no tak OK, tak pojďte. Ale pokud jste člověk, no tak tady ty věci, to se týkají mrtvoly, můžete vyhazovat, ne?
0: Já tady mám ještě od Honzu, jas a taj, teda, jo, ale už se mě moc nechce jako reagovat, ale toto přečtu, jo. Takže není to řemeslo jako každý, nedá se tím fungovat stejně jako malíř, třeba já dostávám hotovost, nemám účet. Honzo, tady jde o to, jestli máš pracovní smlouvu s nima, jo? A pokud máš pracovní smlouvu, tak musíš platit pojištění, zdravotní, sociální, odvádět daně. O to jde, jako jo? A jako malíř, jako dívej se, já třeba beru hotovost, jo? Ale nemám jako s farmářema žádnou smlouvu. Tady pomáhám v DMku, budeme otevírat v úterý tam nějaký second hand, taky nemám smlouvu, jo? Prostě... Beru hotovost, jo, za energii, kterou tam vložím, tak dostanu prostě adekvátní částku. A dokonce dneska to bylo tak, že včera jsem tam byl a zalíbili se mě tam dvě trička, jo, takový velký XXXL a troje kalhoty, taky prostě na gumu a na šňůrku, protože na řemen gatě já nenosím, jo. No a tak říkám, je, to je pěkný, schovej mě tady, já si je potom koupím, až otevřeš. A ta říká šéfka, víš co, tak si je vem, jo, to máš jako bonus. A já jsem říkal, je, tak to je parádička, jo, super. No a dneska jsem tam byl, řezal jsem koberec, tak na míru pěkně, tam pod stolek nějaké, jo, a byl jsem tam asi hodinku a říkám, a víš co, takže ty jsi dala bonus jako v oblečení, tak toto je zase bonus můj ode mě k tobě, jo. A proběhl tam takovej prostě výměnej, ani ne obchod, prostě služba vzájemná. Takže já, Honzo, jako dá se prostě různě spolupracovat, jo. Když jsou lidi vědomí, jo, a navzájem si prostě vyjdou vstříc, pomůžou si, no tak pak můžeš mít jako práci jako živý člověk. Jo, třeba jako Mára, které dělá řemeslo, které se nezastaví, které dělá, může dělat 5 dní v týdnu, kolik chce, jo. A nemusí z toho odvádět žádný desátky nikomu. Takže Honzi, nevím, jak tě poradit, spíš se mně zdá, že se jako nechceš vzdát toho, co děláš, ale je to prostě na tobě, jo. To tě jako nikdo asi neporadí, co bys měl, protože to nikdo jako neví, jo. Nikdo, jako mi nikoho, ani přátelé, my tímto vysíláním, jo, který mělo být do psilocybinu a lysohlávkách, stejně jako nikoho nikam nesměrujeme, jo. Tak to si musí každý sám tu cestu ku poznání vybrat, jo, po které bude kráčet. Takže Honzi, držím palce, nic víc, možná Mára nebo Petra. Petro, chceš taky něco říct?
4: No já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem vlastně opustila tehda systém tím, že jsem nedodělala vyšší odbornou zdrávku a začala jsem v hamburgerárně dělat hamburgery. A bylo to bez smlouvy vlastně taky a bylo to úplně úžasný tam. Že vlastně já jsem se tam naučila úplně zvládat sebe, úplně exkluzivně fakt jako. Koukala jsem, co se tam začalo dít i vlastně z hlediska všeho, jako otevření duše a všeho. Bylo to úplně jinak. A já bych popřála Honzovi, aby to zvládnul jednoho dne, tyho, se odpoutat od toho všeho systémového toku na smlouvu, protože je to fakt, je to pěkný. Je to hezčí. A hlavně je to zřetelnější pro život, bych řekla, jako když se podepisovat, tam upisovat dluhy a takové věci. No, mně se třeba tuto taky dlouhodobě nelíbí už. Jako, no.
0: Já Honzu znám. Jo,
4: z naší rodiny se taky všichni brali hypotéky a tak.
0: A ještě mu hraje do kareto. Já Honzu znám, jako to je mladý člověk, jestli má 30, to je moc, jako jo. Jako kdyby měl těsně prdiu před důchodem, tak jako tak dobrý, no tak řeknu dobrý, no tak šoféruj, toč kolečkem, jo. Ale jako 30-letý borec, jo, má před sebou prostě a tolik možností, jako jo, dobrý borec, může dělat vlastně cokoliv. A nemusí se vůbec bát, jakože to mi nepůjde, je, to asi nezvládnu. Kde já bych kdy chodil na farmu tam krmit koně a prasata. A člověk jako zvládne všechno, jo. Jako, když si k sobě přitáhne ty pravý, takový ty skutečný jako lidičky, který nechcou tě ojebat, ale chcou vyloženě spolupracovat. A to se nám teďka děje, jo, tady. Takže Honzo.
1: Buď seš člověk, anebo seš biorobot. Jo, protože člověk je tvůrce. Jo, a ten se narodil proto, aby tvořil. Ne proto, aby někomu sloužil. Takže buď seš sluha, anebo seš ten, kdo to řídí. Svůj život, myslím. Protože to, že se ti líbí ta práce, no protože ty nechceš opustit tu svoji komfortní zónu, takzvanou. Takže ty už řekneš, no ale tady to je pro mě pohodlný a to a hento. Tak tam zůstane.
0: My jsme včera jeli.
1: Ale pak vůbec jako se vůbec si nezabývej takovýma věcma jako živý člověk.
0: To
1: tě nemusí zajímat, to je mimo sebe. To se tě absolutně netýká.
0: Vůbec. Jo, My třeba, a jedeme a píseň mi říká, tyjo, včera se tady srazili dva kamiony, čelní náraz a oba mrtví, jako jo. Oni šoféry jsou úplně vyčerpaní. Honzo, oni z tebe stahují prostě kůži a berou tě, kradou tě energii prostě po kvantech, jako jo. To je šilený.
1: Jenomže bacha, spousta těch řidičů je taky naočkovaných, víš? Protože aby mohli jezdit, tak se nechali nabodat. A teďko jim přichází ty různý jakože nevolnosti, jo. Takže on ztrací třeba vědomí. Pak jedete proti kamionu, on dostane infarkt, jo, nebo něco podobného. A přejede plynule do protisměru a tam je vás.
0: A Maro, možná jsi udeřil hřebík na hlavičku, protože to byla několika kilometrová rovná dlouhá jo. Jako cesta, jo. Tak říkám,
1: a pochybuju, že by ten člověk usnul teplem, protože v těch kamionech mají všichni klimošky. Takže tam nemáš, ty lidi tam nemají teplo, aby vypadali.
0: No, dívej, to je další věc. Možná měl šmakulátky, možná ne, ale já když potkávám tady ty šoféry, oni jsou tak vystresovaní, tak podráždění, nasraní prostě, jako jo, že jako kdysi dávno, jo, když jsem potkal kamionáka, tak jsem říkal, tak jsem málem zdravil, jako že prostě někdo jako jezdí kamionem, jo, tím tyrákem. Dneska to jsou největší otroci. Honzo, jestli tě to baví, tak teda to si výjimka možná, jo?
1: Jako já o kamionákách nemám zase moc dobrý mínění, víš, ale takže já se o tom ani radši nechci mluvit, jo?
0: O nějakých 80 letech, jo, když jsem tam měl kamion, když ještě byly soběstačné města a vesnice a těch kamionů tolik nejezdilo. Dneska je víc kamionů, jak pomalu jako sobáku, jo?
1: Protože já vždycky říkám, když nic neumíš, tak děláš řidič. Jo, protože kdybys něco uměl, tak v životě tohle nemůžeš dělat.
0: Je tak?
1: No. Jo. Já to znám jako z vlastní rodiny, můj fotr taky byl kamionák. Mm-hmm. Ale nic jiného neuměl, prostě tupý zvíře. Takže já jsem na ně docela vysazený, na ty kamionáky.
0: Petro, já to znám ještě trošku jinak. Já to znám tak, že kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik.
1: Jo. A vem si, že ty kamionáci jsou ještě, bacha, ty jsou, to jako s duchocema, protože on poslouchá non-stop to rádio, rozumíš? Takže on je non-stop programovaný.
0: No, člověče, to...
1: Jo? Takže to jsou největší konzumenti nesmyslu. S těma nemá cenu se debatovat, to je o ničem.
4: Já už jsem se
1: takhle pohádal ze spoustu kamionákama. A to je i můj syn, který dělá skladníka. Říká projekt kamionák, to je největší debil. Bohužel. Takže...
0: No. Petro, co ty jsi chtěla říct? Ať máš taky prostor.
4: Že jsem už dávno přestala vlastně sledovat jako všechno, jako televizi, rádio, všechny, jako... Snažím se i všechny internety, vlastně já do dneška nemám ani Instagram, nic takového, jenom Facebook, jenom, ale to je jenom kvůli lidem, aby mi měli kam napsat někteří, když nechci dávat číslo, a to je všechno, jako no. A jsem za to strašně ráda, tyjo, že jsem se takhle rozhodla. Protože ty reklamy a všechno, to je fakt programování úplně neuvěřitelné.
1: Jo, ne, já to vím, protože on, když od rána do noci posloucháš rádio, jak ti tam furt půjdu do těch hlav, ty nesmysly. No tak to na tobě musí nechat logicky zanechat nějaký ty špatné věci.
4: Mně přijde trošku, že pak ty lidi nejsou schopni právě tvořit.
1: Ne, oni nejsou schopni ničeho, oni nejsou hlavně schopni vlastního myšlení.
4: Taky.
1: Oni už nepoužívají to, co vytvořil jejich mozek, ale to, co přebral jejich mozek z těch zpráv. Jo. Oni se nezamýšlí vůbec nad tím, co ti říkají. Jo, oni to říkali ve zprávách, tak to bude pravda.
4: No, to mě právě začalo vadit strašně na začátku, když jsem s tím přestávala, že všichni tomu věřili.
1: Jo, já nebojím se, já jich znám spoustu a to je katastrofa. Jako. Takže tady ty lidi, na tady ty lidi jsem já obzvlášť vysazený. Protože kdyby něco uměl, tak dělá rukama, a má daleko lepší život, než jezdit jako pes někde v kabině, jo, a přespávat různý po nějakých parkovištích, kde si to si, a celý život v hajzlu.
4: No, to je další
1: co
4: věc.
1: Co to je za život? Mít nula. Od rodiny seš v hajzlu, Jo? Jo, ty vyděláš prachy, no jo, jenomže ty přijdeš, ty prachy rozfrcáš a zase musíš do toho kamionu. Co to je za život? To je typický, to je totál otrok.
0: Ale dobrovolně, dobrovolně. Tak co?
1: No, no jasně, že dobrovolně, no. Všechno je dobrovolný ve finále. No, chlap,
0: přátelé, já tady mám komentář od písně. Ahoj všem, já bych všechny, kdo by mi ve 30 říkali, co mám dělat, co mám, nemám poslouchat, tak bych je poslala daleko. Ale on zase ptal, my mu neradíme, já to říkám po každý, my nikomu neradíme, nesměrujeme, ať si každý dělá, co chce, jako jo. Takže...
1: No, přesně.
0: Jako určitě, jako kdyby mě prostě tak někdo říkal ve 30, ale... On se vlastně ptal, jo, ohledně těch peněz, ohledně účtu, ohledně banky, ohledně toho řemesla, jako jo, takže jsme mu to vysvětlili, že to se neslučuje s cestou živého muže, jo, tady to povolání.
1: No,
0: jednak není vůbec no, kreativní, kdyby aspoň, teda, jak tam psal malíř pokojů, aspoň tam po tobě zůstane něco, jo, že tam vymaluješ, jo, nebo nějaký stavebník, budíš, jo, ale jako točit kolečkem, jo, to se fakt jako neslučuje.
1: Ne.
0: Myslím já. Ale Honzo, dělej si, co chceš, písem se ti tady zastala, nebo obecně, jo, že by si nenechala radit, takže znovu děkuju, připomněla mě, že nikomu neradíme, co by měl, či neměl. Tečka. Dobrý. Přátelé, já tady mám další videjko takový, s názvem Vymilití mozek. Počkej, o čem to je?
2: Já to vždycky nazvím. Mnohým z vás se to nebude líbit. Ale tohle je třeba říct. Pokud si myslíš, že dřív 50 let nenáviděné práci, aby získal pár let takzvané svobody, když už si příliš starý na to, aby si
0: užil,
2: že je to normální, vymilití mozek. Tohle není život, chlape, to je past. Drží tě ve škole 18 let ne proto, aby tě naučili myslet, ale aby tě vycvičili k poslušnosti. Tě hodí do práce od 9 do 5, která z tebe vysaje nejlepší roky tvého života. Na budování cizího snu. A důchod? To je jen mrkvička, kterou ti pověsí před nos, abys potichu seděl. Ale v tom je celý ten podfuk. V době, kdy jsi konečně svobodný. Tvoje tělo je opotřebované. Energie na nule. A ty jsi příliš starý na to, abys něco dělal. A to není náhoda. Systém je navržen přesně takhle. Je stvořen, aby tě udržel unaveného. Udrého a příliš rozptýleného na to, abys viděl pravdu. A nejkrutější část, většina lidí bude do posledního dechu bránit. Ten samý systém, který je zotročuje. Protože je naučili nazývat to normálním životem.
0: Tak a o té únavě, takže pokud je člověk unavený tady z té dřiny prostě a z té marnosti, jako těžko se z něho stane živý člověk. Jako živý člověk bez náboje, bez energie zůstane otrokem. Navždy.
1: Přesně tak. Ale je to jejich cesta.
0: Je. A může mít papíry sebeurčení, kolik chce? Já jsem živý člověk.
1: Pokud nežiješ jako živý člověk, tak nemůžeš vykřikovat, že jsi živý člověk.
0: Maro a Petro, tady je jedno videjko. Existuje, já jsem to ještě nezjišťoval, já jsem to jenom nadaboval. Nějaký 9-stránkový důležitý dokument, nevím, o co jde. Jestli víš, tak
2: tento 9-stránkový dokument je hřebíčkem do rakve pro jakéhokoliv vládního aktéra, který překročí své právní zástupce, dokonce i soudce. Zpochybňuje všechno. Autoritu úředníka, soudní moc, dokonce i půdu, na které stojíte. Dotknou se vás bez důkazu. Páchají neoprávněný vstup. Stíhají bez právního základu. Páchají podvod. Vy jim toto doručíte, oni odstoupí nebo na sebe převezmou odpovědnost. To není právní poradenství, je to zákonná moc.
0: Tak, to bylo krátké videjko, takže mě by teda zajímalo, přátelé, i když jako zajímalo, jo, žádný takový dokument stejně asi nebude potřeba, jo, vypisovat úředníkům, nebo někam na soud, nebo někam prostě někde vést boj, ale jako takový dokument asi někde v Americe je, no, takže počkáme na Maru, jestli o tom něco ví, nevím, jestli to bylo videjko, Maro, od tebe, nebo jestli jsem to někde stáhnul, nějaký dokument, jo, nevím, co to může... Co to může být?
1: Ale nevím, ale lidi zkoušej všechno možný, víš? Mhm. Takže zkoušej různý dokumenty, ale ty když pochopíš tu pointu, že ty s nima nemáš nic společného,
0: tak.
1: Tak jim nepotřebuješ nic vypisovat. Ale to jsou ještě ty lidi, kteří si jakoby bojej a chtějí vědět furt ty odpovědi, víš?
0: Ano, teďka jsi mě připomněl jsi mě, my jsme teďka trošinku, možná by se vám mohlo zdát, že jsme trošku sjeli z cesty UCC a pátrání, ale mám človíčka jménem Robert, ano, který je perfektní angličtinář, takže přeložím je ten dopis určený komisařům, takže nepolevili jsme, jedeme dál. Akorát máme kolem toho hodně dalších aktivit, protože jak říkám, je to jenom berlička to UCC, já to vlastně ani bytostně jako nepotřebuju, jo. Ale už jsme se do toho dali, tak zjistíme, jak to je teda, jo. To už jako dotáhneme pěkně, jo, tady tu káru, já jak to je. Ale
1: ne, tady už to už jenom na ty nejzlobivější úředníky.
0: Ano.
1: Jo.
0: Ano. No.
1: Aby přišlo na ně pořádný kladivo, když už. Pokud si nedají pokoj.
0: Jo. Takže 9-stránkový dokument, možná to tam by šlo vyčíst, co to je, ale to zase je tam v Americe nějaký ten zákon, ale je to boj s větrnými mlýny, jako jo. Jako,
1: ne, to nemá smysl.
0: Pokud by to měl rozhodovat korporátní soud, tak stejně nedá zapravdu živýmu člověku. No.
1: Jak říkám, když jdeš k soudu, tak tu ráno nejsi živý člověk.
0: No přesně tak.
1: V ránu vystupuješ jako fyzická nebo právnická osoba.
0: Tak, a já tady pustím videjko, který se jmenuje Coram non iu, to jsem ještě neslyšel.
2: Váš soudce pro výživné
0: soudci nemají žádnou pravomoc.
2: Nevěříte mi? Slyšeli jste někdy termín coram non iudice? Nečekávají, že to chytíte. Očekávají, že vejdete, uvidíte rouku, uslyšíte titul a řídíte se čímkoliv, co se v té místnosti děje. Ale v okamžiku, kdy pochopíte, co znamená coram non iudice, všechno se mění. Znamená to, že stojíte před někým, který nemá zákonnou pravomoc. Jednat jako soudce. Ve vašem případě nemožná, nediskutabilní. Znamená to žádnou autoritu. A pokud není autorita, není soud. Žádný soud znamená žádné platné řízení. Každé rozhodnutí, každá hrozba je od začátku neplatná. Proto to důležité. Chtějí, abyste se zpochybňovali nadaci. Chtějí, abyste argumentovali detaily platby, compliance. Ale skutečný problém je přímo před vámi. Kdo je ta osoba a kde to jejich autorita pochází? Protože pokud tato autorita není ustanovena, nic v té soudní síni nestojí. Takže místo obrany zpochybníte to. Dáte to do záznamu. A vynucujete tu jednu otázku, na kterou doufají, že se jich nikdy nezeptáte. Z jaké pravomoci v této věci jednáte jako soudce?
0: Tak, takže tady těch cestiček a berliček je určitě vícero. A já jsem se schválně podíval tady, co to coram non iudice znamená. A je to latinský před nepříslušným soudcem. Je právní termín označující řízení vedené před soudem nebo orgánem, který nemá pravomoc ani jurisdikci o dané věci rozhodovat. Jo? A takový rozsudek nebo úkon je od samého počátku neplatný, nicotný a v právním smyslu se na něj pohlíží, jako by nikdy neexistoval. Jo? Takže vidíme, že jako ti soudci, vlastně oni to ví, že nemají tady tu pravomoc, jo? Oni to vlastně nesou ani žádní soudci, ale bankéři vlastně, jo? Ale člověk to musí pochopit, jakože oni nemají, oni čekají, že tam přijde, že uvidíš ten talár, tu zrůdu v tom černém taláru, jo, prostě, a řekne, já jsem, a teďka řekne, že to svoje občanský jméno, asi je jich. Není uniku, ale nemají tu pravomoc.
1: Jo. To je všechno dělaný podvodem na člověka. Jo. Protože on nemá žádný pravomoce nad člověkem, tady ten soudce, tady ten prašivec. Nemají. To jsou, jim bylo odebráno už dávno tady ty věci. A oni to de facto ani neměli ve skutečnosti. Ale jim bylo i Vatikánem odebráno tady to právo soudit.
0: Ano.
1: Jo. Takže oni všichni teď vystupují jako soukromé fyzické osoby. Proto oni to nemůžou podepisovat. Proto ty jejich rozhodnutí jsou neplatná a nepravomocná. Jakýkoliv.
0: Tak.
1: To, že skáčete na lep a říkáte, jo, to platí, no tak to už je váš problém.
0: Já si vzpomínám kdysi dávno, jak byli ti na těch vesnicích, ti richtáři, ti možná měli ještě jakýsi slovo, který rozhodovali ty sousedské spory a tahanice, jo? Ale to nebyl žádné soudce vlastně, jo? Ten neměl talár, to byl starosta, jo, richtář, takže možná tam to jeho slovo mělo váhu, ale myslím si třeba, že rozhodoval spravedlivě. A nebo už tehdy se nechal zkorumpovat, zaplatit, kdo ví, jak to bylo.
1: Ale na tady to bych moc nesázel, jo. Na
0: to. No jasně, protože... a to je takový,
1: ale
0: že...
1: Ale proč myslíš, že je u toho soudu ty váhy? To není o ty spravedlnosti na těch váhách. To je o tom, kdo tam přihodí víc peněz.
0: Ano, ano, takže už tehdy...
1: Proto jsou tam ty váhy, váhy váží zlato.
0: Mm-hmm. Takže čím víc peněz, tím větší spravedlnost.
1: No.
0: Maro a Petro. Vlastně. Petra už tady asi teda zůstane. No. Nevadí. Ano, Petro, klidně hovoř. Děláš něco?
4: No, jo, mě tak napadlo i k tomu, že ona ta latina, proč si asi říká mrtvý jazyk a používají jenom doktoři, právníci, filozofové a tak.
0: Aby jsme tomu nerozuměli.
4: Asi jo. Já jsem právě latinou prošla na zdrávce, jo? Ty slova jsou složeniny vlastně slov.
0: To je umělý jazyk je. Vytvořený. Pro ty právníky vlastně korporátní.
1: Latině říkají satanský jazyk.
4: Ano, tak knězi jim i vymítají.
1: Ale i angličtina je satanistický jazyk.
0: Ano.
4: No to bych souhlasila, mě ta angličtina nejde.
1: To máš živý jako člověk a human. A pak máš human being, nebo jak se tomu říká. Jo, a to už je ta lidská bytost. To už není ten člověk, ale. Nebo human being, nebo jak se to říká.
0: Human being.
1: Jo, protože v tom slovníku se píše asi o human being, než o human. V tom Blackovo právním slovníku.
0: Human being.
1: Jo, takže human being už je někdo, kdo je pod církví. To je ta bytost lidská.
4: Jo, to se hrásná do všech poutů.
0: Teďka jsem četl, nebo jo. Jsem viděl, taky informaci jsem zaregistroval, že normálně v Bruselu, tady ta slavná Evropská komise a parlament, oni ještě mají další speciální angličtinu, protože to je sebranka z celého světa, celé Evropy, a oni se vlastně dorozumívají už jak opičáci, jo? To už vlastně nemá ani s angličtinou nic společného. To je něco, jak bylo dřív to Esperanto, nebo co, jo? Takže oni si vytvořili umělý jazyk, které je plné těch právnických sraček, kterým už nikdo nerozumí, takže oni tam ty hovada se prostě dorozumívají jenom mezi sebou tady tímto, jo. Takže nikdo s větším vlastně ani nerozumí.
1: No přesně, a oni ti tady budou, tady ty tajtrlící politicky říkat, Evropská unie nařídila, Evropská unie nemá co nařizovat. To je společenství, to není nikdo ve finále. To jenom hloupí lidi skáčou, jo, Evropská unie zařídila to, na to si ať si nařídou, co chtějí, to si můžou nařídit ve svém parlamentu tam, kde oni ordinujou. Ale jinak oni nemají pravomoce vůbec na nic, jo. Protože Evropská unie není země, to není národ. Jo? To je jenom banda skorumpovaných politiků, kteří by chtěli ty národy ovládat a zotročovat. A lidi se musí probudit, protože už zase tady šaškuju s nějakýma registrama psů, což je úplně směšný, jo. Což říkám zase nasrat.
0: Nasrat. Jo.
1: A lidi to tam píšou taky dobře, že nasrat. A říkají, přijde ten úředník, tak skončí zakopaný u mě na zahradě. Víš, už jsou lidi hodně nasraný.
0: No.
1: Takže jen do toho, tlačte na pilu a pak přijde pila si pro vás. No,
0: a o to jsou taky ty naše pořady. Jako já, Ivaro, já ti řeknu, kdybych třeba neměl to vysílání, jako jo, občas, no nedělníčky máme pravidelně, občas je tam ještě někdo, s kterým jakž tak jsou s ním, tak já bych taky nepotřeboval už asi ten internet a ty chytrý mobily a tady takový ty serepatičky, jo. Dobrý, to jsem trošku odbočil, ale máme tady pátrače, evidentně, Romana Večeřů, protože tady píše UCC Connection, jo, UCC Connection, jak se osvobodit od právní tyranie, Howard Freeman, tohle jste četli, Tak to nám, Romane, potom ještě napiš, teda, jestli to je nějaká kniha nebo nějaká publikace, která se týká UCC. Určitě by, já jsem to nečetl, já jsem ještě před půl rokem nevěděl, co to je UCC, jo. A tady ty knihy, o ty bych asi ani nezavadil. Takže když tak pošli bližší informaci. Dobrá, takže angliština, jo, nebrat. Pojďme dál se podívat. Tady chlapec vysoudil za jeden den strávený ve vazbě v Americe, samozřejmě nezákonně, tak vysoudil Porsche, čověče, dívej se na to.
2: Nepředávejte svůj řidičský průkaz, tady a když se přečtete níže uvedené veřejný činitel, v podstatě to říká toto. Když mě policista zastaví, ztratím bramburky. Ale když mě policista zastaví, první věc, kterou udělám, je, že se ho zeptám, jaká je vaše pohotovost a jak vám mohu pomoci. A on si bude chtít říct o můj řidičský průkaz, pojištění nebo cokoliv jiného, a já řeknu, no, než se do toho pustíme, potřebuji, abyste toto vyplnil. A vezmu ten list papíru, vytáhnu ho a podám mu ho. Než můžeme jít dál, musíte toto vyplnit. Jakmile si to přečte, už ho to upozorňuje, že si s ním nehrají. A pak otevřete knihu. A to je tak důležité. A zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Okresu Harris si vždy vymažu jméno, protože své jméno nedám, dokud mi neřeknete. Se nazývá, a policie to vždy nazývá, je to RAS. Jaký je váš RAS? A oni automaticky předpokládají, že jsem policajt, protože používám jejich žargon. A co RAS znamená? Důvodné artikulovatelné podezření, že jsem spáchal trestný čin. Dobře? Nemáte to? Dobře, jaký je váš SA? Jediný artikulovatelný fakt. No, vy to taky nemáte. Dobře, vy jste v podstatě řekl, že není důvod mě zastavit, protože jste neviděl žádný zločin. Dobře, zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Můžete vidět razítka a datum. A nakonec mi koupili z Brusu nové Porsche 911 Turbo, kabriolet s pohonem všech kol. Té, co mě zastavili a nechali mě strávit noc ve vězení. A tady je žaloba, kterou jsem pro všechny zpřístupnil. A můžete vidět, že je všechno dáno dohromady. A je to podepsané okresním prokurátorem a orazítkované, což dokazuje, že ten případ prohráli. A já jsem je zažaloval. A co jste vyhrál? $250,000 za noc ve vězení. A pak nejvyšší soud říká, že k řízení automobilu na veřejných dálnicích, lomítko silnicích, není potřeba žádný. Není toto vše je zdokumentováno. Takže to, co se nazývá stare decisis, rozumíte? Vedeme případ, který již byl vyhrán u nejvyššího soudu. A oni jsou v rozporu se svou úřední přísahou, když neplatí pozornost. Moje poznávací značka vám nedává, a když se podíváte na moji poznávací značku, samotná značka říká, nesešlápni mě.
0: Tak, mě by zajímalo teda, u jakého toho soudu, jestli u korporátního nebo nějakého toho obchodního. A vidíš to, že ty berličky jsou, že chlapec měl nachystaný papír, že mu ten fízl, jako, jestli podepsal nebo nepodepsal, že ho zastavil bez toho, aniž by on spáchal nějaké trestné činy. A oni nemůžou zastavit jenom tak silniční kontrola, jo, předložte legitimaci a blabla. On musí zastavit z nějakého důvodu, teda musí, může, jo, z nějak, jako pokud teda ten šofér, takzvaný údajný, jo, spáchá nějaké trestné činy. Takže berličky jsou, lidičkové se probouzí a chápou, jak na ně, což je dobrý.
1: Ale přesně to se děje v americký, spousta Američanů točí videa, jak přicházejí z hranice z těch amerických různých států a celníci, jo, chtějí vidět ty různý pasy a takovéhle věci a zametají s nima ty lidi, jo, s těma celníkama. Protože když jsi člověk, tak nepotřebuješ se prokazovat na žádný celníci celníkovi. No, to je jenom všechno o tvých znalostech, protože celník je obchod, je obchodník. Kde je celník? Přístav. Jo. Jo, vytřívá se zboží. Ty prostě jedeš jako člověk ve svém autě, po světě si cestuješ. Tebe nemá co vůbec někdo takovýhle otravovat na nějakých jakože hranicích. Ale tady je důležité, když chceš jít do světa, tak aby si věděl ty jazyky. No a pak se to zase odvíjí jinak, že jo. Když budeš mluvit nějakou řečí, kam jdeš, no tak ten celník taky sklapne, neboj. V Americe mají výhodu, že angličtina je pomalu všude, jo, jako se dá dorozumět perfektně, když ne španělština, tady ty, ale angličtinou se domluvíš, takže lidi se nebojí. Ale je to o tom strachu, no.
0: Tak, já bych to teďka trošku odlehčil. Mně se tady velmi, velmi zalíbilo jedno videjko. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. A my to má, no my ne teda, jako já neslavím nic takového, ale spousta občanů to má každý rok na tom stole a ten dort s těma svíčkama, jo, tam v kruhu stojí to příbuzenstvo a teďka mu tam zpívají ty mantry Happy Birthday, Happy Birthday. A ten oslavenec vlastně ani neví, co slaví, jo. A já jsem to videjko nazval Rituál stárnutí, což je hodně, hodně zajímavý a pro mnohy asi prostě jako třeba ani nepřijatelný, jo? Stejně jako Halloween a takový ty valentínky a podobný srágory, co chodí. Takže dávám tady na scénu.
5: Přestaň slavit narozeniny. Zabijí tě to. Každý rok, když zveš své přátele, máš dort. V dortech jsou svíčky. Číslo tvého věku. Hektarů. A když jdete s dortem na stůl, všichni slaví. Lidé stojící kolem tebe v kruhu, skandování tvého jména, zpěv, vyjadřování radosti a štěstí. Pak svoukneš svíčku. Použití svíček je váš věčný plamen. Je to váš solar plexus. Je to místo moci. Oheň je síla. Takže vypínáš svůj věčný plamen, svou vnitřní sílu. A pak vezmeš nůž a začneš krájet dort na kousky. Tento dort je tvé fyzické tělo. Stejně jako podělání v církvi, znáš tu oplatku. Ano, tělo Krista. Víme si, že tělo Kristovo je v církvi. Církev je tady. Tady. Krájíš dort, doslova se obětuješ. Lidé kolem vás pokračují ve skandování tvého jména a zpívání. Rituál stárnutí je dokončen. Ptal ses někdy na věk? Proč pořád říkáš, že je mi 40 let? Proč neříct, že je mu 40 let? Zamysli se nad tím. Nedělej tohle. Rituál. Rituál umírání a stárnutí. Na zdraví.
0: Přátelé, tak jako myslíte, že jako by třeba oslava těch narozenin jako mohl být fakt jako rituál stárnutí, což stárnutí vlastně je program, jako jo. My jsme tady, jak třeba říkáš, ty kolaterály 120 let a ten lidský věk, než udělali zase nějaký ty genetické manipulace, jo, s telomerama, zkrátili nám ten pobyt zde na země ploše, topografické rovině, že by to fakt mohlo být až tak, že to máme před očima a že to zase jde jako z Vatikánu tady to a že to fakt je prostě jako rituál nějaký prostě jako satanistický. Jako dává to smysl, jo? A otázkou je, jestli třeba tam dáš ten záměr, že to je rituál a je to, anebo když tam dáš záměr, že to je normální oslava prostě. Jako já třeba ze svého řeknu, že já jsem nikdy oslavy neměl rád, ani Vánoce, ani svátky, ani narozeniny, ale to bylo hlavně z důvodu, ne, že bych tam viděl satanistický rituál, ale že já jsem nemusel určitý členy rodiny, jako to je vzdálené, ty tetičky a ty stráčci, víš, už tehdy za děcka jsme si neměli co říct, protože já jsem byl jako takový ten asociál, který měl jinačí prostě okruh zájmu, jo, než se setkávat ta rodina formálně, takže dáme přednost Petře, jako ženě, co ty si myslíš o tom, o těch narozeninách?
4: No, popravdě já jsem nikdy taky neslavila moc nic, jenom kvůli rodině většinou to bylo, když byla nějaká oslava. Ale jako sama pro sebe jsem si oslavy moc nedělala, vlastně já jsem dort dostala dvakrát za život. A ani to nějak nepotřebuju do života. Já z toho nemám dobrý pocity, ani z těch jako oslav. Takže těžko říct, ale myslím si, že jako by na tom něco mohlo být, no, protože je fakt, že když krájela jsem ten dort a všichni na mě koukali, tak jsem měla strašně sevřený jako vědomí, hrozně mi přišlo. Že jako z toho, možná ta tréma, že jako na tebe koukají, nevím, no. Nevím, co v tom bylo. Ale já se řídím hodně jako pocitama, no, v životě už teďko. Takže já jsem to jako neslavila, no, nikdy moc. Takže vlastně ani nevím, co.
0: A Mára?
1: No tak slavení tady těch věcí už jsem zakázal. Jo. Už několik let mají všichni zakázáno cokoliv něco mi připomínat, nějaký svátky, narozeniny a takovéhle věci. A řekl jsem jasně i ostatním, že ode mě nečekejte, že vám budu popřávat narozeniny. Protože není k čemu přát. To, že jsi o rok starší, to není důvod, abych ti k ní jakoby přál to, že jsi starší, nebo to vidím jako už zvrhlost, jako jo. Takže já si to nepřeju, ani nechci, a i když se mě ptají, kolik je, já říkám, já nevím, nezajímá mě to. A oni mají z toho strašný problém, že mě to nezajímá. Říkám, ne, nezajímá mě to, ani mi to neříkají. Jaký jsi ročník, kam to tě nemusí zajímat. Ty se o to nestarej, mě to nezajímá, ti blgoč. Jo. Ale ovce by chtěli furt chlastat.
4: No, to byla další.
1: A já jsem na to kurevsky vysazený už, jako jo. Já už pak startuju a... Protože říkám, vy si jenom hledáte důvody, když si ožrat ty vaše tlamy. Já jsem od jak živa nesnášel, že musíš. Jo, i pít musíš. Silvestr. Jo, uděláme Silvestr. A už to mě sralo vždycky. Protože když jsem chtěl, tak se ožeru, kdy chci, když na to přijde. Ale ne, že musím, že je Silvestr. Když jsem ještě jakoby chlapal, takže jako já teďka vůbec si absolutně mimo, nechci to, ani mě to nezajímá. Takže žádný dárky nečeká ode mě nikdo, ani na Vánoce, ani na jakýkoliv narozeniny. Nic nepřeju nikomu. A nepřeju si, aby někdo přál mě hlad. Protože tady ty věci byly schválně vytvořeny na to, jako komerce, abyste furt něco museli kupovat. Je třeba narozeniny, je, to musím koupit tohle. Sami nesmysly, který pak vyhazuješ. Ale udělal si biznis pro systém. Jo, to samý nakupuješ chlás, protože přece musíš slavit, tak se kupuje krávovinu. Jo, krávovin, mraky. Na co? Jestli si chcete sejít, tak si seděte, pokycejte a nazdar. To je zase otroci, jo, potřebují úlevu.
4: No, ještě některý lidi to mají tak, že se setkávají vlastně jenom na těch narozeninách.
1: No, tak to už jsou takový jako největší ubožáci, jo.
0: Ale já vám řeknu, jako nemá cenu se setkávat s někým jenom v rámci narození, jo, že jenom formálně, že má narozeniny, tak ho navštívit, anebo nechat přijít ho sem. To vůbec, já se setkám s tím, který ho mám rád, který je sympatický, jako na podobné vlně a hlavně s kým si mám o čem popovídat, jo, jak, tak nějak jako v tom tvůrčím, jo, nebo jakkoliv, to může být dají prostě cokoliv, jo, ale jinak tady nemá nikdo co dělat takovej prostě, jo, jenom protože má narozeniny, nebo já.
1: Přesně, ale tak se domluvme, to můžeš jít po ulici, potkáš nějakýho známýho človíčka, někde zastav se na kafe, pokecáme, jo, no. A nemusíš kvůli tomu nic slavit.
4: Jo, to je
1: přirozeně.
0: No a pak jsou ještě takový, oni si otevírají denně kalendáře a denně se dívají, kdo má svátek a hned obvolávají a přejou. No. A mají napsaný v kalendáři, kdo kdy má narozeniny a přejou. Já vám řeknu tak, mě to otravuje. A když přepošle nějaký to přáníčko, nějakou tu květinku nebo srdíčko a není tam ten jeho tvůrčí potenciál, nenamaluje nebo nenapíše básničku, je tam fakt jenom přeposlány stokrát, tak mě to ještě daleko jako víc nasere a už si, a já už jsem to aj řekl pár jako lidem, ať neposílají, jednak co se týče nějakých příspěvků, ohledně Čechoslováků a Nesar Gesar a Bílech klobouků, ale stejně tak přání k narozeninám. Já jsem říkal, já nic takového neslavím prostě, jo. A dárky nedávám a žádný dárky ani nechci přijímat, jo. Formálně.
1: Přesně. Když chceš dát někomu dárek, tak mu to dáš kdykoliv.
0: Přesně tak.
1: Na to nepotřebuješ mít narozeniny přeci. Ale prostě něco vidíš a řekneš, že to by byl hezký dárek pro třeba pro svoji ženu, pro svoje dítě, jo? Tak to koupíš jen tak. Ale ne, že pak jsou jakože ty nározky a teď všichni čekají, co dostanou. I to je ubohý.
0: Já vám řeknu můj příklad. A pak hned, Peťo, ty. Včera byl tady domčanáš, ještě dneska, a jak jsem byl včera v tom obchudku, tam bude takzvaný swap, a to je výměna prádla, ne jako výměna čistý za špinavý, ale prostě zkrátka doma plný skříně prostě solidního oblečení, tak to tam zanese a vybere si další oblečení, jo? Takže textil. Jo, něco na způsob second handu, ale nekupuje se to, neprodává, jenom se to směňuje. A já jsem si, jak jsem ti říkal, jak jsem vlastně dostal bonusem ty trička, tak já jsem si vybral jedno tričko, bílý, 2XL nebo 3, už nevím, no velký, protože Domča je taky kus chlapa, a tam bylo napsaný LA, protože on jezdí jako hudebník jako do Angels, jo, do toho Hollywoodu, tam má hodně jako nějakých kontraktů a tak, a jiné svět úplně. No a já jsem to viděl a hned jsem si vzpomněl na něho, jo, takže a mě nezajímá, jestli má narozeniny nebo svátek. Prostě jsem říkal, ty vole, tak Domča má rád to LA, teda budíš, jo, nikomu nic proti, jo. No tak jsem mu to jako nechal, to tričko, jo. No akorát, že v něm budu chodit já, protože zjistil, že mu je velký, jo. Takže mě zůstalo tričko LA. No ale dobrý, no, tak co, no. Jo, takže to chci jenom říct, že nemusím formálně honem se podívat, kdo kdy, ježišmarja, abych nezapomněl, co by si o mě řekli, že je nemám rád. No nemám je rád, nekery, jako já to přiznám, jako vůbec, ale vůbec, jako jo.
1: Mně se nejvíc líbí, jak oni se pak sejdou, ožerou se, pohádají se, pobijou se kolikrát, ty vole, co to je?
0: Ale to že? Systém chce. Aby se nachlastali, aby utratili za drahý koňaky, ožrali se, jo, a rozbili si tlamu, nejlépe ještě, aby potom šli, jako polámali si nohy, aby šli prostě do korporáty, nemocnice nějaké, jo, a kolaterály a tak dál, to je všechno, oni to mají tak promakaný, ale už je to rozpoznatelný, to už poznáš, jak tři i Petr říkal v těch reklamách, tam už všechno okamžitě ti trkne, okamžitě je ti jasný, že to není nic dobrýho, že to je špatně pro lidstvo.
1: A. Přesně tak. Oni z tebe potřebují vytvořit vždycky toho konzumenta. Protože aby si byl závislý na všem možným. Jo, ty tam máš mraky různých chlastů, jo, to ti jde hlava kolem, pobléš se ze všeho stejně, když na to přijde.
4: No, tak vlastně, aby si tak... to takový přijímač až vycílač.
1: Jo, no. Takže stává se z tebe tupé zvířátko, když jsi požeralý. Spousta lidí se mění, že se chtějí jenom hádat, když jsou požeralý, jo. To se s ním nedá mluvit.
0: Oni na to jenom čekají. Maro, oni na to kolikrát jenom čekají, jo, že si dají prostě do nosu, aby se mohli pohádat. To je ta skrytá
1: adrese. No, protože jim to dodá odvahu.
0: A odvahu, protože oni formálně navenek, hí, ha, ha, kamarádi, přátelství, najednou, jo.
1: Faleš,
0: je to jenom maska. Oni se v podstatě nemají rádi a ten alkohol jim rozváže rypáky, uvolní ty emoce, ty zábrany, no tak se pohádají potom, jo. A potom zase,
1: aby se neřekl, tak se... Na to jsou nejlepší firemní večírky.
0: Přátelé,
1: zatím vždycky vás hádají všichni.
0: Já tady mám pro vás jedno z možných vysvětlení, proč teda člověk jako chlastal, a možná se to týká i mě tady toto, jo? Že vlastně ten alkohol požírá takovou tu přebytečnou energii, která by měla být nasměrovaná tím tvůrčím způsobem, jo? Ale ten alkohol by vlastně rozpustí a zežeraju. Jo? A můžeme si o tom myslet cokoliv, pustím videjko, když jsme u toho chlastu.
5: Alkohol nesnižuje vibrace, přátelé. Možná jste se už dost vynadívali na tyhle pseudoduchovní, tyhle rádoby poradce. Je to v pořádku, vštěpují vám mravní hodnoty a etiku. Ale abyste si odpověděli na otázku, jak alkohol funguje, k čemu je dobrý a proč vůbec v přírodě existuje, prostě pozorujte. Když začnete pozorovat, uvidíte, že alkohol prostě spaluje energii. A otázka zní, proč chci tuhle energii spálit? Proč ve mně vzniká tohle přání? Protože tato energie je váš přebytečný potenciál, který sami nevyužíváte. A tento přebytečný potenciál vás může prostě roznést na kusy. Prostě vás roznést. Je to jako když se obrovské množství energie zasekne na jednom místě. Jako hadici, kterou někdo přivřel, může prasknout. A prostě vás roznese na kusy. Aby se to nestalo, prostě energii spalujete přes alkohol. To svědčí o tom, že člověk má obrovské množství energie. Ale člověk nežije svůj vlastní život. Člověk má strachy, bloky, negativní postoje. A programy, které na vás pracují, to jsou rodové scénáře, zážitky z minulosti. A všechny tyhle viry vědomí, vaše stínové části, nedovolí vám jednat směrem, kde byste mohli růst. Energie se dává od přírody, máte potenciál i energii. Podle data narození můžeme vidět celý váš potenciál. Ale tyhle programy vám nedovolí jít tímto směrem. A vy tedy začínáte energii spalovat konzumací různých dopingů. Chcete poznat svůj potenciál? Přejděte alespoň do bezplatného bota a podívejte se na své datum narození. Začněte se alespoň hýbat směrem k sobě. Alespoň malými krůčky. A pak už, samozřejmě, pokud budete chtít, můžeme pracovat hlouběji. Ale tady musíte pochopit, že potřebujete pohyb. Vyjít ze všech těchto scénářů, z těchto klecí, z těchto mentálních omezení. A pohybovat se směrem ke své vlastní životní cestě. Každý z vás má právo žít svůj život. Každý, kdo se narodil, je hoden být šťastný, úspěšný, bohatý a žít v hojnosti. Věřte mi, tahle planeta je stvořena takovým způsobem, že tu je dostatek zdrojů pro každého. To, že nás teď přesvědčují, že nás je moc a je třeba populaci omezovat, to je lež. Nás tu není tolik. A nic omezovat nemusíme. Každý z nás má dostatek zdrojů na to, aby se cítil šťastný, spokojený a mohl se naplno rozvinout. Být pro tento svět užitečný a dostávat za to v konečném důsledku i peníze. To je normální. Pokud si člověk tuhle možnost zablokuje a začne žít cizí život, chodí do neoblíbené práce, den jako den, pořád to samé. Nedivte se, že vás to táhne pít. Spalujete přebytečnou energii, kterou jste prostě nedokázali realizovat.
0: A tož tak, no, je to takový jako jedno z vysvětlení, proč se teda jako chlastá, no. Pálit přebytečnou energii. Tak? Co si o tom myslíte vy?
1: Je to tak, protože já když jsem třeba kdysi dávno chlastal, tak mě nebavilo to tvoření. A přestal jsem chlastat a v tu ráno jsem začal tvořit. A než jsem začal chlastat, tak jsem taky tvořil, jo? Takže to bylo takový meziobdobí. Jo? Když jsem popíjel jen 10 let a pak jsem řekl a konec, protože to vycítíš sám na sobě, že to nikam nevede. Že tě to nenaplňuje, to chlastání, jakože co by si chtěl od toho mít. To jenom zabíjíš svůj životní čas.
0: A takže Petra.
1: Já jako tvůrce od malička jsem najednou přestal tvořit, jo, ale stalo se alkoholový jako alkohol zábavou. No ale pak to došlo do takového stavu, že najednou už mě ten alkohol začínal hodně štvát. A prostě ukončil jsem to po 10 letech a najednou krásně se mi zase začalo tvořit. A najednou všechno šlo, jo. Když jsi chlastal, tak jsi podhledal nějaký záminky a zítra a pozejtří, jo. Jo, a furt jsi hledal jako za nějakou záminku. No ale jak najednou nemáš ten chlast, který ti krade duši a hlavně tu energii ti krade. Jo, mě třeba alkohol strašně bral energii. Já jsem se cítil strašně unavený. Uspával mě doslova. Když jsem chlastal, tak já jsem chodil spát 9 hodin večer se slepicema. Jo. Prostě normálně nastartovaný život otroka, jo. Přijít z práce, ožrat se, jít spát a ráno zase do práce, ožrat se, jít spát. Typický život otroka. Ale pak najednou ti dojde, což jako spousta lidí má ty problémy, ty krize středního věku a kde si to si, že najednou zjistíš, že nemáš jakoby pro co žít, že už žiješ jenom pro ten alkohol. Ty de facto jenom přežíváš.
4: Podobný vhledy.
1: Ale to se týká všech, jakoby, to se týká i trávy a dalších podobných věcí, jo. To se netýká jenom alkoholu. Všechno, co tě odpojuje od reality, jo. Aby se ti stalo to, že to otroctví bude trošku přijatelnější, jo. No, ale protože to je vždy útěk.
4: Ještě jiný pohled.

0: to dělala kvůli tomu, abych byla světá, nebo tak.
1: Já to dělám kvůli tomu. Kvůli čemu?
0: No, kvůli tomu, že prostě mi to ulevuje od jistých prostě příčin.
1: No, to je tady v hlavě jenom. Tráva ti ničemu neulevuje. To jenom tady ti ulevuje. Víš? Tráva neřeší problém zdravotní.
0: Jo, ta přírodně pěstovaná, když je, tak je úplně něco jiného než ty chemka.
1: Ale to jako o tom žádná. Já ti jenom říkám, že tráva je únik od reality. Jo? A jestli si nacházíš k tomu nějaký pohádky, že to tak není, tak to jenom tvoje obhajoba. Ale je to tak. Jo? Protože nevidím důvod být jako non-stop zhulený. Nebo non-stop ožralý. Nebo na houbičkách non-stop. Jo? Cokoliv, co tě odvádí od tvýho života, je špatně. Je útěk. Útěk otroka, aby si zpříjemnil to otroctví. Jo? Protože ty se načudíš nebo ožereš a tím pádem se ten otrocký život pro tebe stává snesitelnější. Proto já tady v těch věcech už jako...
0: Já alkohol nepiju, já jenom trávu, no, ale protože já ji mám v životě celý život, no.
1: Ale to je jako, já tady ty lidi znám spoustu, to jako ty nejsi zdaleka jediná. Jo, a já vím, jak ty lidi fungují. Mám kamaráda, kterýho jsem já vyhodil z práce kvůli trávě. Víš? Já nemám pochopení pro tady ty věci. Jo. A žádný takový. Jako mám pochopení pro to, že si to zahodíš někde doma, večer v klidu, hotovo, OK. Ale ne, že budeš zhulený v práci a tak dále. A přes den. Já nesnáším debaty se zhulenýma lidma. Jo? Protože ten člověk nemluví sám za sebe, je ovlivněný. Jo? To je jeho útěk z reality. A já jsem ti říkám, vykop jsem člověka, který byl šikovný od sebe, který pro mě dělal, jako když jsme dělali spolu na živnost kdysi. Je to kámoř. A vykop jsem ho. Já jsem mu řekl jasně, nebudeš mi to hulit v práci. Jako já si taky zahulím trávu. Ne, že ne. Ale neexistuje, abych ji hulil někde přes den a někde, kde potřebuji jednat s lidma. Rozumíš?
0: Jo, to já taky ne, ale
1: to... Já když si vemu trávu, tak to beru, že to je jako protože konopí je vynikající lék na spánek. Ale ne na to, abych byl zhulený kvůli tomu, že chci utíct z reality. Jo? Takže tady ti lidi mě silně vytáčí, když na to přijde. Který jsou ještě zhulený.
0: Já ani jako neutíkám z reality, bych řekl.
1: Jo? Protože tady to nepotřebuješ ty nic. K ničemu.
0: Já právě
1: spíš protože ty pak nejsi sama sebou. Ty nejsi sama sebou, ale...
0: Jak to myslíš?
1: No protože jako to ti ovlivňuje mozkový procesy. Být pod konopím. Proto oni to dovolujou. Protože ty lidi jsou zase ovladatelní. Proto jsou dneska ty mladí, když jdeš do fabriky, to je jeden větší zhulenec než druhý. Když není zhulenec, tak je zase na drogách, na perníku. To vím, já jsem v té fabrice dělal chvíli. A když jsem to tam viděl, že buď je to hulič, nebo je to narkomán, že jede v jiných drogách, ale v fabrice to bylo jedno, hlavně, že makaj. To, že otroci si potřebují tu práci zpříjemnit. Víš?
0: Mě to jako všichni nějak doporučovali, jako na tu...
1: No tak jako tady nemůžu, to ti doporučuji takovýhle nesmysly, kvůli trávu.
0: No, popravdě, jako mě to řekl i můj psychiatr, že jestli mi to...
1: No vyhovuje, tak jako psychiatr to ne...
0: A spousta lidí i další,
1: systém tě potřebuje, jako
0: nebylo to jenom takhle.
1: Ten systém tě potřebuje mít mimo, protože ty, když nejseš mimo, tak seš pro ten systém velice nebezpečná.
0: To je divný, že to bylo jen lidi v opilinek, víš, jakože...
1: Jako na to není nic divného nebejt zhulenej, víš? To je únik, únik od reality. A já ty věci znám, jako já... Já si taky zakouřím trávu, ne, že ne? Ale nesnes bych to bejt zhulenej přes den a takový podobný věci. To by mě vážně stralo, jako. Protože já mám rád čistou mysl, víš? Protože pak s kýmkoliv, kdo mi nasede, tak s tím vymetu, jak, ale jak budu zhulený, tak budu, jo, no, tak si dělej, co chce. Ale já tady to nepotřebuji jako člověk. Takže

0: to mít intuici a otevřený třetí oko. Znamení a symboly jsou všude, které nám říkají, co je ku prospěchu lidstva a co slouží teda k jeho depopulaci a záhubě. Když jste zmlkli trošku, to nevadí. 22.51. No mám tady ještě hodně, zkusíme trošku zakonspirovat. Počkej, mám tady zajímavý videjko. Odkud se bere ropa? Nekonečně dlouho.
1: A potom se ještě podívejte, jak je tato naše hra uspořádaná. Ropa se neustále bere spod země. Když lidé kladou hloupé otázky, odkud se bere ropa, tak jim odpovídají jako hlupákům, vždyť to jsou esmělá zvířata. To je naprostý nesmysl. A oni se nestydí dávat takové hloupé odpovědi. Já to směřuji k tomu, že nám tu ropu někdo podstrkuje. Nikdy v životě neuvěřím, že se tam jen tak převaluje v zemi. A neubývá. Ni plyn, ani ropa neubývá. Pořád jen uděláš díru a čerpáš, kolik je potřeba. Ještě zajímavější je, že uděláš díru a čerpáš čistou vodu. A čistou vodu. Představte si, že na Zemi je 8 miliard lidí. Každý den se každý z nich vykaká. 8 miliard lidí se vykaká za den. A v průběhu roku i další odpady. A jak to, že je naše pitná voda stále čistá? Jakým způsobem? A to po celá staletí. Už by mělo být všechno jako v kanalizaci. A u nás stále vytékají čisté prameny. Vodička čistá, pramen, aha, to je pramen. Odkud ale pramen jde? Od vůdce země jde pramen. A pořád čistá vodička. Pozoruhodné. Celá staletí tyto miliardy lidí kakají a močí. Všechno to jde do země a z pramenu. Stále vytéká čistá vodička. A ropa i plyn neubývají. To mě vede k myšlence, že toto jsou podmínky hry. Všechno to takhle zařídili.
0: Tož tak, přátelé, tak odkud se pořád jako z těch zhnilých dinosaurů, teda strochnivělech, se bere ta ropa, jo?
2: Tak dinosauři, dobrá pohádka.
0: Pohádka, ano.
2: Jo, zase pro tupý otce. Jo. Protože nic takového tady nikde nebylo. To bylo čistě jenom komerční zase zájem. Vytvořit tady ty nesmysly. No. Nikdy tady takovýhle věci nežili.
0: No a počkej.
2: Ale zase, kdo to vymyslel? No zase ten, co založil NASA, ne?
0: No to byl kdo?
2: Jak se jmenuje? No.
0: Petro, nevíš?
2: Kdo ten založil? Nejznámější režisér.
0: Jo tak, Walt. Walt?
2: Jo. Ne Walt Disney.
0: Já počkej, No tak počkej teďka.
2: Spielberg. Spielberg. Je zakladatelem NASA.
0: I ty mimozemště. Já se schválně podívám.
2: Ne, asi Spielberg. No to je jedna všechno pohádka.
0: Americký Národní ústav pro letectví založil americký prezident Eisenhower, jo, společně s Kongresem Spojených států. Založil úřad NASA 29. července 58, takže to nebyl režisér. Teda podle tady Google, no. Ale přátelé,
2: ne, založilo ho pět těch čarodějů, jak říkají.
3: Já jsem chtěl říct, že to tam přepisovali, podle mě, že tam bylo i jiný jméno, podle mě.
2: Já jsem četl kdysi dávno tady ty věci. Jo. Teďko nevím, jestli to byl Spielberg, zakladatel NASA, nebo... No, teď už si to nevybavím.
0: Takže, přátelé,
2: no, každopádně říká se, že ropa je krev naší země.
0: No, takže píše tady Borisu, ropa je krev živé země a je to živá bytost země. Já si myslím, že by to tak jako mohlo být, jo?
2: A ještě jsem zase, jinde jsem zase takhle slyšel, že je to řeka z jiných světů, která tam proudí, jo.
3: Já jsem dokonce říkal i míza země.
0: Míza, lymfa.
2: Jo.
3: Ano.
2: Ale to je možná ta ropa je z toho, jak on se ptal, že kolik lidí tady žije a že máme pořád čistou vodičku. Tak ta vodička špinavá prochází tou zemí, jo, kde se filtruje. No a ten hnus někudy musí odcházet, že jo, z ty vody. No tak je z toho třeba ta ropa.
0: Marota.

0: Tak ty jsi teďka jako zakonspiroval. Dobře, dobře. Bravo, bravo. To zase bude komentářů. Doučit! Maro, to zase bude komentářů. Nastudovat, nastudovat.
1: Ale jako jednoduše řečeno, vemte si, jak dlouho se kutá ta ropa, jo. To by někdo musel mít sakra velká díra po té ropě, když tam chybí. Jo.
0: To jsou miliony,
1: a kdyby tam nebyla ta díra, tak by musela zaplnit ta voda třeba z těch oceánů. Tak by musela ta voda z oceánu taky někam zmizet, jo. Když jsme na té letící kouli.
0: No, tak počkej, když jsme teda u toho, odkud ta ropa a voda neustále čistá může proudit, tak já tady pustím videjko a tím bychom mohli potom tak nějak zakončit, i když trhá mě to žilí, jo, protože tady mám těch videí hodně. Takže toto by vás mohlo nás všechny zajímat, možná i Petru, jo.
2: Představte si místo, v němž existuje mnoho zemí podobných té naší. Všechny tyto země se nacházejí podobně včelím pástvím a každá je přikryta průhlednou kupolí pro bezpečnost obyvatel a samozřejmě, aby nikdo nemohl utéct. Všechny nejsou stejné a v každé z nich žijí různé bytosti. Naši buňku nazývají Země a v ní se nacházíme my. V sousední buňce žijí lidé ještěři, nebo jak se jim také říká, reptiliáni. Reptiliáni jsou poměrně stará a velmi vyspělá rasa. Nepochybně existují buňky, kde žijí temnopletí Číňané, mutanti, bioroboti a tak dále. Země je experimentální park, podobně jako v seriálu Westworld. Sem osidlují představitele z různých buněk, srovnávají je mezi sebou cestou propagandy a pozorují, čí rasa přečí ostatní. Konečný cíl vytvoření těchto parků budeme s vámi probírat v komentářích. Předpokládám, že i Sirius a další hvězdy jsou jen buňky a nikdo nikam nelétal k nám údajně z hvězd. A prostě se k nám dostal ze sousedního parku.
3: A prostě popadal k nám i z sousedního parku.
2: Každý park má přechod, kterým se lze dostat do jiného, ale ten je třeba dobře skrýt, aby ho nikdo nikdy nenašel. Jaké místo se k tomu hodí nejlépe? No samozřejmě sever. Nepřijde vám divné, že tam nepouštějí obyčejné lidi, nehledě na to, že Antarktida nepatří žádnému státu a přesto je tam zákaz a úroveň vojenské přítomnosti prostě udivuje. Vojáci se snad začali zabývat vědou? No ano, samozřejmě. To místo má mnoho tajemství, ale o tom dále. Existuje takzvaná smlouva o Antarktidě, podepsaná světovými lídry v roce 1959, která zakazuje návštěvu Antarktidy obyčejným smrtelníkům. Neposlušnost se trestá smrtí. Existují samozřejmě i turistické zóny, ve kterých se lze nacházet a pohybovat, ale jen po určené trase. Také existují výzkumné vědecké stanice. Pracující lidé tam o ničem samozřejmě neví. A místa, která se nacházejí v blízkosti přechodu, jsou přísně tajná a střežená světovými lídry všech zemí. Dostat se tam obyčejnému smrtelníkovi je nemožné. A pokud se tam náhodou někdo dostal, už ho nikdo nikdy neuvidí. A k samotnému přechodu je přiblížení zakázáno naprosto všem. Všichni narušitelé jsou na místě zničeni strážemi. Ní jsou strážci portálu. Strážci nepatří k lidské rase a disponují kolosální fyzickou silou a zbraněmi, které nám nejsou známy. Oni jsou poslední překážkou výstupu z buňky a přechodu do jiné.
0: A tož tak, no tak před půl rokem by to bylo pro mě jako sci-fi, hodně veliký sci-fi, jo. Ale poslední dobou si myslím, že jako to dává smysl, jo. Že by to vlastně, že ty světy jsou tak uspořádaný na té topografické rovině, že vedle nás je to jak včelí plástve, mně se o tom kdysi dávno zdálo, že jsou ty šestiúhelníky a to jsou, z toho se skládá vlastně tady ten prostor náš. Petro, a ty co myslíš, jako, je to tak možný, jako? Myslíš, že jsme kulatí, nebo jsme na té placaté, nebo nad náma je klemba, nebo jak vnímáš to, kde žiješ, jo, ten prostor?
4: Ty hele, já jsem měla takový zvláštní věci, když jsem bydlela na Lochotině v Plzni, tak já když jsem seděla na balkóně, tak jsem viděla vlastně i potom v Jemově jako pocitelně i prostě energeticky snad, že se mi tam prolíná i divočina za těma bytovkama. A já jsem nevěděla, co to je furt. A nemohla jsem věřit, že o tomu, že to je další les prostě někde tam blízko nás, když jsem ho nikdy neviděla. Tak jsem potom vlastně to hodně zkoumala a na mě tam začaly mluvit podle mě i bytosti z jiných světů. A já jsem to měla třeba často v lesích, jako když jsem šla lesem, tak se mi stávaly i věci takové, že jsem šla a najednou se mi ozval hlas do ucha. Tak jsem se zastavila, normálně jsem se s tím začala jakoby povídat, kdo jsi a tak. No a když to bylo jako normální komunikace, že jsem necítila, že mě někdo u toho škrtí a podobné věci, tak jsem se s tím povídala dál, ale vím, že jsem to asi dělat úplně neměla, no. Protože jsem se otevřela až moc rychle, bych řekla, na tyhle ty věci. A já věřím tomu, že ta země by mohla být placetá, jo.
0: Právná činnost, že to necháváš sobě pěkně všechno jako si zkompletovat, a ten výsledek vznikne v tobě časem, jo? Jak se to děje u mě, jo? Nenásilně, jo, že jo, tak to musí být, tak to určitě je, ale jako já jsem byl ještě před nedávnem takovej půl na půl, pak 60-40, 70-30, ale protože jsem si k tomu poskládal další pucle, jo, který se jmenuje lež systému a manipulace, tak mě začíná dávat všechno smysl, že to, co tvrdí systém, tak je všechno naopak. Všechno je prostě lež, co oni tvrdí, jo. No tak a i to měření, ty fyzikální věci, jo, i ta vlastně logika a ty důkazy, jo, takže jak si prostě získávám takovej intuitivní pocit, jo, že žijem na planetě opic. Ne. Jakože to prostě ta rovina asi tady bude nějaká, jo. Jestli je klemba, kopule, to nevím, ale viděl jsem kdysi ve snu taky ty šestiúhelníky, takže, no Mara to má jasný, že by ta ropa proudila od někud, jo, z té vedlejší buňky, i ta voda byla sem dodávaná, protože my jsme asi jako pokusný, my jsme projekt vlastně lidstvo asi, jo, a jsme bedlivě zkoumaní, jak to uchopíme, jo, to naše bytí, jak se s tím vypořádáme, tak je to jako za mě, je to možný. Ale přátelé, nevěřte nám, pátrejte, bádejte sami. Maro, no tak ty samozřejmě v tom máš jasno už dávno.
1: Tady už není o čem.
0: Není o čem, no.
1: Není o čem a podívej se na ten slavný teleskop, co má Vatikán. Jemu se říká Satan. A ten teleskop nečumí nahoru, ale čumí takhle rovně dole. Jo. Takže on, kdybych byl ten vesmír, tak ho máš přece natočený nahoru, ne? Ale tady ten šumí do dálky. To znamená, že asi kouká někam za tu naší zeď. Vesmír, to není mimo tuhle zem. Nebo takhle, mimo tuhle planetu. Jo? Mír je svět. To je mimo náš svět, ne mimo naší planetu, vesmír.
0: Tak, jak říkám, toto bych, protože přišel teda pokyn, ale minutku ještě dvě, tři dáme, abych vyhověl a neplácal, vidíš, já už plácám, no, takže.
1: Drahocenej čas, věci.
0: No ne, já jsem řekl velitelce, před 10 minutami a před 15, jakože jo, a já bych neplácal bludy, jako jo, aby si nedělal zuby žumpu, že něco řeknu a pak je to jinak, to živý člověk teda jako nedělá, už dostávám další pokyn, ale toto o té topografické rovině, o klembě, o Antarktidě a ropa, voda, odkud se bere, to bych nechal fakt třeba až, ale my jsme na začátku zmiňovali něco o kolaterálních účtech, jo. A já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem měl na Facebooku, že já jsem tady předpřislíbil Danče, která si mě požádala o přátelství a já už teďka jako každému to jako že neodentruju, ale ptám se, jo, proč bych chtěla být, nebo proč bych chtěl být v přátelích. No a ona píše, zdravím, díky za přijetí a vysílání na SVCS, hoši, jste super a jo, a teďka teďka bych chtěl trošku objasnit ještě ty kolaterální účty, protože ona píše. Ahoj, mám tady trochu potíže s internetem, takže poslouchám vždycky ze záznamu. A moc děkuji, že pátráte a rozebíráte vaše zkušenosti. Za mě to dává lidem jistotu a sílu jít po nevyšlapané cestě a nenechat se zastrašit parazitem. Jo, díky moc. Takže to souhlas, ano. A potom den na to píše, ahoj Dobroslave, díky za další skvělé vysílání, mám jeden návrh k našemu pátrání. Měli bychom se zaměřit na to, jak se lze dostat ke kolaterálním účtům. Omezit podporu systému je super, ale přece jen k životu chtěj, nechtěj, peníze zatím potřebujeme. Mluvím z vlastní zkušenosti, jsme zemědělci a i když se snažíme maximálně barterovat, jsou věci, které zkrátka koupit člověk musí. Už jen začít něco pěstovat je velmi finančně náročné. Semena, sazenice, hnojiva, nafta, voda, postříky, jen na tyto základní komodity člověk potřebuje hromadu peněz. A to se nebavím o strojích, které je samozřejmě čas od času také třeba opravit nebo koupit nové. Takže musí člověk hodně investovat, aby při trošce štěstí vůbec něco vypěstoval. A myslím, že to stejně bude fungovat jakkoliv i v jiném odvětví. Počkej, já to tady přeskáču trošku. Jo, že vlastně peníze jsou nutné, ekonomika, jo. A je potřeba vymyslet, jak se k těmto zdrojům dostat. Zaujalo mě ve vysílání, že se k ním dostal ROD, takzvaný ROD, jo. To znamená, víme, o čem se bavíme, že? Slovenské družstvo. Takže cesta tady někde bude. Třeba se námi společně podaří najít. Všechny vás moc zdravím a díky, že nejsi už moderátor, ale Rejža, moc dobrý počin. No a mě to nedalo teda a já jsem mi napsal hned teda z kule tady to. Zdar Dančo, ke kolaterálům se lze dostat zas jen přes systém, v tomto případě přes Vatikán, tedy církev a lodní právo. Je to opět smlouva se Satanem, kterou podepsali v rámci rituálu a s nimi spojených okultních procesů i slovenské družstvo ROD. Tudy cesta živého člověka taky nevede. Každý účet je registr v systému, kde jsi buď otrokem nebo otrokářem. Ano, pátrejme dál. A ona píše, ano, myslela jsem si to tak s tím ROD. Na druhou stranu, pokud někdo spravuje můj majetek a já si to už dál nepřeji, je třeba mu říct, že končíme, protože mlčení je souhlas. Nemůžeme počítat s tím, že nám dá Vatikán sám od sebe na zlatém podnose to, co nám ukradl. A ještě teda přečtu můj komentář a potom, Máro, můžeme se o tom bavit chvilku. Dobrovolně nám to nevrátí, systém se musí zhroutit. Nedají nám ani volnou energii, a nesaru gesaru, ta je taky stejně jako nepodmíněný příjem a vzpoura od roku už tu taky byla. Potřebujeme probuzené lidstvo, kde si každý vezme z přírody jen to, co potřebuje. Na to má právo každý živý člověk. Občan bude čekat na záchranu, která nepřijde. Je lepší z kolaterály nepočítat a žít v přirozených právech. Není třeba furt s něčím obchodovat. Ani v zemědělství, jen pro vlastní potřebu a přebytky směnit za jiné zboží či služby. Přichází zcela nové paradigma a přichází i podpora stvořitele v přírodě a přirozenosti. Nalezneme vše, co je třeba. Poslouchej hlas srdce a intuice. Včera jsme měli zajímavé vysílání. Jo, dobrý. Takže potom děkuje za všechno, jo, a těší se na další vysílání. Takže to jenom tak. Super, poslouchám vás vždycky ze záznamu, tak se budu těšit. No takže ty kolaterály, Maro, no tak to je takový diskutovaný hodně téma, jo. Někdo říká, nechte si občanky, abyste pak dosáhli na ty kolaterály, ale já už si myslím, že zase to vytvořil Vatikán, ty kolaterální účty, a k ním se nelze jako dostat, jako jo, jako cestou.
1: Ty kolaterály nejsou pro člověka vytvořené.
0: Nejsou pro člověka, no.
1: Jo, to jsou vytvořeny na to, aby ten systém mohl těžit z toho člověka. Jo. A vy dáváte oni, aby mohli těžit z kolaterálu, tak potřebují vaše souhlasy, vaše podpisy, vaše žádosti. Pokud vystoupíte, přestanete s nima jakkoliv jednat, tak oni z toho kolaterálu už si nemůžou vzít nic. Jo. Všechno je na základě vašich podpisů. Se těží ten kolaterál. A hlavně to nejsou peníze kolaterál. To jsou dluhopisy. A oni si to vytvořili, tenhle systém těch dluhopisů, aby na základě toho mohli zotročovat ty lidi. Takže vy se nehoňte jako za bajnými draky a podobně.
0: Ale s tím někdo přišel, rozumíš? S tím někdo nedávno přišel. Každej mele prostě, kolaterál, jo? S tím někdo přišel.
1: Kolaterál, jo, ale ty na něj nikdy jako člověk nemůžeš dosáhnout.
0: Nedosáhne, jo?
1: A možná, to se týká těch firem.
0: Možná tady ti falešní, falešní proroci, kteří říkají, nechce si občanky, abyste na ně dosáhli, tak možná proto to dělají, jo, aby vlastně ten
1: to, občan... Protože to oni na něj dosáhnou, na ten kolaterál. Ty, co říkají těm otrokům, aby přešli k ním, aby mohli těžit z jejich kolaterálů.
0: Jo. No takže kdo tady opěvuje teda ROD?
1: Proto potřebují ty občanky, aby je měli. Aby se prohlašovali za fyzické osoby.
0: Petro, to už je silný kafe aj na tebe, co? Kolaterál.
4: Hele, já jsem si myslela dlouho, jakože nás využívají, zneužívají, dělají z nás otroky a tak, protože já se ráda bavím s lidma. A já se ráda bavím s lidma i z různých řemesel a tak. A každýho se ptám, jako kolik má peněz, jestli ho to baví a takové věci. A tuhle jsem potkala řidiče autobusu a bavila jsem se s ním, kolika hodinový mají směny. Já myslím, že se úplně, no snad pozvracím. Jo, protože ty jsou fakt jako úplně už hardcore v tom systémovém prostě úplně jenom. Protože ty se řídí už podle mě jenom tím tokem času toho systému, že oni potřebují mít všechno rychle na čas. A tuto všechno jsem viděla pak vlastně postupem času i u těch ostatních. I u těch neautobusáků, tak jsem viděla ten spěch, všechno. Takže já už jsem se do toho nahlídla, ale čumím, no, co jako občas tady zjistím dalšího. A já za to moc děkuju, mě baví jako zkoumat věci víc a víc do hloubky, než být jenom prostě někde taková zombí holka prostě, no.
1: Ale Petrucho, nebo ty nic, oni ve vás pěstujou chtivost po věcech, který nepotřebujete.
0: No.
1: Vy potřebujete mít nový auto, no nepotřebujete. Vy potřebujete mít nový telefony. No to nepotřebujete. Vy potřebujete mít pořád nový hadry. No nepotřebujete. Vy potřebujete mít plnou lednici skurveného žrádla, který je de facto odpadem. No nepotřebujete. Takže vy sami chcete to svinstvo, no tak tím pádem se musíte honit za těma falešnýma penězma. Protože vy, když to plevíte, že to nechcete, no tak tu ráno se začne měnit všechno. Protože oni vám vnutili, že to musíš mít. Ale ty to nemusíš mít.
4: To je pravda.
1: Jo? Takže to je všechno tady.
0: Takže odpověděli jsme Danči teda, Danči, jak je to s kolaterálama, že to de facto vlastně není ani potřeba, nejde tam, nejsou to peníze, ale dluhopisy a člověk se k tomu nedostane ani s občankou, hlavně, ani bez občanky.
1: Přesně, a hlavně na ty kolaterály, na tady ty fiktivní věci lákají zase ty otroky, který slyší na ty peníze, protože člověk neslyší na peníze. Ten se nenechá koupit za peníze. To je ten rozdíl mezi tím člověkem a tím otrokem. Protože ten se nenarodil kvůli penězům. To by stačí pár peněz kapse mít a budeš se mít fajn. Mm-hmm. A můžeš mít mraky peněz a budeš se mít na prd.
0: Maro, my už se zase vracíme do starých kolejí, člověče. 3:17.
1: No ale ty jsi to protáhl takhle, kámo.
0: Já, sveď to na mě.
1: Já už mám padla dávno, člověče.
0: Petra za to může. Petra.
1: Jo, ale Petra, co to může?
0: No, takže masožravec odnaučí se hulit denně marihuanu a ještě bude možná aj plochozemka za chvíli.
4: Asi jo, ty jo. No, protože takže... mě se jako vysvětluje spousta jako věcí
1: no,
4: z toho.
1: No. Oni ti dávají tady ty věci, aby tě otupěli. A tím pádem, když jsi otupělej, tak líp přijímáš ty jejich příkazy, jo, a manipulat.
4: To oni umí, no.
1: Takže lepší mít tady hlavu v plným proudu, aby makala, Jo, proto říkám Amanita muscaria, ta ti odevře mozek a přestaneš vyhledávat takovýhle zbytečnosti, jo. Protože pak zjistíš, že to fakt nepotřebuje. A naopak ti to bude protivný.
4: No je fakt, že z té žáby už se mě taky vylečil, tak možná se povede i tohle.
0: No. A počkej.
1: Ne, ale hele, já ty věci mám vyzkoušený na sobě. Jo. Ty já vím, o čem mluví.
0: Maro, a takže ty budeš zkoušet na sobě a i tady ty děvčata, jo? Lisohlavý.
1: No jasně, ale tajemná. Už teď jsem k vůči ním podezřívavý. Jo? Že ten účel bude trošku jiný, než jako spíš ten zdravotní. Jo? Protože ty houby ti mění realitu, hlavně.
0: Je to možný.
1: Protože bochomura ti nemění nic, jako viditelného, že by to, jo, protože i u těch houbiček máš jasně napsaný, že máš, když je používáš, že máš mít nad sebou dohled někoho jiného, třeba kdyby si se, jo, měl nějaký bujný fantazie, jo, máš být v bezpečným prostředí, to píšu na internetu, to si může každý dohledat.
0: A chceš je poslat nebo ne teda?
1: Jen mi pošli.
0: No, tak, to jsem chtěl.
1: To já ne, to já to musím vyzkoumat, ale už v tuhle chvíli vím, že to má jiný účel. Takhle to cítím teďko, ale uvidím, možná ti řeknu něco jiného, až tak to vyzkoušíš.
0: Dobře, přátelé, my jsme začali psilocybinem a psilocybinem se rozloučíme. Mám tady nachystaný videjko, který už se tady pěkně třepe, že půjde na scénu. Já se s vámi Om Shanti rozloučím, poděkuju, jo. Normálně budu říkat poděku, zase tam nějaký chytrálek říká, že děkovat je jakýsi za slovo divný, jako normálně díky.
1: Jo.
0: A ne, já už jsem to tady ty blbosti prostě, tak ahoj, že je satanistické takový, mě už to sere tady to.
1: A jak bys
0: takový...
1: chtěl pozdravit druhého člověka?
0: Ne, tak já jsem říkal blagadár, ale to zase používají zás blagadár, jo. Takže dívej, mluvme, jak nám zobáky narostly a hotovo, jo. Takže děkuju přátelům Petře, jo, která se mění před očima.
1: Hlavně, ať se jí to daří ještě líp.
0: Člověka, živou ženu, jo. Ona je taky pod dozorem vlastně, že? Mara na ňu dohlíží a taky. My se na ňu díváme, jak se mění vlastně.
1: Já pucuju kvůli tomu každýho, víš, kvůli
0: Petro,
1: konopí,
0: ty jsi možná
1: kvůli
0: chlastu. Petra nevěděla, do čeho jde s náma, jako. Teď už to víš.
1: Protože já vidím na těch lidech, že znám spoustu lidí, kteří jsou super šikovní. Ale on si to zase zkazí jenom tím, že třeba je hulič. Jo? A nebo zase si někdo zkazí, už jsem dával minulé kázání jednomu soutružníkovi. Říkám, ty jsi šikovný člověk. Ale ty by si mohl být na téhle vesnici king mezi těma lidma. Chápeš, by si tě vážili. Ale tím, že si se ožíráš jak prase, no tak tím tě mají za hovado. A ty de facto zahazuješ všechen svůj protože pak lidi už nekoukají na to, že jsi šikovný, ale už tě berou jako ožral, jako feťák, jako cokoliv jiného. No tenkrát mě taky brali Mára, půl je večně ožralej nebo něco, když jsem chlastal. Ale tohle teď už to říct nemůžou. Takže ty si udělal stejně 1000 věcí, 1000 lidem si pomohla třeba. Ale stejně ti to bylo hovno platný, protože ten skurvený chlast ti to skuruje.
4: Já už teda teďko nepiju, no, ale dřív jo.
1: Ale to je jedno s druhým, to je chlast, drogy, všechno.
4: No je fakt, že tu energii jsem mohla dát do něčeho jiného, no, to je pravda.
1: Jo, protože ty tím zabíjíš vlastní duši. V tom těle. Ty utlumuješ.
4: Ano.
1: Protože ty, když hledáš cesty k tady těm věcem, tak ty de facto se bojíš být sama se sebou.
4: Já právě myslím, že ta tráva je trochu jiná. Mě vždycky jako...
1: Tráva je tráva. Tráva je utlumovací droga. Ta tě utlumuje. A ten systém chce, aby si byla utlumená.
4: No tak proč mi to radili na schizofrenii teda v tom případě?
1: Na schizofrenii třeba představ si funguje taky vochomurka. Víš? Protože to mám zase od ní známý, který jsem tu vochomurku kdysi dával. Víš? A měla tu schizofrenii ještě co k tomu, no prostě šílenosti, jo. A ona mi vyprávěla, jak se na to léčila, že jí dávali takový prášky, že byla mimo.
4: No, to
1: věř. Tak začala zkoušet všelijaký ty čínský houbičky, kde si cosi, a najednou jsem přišel s vochomurou, tu ráno na to skočila, že to chce vyzkoušet, a schizofrenie je konec.
4: Paráda.
1: No. ale po té ochomuce seš normální. To ti nedělá tady barevné věci v hlavě. To ti čistí tu hlavu od špatných programů. A právě proto si myslím, že ten systém ji nasadil proto, aby ty lidi na to skočili jako na další způsob útěku z reality. Ono tomu je určitě léčivý, to já jako nespochybňuju, ale pochybňuju ten záměr. Protože konopí je taky super, ale všechno má svoje ale. Jako štamprlíček po ránu je taky super. Ale odpoledne si dát půl litru už není super.
0: No na to, Petrucho, na to není co říct už. A mě už se teda jako rozvázl, už jsem se rozmluvil a měl bych na další klidně hodinku povídání, ale já za přátelé asi zhruba za 6 hodin stávám a jedu krmit koně, prasátka, slépky, kačenky, husara, ovečky. Jo, takže ukončíme to a já teda teďka mě tady skočil chlapec Petr Adam, to je nový takový človíček, který mě tady oslovil a já jsem se optal, a proč by ses chtěl přátelit, Petře? A on píše, abych tě nemusel na FB hledat, máš dobré příspěvky, poslouchám tě i na svobodném vysílači. Víš, a potom píše, máš v sobě lidskost. Selský rozum i dobré kamarády. Hezky se tvé pořady poslouchají a je to balzám pro uši i pro duši. Takže Petře, Adame, my tě zdravíme z Dežavíčka. Poslouchej, sdílej. Přátelé, sdílejte taky. A ještě teda, jako není to vůbec komerční, jako jo, jakože já nehoním to na sledovanost ani na objem, ale chybí tady pár kousků odběratelů do první tisícovky odběratelů, takže kdo nás ještě nemáte, tak si nás dejte, ať uděláme tu tisícovečku. Jde to pomalu, protože není to pro každýho, nejsme komerční studio, jo, a nevysíláme s kdekým, jo, kdyby jsme vysílali široko spektrálně s každým i s falešným prorokem a s každým tím jako senzací prostě a jo, tak asi to půjde, ale mě by to nebavilo a já bych skončil, jo, mě už to sralo poslední dobou, jako jo, takže já jsem to hodně zeštihlil, ale posluchači neubili, takže jsem za to rád a děkuju vám, sdílejte naše videjka, nikoho do ničeho nenutíme, každý ať si jde svojí cestou ku poznání a snad, kdyby jsme ho třeba jenom inspirovali, tak nám to udělá jako radost, jo? Takže Máro, Petro, ó, veliké lalulá, lalulá, veliký. Já vás tady zdravím z království Amanit taky. Já si taky zobnu, jako, jo, ale taky prostě neberu hodně, jako třeba si zobnu a jako na pohodu úplně. Tady tě přiletí.
1: Ale Amanita ti nemění nic, no, jakože toto dělají ostatní tady ty náhražky, jo? Mm-hmm. Amanita tě spíš předtím varuje. Dělá, nedělej to.
0: No jasně, Amanita je velmi mocná bohyně, moudrá, vědomá. Takže psilocybinem jsme začali, psilocybinem skončíme, přátelé, už se jenom rozlučte.
1: Zdravím všechny diváky a posluchače a mějte fajn víkend, ne týden.
0: Pro nás je to jedno.
1: No, pro nás je to jedno, já mám zítra ještě taky
0: víkend. Pražák, úhoď, víkend, týden. Petro, díky za odvahu, jsi tady, jako, já si to fakt vážím, šla už po druhý z kůži na trh, dostala trošku pérung, jo, ale ty to dáš.
1: Hele, ale někdy to člověk potřebuje.
0: Určitě.
4: Jinak jo, přesně. A mně to přišlo jako fajn pokec zase.
1: Protože když ti na tom člověku nezáleží, tak řekneš, budiš. Jo. A to je to, že těm lidem na sobě nezáleží, tak neříkají tu pravdu do očí.
0: Tak, a Maro, já bych to přirovnal k takovému určení chytrému na pověz, hloupého kopni, že? Takže Petra jako je ta chytrá, akorát třeba potřebuje trošinku, ne že popostrčit, ale třeba jako něco objasnit, vysvětlit, jo. To každý občas potřebuje něco jako zvědomit si, jak to všechno je. Ale pozor, aby mu to, aby potom jako nepřestal studovat, aby furt prostě jel studium, no. Samostudium a no, plus ty informace zvenčí jsou jenom jako bonus.
4: Ano, jo, to tak? Souhlasím.
0: Tak jo, a jo. Ještě poděkuju tomu Romanovi. Romane, prosím tě, pošli mě těch 30 stran, jo, toho dokumentu o tom UCC. Budu rád, pošli mě to na Facebook. Petrucha, Dobroslav, Deja Vu, tuším, že to tam mám, ani nevím jak. Maro, já jsem zjistil, že já jsem si otevřel dneska ty reely, co mám, a to má sledováno za hrom, čověče, ty reely některý, s tím dubbingem, jo. No. Takže já jsem...
1: No, když jsem ti to říkal, že jak jsi se konečně našel.
0: Já jsem je našel, já jsem to otevřel a tam jsou aj tisíce jako někde, jako jo.
1: No, že říkám, našel jsi konečně to, co je, jako dobře děláš.
0: No. Jako, ale pozor, přiznám, že dneska jsem měl hodinu s dubbingem, velikánský problémy, prostě furt se omlouvala, že nemůže najít ten správný kodek. Říkám, udělej to, jak jsi to dělala minulý pondělí, protože my jsme pondělí měli vysílání.
1: Nebo tě vyhodím.
0: A ona, minulý pondělí a kolikrát ti bylo, říkám, ty to nevíš, ty jsi umělá inteligence, ty to nevíš.
1: To už bude za chvíli tvoje manželka, ta umělá inteligence.
0: Říkám, bylo 30, jo, co pak to nevíš, tak se podívala. Jo, tak
1: mrděl si klobásou.
0: Kodek 308 a už mě to začala pěkně házet, sypat pěkně ty texty SRT, titulky SRT, už to sypala pěkně, jo. Takže těch videí mám hodně, no. Takže já je dám všechny do reelu, některé už tam mám. A co jsme nestihli ve vysílání, tak se podívejte na moje reely. Je jich tam hodně a klidně je sdílejte, jo. Protože
1: o toho
0: to děláme.
1: Protože tam vidíte, že lidi po celém světě se probouzejí, jsou probuzení.
0: Jo, tak. Jo?
1: Takže nebuďte pozadu.
0: Není čas ztrácet čas. Zdechající kobela...
1: A vůbec se nezabývejte nějakýma politikama. Odchod, nazdar.
0: A to zase nezájem. Tam běží Reichl, tam běží a Babí zás prostě a ten pojede, Pepa pojede tam a nepojede tam a ten Macínka a toto. Mně už to, přátelé, mně už je to tak cizí. Mně to až ale je odporně.
1: Víš, kolik lidí, víš, kolik těch jakože otroků, když no. To vemu takhle, budu ošklivé, jo, řeknu. Víš, kolik už těch otroků to nechce ani se na to dívat, na ty zprávy. Že už i ty otroci přestávají věřit tady tomu, že to není normální.
0: No normální to jako asi není už, jo.
1: No ale tím víc, jak oni dělají tady ty zmrdoviny, no, tak tím víc se jim otvírá mozeček.
0: Takže i jim děkujeme, jo, a i Macínkovi a Pepovi.
1: Jo, jen dělají takovýhle zmrdoviny, jenom víc, ještě víc.
0: Všem agentům Pávkům a Burešům a tady těmto
1: tak.
0: Parazitům, jo. Takže jo. Já už jsem dostal tady další.
1: Hasta la vista, baby. Čau. Tak... A nebo jak to říkáme u nás, buenos dias, amigos.
0: Ano, jo regel, kivanok, jo napot, kivanot, as ezret, fordulo. Já jsem jenom dostal ne že upozornění, ale že informace, že existuje taky jakýsi ještě furt lineární čas, tady v tom našem prostoru bytí, že ten čas se vlastně lineárně, jo. Když v tom prostoru jiným zase ten čas stojí a je cyklický, ale to je na další téma, to má potom veliký spirituální přesah, to bychom taky mohli někdy. No nic, já už to nechám být, já už mačkám tady psilocybin a čus.
2: Ty si myslíš, že psilocybin by mohl být radikální léčbou proti stárnutí? A vědecký základ tohoto tvrzení je poměrně vážný. Zde je hlavní myšlenka. Stárnutí není jen plynutí času, je to hromadění zánětu. Výzkumníci tomu říkají inflamace ostav chronického mírného zánětu, který probíhá v pozadí stárnoucího těla a pomalu poškozuje mozek. To vede k problémům, jako jsou deprese, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. A všechny léky, které v současnosti pro starší lidi používáme, jsou pro skutečnou biologii těchto stavů špatně uspůsobené. Antidepresiva spoléhají na serotonin, který se už ale neprodukuje. Benzodiazepiny způsobují pády a jsou spojeny s problémy s pohybem. Standardní vybavení prostě na tuhle výzvu nestačí. Ale psilocybin funguje jinak. Působí přímo na serotoninové receptory, takže pokles produkce serotoninu ničemu nebrání. Aktivuje receptor zvaný TrkB, což je místo, na které se váže BDNF, protein, který mozek používá k růstu a přestavbě. Žádný stávající lék tohle neděje na genetické úrovni tlumí neurozánět. Jedna dávka prokazatelně snižuje zánětlivé markery v krvi až na týden. A je to ještě zajímavější. Studie z roku 2025 z Emory University léčila lidské buňky psilocinem, metabolitem psilocybinu, a sledovali, co se stane. Buněčná délka života se prodloužila až o 57%. Telomery byly zachovány a proteiny dlouhověkosti aktivovány. Stárnoucí myši, kterým byl podán psilocybin, žili výrazně déle než kontrolní skupina a měli mnohem zdravější srst. Je to zatím raná věda, ale NIH nyní financuje specializovaný výzkum. Biologie je přesvědčivá a jsme ve fázi, kdy se už neptáme, jestli psilocybin pomůže s depresí, ale jestli dokáže zpomalit samotný proces stárnutí.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Dobrou noc.
2: Voltáři všech zemí, byli jste si prdel!

Dobrý deň, pre milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu pozdravuje Iveta. A vítam vás opätovne v čítaní, lebo to je ďalšia disciplína, ktorá sa zíde, myslím, pre každého z času na čas a hlavne vtedy, ak nepoznáme alebo nevieme hodiny ani dňa, kedy sa partneri na rozhovory opätovne prihlásia. Takže vybrala som si zaujímavú publikáciu, ktorá sa volá Prastaré tajemství pramene mládí od Petra Keldera, Bernie S. Siegel. Dvaja autori. A mám v ruke druhú knihu, čiže to je na pokračovanie, bohužiaľ mám tu len kniha druhá, ale v každom prípade existujú tri diely. Vydal to teda kolektív autorov ako Prastaré tajemství pramene mládí a je to ako príručka ke knize Petra Keldera. Tí, ktorí sa zaujímajú o 5 Tibeťanov a prastaré techniky na omladzovanie tela a ducha, určite vedia. A prosím pekne, táto knižka bola vydaná v roku 1999 a preklad teda 2018. Pozerám, že kde to bolo. Harbor Press. Obálka a tak ďalej. Dobrovský SRO. Pozerám, aby ste sa k tomu dostali. Ja som si ju kúpila, prosím pekne, v antikvariáte. Je to v antikvariáte kúpené. Dostala som dva diely, tretí nemám, ale viem, že sa dá tiež kúpiť. No. Skrátka, je to Harbor Press z 99. A myslím, že to bolo vyložené, teda vydané u Dobrovského. No, neviem, nie som z toho múdra. V každom prípade poviem úvod. Je to snadné a rýchle a funguje to. Miluje toto cvičenie. Vyjadril sa k tejto téme John Gray, autor knihy Muži sú z Marsu, ženy z Venuše. Kniha vznikla na základe četných žádostí čtenářů, kteří se chtěli dozvědět více o tajemných rituálech známých jako pět Tibeťanů. Kniha druhá tudíž začíná tam, kde její předchůdkyně skončila. Čtenářům předkládá podrobné informace týkající se nejrůznějších témat, jež byla v původní knize jen letmo zmíněna. Dějiny a původ pěti Tibeťanů. Pohled na samotnou podstatu rituálů. Doporučení, jak se stravovat a jednoduchá cvičení. Publikace doplňuje též 50 černobílých fotografií. Takže to je na taký ten úvod. Je to zaujímavá knižka. A pôjdeme na prolog, aby ste vedeli sa zorientovať. V tejto knize sa seznámite s myšlenkami, technikami a moudrostí, jež vás nabíjí energii, zlepší vaše zdraví, zvýší radosť z bytí a prodlouží vám život. Vy si však ani nevšimnete toho, že žijete déle. Na to vás budou příliš zaměstnávat radosti života a naplnění z nich plynoucí. Často se setkávám s lidmi, kteří začnou žít naplno až poté, kdy je stihne život ohrožující choroba a oni jsou nuceni podívat se do tváře vlastní smrtelnosti. V ten moment zažijí duchovní i tělesné znovuzrození, díky němuž se jejich zdravotní stav může zlepšit nebo se dokonce úplně vyléčí.
Jakmile se tak jednou stane, přestanou stárnout a namísto toho mládnou. Nečekejte prosím na chvíli, kdy budete muset čelit smrti, abyste započali proces mládnutí. Začněte hned teď. Tato kniha vám může pomoci právě v tomto ohledu. Naleznete v ní úžasnou sérii jednoduchých cvičení, nazývanou 5 rituálů. Obsahuje též informace o zdravé výživě, dýchání, energii hlasu a mnoha dalších témat. Dočtete se o povznášejících zkušenostech lidí, již 5 rituálů praktikují. Nechybí ani rady a komentáře lékařů, kteří se s vámi podělí o své vědomosti. Při čtení následujících stránek mějte na paměti, že tato kniha není pouze o rituálech, cvičení nebo různých technikách. Ve své podstatě je pojednává o vás, o vaší jedinečnosti, vašem přístupu, systémech přesvědčení, touhách, nadějích, potenciálu a schopnosti s radostí uchopit život a prožít jej naplno. Věda dokázala, že lidské tělo a mozek fyzicky přímo ovlivňují jak činnosti, tak myšlenky. Z toho plyne, že můžete vědomě řídit své aktivity i myšlenky tak, aby vám dopomohly k dosažení vašich cílů. Cvičení a techniky v této knize se soustředí právě na to. 5 rituálů provádím pravidelně a cítím, že mi přinášejí mnoho úžitku. Jsem přesvědčený, že když je budete cvičit pravidelně a budete život prožívat s radostí, zlepší se nejen vaše fyzické zdraví, ale i váš pohled na život a vy začnete mládnout. Získáte také přístup k životní energii, jež je podstatou všeho, a budete ji moci začít používat. Věda je v dnešní době schopná tuto energii měřit a začíná ji prozkoumávat. Sám jsem vyzkoušel, jak mantry a mantrami popsané v této knize působí na energii. Rád bych se s vámi podělil o jeden příběh. Jednoho večera jsem ležel v posteli, meditoval a odříkával své mantry. Vedle mě ležely mé kočky, které se chystaly ke spánku. Má žena byla zrovna v druhé místnosti, přesto ucítila zvláštní energii a přišla se podívat, co se děje. Když vstoupila do pokoje, otevřel jsem oči a uviděl, že i kočky pocítily něco neobyčejného. Seděli zpříma a byli tak bdělé, jako okolo 11. hodiny, večerní snad ještě nikdy. Pro mě byla tato příhoda důkazem, jak skutečná a hmatatelná tato energie je a jak moc může ovlivňovat náš život, což ale zároveň pocítí i všichni okolo nás. Má rada tedy zní: odneste si z těchto cenných informací co nejvíce. Začleňte je do svých postojů a nechte se jimi inspirovat. Pak započněte svou osobní proměnu. Pamatujte na to, že pramen mládí nenaleznete nikde ve vnějším světě. Zdroj všeho, co jest, naleznete na cestě do svého nitra. Začněte hned teď, nechť vás provází mír. Bernie S. Siegel, MD. To je krásný prolog. Potom tu máme předmluva vydavatele. Když klávesat obtiskla na papír poslední písmeno,
odvrátil se od psacího stroje, složil popsané stránky do úhledného sloupečku a s výrazem prozrazujícím směs spokojenosti a nejistoty se zahleděl na titulní stranu. The Eye of Revelation, Peter Kelder. Rukopis, již Kelder držel v ruce, nebyl velkým literárním dílem, byl ale dobře sestavený, krátký, jednoduchý a přímočarý. Mimo to sobě obsahoval poselství mnohými považované za smysluplné a hluboké. I tak si Kelder v roce 1939 nedovedl představit, že by tato kniha přežila celé generace a že ji budou číst miliony lidí po celém světě v mnoha různých jazycích, dokonce i v Brailově písmu. Jeho kniha vypráví o 5 tibetských cvičeních, jež sebou na západ přinesl vysloužilý důstojník, o němž hovoří jako o plukovníku Bradfordovi. O 5 rituálech, jak je nazývá, tvrdí, že odemykají bránu k tajemství mýty opředeného pramene mládí. Kelderova kniha byla vydána zanedlouho poté. Nestala se bestsellerem, ale byla dostatečně úspěšná na to, aby byla v roce 1947 o 8 let později znovu vydaná. Když se i tentokrát vyprodaly všechny výtisky, ukázalo se, že si dovede udržet zájem čtenářů. Kniha byla předávána jako ústní.

Svět se mezitím změnil. Lidé ze západu se naučili žít s novými technologiemi a začali se pídit po odpovědích na své otázky, které hledali v moudrosti východu. Východní mysticismus, koncept jemnohmotné energie, praktikování jógy a víra, že tyto věci mají vliv na zdraví a fyzické stárnutí, už byly považovány za staré poblázněné představy. Staly se součástí západní kultury. Osud konečně dostihl i útlou knížku Petera Keldera. Mezi lidmi se o ní mluvilo a začínala si získávat nejprve pomalu, ale brzy s narůstající rychlostí pozornost veřejnosti a během 10 let se kniha Prastaré tajemství pramene mládí stala mezinárodním fenoménem. Ve Spojených státech předběhla podle deníku Times mnoho bestsellerů. V Německu, Rakousku a Švýcarsku se stala v podstatě národní institucí. 10 let poté, co byla vydána poprvé, se ještě držela stále na seznamech bestsellerů v Německu. Byla přeložena do 200 jazyků a získala si čtenáře po celém světě. Samozřejmě by kniha nemohla být tak úspěšná, kdyby nedodržela svůj slib. Pomoci čtenářů obnovit mládí, zdraví a vitalitu. Tento konečný úsudek je potvrzen záplavou dopisů od čtenářů, jež vydavateli chodili po více než 10 let. V nich se dočteme o pozitivních účincích 5 rituálů, od nepatrných až po ty skutečně zázračné. Dopisy obsahují příběhy osobních úspěchů a často v nich nalezneme 2 otázky. Za prvé by čtenáři uvítali podrobnější informace o tématech, jež se objevila v prvním svazku. Za druhé si přejí přečíst více o jejím záhadném autorovi a samozřejmě i o hlavní postavě, nepolapitelném plukovníku Bradfordovi. Kniha, kterou nyní držíte v rukou, byla napsána jako odezva na tato 2 přání. Prastaré tajemství pramene mládí, kniha 2, obsahuje celou řadu doplňujících informací, jež v původní knize, nyní přejmenované na Prastaré tajemství pramene mládí, kniha 1, chybí. Každou kapitolu v knize napsal odborník na dané téma. První kapitola shrnuje příběh plukovníka Bradforda a jeho expedice do Tibetu pro ty, kteří nečetli knihu 1. Druhá kapitola nabízí historické záznamy jako odpovědi na otázku, zda je tajuplný příběh plukovníka Bradforda o Tibetu faktem nebo fikcí. Ať už tomu bylo tak či onak, docházíme k závěru, že Bradfordův příběh se skutečně mohl odehrát, což nám potvrzují mnohé zdokumentované cesty do Tibetu, odhalující záhady, jež nejsou o nic méně k neuvěření než svědectví plukovníka Bradforda. Třetí kapitola potvrzuje účinky provádění 5 rituálů skrze pozoruhodné, skutečné příběhy lidí, jimž cvičení přineslo úžitek. Čtvrtá kapitola zkoumá sílu 5 rituálů, přičemž hledá odpověď na otázku, co z těchto jednoduchých cvičení dělá něco tak zázračného. Pátá kapitola se na 5 rituálů dívá z hlediska lékaře, jenž je zároveň expertem na jógu. Podrobně cvičení

Učení popisuje a doplňuje o nespočet užitečných rad. Šestá a sedmá kapitola pojednávají o dvou tématech, jež byla v knize první jen krátce zmíněna. Vliv správného stravování, kombinace potravin a energie hlasu, zvuku a meditace na lidské zdraví. Osmá kapitola nabízí vhledy jednoho z nejznámějších tibetských učenců na světě. Doktor Robert Turman v ní pět rituálů popisuje ve vztahu k tibetské historii a kultuře. Nyní k druhému tématu, o němž si čtenáři přáli dozvědět se více. Kelder a Bradford. Po celé roky dostával vydavatel otázky týkající se těchto dvou mužů, kteří, jak čtenáři předpokládají, už nejsou naživu. To je něco, co Keldera v roce 1999, kdy byl tento dotisk připravován, pobavilo. Protože ano, více než 50 let od vydání knihy byl stále živ a zdrav. Přestože dnes se již stáhl z veřejného života, je mi potěšením vám sdělit, že ho osobně znám a počítám jej ke svým nejbližším a nejdůvěrnějším přátelům, i když je toho mnoho, co o něm nevím. Na neštěstí nemohu prozradit více, neboť Kelder si nepřeje rozhrnout závoj tajemství, do kterého halí mě i mnoho dalších. Je to velice tichý člověk, jenž věří, že jeho slova mluví za vše. Stojí si za svým názorem, že další zmínky o něm a Bradfordovi by pouze odlákali pozornost od jednoduchého a přímého poselství, jež světu předkládá. Nechci narušovat Kelderovo soukromí, chápu však také touhu čtenářů cítit se propojenější s mužem, jehož slova tak moc ovlivnila a proměnila jejich životy. Věřím tedy, že mi odpustí, když nyní poprvé uvedu několik detailů o jeho životě. Kelder byl vychován milujícími adoptivními rodiči z Nizozemska na středozápadě Spojených států. Ještě jako dospívající chlapec odešel z domova, aby se vydal na cestu za dobrodružstvím. Později se stejně jako plukovník Bradford dostal prakticky do všech koutů světa jako důstojník na obchodní lodi. Stal se z něj sympatický, vytříbený a učený muž. Dorozuměl se v mnoha jazycích a choval lásku ke knihám, knihovnám, slovům a poezii. Nedávno mě jednoho památného jarního rána doprovázel na cestě oblastí, kde žil a pracoval, když psal v pozdních 30. letech knihu The Eye of Revelation severním Hollywoodem, okolním kopci a jižní Kalifornii. Ne, Kelder nebyl autorem filmových scénářů, ale nějaký čas pracoval jako výzkumník jednoho z hlavních hollywoodských studií. Bylo pro něj velkým překvapením, že mnohá z významných míst, jež chová v paměti, byla stále nedotknutá. Včetně domu, kde žil a který se tyčí na vršku jednoho z hollywoodských kopců s výhledem na Los Angeles a Tichý oceán nedaleko domova filmové legendy Errola Flynna. V současnosti je tato skromná stavba obklopena domy slavných a bohatých filmových hvězd. Kelder tvrdí, že plukovník Bradford byl skutečným člověkem, s nímž se setkal v Los Angeles, i když jméno Bradford slouží pouze jako pseudonymum. Stejně fascinující jako Kelder nebo Bradford
je i jeden další muž, o němž toho moc nevíme. Jmenuje se Harry Gardiner. V roce 1939 vydal ve své malé nakladatelské firmě The Midday Press knihu The Eye of Revelation. Podle všeho to byl on, kdo se poprvé setkal s plukovníkem Bradfordem, představil ho Kelderovi a požádal jej, aby o plukovníkových dobrodružstvách v Tibetu napsal knihu. Kelder toho o podrobnostech vztahu mezi nimi třemi moc nenamluví. Dodám ještě, že on a Gardiner se stali přáteli na celý život a udržovali kontakt až do Garderovovy smrti. V 70. letech. Bradford se však v jejich životě objevil a poté zmizel a nikdy se nevrátil, jak Kelder popsal ve své knize. Domnívám se, i když se jedná pouze o můj odhad, že ačkoliv Kelder napsal knihu The Eye of Revelation v první osobě, nebyl to on, kdo se s plukovníkem Bradfordem před jeho expedicí do Tibetu spřátelil a kdo se od něj po jeho návratu naučil 5 rituálů. Tato pocta podle mě připadla Harrymu Gardinerovi, který pravděpodobně požádal Keldera, schopného spisovatele, aby pro něj sepsal příběh, kde o něm nepadne ani zmínka a kde Kelder převezme jeho roli. Na konci 20. století, téměř 60 let po této události, bylo dokonce i pro Keldera samotného nemožné říci, kolik informací v knize získal přímo od plukovníka Bradforda a kolik z nich mu převyprávěl Harry Gardiner. Rovněž není jasné, jak, pokud vůbec, Kelder příběh přikrášlil. Tyto otázky nebudou nikdy rozřešeny. Záleží však na tom, jak říká Kelder, nejsou ničím jiným než zajímavými nitkami příběhu, jež neovlivňují jeho integritu. Důležité otázky jsou, zda kniha svým čtenářům přináší úžitek a obohacuje jejich životy. Doufám, že vám následující kapitoly potvrdí, že tomu tak skutečně je. Konečná odpověď je na vás. Harry Lynn, vydavatel. Tak, milí poslucháči, toto je taký úvod, alebo hovorím prolog a předmluva vydavatele z tejto zaujímavej knižky. A ak dovolíte, dali by sme si malého brejka a o chvíľočku sa k tejto zaujímavej publikácii vrátime.

Krásna hudba doznela, milí poslucháči, a vítam vás opätovne pri čítaní zaujímavej knihy s názvom Pramene mládi, prastaré tajemství Pramene mládi od Petra Keldera, Bernice Ziegla. A skončili sme pri úvode, prologu a úvode predslovu vydavateľa knihy a dovolím si prečítať prvú kapitolu, pretože je taká všeobecná, ono to delenie obsahuje na prolog, predmluva vydavateľa, to sme si prečítali, potom je kapitola 1. Hledání pramene mládí, kapitola 2. Lidé ze západu se snaží rozřešiť záhady Tibetu, kapitola 3. Skutečné příběhy uzdravování a mládnutí, kapitola 4. Tajemství 5 rituálů. Kapitola 5. 5 rituálů a yoga. Cvičení pro obnovu zdraví a dlouhověkosti. Kapitola 6. Kombinace potravin a další rady ohledně stravování. Kapitola 7. Energie hlasu, zvuku a meditace. Kapitola 8. Rozhovor s doktorem Robertem Turmanem. A pak je už doslov nakladatele. Příloha 1. Jak si založit vlastní himalajský klub. Příloha 2. Zkušenosti lidí, jež provádějí 5 rituálů. Příloha 3. Tradice hatha jógy, jak nalézt správný kurz. A příloha 4. Jak nalézt správného učitele hatha jógy. Tak máme bibliografii a rejstřík. Takže pojďme na to. Kapitola 1. Tento příběh by se mohl zrodit v hlavě hollywoodského scenáristy s průměrnou představivostí. Tak absurdní je. Zároveň je však podmanivý, okouzlující a hovoří slovy moudrosti, jež se zdají rezonovat s něčím hluboko uvnitř nás. Více než 2 miliony lidí na celém světě zakusili tuto zvláštní směsici pocitů při čtení knihy Prastaré tajemství pramene mládí, kniha první, krátkého zvazku, k němuž je kniha, již držíte v rukou, příručkou. Jak už je patrné z jejího názvu, její obsah se týká jedné z největších starostí lidí, kteří dosáhli věku 40 let. Ukazuje nám, jak zastavit a převrátit proces stárnutí a dosáhnout zdraví a vitality nekonečného mládí. Následující shrnutí je určeno čtenářům, kteří ještě nečetli Kelderovu knihu. Získáte všechny relevantní informace v jeho díle obsažené. Pradávné tajemství pramene mládí. Knihu první není nezbytně nutné číst, ale vřele vám to doporučuji. V Kelderově knize naleznete nejen informace, ale i zvláštní kouzlo, jež se nedá napodobit. Mnoho čtenářů jeho knihy si textu velice cení a často se k němu vrací. Byla by škoda jej vynechat. Příběh začíná jednoho odpoledne, kdy autor Peter Kelder odpočívá na lavičce v parku a čte si noviny. Zanedlouho si k němu přisedne starší muž a dá se s ním do řeči. Představí se jako plukovník Bradford, vysloužilý důstojník britské armády, jež pro království zastával i diplomatické funkce. Jeho práce ho zavedla do vzdálených koutů světa a Keldera tak baví příběhy o svých dobrodružstvích. Než se ti dva rozloučí, dohodnou se, že se znovu setkají. Netrvá dlouho a začnou se vídat pravidelně. Rozvine se mezi nimi pevné přátelství. Jednoho večera, když spolu rozmlouvají, plukovník Kelderovi oznámí, že došel k velikému rozhodnutí. Během svého působení v Indii
O několik let dříve slyšel zajímavý a nezapomenutelný příběh. Vypráví o lamech z jednoho kláštera, ležícího někde v odlehlé divočině tibetského Himaláje. V tom klášteře je už po tisíce let předávána starodávná moudrost a řešení jednoho z největších tajemství na světě. Podle legendy mají lamové v tomto klášteře přístup k moudrosti, odhalující tajemství pramene mládí. Jako mnoho dalších lidí, i plukovník Bradford začal ve věku 40 let stárnout. Čím více příběhu o tomto místě slyšel, tím více byl přesvědčený, že skutečně existuje. Začal shromažďovat informace o cestách a povaze země, o počasí a další údaje, jež by mu pomohly místo vystopovat. Jakmile jeho průzkum jednou započal, byl plukovník Bradford stále posedlejší touhou nalézt pramen mládí. Pověděl mi, že touha po nalezení onoho kláštera byla pro něj tak naléhavá, že se rozhodl vrátit do Indie, a vážně se pustit do hledání tajemství věčného mládí. Zeptal se mě, zda bych ho na té cestě nechtěl doprovázet. Měl by se s plukovníkem Bradfordem vydat na cestu? Kelder si láme hlavu a snaží se rozhodnout správně a nakonec se přikloní ke skepsi a nabídku odmítne. Nemohl jsem se však myšlenek na pramen mládí zbavit, jak vzrušující pomyšlení. Plukovníkovi jsem z celého srdce přál, aby ho nalezl. Plukovník Bradford se vydává na svou misi sám. Uběhnou celá léta, aniž by o sobě dal vědět. Kelder už na svého někdejšího společníka a jeho sny o tibetské Šangrile téměř zapomene. Jednoho dne dostane dopis, z něhož se dočte, že se plukovníkovi podařilo dosáhnout svého cíle a zanedlouho se chystá vrátit. Když se znovu setkávají, stane se Kelder svědkem ohromující proměny. Je překvapený, že Bradford vypadá jako plukovník v mladých letech. Namísto zhrbeného starého muže s pleškou jsem se díval na vysokou zpřímenou postavu. V tváři se mu zračilo zdraví a na hlavě mu rostly husté tmavé vlasy, téměř bez náznaku šedí. Plukovník Bradford svému rozrušenému příteli vypráví vše, co se během jeho nepřítomnosti událo. Povídá o létech, kdy čelil mnoha obtížím a o tom, jak byla jeho snaha nakonec odměněna úspěchem, objevil odlehlý tibetský klášter, jehož obyvatelé nestárnou. V klášteře nebylo možno nalézt žádné staré muže ani ženy. Lamové ve veselém rozmaru oslovovali plukovníka Bradforda přezívkou prastarý, protože tomu bylo již dávno, kdy spatřili někoho, kdo vypadal tak staře jako on. Byl pro ně něčím nevídaným. Během prvních dvou týdnů po mém příjezdu, vyprávěl plukovník, jsem byl vším naprosto fascinován. Obdivoval jsem vše, co jsem viděl, a občas nemohl uvěřit vlastním očím. Brzy na to se mé zdraví začalo zlepšovat. V noci jsem dobře spal a každé ráno se probouzel s pocitem větší svěžosti a energie. Zanedlouho
jsem už při chození po horách nepotřeboval hůl. Pak se plukovník jednoho dne zahlédne v zrcadle a poprvé po 2 letech spatřil svůj odraz. K jeho ohromnému úžasu před sebou vidí mnohem mladšího muže. Uvědomuje si, že prošel fyzickou proměnou. Vypadá nejméně o 15 let mladší než po svém příjezdu. Slovy nedokážu popsat radost a euforii, jež jsem pocítil. V příštích týdnech a měsících se můj vzhled neustále zlepšoval a všichni, kdo mě znali, si to povšimli. Netrvalo dlouho a už mi nikdo neříkal prastarý. Tak důstojník pokračuje vysvětlením, jak tak pozoruhodného omlazování dosáhl. První důležitá věc, kterou jsem se naučil, když jsem do kláštera přišel, začal plukovník, byla, že v těle se nachází 7 energetických center, jež by se dali označit jako energetické víry. Hinduisté je nazývají čakry. Jsou to silná energetická pole, okem neviditelná, ale přesto naprosto skutečná. Těchto 7 energetických vírů řídí 7 žláz z vnitřní sekrecí. Endokrinní žlázy zase regulují všechny tělesné funkce, včetně procesu stárnutí. První energetický vír, nazývaný kořenová čakra, se nachází u kořene páteře. Druhý energetický vír, sakrální čakra, nalezneme v podbříšku pod pupkem. Třetí energetický vír, čakra solárního plexu, se nachází mezi pupkem a hrudníkem. Čtvrtý vír, srdeční čakra, je umístěn ve středu hrudníku. Pátý vír, krční čakra, se nachází v oblasti krku. Šestý vír, čelní čakra, nalezneme uprostřed čela mezi obočími. A 7. nejvyšší vír, korunní čakra, se nachází na temeni hlavy. Ve zdravém těle se každý z těchto vírů točí rychle a tak životní energie, nazývána také prána nebo éterická energie, proudí směrem nahoru celým endokrinním systémem. Je-li však jeden z těchto vírů zpomalen, je proud životní energie utlumen nebo zablokován, což vlastně znamená stárnutí a špatný zdravotní stav. Tyto rotující víry ve zdravém člověku přesahují fyzické tělo, ale u starých, slabých a nemocných lidí dosáhnou sotva na povrch. Nejrychlejší cesta, jak si získat mládí a vitalitu zpět, je přimět tato energetická centra, aby se opět přirozeně točila. Existuje 5 jednoduchých cvičení, pomocí nichž je možné toho dosáhnout. Každé z nich přináší úžitek i samo o sobě, ale pro dosažení nejlepších výsledků je třeba je cvičit všechny najednou. Lamové je nazývají rituály a tak se o nich budu zmiňovat i já. Plukovník mu popisuje a předvádí 5 jogínských cvičení, jež nazývá 5 rituálů. Nabádá Keldera, aby začal praktikovat každý rituál 3x denně a postupně počet cviků navyšoval, až se dostane k počtu 21. Dále vysvětluje,
že účinky rituálu budou účinnější pro ty, již žijí v celibátu. Zmiňuje, že celibát je pro mnoho lidí nepředstavitelným cílem a těm, kteří jsou ochotní se této výzvě postavit, nabízí šestý rituál. V páté kapitole této knihy je podrobně popsáno všech šest rituálů. Důležité informace a rady v ní najdou ti, již mají potíže s prováděním některého ze cviků. Budou tak moci rituály provádět efektivně a bezpečně. Když Bradford odhalil tajemství pěti rituálů, začíná s nimi Kelder nadšeně experimentovat. Během 3 měsíců se dostavují přesvědčivé výsledky. Rád by se o ten objev podělil i s jinými lidmi a navrhuje plukovníku Bradfordovi, aby uspořádal kurz. Plukovník souhlasí a je vytvořena skupina, jež si začne říkat Himalajský klub. Pravidelně se schází k provádění 5 rituálů a diskuzím na téma, jako je stravování a výživa. Viz kapitola 1 a 6. Členové klubu, jimž je všem přes 50 let, zakrátko poznávají pozitivní účinky a omlazující sílu 5 rituálů. Od otevření prvního himalajského klubu plukovníka Bradforda začali čtenáři zakládat své vlastní skupiny a často přejímali i původní název. V tomto duchu se k Bradfordovu objevu pramene mládí dostalo nespočet lidí z celého světa. Proto více informací o založení vlastního himalajského klubu si přečtěte přílohu 1 v závěru této knihy. V závěrečné kapitole Kelderovy knihy plukovník Bradford promlouvá ke členům původního himalajského klubu v souvislosti se zdravím a 5 rituály na 2 témata. Prvním z nich je stravování. Bradford zdůrazňuje význam omezení počtu potravin během jednoho jídla a jejich správné kombinace. Druhým je hlas. Plukovník popisuje energii lidského hlasu a jeho vztah k 5 rituálům. V této knize o těchto záležitostech naleznete podrobnější pojednání, a to v 6. kapitole, o kombinaci potravin a stravování a v kapitole 7. o energii hlasu, zvuku a meditace. Obě kapitoly obsahují praktické rady, jež budou zajímavé pro všechny k tomu, komu se zamlouvali Bradfordovi poznatky. Nakonec se plukovník Bradford se členy himalajského klubu loučí a vydává se na misi za sdílením 5 rituálů s dalšími lidmi. Bylo velice potěšující sledovat, jak se zdraví každého z vás ze dne na den zlepšuje, řekl důstojník. Naučil jsem vás vše, co jsem v tuto chvíli mohl. Jak bude 5 rituálů nadále působit, začnou otvírat dveře k dalším učením a pokrokům v budoucnu. Existují ale i další lidé, kteří tyto informace potřebují a nadešel čas, abych se za nimi vydal. Pak se s námi plukovník Bradford rozloučil. Tento výjimečný muž si v našich srdcích získal čestné místo a samozřejmě nám bylo líto, že odchází. Byli jsme však rádi, že se tyto nedocenitelné informace, o něž se s námi s takovou ochotou podělil, dostanou i k dalším lidem. Považovali jsme se za skutečně šťastlivce, neboť za celou historii lidstva se starodávné tajemství o pramení mládí dostalo jen k málo komu. Peter Kelder uvádí, že pro hlavní postavu ve své knize používá pseudonym
Jak je to ale se zbytkem příběhu? Měli bychom mu věřit? Jedná se o fakt nebo fikci? Vrátili se i další cestovatelé z Tibetu s tak ohromujícími příběhy? Bylo možné ve 20. a 30. letech ještě předtím, než Kelder napsal svou knihu, proniknout za hranice utajení a fyzických překážek, jež zakázaný Tibet oddělovali od zbytku světa, a vydat se do země sněhu, hledat skrytá sídla a tajuplná mystická tajemství? Mohla by být pravda, že někde ve stínu nejvyšších hor světa existovala Shangri-La, kde v utopické nádheře žili věčně mladí muži a ženy? Nyní se k těmto otázkám dostanete. Harry Lin je vydavatelem Harbor Press. Takže, milí poslucháči, toto je kapitola prvá, ktorej vlastne pekne vyznieva poslanie alebo podstata tejto knižky. Je veľmi zaujímavá a určite osožná a v dnešnej dobe poskytuje širší obzor práce na sebe a možnosť skvalitniť si život. V každom prípade ju odporúčam. Ja osobne dlhé roky praktikujem Tibeťanov, bez toho, že by som toto čítala, lebo to sa mi dostalo asi 2 roky dozadu do ruky. Ale je to fascinujúca téma. Odporúčam každému vyskúšať. Naozaj môžete začať v ktoromkoľvek veku. A na internete aj všade sú rôzne ukážky cvikov. Odporúčam začať pomaly, viac menej vedome, nie rýchlo, nie, ako sa povie, s predstavou rýchleho dosiahnutia cieľu. Samotný postup a vývoj seba samého treba precítiť. A je to naozaj fascinujúce počúvať vlastné telo. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budem sa tešiť na budúce. Od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne a do skorého počutia.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Věci řešit, ať už teda a nebo aktuální forma, která, že lidé třeba píšou knihy, píšou napíšou knihu, napíšou články a ty knihy jim přináší i peníze a ti lidé pouze popíšou symptomy. Jo? Podobně mluví spousta lidí, když si poslechneš ať už z politické scény, nebo z aktivismu, nebo z alternativní scény. Podobně všichni mluví. Pouze o symptomech samotného trhu a jeho mechanismu, protože tam to všechno vězí. A proto žádný ekologický aktivista, žádná zelená řeší problém systémový, protože ten trh si vždycky najde cestu, jak vydělat. A všimni si, že i ti aktivisté se snaží nakonec vydělat naš své živobytí. Oni jsou uvězněni v tom systému jenom z toho principu, že někdo musí zaplatit, jo? Že někdo musí zafinancovat, aby své životy mohli žít, aby si mohli koupit ty svoje potřeby. To znamená, někde ty peníze se musí vzít. A může to jít z různých zdrojů. To je úplně jedno, jestli to jde ze soukromých nebo státních nebo jiných zdrojů. Ale nakonec je to jenom uzavřená smyčka, uzavřený kruh, který nic neřeší. Snaží se zmírňovat nějaké dopady, to ano. Můžou tam mít právníky, můžou řešit právní spory různé, které samozřejmě opět nikam nevedou. Je to všechno těžkopádné, něco se vyřeší, ale mnohem více se toho zase způsobí. Takže můžeme tomu říkat minimalizace škod, který páchá systém, protože ty škody stejně neustále rostou, ať už se je snažíme minimalizovat těmito tradičními prostředky. Jo? Takže musíme si uvědomit, že toto není cesta, není přece účelné jakoby zašlapat po symptomech, jo? Dělat záplaty, když víme o příčině, není náhodou lepší se zaměřit na tu příčinu, odstranit ji, vytvořit takový mechanismus, který je udržitelný a pak už se nemusíme starat, protože žádný takový symptom nevznikne. Jo? Pavle, to jsou věci, které jsou tak jednoduché.
3: Příčina je
2: jádro systému.
3: Ano, jádro systému.
2: Musíme mluvit teďka už o jádru, protože řeknu slovo systém, což znamená samozřejmě samotný mechanismus trhu. Jako můžeme se na to dívat z historického hlediska, to si lidé dočtou na našich stránkách, to je úplně jedno, kde to začalo. Po neolitické revoluci se prostě začal rozvíjet trh. Mluvili jsme o tom mockrát, všechno se tady dozví, ale asi to nemá cenu teď opakovat, protože je to stále dokola. To nám nepomůže ten systém změnit. To nám dá přehled o tom, proč jsme tam, kde jsme. To znamená, odkud pocházíme, jak se ten systém vyvíjel, proč se nacházíme zrovna v této fázi, jo, kde to vlastně se začalo trhat někdy od oblasti nebo v období průmyslové revoluce před těmi 250 lety plus minus, prostě kdy už ta technologie začala nahrazovat pracovní sílu a podobně. Že tam je ten první prvotní rozpor, ale samozřejmě tou zvýšenou energetickou výměnou, těmi technologiemi jsme taky začali rychleji vyčerpávat zdroje. Technologie a inovace a lidská invence vlastně přinesla to, že jsme si zmírnili ty dopady, které vlastně ten trh začal produkovat. Takže někdo, kdo říká, že kapitalismus vytváří inovace a podobně, tak to není pravda. To kapitalismus nikdy nic nevytvořil. Kapitalismus je pouze komodifikuje toho, čeho je schopná lidská invence. Kapitalismus je velmi primitivní, jednoduchý algoritmus, který prostě a to ještě neefektivní, jo? Na základě pouze zisku a nákladu. To znamená, vůbec nerespektuje zákon variety, vůbec nerespektuje mnoho ukazatelů, které je indikátorů z ekosystému. Pro kapitalismus, pro trh jako takový, je ekosystém neviditelný. Stejně tak jako člověk, který potřebuje pomoc, leží na ulici, pokud nemá peníze takový člověk, tak pro trh je takový člověk neviditelný. Trh takového člověka ignoruje. Vůbec ho nevnímá a nebere ho. To znamená, že prioritou trhu není, nebo v mechanismu trhu se nevyskytuje žádný vzorec, který by říkal, že je prioritou postarat se o lidi, o planetu. Že je potřeba být udržitelný, že je potřeba respektovat zpětné vazby ekosystému a podobně. Tam žádný takový vzorec není v tom mechanismu trhu. Tam je to je jednoduchý primitivní algoritmus přerozdělování na základě peněz, příjmu výdajů a samozřejmě vede to samozřejmě ke stratifikaci společnosti. Já se znovu vracím k té základní otázce. Žádný člověk na Zemi, můžeme tomu věřit nebo ne, ale statisticky to platí, že většina lidí na planetě nechce ublížit ani ekosystému, nechce ublížit ani jeden druhému, nechce mít ani války, nechce mít zkažené jídlo, špatné jídlo, levné jídlo, ale přesto se to děje, že tam žádný úmysl od těch lidí není. Jo? Ani bohatý, ani nejbohatší člověk na planetě nemá v úmyslu jakoby zničit ekosystém. Ale přesto se to děje. A otázka pro lidi, kteří o tom ještě nepřemýšleli, ať se zamyslí nad tím, proč se to děje, i když to nikdo nechce. Proč se tyto věci dějí? Není to chyba vlády. Není to chyba žádného člověka. Bude to chyba nás všech, že jsme se vzdali té svobodné vůle a nechali jsme se ukolebat tím systémem, těmi mechanismy, takže akceptujeme tyhle ty pravidla hry slepě. Jo, protože v tom případě nemáme svobodnou vůli, protože svobodná vůle je o tom rozhodnout se udělat věci jinak, než je děláme dosud. Ale protože jsme drženi v šachu tím systémem, právě díky tomu, že ten systém má svoje pravidla hry a my ty pravidla jsme donuceni akceptovat, abychom přežili, protože jinak bychom neměli příjmy, nemohli bychom si věci koupit a přežít. To znamená, všechno je podmíněno peněžním tokem. Takže, ale je potřeba si to uvědomit, protože pokud si tyto věci neuvědomíme, nemůžeme ani provést adekvátní změnu. My musíme pochopit jednu věc, že problémem je samotný trh. A jít do hloubky, proč ten trh je problémem, proč nelze trh reformovat, protože kdybychom reformovali trh tak a změnilo, tak už to není trh, už to není tržní kapitalismus. Jo? Jakýkoliv jiný systém, to znamená, my musíme to jádro jako takové, které nás otračuje, a směřujeme díky tomu do propasti jako celek, jako celý systém, celá planeta, tak je to v tom jádru. Takže my se teďka nemůžeme bavit v politické rovině o tom, koho zvolit, když každá vláda, která bude zvolena, podívejme se, co tam je, co tam bylo v minulosti. Vzpomeňme si, co bylo za posledních 100 let lidí ve vládě. Kam jsme se dostali? Jo, nikam. Nezměnili jsme systém. Akorát nám to ty technologie stále více a více ukazují, že to děláme špatně. Jo? Takže to jsou pořád ty samé otázky, ale opravdu doporučuji zabývat se těmito tématy do hloubky, jít na ty stránky, nepodceňovat to, protože může se stát, že dospějeme do fáze, kdy už na to čas nebude. A už nebude vlastně možnost se vrátit.
3: Jasně, nevadí. Jestli můžu teda, já jsem během tvýho teďko výkladu zaregistroval několik takových termínů, které mi zaujaly. Jeden z nich je strukturální vzdělání. Ano, nevím, co si pod tím kdo představí, ale já to beru, nebo možná hodně lidí to bere, jako vzdělání jako takový. Jak to vypadá s dnešním vzděláním? Jistě asi si všichni dokážeme představit. Já jenom to dopovím, když už teda. A vidíme, jaký je problém v tom, že prostě ty lidé, kteří vystudují nějaké vysoké školy, tak je jim to úplně k ničemu a víceméně právě asi nedosahují toho strukturálního vzdělání. Naopak se to velmi sužuje, velice se specializují, to je taková ta věc, na určitou věc, která je potom vytržena z kontextu a není schopná to vůbec řešit. Přesto těmto lidem se jim říká, že autority, celebrity a podobně, a k ním vzlíží všichni lidé a říkají, tyto lidé na to mají školy, ty lecos vyřeší, ty tam zvolíme, ty nám pomůžou a tak dále a tak dále. Takže já se chci vrátit k tomu, co to znamená to strukturální vzdělání a proč se to patrně na dnešních školách vůbec nevyučuje, nebo jak bych to nazval. Ano, jestli mi rozumíš, co tím chci říct.
2: Jo, já ti rozumím. Samozřejmě můžeme to žít volnou formou. Já jsem se už o tom zmiňoval. V podstatě souvisí to prostě vidět věci v souvislostech, vidět strukturu věcí, kauzalitu, příčina, následek, mít povědomí o teorii systému, o základních přírodních zákonech a tak dál. A vidět a současně to aplikovat i na ten trh, na ten společensko-ekonomický systém, ve kterém žijeme, protože je potřeba si těch věcí všímat. A jakmile to dělání, je to potřeba, to jsou ty naše, například přes ty naše věci rozhodně, když by člověk četl. Tak do sebe, když vidíš věci, vidíš toky, vidíš, nemusíš znát vyloženě detaily, kdo koho podvedl a kdo komu dal úplatek, ale jde o to, že ty principy tam uvidíš a v té společnosti ty principy jsou základem, to jsou ty vzorce chování, jo, vzorce chování, proč lidi reagují na určité situace tak, jak reagují. Víme, že tam jsou ty peníze, víme, že o sebe, o svoji rodinu prostě a teď jsou v tom vnoření a nemohou z toho vybočit samostatně. Jo. To vzdělání umožní ty věci vidět v souvislostech s mnoha dalšími faktory, jak ekosystém mohli mít, tak samozřejmě vidíme tu politiku taky, bohužel jako potom opravdu člověk někdy může být čokován, ale vlastně ne, pak už je to jedno, pak už to vzdělání vlastně dává jakýsi nadhled k těm věcem a pak už nevzniká takové to obviňování a hledání viníků, jak to bývá v té politice, že kdo za co může a která vláda co dělala špatně a tak dále. To znamená, vidíme tam tu dynamiku té struktury, toho z celého systému, jak funguje v těch vzájemných souvislostech a známe kořen, vidíme ten kořen a známe ty činy. Jo? To znamená, a současně si uvědomit, že ten systém nelze změnit politickým způsobem, protože politika je součástí té struktury. Jo? Takže je to klasika. A proč se to neučí na školách? No tak ono se to učí, ale většinou na technických oborech a jenom v souvislostech s technologiemi. Třeba,
3: ano,
2: jo? To znamená, že chybí aplikace na socioekonomický systém. Přitom jako kybernetika a teorie systému, která vznikla v 50. letech minulého století, tak samotná kybernetika je věda o fungování světa, fungování systému, ať už přirozených nebo umělých, a ta zastřešuje veškeré vědní obory. To znamená, kybernetika je tím oborem, který združuje všechny vědní obory do jednoho celku, protože ukazuje, že je potřeba ty obory združit a vidět ty souvislosti, protože když studuješ věci odděleně, bez kontextu,
3: specializovaně,
2: tak vlastně je to ta specializace, která je dobrá právě na pochopení, ale nesmíme zapomínat, že ona funguje v rámci širšího a většího celku. A že tam fungují taky informační toky a výměny a zpětné vazby. A to se společnosti týká velmi, protože my jsme propojeni, my jsme vzájemně svázaní strukturou momentálně trhu, ale hlavní systém je ekosystém, když jsme s ním tak provázaní, naprosto provázaní, že si to vůbec neuvědomujeme, že tím, jak nás ten trh vlastně zdeformoval, tak si lidé někteří myslí, že trh všechno vyřeší, naopak trh nevyřešil vůbec nic do teďka a doplácí na to ekosystém, protože pokud my se chováme, my vlastně ničíme ekosystém z jednoho důvodu, protože jak kdysi, když jsme neměli takové prostředky v minulosti, nebyly ty a rozvinuté technologie dokázali prostě extrahovat velmi velké množství zdrojů v krátkém čase. Jo. Dneska dokážeme, děláme stále více a dokážeme prostě odvést a vytěžit mnohem více, vyrobit mnohem více, to spotřebovat mnohem, trh to vyžaduje samozřejmě, ale kdysi to tak nebylo, kdysi prostě v tom středověku jsme neměli ty technologie a tenkrát jsme neměli vůbec přes kde jsou limity té planety. My jsme si nedělali žádné starosti s tím, že se musíme chovat ekologicky, protože tomu neměli jsme technologie, které by drancovaly planetu. A to, že jsme mezi sebou bojovali o nějaké zdroje, které jsme si jaksi vydobili tou svoji ruční prací a podobně nějakými drobnými mechanismy, tak to nemohlo na planetě způsobit takovou škodu. Bylo nás méně, neměli jsme technologie, měli jsme velmi omezené znalosti, velmi malé oproti dnešku, to znamená, absolutně jsme nevěděli, která bije a planeta byla pro nás obrovská, takže není divu, že prostě jsme si tím starosti nedělali, ale my jsme dospěli po průmyslové revoluci do zcela jiné fáze. Je nás 8 miliard, planeta je malá, protože máme technologie, které drancují a bohužel máme systém, který je zarazený na nekonečném růstu a to je problém, protože ten nekonečný růst, nebo respektive technologické prostředky, které používají firmy a jednotlivci v rámci konkurenčního boje v rámci trhu, samozřejmě zefektivňují. Ta technologie je vždycky efektivní tu lidskou činnost, ale pokud se použije nesprávně a ta technologie se používá nesprávně, protože pracuje pro trh a pro nekonečnou spotřebu. Takže pokud se ta technologie používá tímto způsobem, tak máme konečno velmi brzo, protože ta planeta je omezená a my jsme schopni ty zdroje vydrancovat ve krátkém čase. Kdyby nebyly regulace, samozřejmě bylo by to horší, ale i když máme regulace, tak ty regulace to nezastaví. Máme zákony, které něco omezují, ale to nezastaví. My máme problém s jádrem trhu jako takový. Samotný trh je problémem. Jo? Navíc on de facto kapitalismus nedokáže zaměstnat 100% lidí, když máme technologie. Naopak je potřeba ty lidi uvolňovat ze zaměstnání, je potřeba přestat dělat činnost, která nadává smysl, ale tady se vytváří práce uměle jenom, aby lidé měli práci a trh se nezhroutil nebo společnost se nezhroutila, protože jsme pořád závislí na penězích. Je to prostě spousta věcí, o čem by se dalo mluvit, ale to je možná otázka, co to je strukturální vzdělání. No prostě je to všechno, patří do toho kritické myšlení. Já do toho teda hrnu i tohleto způsob uvažování v kontextu věcí, že všechno je propojené, člověk vidí struktury, proto strukturální. Tržní systém je také struktura, jo? Struktura, když vidíme, když máme tohleto povědomí, tak víme, jak funguje tržní systém z hlediska své struktury a víme, že je prostě nereformovatelný a že se nedá změnit, že je potřeba ho odstranit a vyměnit za jiný, ale k tomu, abychom mohli odstranit tržní systém, není potřeba

0: minimálně musí vědět, alespoň ten jeden krok, koho chtějí zvolit. No zvolí další vládu, která bude fungovat zase v rámci trhu. To znamená, pořád se točíme kolem peněz, kolem majetku, kolem prostě spotřeby, jo, kolem vyčerpání zdrojů, protože lidé si nic jiného představit nedokážou. Oni nebyli naučeni si nic jiného představit, protože veškeré alternativy v minulosti byly potlačeny kapitalismem. Jo, tam, kde byly jakési pokusy o změnu systému, například Venezuela, to byla, v 70. letech, to byl ten projekt CyberSyn, jo, ten byl tenkrát pozván geniální kybernetik Stafford Beer, který měl udělat centrálně řízený systém optimální efektivní ekonomiky. To byl první pokus o jakési řízení, efektivní řízení zdrojů a přerozdělování. To byla velmi dobrá myšlenka, ale bohužel tenkrát tam vtrhla CIA a zavřela to dřív, protože jejich korporace se tam cítily ohroženy. Takže Amerika tomu udělala přítrž. Ale to se dělo vždycky, protože víme, že v Americe, kdo teda trošku slyšel o McCarthyismu, tenkrát ta éra vlastně, kdy oni potírali všechny lidi, kteří měli jaksi levicové záměry a nebo byli v nějaké komunistické straně, tak samozřejmě kapitalismus se cítil silně ohrožen jak Kubou, tak prostě tady těmito různými aktivitami, ty lidé se jenom bránili, oni ani vlastně mnohdy nebyli příslušníky žádné strany, ale měli prostě levicové, takzvané levicové názory, protože oni cítili, že ten kapitalismus je utlačuje, že prostě je nespravedlivý. Takže už jenom takovéhle čistky, které se děly v Americe, ono to trošku připomíná na ty naše procesy tady, co se děly u nás. Jo? Takže vidíme, že je to jak přes kopírák, že systém jako takový, ať už u nás, jo, samozřejmě ti lidi, co zažili režim u nás, a tenkrát se jim to nelíbilo a pustili sem ten západ, jo. V uvozovkách pustili, prostě dělali takovou ten dissent, jak se tomu říká. Tak oni, většina z nich asi tomu ještě do dneska věří, prostě se neposunuli dál, nepřiznají to, nebo prostě si fakt myslí, že ten kapitalismus je řešením, ale pro ně ano, oni třeba mají svoje firmy, jo, neměnili by, protože pro ně je to OK, ale nevidí budovu, ekosystém a tak dále, pořád jsou věřící. Jo? Je to ideologie, která v podstatě připomíná fanatismus až prostě sektu, náboženství, prostě, které oni, lidé tomu věří, ale s vědeckými důkazy to nemá nic společného s vědeckými fakty a s přírodními zákony. To znamená, to, co je dobré, bylo by dobré, aby se lidi trošičku zaměřili na nalezení své ztracené svobodné vůle a řekli si, pokud ji trošku ještě najdou v sobě, že nebyla plně ušlapána, tak by měli by se odpojit nebo začít odpojovat od toho matrixu, té spotřeby, reklam a tohoto a začít studovat věci, nechodit na sociální sítě, protože tam mají lidé příspěvky nějaké, ale spíše se zajímat o články, které prakticky dneska nemají žádnou sledovanost. Jo? Nebo o články, o vědecké publikace, i ta naše stránka Hnutí Cajgex, která tu má všechno v kostce, tak kolik myslí, že má sledovanost? Jo? Co znamená, nebo ty videa, nebo obecně tyhle ty materiály nemají velkou sledovanost. Jo? Přitom jsou kritické pro život na této planetě, jo? Protože vychází z vědy a ty věci podobně jako ne každý den na vysokou školu, i když v uvozovkách dneska je hodně vysokých škol, ale myslím tu opravdu vysokou školu, ne nějaký kurz nebo něco takového, mít technické vzdělání, mít vzdělání v teorii systému nebo prostě něco, nemyslím teďka vysoká škola ekonomická, kde se učí marketing a podobné nesmysly, to už s vědou nemá vůbec nic společného, takže mluvím o vysoké škole, která je založena na vědeckém základě. Jo.
1: A je taková nějaká?
0: No tak technické směry jsou, že jo, ať už máme elektrofakulty nebo přírodovědy snad, ale rozhodně to nebudou podnikatelské fakulty nebo politicko-ekonomické záležitosti, protože současná politická ekonomie vždycky, to je jenom ideologie věce, které už dneska, bych řekl, neplatí, ale oni neplatili nikdy, akorát, že když si se tomu věřilo,

0: že to platí, jako si stabilitu ve společnosti zcela přirozeně, taková základní že díky svým sobeckým zájmům a v té ekonomické aktivitě na trhu díky právě svým sobeckým zájmům jo, v tom tržním mechanismu vytvoří suma sumárum ve světě společné, ano, budou mít dobře a nebude chudoba, nebudou bohatí, budeme mít šesté trpět, nemít nevyčerpávání zdrojů a tak dále. Jo, tak tomu se věřilo, ale bohužel ty předpoklady, na kterých to bylo založeno, vůbec neplatí pro trh. Takže takové předpoklady rovnováhy na základě jakési ekonomické aktivity, která je založena na sobeckých záměrech jednotlivců. Jo? Takže rozhodně víme, že konkurence funguje a dlouhodobě už vůbec ne. A jediné, co funguje, je spolupráce, koordinace, plánování a samozřejmě respektování prostě všech zpětných vazeb, respektování zákonů variety v reálném čase a lidé rozhodují o tom, co se bude a nebude vyrábět, ale nebudou manipulovaní reklamou, nebudou manipulovaní samotným trhem, protože o tom jsem se taky kdysi zmiňoval. Nebo tržní procesu je taky tržní manipulace, která probíhá mnoha způsoby, jo, od reklamy počínaje, protože lidé nakupují nikoliv to, co skutečně potřebují a co má hodnotu, ale to, co je momentálně in a to, co prostě ta reklama jim vnutí, protože kdyby to tak nebylo, tak reklama už dneska neexistuje. Jo.
1: Ano.
0: Firmám by se to prostě nevyplatilo, aby si platili reklamu, pokud by lidé nereagovali na reklamu. Takže jejich názory a jejich nákupní zvyky jsou velmi silně naprogramovány tady tou tržní ideologií skrze reklamu. Jo? Tohle to umí velmi málo lidí filtrovat a je potřeba se tomu naučit a není to otázka násilí, aby si člověk na sobě dělal násilí. Je to otázka pouze toho, co jsem říkal, toho studia, těch informací, které mám, protože pak to je zcela přirozeně. Jo, já právě chci zdůraznit, že lidé by si neměli dělat násilí. Možná jediný násilí je poprvé se přinutí k tomu studiu. Pak jakmile se ten člověk chytne, tak už to násilí není, ale pak už by to mělo být motivované, motivační, že má zájem si to přečíst, má zájem jít dál, má zájem se dozvědět více. Jo, ale pokud nemá zájem o nic, no tak takový člověk je mrtvý člověk. Jo? Ten se jenom veze a ten si dožije v tomto světě, ale ve své podstatě jako
1: život
0: jeho motivací. Jo?
1: No. Petře, tady velice často narážím prostě na to, když se snažíš někomu něco vysvětlit nenásilně naprosto v rámci nějakého rozhovoru, v rámci nějakého dialogu a začneš mu vysvětlovat tohleto, že by se to měl teda naučit a že mu s tím člověk pomůže klidně a tak dál. A on ti každý řekne, no a k čemu mi to bude, i když to budu všechno tohleto znát, k čemu mi to bude, přece všichni ostatní to nedělají, no a k čemu mi to bude, já na to nemám čas, já to prostě bych nepřežil, kdybych si měl to tady o to. Rozumíš, já to jenom chci říct, protože lidé okamžitě takto reagují. Proč bych se měl učit něco, co by mohlo pomoct, když se raději budu učit někde studovat na nějaké vysoké ekonomické nebo podnikatelské nebo co mi skutečně teď pomůže. I když by to třeba, je to v neprospěch celého lidstva, celého ekosystému a tak dále, tak dále. Ale já nemám jinou možnost. Pro mě to je v současné době jediná možnost. Takže díky tomu se učí a otvírají se nové a nové vysoké školy s různýma titulama, doví co všechno. A prostě tam je naučí vyloženě, jak fungovat v tom systému, aby se stali ještě dravějšími a dravějšími, a aby vůbec přežili. Ale existují nějaké školy právě, které tě naučí právě to, o čem mluvíš. Takové školy prostě neexistují, protože lidi řeknou, k čemu by mi to bylo, když to budu všechno vědět, když s tím stejně nic neudělám. Chápeš? To je taková začarovaný krok, taková past.
0: No ale takové školy ani nebudou existovat, protože
1: nebudou,
0: ta škola tě má připravit na něco. No, tak ta škola tě má budeš technikem, no tak vystuduješ sice vědu, nějakou část vědy a část technologií a budeš specialistou a někde se upíneš do firmy a nějaká společnost tě vůbec nebude zajímat, protože budeš mít slušný příjem, založíš rodinu a prostě a pojedeš dál a začne tě to zajímat, že tehdy, až se věci začnou opravdu hroutit. A vždycky to nejvíc odnesou ty nejcitlivější lidi, ti si toho všimnou vždycky nejdřív, ti ostatní přijdou později, ale nakonec to dostane i toho posledního člověka na planetě, jenomže to už bude pozdě. Já to říkám jinak. Jo. A kdyby existovaly školy, které by byly například dotovány státem, takže by opravdu bylo ve státním zájmu mít vzdělané lidi strukturálně. Jakože není, protože víme proč, asi to nemá cenu rozpitvat, ale čistě teoreticky, kdyby náhodou, jo. Tak stejně je to jedno, protože kolik lidí tam bude chodit do takových škol. Ta škola tu mají stejně tady, teď oni nepotřebují chodit do školy, aby nabyli strukturální vzdělání. To není o škole, ale pouze o zájmu.
1: Ano,
0: jo?
1: Zájmu.
0: Nemůžeš logiku člověka, používat. Ty říkáš, ale nemůžeš člověka přinutit, a ani to není dobře, ani by to nebylo demokratické, prostě proč bys měl někoho nutit, aby přijal tvoji víru nebo tvoje přesvědčení. Prostě tam jde o to, že pokud ten člověk sám v té realitě, v té praxi zjistí, zadže to loket a začne mu to nabízet nějaké otázky a náhodou se setkáte, vznikne určitá situace, kdy on bude zvědavý, ty máš nějaké informace, tak se ptá, ty mu odpovídáš, jo, a začne takový dialog a to pozná, že ten člověk najednou je otevřený a že má zájem a že je zvědavý. Pokud ta zvědavost tam chybí a ten člověk se začne uzavírat před tebou, začne zavírat dveře s tím, že ti začne oponovat v každém tvém nevinném, jo, ty mu něco řekneš, on se uzavírá a řekne nějakou negaci, a proč bych já měl a tak dále, to jsou všechno negace. Proč mrhat energii s takovým člověkem? Proč bys to měl dělat zrovna ty? Teď tebe to zbytečně vyčerpá a stejně nedosáhneš toho, co bys rád. Ani to není dobré, kdybys ho dosáhl. Prostě nech toho člověka bejt. Jo, vůbec s ním nemluv o tom, protože ten člověk je úplně v jiné pozici než ty. Jo?
1: A to chci říct.
0: Jo, to znamená... Jo, to... Pavle, to je potřeba ale pochopit, protože já mám pocit, že jsme o tom taky už párkrát mluvili.
1: To je
0: a myslím
1: problém,
0: si, ano. Že tato otázka už začíná být docela frustrující pro mě, protože se opakuje, jo, jakoby bylo to vysvětleno. A ten, kdo to nechápe, to je jeho problém. Mm-hmm. Protože já už nejsem schopen mu lépe vysvětlit, proč by neměl s takovým člověkem mluvit. Jo? Ale na druhé straně potkám mnoho dalších lidí, kteří jsou připraveni. Jo, takže bych to řekl takhle, nejde o konkrétní osobu, jde o statistiku. Jo? Protože konkrétní osoba ve své podstatě je důležitá samozřejmě, jo, ale pokud je ochotná něco, jo, pokud je ochotná něčemu přispět, něco změnit a tak dále, ale říkám, je to, nebo si něco naučit, protože ono to samo nepřijde, no tak jako, kdyby to člověka nezajímalo, tak se k těm informacím nedostane, když ho to bude zajímat, tak se stejně k těm informacím dostane, ať už přes někoho jiného, nebo dneska ten internet dává neomezené možnosti, takže si ty informace prostě vyhledá, jo. Ale když ten člověk nechce, no tak proč bys mu to měl nabízet, jo,
1: ale
0: tak
1: ono
0: na to se vykašli.
1: Ono to nikoho ani nenutí a víceméně každý se zabývá právě těma problémama v té politice nebo problémama. Jo, je to takový, ono je to strhne, prostě
0: jo,
1: takový
0: jako...
1: věčný hádky a podobně.
0: Lidi
1: a ty,
0: chodí,
1: potom...
0: lidi...
1: Ano, a já právě chci říct, jo.
0: Lidi...
1: A teď se děje to, že to takhle strhne, jako se dostaneš někam do té debaty a tam se nadává na druhého a tálety a ty řekneš, ale neřešte to tohleto, prostě tady jsou skutečně jiný strukturální zásadní problémy, který to, a teď se jim to snažíš povědět a prostě je vidět, že je to nezajímá. To je jedna skupina lidí, ano, a pak je druhá skupina lidí, s kterými se setkáš, to jsou takový zase ty, ty, jak říkám, ty sluníčkáři, ty pozitivní. Přemýšlej pozitivně ve všem. Ono stačí jenom, že tak budeš přemýšlet a ono se to stane, samozřejmě, že jo. A bude to všechno v pořádku. A ty taky nechtí nic slyšet. Ty už vůbec nechtí nic slyšet o tom, jak by se to mělo řešit. Tak a teď jsme u toho a pak jsou ty třetí. No a to jsou ty, kteří to všechno mají na svědomí. To jsou ty lidi, kteří ti řeknou, ty jsi sluníčkář a ty jsi blbej a ty máš vysokou školu života, ty jsi úplně pitomej a my jsme ty, který máme ty vysoké ekonomické školy, my jsme ty autority a my víme dobře, jak se to dělá, vy jste všichni úplně pitomí. Takže s kým se teď vůbec máš bavit, ano, a jak to vlastně tohle řešit, protože tady máš fakt mnoho skupin lidí.
0: Tyhle ty otázky skutečně doporučuji si přečíst, já to samozřejmě zodpovím, ale je to tam mnohem lépe uspořádané právě v tom posledním dokumentu na našich stránkách, jak jsem říkal. Já si myslím, že lidé, když si to 10x přečtou, těch 35 stran postupně, dejme tomu stýrením odstupem, pokud někdo se takový najde, že by si to 10x přečetl, ale tomu garantuju, že potom bude mít takový dobrý strukturální start, prostě, že pokud ho to zaujme, tak jinak, koho to nezaujme, tak si to asi 10x nepřečte, to je jasné, jo. Ale to, že si to přečte 10x, to by už mohl být takový důkaz toho, že ho to zajímá. Že se pohne dál, že si najde další věci. Vím, že takových lidí bude velmi, velmi málo, pokud se vůbec takový člověk najde. Ale každopádně, jak jsi říkal, teďka mi trošku ujel, na co se stalo.
1: O co snaží je přijít a nadávat mezi sebou na tále toho a jak tenhle ten a tenhle ten. No samozřejmě a média a všichni to podporujou prostě tohleto, protože to je přesně to, co má mezi lidma být, aby mohli být krásně ovládaný, že? Takže já říkám, dokud nepochopí podstatu problému vůbec, co to je, jak to všechno funguje, tak prostě nemůže nikdo čekat, že se něco stane.
0: Mě zaujal tebe ten výrok, jak jsi mluvil těch, neříkám jenom sluníčkáři, to je taký titul, to je taky takový titul, který já nechápu dodnes, jo. Vůbec to nevím, kde to vzniklo.
1: Který mají všude sluníčko, stačí se jenom kouknout a když si to přeješ, tak ono se to stane, protože to tak je. A hotovo, jo. A ty už vůbec nevysvětlíš nic. No.
0: Asi jsem to tak pochopil nějak podobně, jo, ale nijak jsem se tím nezabýval. Ono je to úplně jedno, je to nějaký název a to je právě jak když nebyli sluníčkaři, tak to je nálepkou komunista. Nebo nějak jinak, to je to nálepkování, že ten takové a ten je makové, a hlavně někoho někam zařadit, aby bylo jasno, co to je za člověk. Jo, ale přitom to neřeší vůbec nic, protože...
1: Já to říkám proto, protože to jsou lidi, kteří mají prostě všechno zalitý sluncem. Oni sice třeba mají velký problémy, ale nechtí si to vůbec připustit, ano? Mají všechno zalitý sluncem.
0: Já jsem se k tomu chtěl dostat.
1: No, tak dobrý.
0: Vím, já si pamatuju. Já jsem se setkal v minulosti taky s různými skupinami lidí a vždycky to, i ten marketing a ten kapitalismus, ten trh, když člověk podnikal nebo zkoušel nějaké věci, tak vede tomu, k toho člověka, k takzvanému pozitivnímu myšlení.
1: Ano.
0: Aby si všechno vizualizoval pozitivně, že si to můžeš vybrat, buď to vidíš černě nebo bíle. A ty mu to musíš vidět bíle, protože to tě právě bude motivovat a hnát dopředu a pak vyděláš ty peníze a podobně, ale přitom samozřejmě vůbec to nebylo o té podstatě věci. Samozřejmě většina lidí nikdy neviděla, mnoho lidí i prodělá. A řekl bych to tak, že je to opravdu vyměvání mozku a dalo by se to přirovnat trošku k sektě, i když je to trošku volný než sekta, ale prostě je to pořád ten samý princip, jestli je to náboženství nebo vymývání mozku, nebo je to cokoliv, je to všechno jenom o ovládání a moci a kontrole a někoho zhora a hlavně tam, kde jsou peníze, běží tok ve struktuře, peněžní tok, tak tam ty lidi, tam vznikají ta falešná přátelství a obchodní přátelství a různá budou nesmysly, které se časem rozpadnou, když to prostě nebude fungovat. Že? Takže to je přesně to, co víme, že tak je, a Bílova, ty sluníčkáři jsou podobně na tom zřejmě, protože vidí všechno růžové. I mezi aktivistami je spousta lidí, kteří si myslí, že už se blízká na lepší časy a všechno bude výborné. Teď je u moci Trumpa, najednou jo, všechno je jinak, jo, všechno je dobré. Vůbec nepochopili podstatu věci. A to byli aktivisté inteligentní, kteří mají i vysokou školu a dokonce ve své době bych řekl, že s jednou osobou jsem takhle nějak sporadicky spolupracoval, ale to je jedno, to není podstatné. Podstatné je to, že to není výjimka, to je skoro pravidlo,
1: ano.
0: Že ty lidé prostě takhle přemýšlí, jsou nakaženi tím trhem a oni si nedokážou představit. A za každou cenu, když vznikal třeba v době covidu, že jo, byl velký strach ve společnosti, že lidé nevěděli, co bude. A logicky ze strachu začal ten aktivismus, jo, takový vyšší, že jo, jako kdysi po té finanční krizi. Samozřejmě je to všechno chaotické, neorganizované, nevzdělané a teď vlastně ty lidé, jo, mluví na těch sociálních sítích, jo, a mluví, vypadá to, že mluví dobře se to poslouchá, ale není tam nic ani zrnko, že by zasahovali strukturu. Oni vlastně chtějí řešit jenom ten symptom, který právě teď vznikl, jo, ten covid a teďka vakcinace a teď všechno dohromady a musíme se bránit a musíme někoho zvolit a musíme jít do ulic a toto a vůbec nepochopili podstatu. Jo. To je prostě ta tragédie té populace, jak je snadno emocionálně manipulovatelná, předvídatelná tím pádem, jo. Ale vůbec nevidí, kde se to všechno bere, proč to vzniklo, nezná nejenom historický kontext, ale dejme tomu, že ten historický kontext bychom mohli pominout, pokud by tam existovala nějaké strukturální vzdělání. Absolutně nechápou, co se děje. Jo. No, samozřejmě ty konspirační teorie různého kalibru, ty jsou potom jenom vedlejším produktem, který se automaticky vynoří, když vzniká ve společnosti strach, nebo nemají zodpovězené otázky, nejsou spokojení s odpověďmi a samozřejmě vlády skrývají kde co. A dokonce ani vlády ty informace nemají mnohdy. Jo, mají to korporáty, ale jenom dílčí informace. Teď je to všechno provázané, takže nikdo přesně nemá všechny informace, co se v tom systému děje. Jo, kromě těch lidí, kteří vidí tu strukturu, že jo, ale to je jako běžný agent, který se pohybuje v kapitalismu, jako rádoby nějaký řadový zaměstnanec nebo řadový podnikatel, tak ten nemá ani ponětí, kde se jo. Takže po těch lidech, Pavle, fakt nemůžeš chtít nějaké zázraky. Ti lidé prostě jsou rádi, že vůbec jsou rádi, ale že jsou svými otroky, mnohdy ve vlastním podnikání. Jo, že to je otroctví stejně jako každé jiné. Jo. Jestli jsi zaměstnanec nebo podnikatel, jsi otrok, jo. Dokonce ještě sám si určuješ, co máš dělat a co budeš otročit, ale ve své podstatě si vůbec neuvědomuji, že je to jenom pohyb pro nic za nic. Jo? Pohyb. Někde vzít nějaké zboží, někam ho přivez, někam prodat, nebo něco zorganizovat, nebo dělat nějaké účetnictví, dělat přímý výdaje, dělat statistiky, dělat grafy a plánovat, jak ta moje firma bude na tom za 5 let. Jo? Ale přitom absolutně nic neudělá. Je to jenom o přežití. Je to jenom o přežití toho konkrétního člověka a jeho rodiny, ale v zásadě je to silně sobecky podpořeno. To znamená takhle, sobecky orientované, to je jasné, to máme v sobě. Protože jsme, abychom přežili v nehostinném systému v době nedostatku, ale když ten systém vytváří umělý nedostatek, právě proto, že se pak projevuje tohleto sobectví a vlastní úzký vlastní zájem, tak, aby potom přišel nějaký idiot, který obhajuje kapitalismus, řekl, no vidíte, teď jsem to říkal vždycky, že člověk je prostě zvěř, dravá povaha, jemu jde o svůj vlastní zájem a pro něho je ten kapitalismus ten nejlepší, jaký může být, protože tady se může uplatnit, jo, ta jeho povaha. Jo, takže to je prostě trošičku jako, že bez důkazu podpořil své vlastní předpoklady. Napřed vytvořil předpoklady proto, aby ten člověk v kapitalismu, ho vsadíš do kapitalismu, stane se ještě větším obcem, než by byl někdy jindy. A vlastně potom se to použije jako důkaz toho, že člověk je od přírody sobecký tvor. Jo? Přitom všechny vědecké výzkumy ukazují přesný opak. Člověk má širokospektrální povahu, ale vždycky reaguje na prostředí. Jo? Když ho vsadíš do dravého prostředí, projeví se nejvíce a zvýrazní se ho dravost, jo, ale jeho prostě konkurenceschopnost. Jo. Když ho ovšem ponoříš do prostředí hojnosti, tak tohle to všechno odezní a zvýrazní se právě ty prvky, které se přesto, že máme kapitalismus, stále nevymizely. A to je solidarita, soucit, pomoc bližního, jo, starost o další lidi, o ekosystém a tak. Tohle to máme všichni v sobě, akorát je to potlačení tím kapitalismem, tím trhem, který v nás zesiluje schopnost přežití, to znamená za každou cenu, že ten kapitalismus se o lidi nepostará. Jo, já už jsem říkal na začátku, že když máš někde na ulici dítě, který je hladový, špinavý, nemocný, kapitalismus pro kapitalismus je takový to dítě neviditelné. On se o něho nepostará. Musíš vytvořit, buď přijde člověk, který má ještě ten soucit, který nebyl potlačen, a postará se o ně. Nebo přijde nějaká charita, nebo přijde státní zásah, že ta regulace, to znamená nějaká sociální organizace, to jsou všechno věci, které fungují mimo trh, ale to jsou věci jakoby regulační, záplatující, které se snaží odstranit externality systému. Externality toho jádra, toho trhu. No? Ale podobně jsem mluvil o těch ekoaktivistech, kteří se snaží v dobré víře pomáhat planetě, pomáhat lidem. To dělají i ty charity. Ale to, co mají všichni společné, že jsou všichni zakomponováni do toho trhu jako takového. Nikdo s tím trhem nic neudělá, nikdo nemá to povědomí o tom, aby se tyto věci neděly, tak musíme změnit jádro systému. Takže nikdo z těch lidí nemá povědomí, jo, nikdo z těch lidí nemá povědomí o tom, jakou cestou se dát, abychom už nemuseli jenom záplatovat tyhle ty věci. Aby o každého člověka na planetě bylo postaráno ze systémového hlediska, jo, protože stejně ty lidé pak naopak vrací tomu systému mnohem více, protože pak to bude dávat smysl, protože budou vidět, že ho mohou ovlivňovat. Mm-hmm. Jo, mohou si rozhodovat o tom, co se bude vyrábět, co se nebude vyrábět, kde se co postaví, kde se co nepostaví. Jo, že nepotřebujeme takovou že odpad bude recyklovatelný a tak dále, že se budou vyrábět věci, které vydrží dlouhodobě, že nebude tak velká spotřeba, nebude tak velká výroba, jako máme dnes, jenom kvůli toku peněz a podobně. Ano. To je skutečná ekonomika. Toto je skutečná ekonomika, která vychází z technické efektivity. Uh-huh. To, co máme dnes, není skutečná ekonomika, je to antiekonomika ve své podstatě a poměřuje se pouze tržními výsledky, ziskem. Uh-huh. Jo. Ale navíc ona umí efektivně externalizovat, což je její jakoby vlastnost, která je samozřejmě bohužel hlediska člověka negativní. Protože externalizace nákladu znamená přenášení nákladů, přenášení prakticky veškerých nákladů na přírodu, na ekosystém. Jo.
1: Ty jsi tady, Petře, já o tom už něko přemýšlím, ty jsi tady zase zmínil několik termínů, které spolu souvisí úzce a já jsem si zase tak nějak si dodal dohromady a ty termíny jsou prostředí, ano, a systém, ano, a teď jsme u toho, jak jsi říkal, že člověk, když je vržený prostě do nějakého prostředí, tak se chová tak, jak to prostředí se k němu chová, tak on vlastně víceméně to opětuje, jo, je to tak. A teď jde o to, kdy vzniklo jakési prostředí? Vzniklo dřív prostředí nebo systém, který vytvořil prostředí, nebo prostředí vytvořilo systém? Rozumíš tomu, co bylo dřív, sopice nebo vejce? Ono to spolu úzce souvisí totiž toto. A já jsem o tom už hodněkrát přemýšlel, jak se může člověk změnit. Jestli tím, že bude vržen do jiného prostředí, že se vytvoří jiný prostředí, jak se to prostředí může vytvořit, aby se mohl změnit následně systém, nebo jak to vlastně lze toto? To jsou dost takové dost zajímavé otázky.
0: No tak dynamika ekosystému, podívej se na dynamiku ekosystému jako prostředí. Jo? Jak fungují, kdyby tady nebyl člověk, jak by fungovala planeta s celou svojí biodiverzitou? To znamená, to je ekosystém, který je prostředím, vytváří prostředí a on to není oddělitelné, podobně jak zákon nutné variety říká regulátor a regulovaný systém, ale v přírodě to nejsou oddělené entity. Jo? V přírodě vlastně regulátor i regulovaný systém je jedna a entita a podobně prostředí a člověk je součástí jednoho celku. Jo? To je prostě vidět věci v souvislostech. Jo? Takže co bylo dřív vejce nebo slepice, je totálně blbá otázka, to stejně jako kdyby se chtěl zeptat, co bylo před vznikem vesmíru nebo co je za vesmírem, to jsou hladiny. Jo?
1: No takže...
0: Jo, protože máš to prostor, máš prostředí. Jo? A prostředí v podstatě života se raději dostávat nebudeme, protože to je filozofická otázka, to není momentálně vědecká diskuze, ale řekl bych to takhle. My víme toho, co máme a co víme. A víme to, že před dobou, nebo můžeme říct lovci a sběrači, že před těmi 10 000 a více lety, kdyby existovala společnost, která nebyla založena na struktuře hierarchie a trhu. Že jo? To znamená, my vlastně trh jako takový je velmi krátce tady. Je to systém, který je, dejme tomu, vůči tomu, co bylo předtím, jak dlouho tady fungoval člověk a v jaké společnosti žil, tak toto je opravdu velmi krátká, zanedbatelně krátká doba, ve které žijeme. A ti lidé, protože se do té doby narodili do těchto vod, tak vznikla představa, že je to prostředí věčné, že tady to bylo vždycky a vždycky to tady bude a že nic lepšího není. A to je prostě ta mylná představa o tom vesmíru, o tom ekosystému jako takovém, protože my jsme tady opravdu chvilku a už nemluvě o samotné civilizaci, ale myslím to o životě na planetě Zemi, která má omezené období, dejme tomu 2 miliardy let, nemluvím až do konce, protože za takových, říká se, za 0,5 miliardy let tady už život nebude, to je nějakých 500 milionů let, protože už tady bude vysoká teplota taková, že už tady život nebude možný, nebo miliardu let, já teďka nevím přesně, plus minus, ale nebude to víc jak miliarda, takže za miliardu let určitě tady...
1: Proč by měla tu být vysoká teplota, když...
0: Ale protože slunce zvětšuje svůj objem, přece dochází palivo a tak dále. To jsou věci, to prostě je daný fyzikou vesmíru a tak dále, to nebudeme teď rozebírat. Ale prostě musíme si uvědomit, že miliarda let je pro nás dlouhá doba, ano, 0,5 miliardy taky, 1 000 000 let taky. Ale jde o to, že my tady mezi tím tady může být několik civilizací a naše civilizace je opravdu tady ještě jenom ta tržní, když vezme založená trhu, tak to je naprosto zanedbatelný okamžik z hlediska existence života na planetě Zemi, nebo existence člověka na planetě Zemi, nevíme to v tom smyslu. O dinosaurech nemluvě, ty tady byly hodně, hodně dávno. Ale jako, jenom když si to člověk uvědomí, jak někdo může myslet takhle omezeně, že, jo, že trh a trh. A vůbec ho nenapadlo, že se to dá změnit, že je to jednoduché a že to musí respektovat naše přežití a to, jak chceme přežít, že jo? Protože dneska už snad nemusíme riskovat o tom, že trh nás vede do pekel a že pokud se mu nepostavíme svoji svobodnou vůlí a ta svobodná vůle taky se neobjeví jen tak sama od sebe, musí tam být nějaký impuls. Já nevím, kdy to přišlo u mě, možná jsem už něco zdědil, možná, že tak v průběhu let člověk přemýšlel, se nějak vyvíjel od toho dětství až po současnou dobu, ale proč to třeba u někoho nepřijde, u někoho to přijde, někdy je mi třeba zaváhadou, proč třeba lidi, když porovnáváš to období po té naší slavné revoluci takzvané, jenom těch 30, 35 let, když porovnáváš, že oni nebyli schopni se posunout dál mentálně. Člověk může nadělat spoustu chyb, může se pustit do nějakých taškařic, ale... A přece ten vývoj musí být rok od roku trošku znát, že se ten člověk posouvá, aspoň teda názorově a pak už vědecky třeba, že už potom vidí určité věci, které jsou dané. Tak prostě pro mě záhadou, proč se někteří lidé přestali posouvat. No, to si nedokážu vysvětlit. Jo, přitom, jo...
1: Pro mě zřív otázkou, proč se někteří posouvají, protože drtivá vlastně, většina se absolutně neposouvá. Pro mě to je taky záhadu. Já si říkám, jak je to možné, prostě, jak je to možné, že se to zastavilo. Hele, myslím si, že to je tím, že lidé čím dál míně používají jakési to logické myšlení na základě těch záporných zpětných vazeb a že je nezajímá, když něco řeknou, tak je nezajímá, jaký to může mít následky, nebo když něco udělají, jaký to může mít následky. Vůbec je to nezajímá. A logika je čím dál tím víc sakra na ústupu u mnoha lidí. To koukáš jako blázen, když něco zmíníš, jak ty lidi vůbec nepoužívají fakt žádný logický myšlení. Jsem z toho trochu smutný a to bude celý ten problém. Ale proč se tak děje, to nevím.
0: No, jedno z vysvětlení může být takové, že je to tím trhem, je to prostě to, že jsou zabednění v tom trhu zachycení tím trhem, že nemají čas ani přemýšlet, že tak musí řešit svoje existenční problémy, že se s toho časem staly vzorce, ty vzorce už jsou automatické, už nemusí tolik přemýšlet, pak se podívají na tu televizi, vidí to všechno, všichni myslí, jakože ten systém myslí za ně a ten systém jim řekne, co si mají myslet, jo. Je to jakoby ten mechanismus, ale jak se zpět dostat k té svobodné vůli, abychom si to uvědomili, že je to jakési pohodlné řešení, komfortní zóna, kdy přijdu domů, zapnu tu televizi a aspoň chvilku vyrelaxovat z té hrozné práce. Víš, ale zrovna u těch pořadů, které v té televizi nic nejde. V té televizi jsou reklamy, zpravodajství, to je všechno scestné, všechno ideologicky zaměřené, nepravdivé. Ať už vezmeme reklamy nebo zpravodajství, to všechno nedává smysl. Aspoň teda mě, když už mám to, když už po těch letech mám to, co mám, jo, co vím, ale proto doporučuji těm lidem to samé, protože vím, mám to vyzkoušené. Úplně, já se taky dívám na televizi, ale úplně v pohodě, já si vybírám maximálně nějaký pořady, které jsou trošku jako kulisu, když něco dělám a můžu toho něco poslouchat, třeba kouknout na to nebo něco, ale rozhodně nemám rád ty reklamy, ty prostě automaticky tlumím, anebo když potřebuji v klidu se podívat na nějaký film, tak si to stáhnu a normálně mám to bez všeho, bez reklam v nejvyšší kvalitě a podobně. To znamená, jako vyberu si, ale už mě říkám, proč bych se měl nechat ovlivňovat tady těmito komerčními organizacemi, kterým jde pouze o zisk a dávají lidem to největší žumpu v podstatě. Jo.
1: Ale tady je paradoxní na tom, když mluvíš o těch reklamách, tady je paradoxní, když nechceš reklamy, tak si zaplať, že tě nepustíme, ty reklamy. Jo? Takže ty si zaplatíš,
0: ne,
1: pak
0: to
1: tam
0: je,
1: ty,
0: to
1: reklamy,
0: je tlak,
1: ty,
0: jasně.
1: Ty reklamy, potom tě tam,
0: no tak,
1: tě tam nepustí.
0: Já
1: to,
0: to
1: je zajímavý tohle.
0: Oni, to není, to je normální, protože oni buď mají peníze z těch reklam, pak to může být
1: zdarma. Ano.
0: Protože statistika jim ty peníze vrátí právě přes tu reklamu. Já samozřejmě ty reklamy, to je poslední, co by se mě dotýkalo, protože já mám tak silnou imunitu vůči produktům, které se propagují. A navíc já si kupuju cíleně, když něco potřebuju jednou za čas a koupím si to, snažím se to nejkvalitnější, aby mi to vydrželo zase dlouho, mnoho let. To znamená, kupuju jednou za čas, takže ušetřím neuvěřitelnou spoustu peněz. Základ
1: srovnávám nekoupit to, co je v reklamě.
0: No, to není úplně tak, ale...
1: Pro jednoduchost, tak.
0: Ne, úplně všecko ne. Ty technologické záležitosti, bohužel, nebo bohužel, ono je to jedno, jo. Ta reklama prostě není to priority. Já jsem si třeba produkt, který ještě nebyl teprve až za týden do reklamy. Jo. To je jedno, reklama mě neovlivnila, já jsem si napřed musel několik týdnů dopředu udělat průzkum, než něco koupit, protože já potřebuji analýzu a srovnání a tohleto, protože mě nic nevyhovuje. Řeknu ti to na rovinu, to, co se vyrábí a je vygenerováno trhem, tak má obrovské množství nedostatků z hlediska mě, ale nemám jinou možnost. Když to potřebuji nutně v nějaké práci, tak to prostě musím koupit, ať se mi to líbí, a samozřejmě pak to zkritizuju se vším všudy, protože ten, co se týče softwaru a co se týče různých záležitostí, je tam obrovské množství nedostatků i v té technické věci, protože to bohužel ten trh tak funguje, že oni odbývají ty věci, nemají to udělané dobře. I software je špatně udělaný, protože pro ně se to nevyplatí. Udělají pár updateů v průběhu času, v průběhu jednoho, dva roky, pak se na to vykašlou, protože mezi tím prostě přišly nové produkty na trh a starají se o to, takže bohužel ta cyklická spotřeba a to obrovské vyčerpávání zdrojů produkuje i ty neduhy, že se prostě ty výrobky nevyrábí kvalitně, jo, jak by se mohly vyrobit. A nemyslím jenom mechanicky, ale i technicky, vevnitř a softwarově. Takže když to řeknu takhle, ten trh sám o sobě produkuje prostě nekvalitní zboží, podřadné zboží a zastaralé zboží. To znamená, v okamžiku, kdy to zboží opustí výrobní rynku, už je zastaralé. Jo? To, co prostě chybí, je prostě ta kvalita, ta dlouhodobost, dlouhá životnost a upgradeovatelnost, tak, aby se nemuseli kupovat po několika letech nové produkty, ale mohli se třeba upgradeovat. Vymění se nějaká zastaralá část hardware, software samozřejmě běžně, no ale je to prostě tak, jak to je, prostě daný tím systémem. Spousta věcí, co byla dobrých, bohužel ten systém vykopnul pryč, co kdysi byla dobrých, třeba produkty, které byly dobré, se nevyrábí, protože nebyly ziskové, jo, nebo firmy byly skoupé, ty produkty, které byly u nich dobré, už nemohou vyrábět, protože už neexistují, jo, a tak dál, až možná se mění strašně rychle. Takže není to rozhodnutí lidí, co by chtěli, ale je to rozhodnutí prostě obyčejného mechanismu, jednoduchého algoritmu, který poměřuje pouze zisk, kumulaci kapitálu, poměřuje náklady a efektivně externalizuje část těch nákladů prostě na ekosystém. Jo. Samozřejmě nemusím mluvit o odpadu a o tom, jak se lidi chovají potom v těchto vzorcích, ale je to prostě ty vzorce uvažování jsou prostě daný a naprogramované těm lidem, takže mi řekni, kde je tady svobodná vůle. Jo, může si vybrat mezi třema nebo dvěma typy zubní pasty nebo balené vody, ale rozhodně si nemůžeš zvolit, co se bude a nebude vyrábět, jo, co má smysl v té společnosti, co je dobré pro člověka, pro společnost, co není dobré. To znamená, my prostě žijeme jenom v zajistě a víme, že to nemůžeme ovlivnit, tak co by se člověk snažil, chápeš? Teď přece i ta vláda, jenom ty demokratické volby takzvané. Teď přece proč já jsem nebyl volen, protože vím, že je to nesmysl. A proč já nenabízím třeba řešení určitých problémů ve společnosti, že bych představil projekt, poslal to na vládu, protože vím, že to prostě skončí v černé díře, že na to všichni kašlou, že tam jde o peníze, tam jde o jejich posty a jejich strategie, jakým způsobem se budou chovat a jakým způsobem budou vždy mít ty peníze pro sebe. Jo, takže to je, všechno je to sobecky orientované a každá vláda, která ať je tam kdokoliv, jakýkoliv konkrétní jedinec, tak se tváří velmi mile na lidi na sociálních sítích a ve svých videích, ale je to prostě, je to maska, je to prostě, musíme to brát tak, že je to fasáda, která slibuje, protože nemůže se chovat jinak, protože sleduje svůj cíl, on se potřebuje dostat na určitý post, protože ví, že tam má určité peníze. A i když nemusí tam může to být nějaký úmysl.
1: Petře, nemusí to být možná pokaždé takto, ano. Ten člověk se opravdu třeba bude se někam dostat, aby s tím mohl něco udělat. Ale tady je druhý problém. Neumožní mu to ten systém, aby to mohl změnit.
0: To je ono. To jsem chtěl říct.
1: Ano, no. Jo. Takže tady
0: ne, jsme máš, ano. No. Je to tak, jak říkáš, prostě já nemusím jako někoho obviňovat, že má takové nebo nekalé záměry, o tom to není, protože vím, že ty záměry tam stejně jsou, ale je tam i ta druhá strana, že můžou být lidé, kteří prostě to myslí dobře, jak se říká vždycky, myslíme to dobře, ale ono to nestačí. Jo, jedna důležitá věc, kterou lidé prostě potřebují pochopit, jo, znovu to zopakuju jinými slovy možná, to je velmi klíčová věc, že nikdo ve společnosti nemá záměr škodit komukoliv nebo čemukoliv. Přesto se ty věci dějí. Nikdo ve společnosti ve své podstatě nebyl původně skorumpovaný nebo ani možná ani nemá ten cíl, jo, nějakým způsobem, ale přesto do toho vpadne, stane se součástí toho procesu, protože nemá možnost jinak, jo. Takže je ta korupce stejně tak přirozená tomu systému a ti lidi, kteří jsou agenty toho systému, tomu prostě podlehnou, protože je to zabilý mechanismus, který funguje v rámci toho trhu. A kdo chce být v politice černovci, že jo? Protože problém je, že buď teda se přizpůsobíš tomu trendu, tomu systému, a budeš mít ty peníze a postaráme se o tvoji rodinu, anebo prostě máš krátké životní období tady, krátkou životnost, jo. To znamená, hele, jako 90% lidí prostě tak funguje a to 1% ten systém nezmění. Jo? A i kdyby se našel jakýkoliv politik, tak ty mechanismy toho trhu jsou obrovské a silné a tam prostě jediná možnost, nebo dvě možnosti, buď revolucí, která bude strukturální, což znamená, že kritické masy, které jsou hluboce strukturálně vzdělaní, což samozřejmě hudba
1: budoucnosti daleké.
0: Zdálené budoucnosti. Takže tady si iluze nedělám, že by lidé po té naší zkušenosti s covidem a s těmi různými krizemi, že by byli vytrvalí a strukturálně vzdělaní. Ale je podmínka, která vzniká v komunitách, která vlastně vzniká ze spodu, nikoli zhora, takže opět ne politika, ale paralelně ekonomika, která je popsaná dobře v taky jednom dokumentu na našich stránkách. Jmenuje se to, je to úvod jenom, je to integrál dvojtečka úvod. Úvod do projektu, který vlastně představuje start paralelně po ekonomiky na planetě. Autorem je Peter Joseph, ale doporučuji si to raději prostudovat, nebudu se o tom zmiňovat, jo, protože si myslím, že tohle to je skutečně pro zájemce účasti, pokud o to mají zájem, přesto si to prostě v tomhle tom článku, který jsem přeložil z originálu, takže je dobrý, je doporučuji to, ale je to úvod do knihy, kterou jsem napsal, no, on Peter Joseph o tom zmiňoval, o nějaké bílé knize. Tady to trošku popsal a bude to možná prezentovaný v tom jeho novém filmu. Nicméně nemá cenu teď o tom mluvit, protože si myslím, že to je specifické téma pro specifické zájemce. Není to rozhodně, si myslím, momentálně téma pro veřejnost, která nemá ani základní strukturální vzdělání. No.
1: Tady je taková zajímavá otázka, která mě napadla. Zase jsi říkal, že jsi to přeložil, určitý od toho Petra Josefa, že jsi to přeložil, určité dílo. Napadlo mi tak taková věc, prostě jenom nápad. Je možné, aby z angličtiny třeba někdo dokonalý angličtinář, který to všechno zná perfektně, je možný, aby přeložil nějaké takovéto vědecké dílo, aniž by znal vlastně, jak to funguje, celý ten systém, jako ty třeba. Je možné? To je jenom taková čistě teoretická otázka mi napadla. Je možné?
0: Myslíš tím překlad z anglického textu do češtiny, a když jsou tam odborné, když jsou tam nějaké odborné termíny? Jo?
1: Přesně tak. Přestože to je dobrý angličtinář, ale nezná já myslím, celý ten systém nový.
0: Já myslím, že vždycky je dobré, a v určitých literaturách je vyloženě podmínkou toho, aby to byl člověk znalý té technologické záležitosti, protože on musí mít znát ty obraty, jo, ty technické obraty. Dneska sice jsou stroje, jako dneska je to tak dokonalý, už to ti řeknu, že za ty roky se to opravdu dovyvinulo, ať už to dělá umělá inteligence, nebo to dělá Google, překládáš to jedno, oni jsou poměrně dobří už teďka, že těch oprav, které tam provádím, je velmi málo. A hlavně musíš to projít, samozřejmě, protože tam chyby budou vždycky, jo. A budou tam i jiný obraty, ale musíš to projít a musíš to uvěřit, jak bys to třeba řekl, je to vždycky trošičku tvůj rukopis, jo, tím pádem, ale pravdou je, že musíš mít vztah k té mluvě a k té technologické, k tomu vyjadřování. A mě třeba vždycky fascinovalo to, jak Joseph mluvil na veřejnosti, když měl ty svoje přednášky nebo i v té knize, jak se vyjadřoval i v těch článcích. Je to sice angličtina, ale je to prostě univerzitní angličtina, je to prostě to, že ten jazyk je tak srozumitelný. Jo, když si to čteš v tom textu, tam je to byl jeden z důvodů taky, proč jsem ty knihy překlal, protože on to má utříděný, on používá ten správný slovosled a jako Erika mu se dokáže cítit a do těch lidí, jak přemýšlí. Jo?
1: Víš, ty znáš to jeho přemýšlení, to, co udělal, to, co vytvořil, ty to znáš. Rozumíš tomu, ale dovedeš si představit, že by to někdo, i ta umělá inteligence, která je tak dokonalá, jak říkáš, mohla to přeložit Aby to mělo smysl, aby to mělo ten správný význam.
0: Jo, jo, jo, to ona přesto, přeloží, tam není
1: no jo,
0: problém.
1: Ale dit, ona to nezná vlastně.
0: Ono už je to tak v takové pokročilé fázi, že jsem se díval, je to hodně. A řekl bych to takhle, když jsem překládal tu knihu ještě před těmi lety, ať už je to definice hnutí Zeitgeist nebo hnutí za nová lidská práva, ty dvě knihy, tak to jsem používal taky překladač a to bylo ještě komplikovaný, to jsem opravdu musel hodně přemýšlet a hodně dělat změn a hodně ty věty upravovat. Dneska, za pár let, neuvěřitelný. Ten překladač je schopen ten článek přeložit okamžitě, zcela správně, akorát tam koriguju ty nějaké nesrovnalosti trošičku, ale řeknu bych, že kdybych to neopravoval, tak to každý si může nechat článek přeložit a úplně v pohodě tomu bude rozumět. To navíc tady to není vyloženě technicky, není tam moc matematiky, není tam fyzika, jo, jsou to věci, které jsou systémové, když jsou tam termíny, na nich jsem trval, aby tam byly. To znamená, že když jsme to nechávali kdysi překládat aktivisty nebo spolupracovní, když jsme se snažili tu příručku kdysi, že to rozdělíme na týmy, na lidi, a že každý si vezme čas a budeme to mít rychle přeložení, tak to dopadlo tak,
1: katastrofa,
0: že jsem to nakonec musel celé překládat znovu sám, protože každý to překládal jinak a každý to prostě, já jsem to musel po nich celé kontrolovat a pro mě bylo jednodušší, kdybych si to sám přeložil sám, než ty opravy a kontroly po někom. Takže proto jsem knihu Hnutí za nová lidská práva překládal celou sám už a navíc už ani nebyli zájemci, podle mě ty lidi třeba, co jsme měli, tak asi 80% z nich potom to přestalo dělat, nebo to opadlo, nebo vůbec se neozvalo, takže 1, 2, 3, 4 lidi, kteří tam udělali pár, tak stejně jsem to musel udělat znovu, takže de facto je fakt lepší, jak když tu knihu si přeložíš sám, než když spoleháš na lidi. Jo.
1: Proto jo. Jsem se na to ptal, proto jsem to dával jako takový nápad, co mi napadlo, protože tam si mohl možná krásně vidět u těch jednotlivých lidí, když to překládali, to je jejich momentální poznání, jak to říct, jo. Určitě se to podle toho jevilo. No, určitě se to tam projevilo.
0: Ono se to nedá dělat. No. Ono buď to děláš za peníze, že si zaplatíš firmu, která je profesionální, a pak si to musíš zaplatit, ale stejně to budeš po nich kontrolovat a stejně nebudeš s tím úplně spokojený a ještě zaplatíš peníze. A nebo si to uděláš zadarmo sám, úplně sám, a pak to děláš jenom proto, že tě to zajímá, že tě to baví, nebo baví, ono to nebaví ta práce, jo, to je prostě věc, kterou nechci dělat, ale mě to aspoň zajímalo, co se týče informací, nějaká motivace tam byla. A chtěl jsem se dozvědět víc, no tak samozřejmě a současně to jsem to chtěl nabídnout ke sdělení, aby z toho měli prospěch i naši lidi tady v Česku, jo, Československu. To znamená, to byla motivace moje, nefinanční, samozřejmě, že z toho textu nic nemáme, máme to na stránkách ke stažení zdarma, jo, od počátku, takže stejně tak jako Hnutí za nová lidská práva, jo, protože ona, ta kniha se prodává za peníze na Amazonu v originálu, ale a když jsem jim nabízel teda, že jim dodám české překlad, tak ta firma se mi ani neozvala. Jo, to znamená, já jsem nakonec se na to vykašlal a zveřejnil jsem ten svůj český překlad a hotovo. Jo. No takže musíme, bereme to tak, že prostě to byla doba před lety, že jo. Teďka ty překladače fungují docela dobře, a řekl bych, že bych takovou knihu měl přeložit dneska rychleji, jo? Protože už, jestli je pravda, že by, tak jak to překládá teďka ty články, které jsou v angličtině, psané prakticky stejným jazykem, jo, v angličtině, no tak jako to, kdybych tenkrát měl dispozici, tak to mám mnohem dřív hotový, jo.
1: No, dobrý. O to jde, aby se lidi, kteří mají zájem se o to zajímat, jak to teda ve skutečnosti všechno je, jak by to mohlo být, tak aby měli kam se kouknout. No a pokud to je přeložený, vidíš, já jsem se tam už taky dlouho nekoukl na ty stránky, které se jmenují
0: Zeitgeist Movement,
1: jo? Já to řeknu Zeitgeist, je to tak? Ano, zeitgeistmovement.cz.
0: Je to tady napsáno na tom videu, jo, zrovna, vidím to na videu.
1: Ano, je to tady napsané na liště, to tady samozřejmě mám, jo, celou dobu, ale to je pro lidi, kteří poslouchají, kteří se nedívají.
0: Jasně.
1: Takže ještě jednou, zeitgeist, Movement.
0: No, tak řekl to takhle, kdo umí německy, tak Zeitgeist je duch doby, že? Doby, no. Zeitgeist je německé slovo a movement je anglické slovo. Takže to spojení, jakoby Zeitgeist, movement, ale bez mezery, všechno je to v jednom slově. Zeitgeist, movement, duch doby, no, prostě duch doby hnutí.
1: Ano,
0: jo?
1: Posun, změna myšlenkového
0: je to toku. Prostě... jestli je to podle filmu, protože film byl dříve než hnutí, no tak když byl film Zeitgeist, tak možná podle toho se nabízel prostě movement jako hnutí a Zeitgeist jako podle filmu.
1: Ano, samozřejmě nejde o ten název, jde o to, aby věděli lidi, kam se případně mohou kouknout. Říkám pro všechny, není to jednoduché člení, není čtení, není to žádná červená knihovna, je to opravdu na přemýšlení. Takže opravdu, radši se rozmyslíte.
0: Radši to ani nečtěte.
1: Radši to ani nečtěte.
0: Já bych zase řekl něco jiného kolem toho, protože z mého pohledu samozřejmě, kdyby to nebylo zajímavé, ale tak ano. Zajímavé, tak by ta stránka nikdy nevznikla a já bych se tomu vůbec nevěnoval. To, že se tomu věnují, je právě proto,
1: je
0: že
1: zajímavé.
0: On píše a mluví zajímavě a ty texty jsou zajímavé.
1: Ano.
0: Opravdu stravitelné, čitelné. A Joseph dokonce na jedné přednášce si prohlásil, že vůbec nevěří tomu, že by ten jeho text nebyl přístupný 90% populace minimálně. On věří, že pro 90% populace, možná více, je ten text naprosto přijatelný a srozumitelný. Jo?
1: Ano.
0: Takže já myslím, že má v tomhle tom s ním souhlasím.
1: Věřím, nicméně říkám, pokud si myslí lidi, že tam budou nějaké takovéto jednoduché, líbivé věci, tak to není pravda. Musíte si nad tím zapřemýšlet, ale to je cílem. To je cílem. Každý se na to musí přijít víceméně sám. Musí začít uvažovat prostě logicky ve zpětných vazbách, aby to bylo jasný, protože jinak ulítnete někam, já to říkám vždycky, ulítnete buď doleva, doprava, někam prostě ulítnete. Vždycky vás musí držet na zemi ta logika a ty zpětné, záporné zpětné vazby. To je všechno, co k tomu dneska asi můžeme říct, protože čas se nám nachýlil. Já věřím, že když opomenu ten začátek, asi 20 minut, kdy nás fakt zlobila technika, tak to potom celkem snad už proběhlo celkem dobře. Vidím tady od zhruba 21. minuty od začátku už to běželo, takže super. Já jsem moc rád, moc děkuju Petře za dnešní pořad, když ten začátek byl prostě takový nehezký. Už jsem to měl fakt snahu, už jsem to chtěl zdát, už jsem říkal, kašlu na to, nemá to cenu, tohleto. Nakonec to nějak dopadlo, jsem tomu rád. A jak říkám, děkuju. A já se s vámi těším opět na vysílání. Ještě to bude z Mauricia, protože ještě příští pondělí tu budu, úterý taky, středu taky. A to bude poslední pořad tady z Mauricia ve středu. Příští týden ve středu. A pak už se chystám k domovu a na Vánoce už budu doma a to už pojedeme z domova. Vůbec se netěším do té zimy. Mimochodem, Petře, jaký je tam počasí u nás?
0: Já nevím, já se musím podívat.
1: Jsi nebyl tady venku, jo?
0: Vlhko.
1: Není tam vlhko.
0: Řeknu ti, že kdybych nebyl dneska v obchodě nakupovat, tak
1: bych
0: ani nevěděl, jak je počasí, protože několik dní jsem nevylezl.
1: No,
0: ani nevím, já jsem nedělal v okna, jo.
1: Ani slunce nevylezlo, podle mě.
0: Tak já mám práce dost, takže jako, kdyby byl lockdown, tak mi to nevadí.
1: Ano, dobře. No tak to jo, tak to je všechno. Těším se na vás, teda v pondělí opět. Vidím, že už tady Petr ze studia Midgard už je připravený, takže já mu napíšu, že mu to předám. Protože jo. Tak mu to předám, s tebou se teda loučím ještě jednou. Děkuju a já nevím, jestli zůstaneš chvilku, že bychom se domluvili na další pořad.
0: Jo, počkám.
1: Jo, takže vydrž, prosím tě, ještě ve spojení, já to ukončím A bude to. Takže vážení posluchači, mějte se krásně, krásně, poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože pořady jsou zajímavé, i když někdy tak trochu náročnější, jako třeba to bylo teď. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj.

0: Jsem Jana Bobošíková a tady dostáváte informace, které jinde neuslyšíte. Ne proto, že by neexistovaly, ale protože je jinde nechtějí říkat nahlas. Můj cíl je jednoduchý. Otevřít témata, která jsou pro Českou republiku klíčová. Otevřít je jasně, pravdivě a bez cenzury. Pojďme na to. Dnes rozebereme, jak Česká republika chápe roli armády a jak armáda chápe roli České republiky. Projdeme výroky náčelníka generálního štábu Karla Řehky z rozhovoru, který koncem listopadu vyšel na serveru CZ Defense. A já k ním přidám komentář, protože v demokracii platí jedno jediné. Zdrojem veškeré moci je lid, rozhodně ne ozbrojené složky státu. Začneme z ostra. Demokratické zákony jsou pro náčelníka generálního štábu, víte co? Překážka. Tady to je.
1: Je tam řada poznatků, kde jsme si potvrdili třeba některé mezery v legislativě, která v určitých fázích nám prostě neumožňuje dělat to, co bychom potřebovali dělat.
0: Přátelé, tohle je první alarm. Armáda má ze zákona chránit stát. Ne diktovat, jaké zákony má stát napsat, aby ji nepřekáželi. Tady jsme slyšeli tón, ve kterém armáda říká, potřebujeme jiný právní rámec, abychom mohli dělat víc. Jenže v demokracii se zákony píší podle zájmu občanů, ne podle přání armády. A když ozbrojené složky říkají, zákony nás brzdí, tak to je věta, kterou by měl každý demokrat poslouchat se zatajeným dechem. A reagovat. Ale pojďme dál. Podle Řehky má ministerstvo obrany hotový nový návrh koncepce mobilizace, který bude předložen až nové vládě. Dokument popisuje, jak má stát pracovat s různými typy záloh a jaké legislativní změny jsou nutné. A teď si poslechněte, co k politickému plánu říká voják, náčelník generálního štábu.
1: Navrhujeme nějaký systém, který je primárně založen na dobrovolnosti, ale který státu dává nějaký účinný mechanismus v případě, že ta dobrovolnost nestačí, aby se mohlo výběrově i třeba ukládat nějaká povinnost.
0: Tak tohle je jinými slovy přiznání, že armáda počítá s výběrovou povinnou službou. Tedy s tím, že stát může ukázat prstem na občana a říct, ty, právě ty nastoupíš. Vláda o tom veřejně nemluví, ale generál ano. A přátelé, já říkám jasně. Braná povinnost to není obyčejné administrativní opatření. Je to zásah do základních práv milionů lidí. O tom nemůže rozhodovat armáda. O tom musí rozhodnout společnost. A pokud jsem si dobře všimla, té se zatím nikdo nezeptal. Ale i další generálův názor zaujal. Evidentně měl generál svůj den. Řehka varoval, že bez rychlého posílení infrastruktury a logistiky nelze reálně zvýšit obrany schopnost státu. A volá, pozor, pozor, pozor. Víte po čem? Po vyvlastňování pozemků pro potřeby armády.
1: Ale je to i třeba schopnost státu vyvlastňovat věci. Je to schopnost toho, aby prostě, já nevím, nějaký jedinec nebo nějaká obec vám nebyla schopná, nevím, blokovat provoz letecký základny třeba. Jo, a to prostě je potřeba i tyhle ty věci jako dotáhnout, protože v konečném důsledku to není fakt jenom o armádě a ta armáda potřebuje mít, ale potřebuje jako neustálej dozor. Jako.
0: Tak tohle je snad nejdrzejší zásah do samosprávy, který jsem kdy slyšela. Jestli armáda říká, že obce blokují její plány, tak je něco špatně. Ale to špatně není v obcích. To špatně je v pojetí armády. Vyvlastňování kvůli vojenským plánům, omezování práva obcí rozhodovat o svém území. Takový tón nepatří do evropské demokracie. Armáda přece není nad obcemi. Armáda je sloužící složka, ne řídící moc. Ovšem, jak už jsem říkala, Řehka se rozjel a jde ještě dál. Náčelníkovi generálního štábu se nelíbí,

0: že armáda v demokratické zemi musí skládat veřejnosti účty.
1: Tady se v minulosti zvyklo na to, že se komunikuje všechno. A co třeba je zase takový politický oříšek, kde se do toho nikomu nechce, ale je třeba zákon 106 o vlastně přístupu, svobodným přístupu k informacím, což já chápu principiálně velmi důležitý zákon, tak ten nás prostě úplně zabíjí. Jako.
0: Chci říci, že zákon 106 není nepřítel státu. Zákon 106 je ochrana občanů před státem. Bez 106 bychom nikdy neodhalili předražené zbrojní zakázky, selhání ministerstev ani pochybení ve státních institucích. A konec konců možná ani to, že první dáma chtěla 100 000 měsíčně. A když ozbrojené složky žádají omezení transparentnosti, pak se neptáme, co potřebuje armáda. Ale musíme se ptát, co potřebuje demokracie, aby přežila. A odpověď je jednoduchá. Demokracie potřebuje veřejnou kontrolu, a ne mlčení a lhaní. A teď slova náčelníka generálního štábu České republiky, která by měla každého demokrata zvednout ze židle. Armáda chce větší autonomii. Ano, znovu opakuji, armáda chce větší autonomii.
1: Já si myslím, že armáda, bohužel armáda jako nemá téměř žádnou autonomii, téměř v ničem tady, a myslím si, že to je špatně nastavený systém. A což pak jako vytváří problémy v tom, že věci trvají dlouho, zbytečně se brzdí, a zanáší se do některých rozhodování vlivy, které by tam podle mě nemají co dělat.
0: Teď budu naprosto jednoznačná. Armáda nesmí mít autonomii. Nikdy. Autonomie armády je definice vojenského režimu. V evropských dějinách vždy platilo, když měla armáda příliš mnoho prostoru, skončilo to tragicky. Pro občany i pro stát. Civilní velení je nedotknutelný princip a jakmile se armáda začne dožadovat autonomie, tak to je ten okamžik, kdy musí politici i veřejnost říci jasné a hlasité ne. Přátelé, svět se láme. A my musíme vědět, co přijde. Teď se podíváme na dokument, který může změnit svět. Jmenuje se Národní bezpečnostní strategie 2025 a nese podpis prezidenta Donalda Trumpa. Je to americký dokument, který říká Americe, Evropě a i nám v České republice. Po desítkách let končí starý pořádek. Začíná pořádek nový. A my si musíme říci, co to znamená. Tady to je.
2: Národní bezpečnostní strategie 2025 začíná tvrdou kritikou americké zahraniční politiky posledních 30 let. Na straně jedna dokumentu stojí, že poválečné elity chtěly trvalou americkou dominanci nad celým světem. A že to byla chyba. Že Amerika sama sebe přetížila, přecenila a zároveň oslabila vlastní ekonomiku a společnost. Dokument říká, že strategie USA musí být jednoduchá. Chránit suverenitu Ameriky, obnovit domácí průmysl, ukončit éru masové migrace a zaměřit se jen na ty konflikty, které přímo ohrožují bezpečnost USA. Na straně 11 stojí věta, která mění pravidla hry. Éra masové migrace skončila. A na straně 12 říká Amerika Evropě. Nepožadujte po nás, abychom nesli svět na svých bedrech. Ty časy skončily.
0: Národní bezpečnostní strategie 2025 není diplomatický dokument. Je to v podstatě manifest nové éry. Je to zároveň výsostně politické prohlášení, které se nebojí říkat věci na hlas. A pozor, pozor, zásadně, ale naprosto zásadně se liší od minulosti. Od politiky Clintona, Bushe, Obamy i Bidena.
2: Hlavní rozdíl oproti předchozí éře je tento. USA odmítají ideologii globálního šíření demokracie a vracejí se k politickému realismu. Žádné exporty revolucí, žádná přetváření světa k americkému obrazu, žádné nekonečné války. Je tam jasně napsáno, upřednostňovat nezasahování. K tomu se přidává ekonomická revoluce. USA otevřeně odmítají klimatickou a uhlíkově neutrální ideologii, která podle nich poškodila Evropu. A oznamují, že svět čeká nová éra levné energie, domácí výroby a ekonomického nacionalismu.
0: Teď přijde to zásadní. Poprvé od 90. let Spojené státy říkají, nebudeme policistou světa. Nebudeme platit evropské chyby. Budeme dělat Ameriku silnou doma. A my si musíme klást otázku, co to znamená? Co to znamená pro svět, pro Evropu i co to znamená pro nás?
2: Nová strategie přináší tři globální zvraty. První zvrat, svět přestává být americký. USA se stahují z role globálního policisty. To otevírá prostor pro Čínu, Indii, Turecko, Rusko, Brazílii. Vzniká multipolární svět, kde nebude jeden šéf, ale mnoho hráčů. Druhý zvrat, konec klimatického globalismu. USA opouštějí zelenou transformaci. To je šok pro OSN, Evropskou unii a Mezinárodní energetickou agenturu. Třetí zvrat, konec masové migrace jako mezinárodního režimu. Strategie říká jasně. Každý stát má povinnost chránit své obyvatelstvo a zastavit destabilizující migrační proudy. To je jasná politická facka pro OSN, Mezinárodní organizace pro migraci i pro Evropskou komisi.
0: Svět, který vzniká, je svět síly, průmyslu, dvoustranných dohod a ostrých hranic. Je to svět, kde přežijí ti, kteří dokážou jednat rychle, jednat jasně a hlavně ve svém zájmu. A my, malá země uprostřed Evropy, musíme vědět, kde stojíme.
2: Národní bezpečnostní strategie 2025 popisuje Evropu způsobem, který jsme ještě neslyšeli. Podle ní Evropa trpí demografickým kolapsem, ztrátou kulturní identity, migrační krizí, přebujelou regulací a cenzurou politické opozice. A přichází věta, která Evropu zasáhne. Zní doslova. Evropě hrozí civilizační zánik. USA také říkají, nechceme, aby se NATO v Evropě dále rozšiřovalo. Evropa si musí platit obranu sama. A hlavně, z textu strategie jasně vyplývá, že USA už nechtějí automaticky bojovat evropské války.
0: Tahle pasáž je důvod, proč musíme věnovat pozornost světové politice. Není to rámus spoza oceánu. Je to konec dosavadního bezpečnostního modelu Evropy. A Česká republika musí pochopit, na nikoho se už nemůžeme spolehnout tak jako dřív.
2: Pro Česko má nová strategie Spojených států 2025 tři obrovské dopady. Za prvé, zodpovědnost za vlastní obranu. USA se přesouvají do Indo-Pacifiku a Evropa musí nést zodpovědnost za sebe. Za druhé, konec Green Dealu v jeho dnešní podobě. USA ho opustili a Evropa bude muset změnit kurz nebo ekonomicky oslabit. A za třetí, vzestup střední Evropy. Dokument vyzdvihuje země střední a východní Evropy jako schopné a dynamické. To je příležitost pro Prahu, Varšavu, Budapešť i Bratislavu. Vytvořit regionální bezpečnostní osu.
0: Naše země má příležitost. Může být v první linii středoevropského obratu. Pokud tu příležitost promarníme, zůstaneme na okraji. V době, kdy se Evropa i svět láme. S tím souvisí i to, jak americká strategie vidí rusko-ukrajinský konflikt. Tady to je.
2: Tady přichází největší zlom. V dokumentu stojí doslova. Je zásadním zájmem USA vyjednat rychlé ukončení bojů a týká se to Ukrajiny. USA už nechtějí. Izolaci Ruska, úplné vítězství jedné strany, ani dlouhou válku. Naopak, chtějí strategickou stabilitu, návrat rovnováhy sil a zabránit nechtěné eskalaci. A jak Trumpova strategie popisuje Rusko? Jako slabou mocnost s jadernými zbraněmi, nikoli jako civilizační hrozbu. A Evropskou unii vidí jako kontinent, který si válku prodlužuje vlastní politickou neschopností.
0: Ať už si o tom myslíme cokoliv, toto je realita. A Česká republika se k ní musí postavit. Chytře, rychle a s vědomím, že svět znovu není bezpečný. Že vstupuje do největší transformace od roku 1991. Spojené státy už nechtějí být štítem Evropy. Evropská unie není schopná zajistit bezpečnost ani sama sobě. Pokud my, malá země uprostřed Evropy, nebudeme mít jasnou strategii, skončíme mezi mlýnskými kameny mnohem větších hráčů. A právě proto musíme jednat. Ne z pozice strachu, ale z pozice rozumu. Teď se pokusím vysvětlit, co pro Českou republiku znamená nová národní bezpečnostní strategie Spojených států. Je to dokument, který se dotýká naší bezpečnosti, ekonomiky, vztahů s Evropou i naší budoucnosti. A hlavně je to dokument, který mění rámec, ve kterém se pohybuje česká vláda, česká diplomacie a české ozbrojené síly. Přitom tento rámec je naplněn konkrétními lidmi, jako jsou Pavel, Fiala, Černochová, Lipavský, Řehka, Koudelka, Pojar nebo Foltín. A pozor, po výměně vlády řada z nich na svých místech zůstane, včetně prezidentova přítele po boku, ex-diplomata Koláře.
2: Nejsilnější spojenec České republiky zveřejnil strategii, která bude určovat, jak s námi USA budou jednat v příštích letech. Nevyžaduje od nás projevy loajality, ale schopnost definovat vlastní národní zájmy. A jasně říká, kdo to nedokáže, skončí jako bezvýznamný vazal. Bez respektu, bez ekonomické perspektivy a bez skutečné bezpečnostní opory. USA dávají najevo, že jim slovní deklarace nestačí. Chtějí, aby jejich spojenci byli sebevědomé státy, které vědí, co chtějí a umí to prosadit.
0: Američané nám tím říkají něco nepříjemného. Základní chybou české politiky je, že jsme si naše národní zájmy nikdy přesně nedefinovali. Místo toho jsme opakovali po léta havlovské fráze o hodnotách, které nikdo v mezinárodní pragmatické politice nebere vážně. A proto jsme dnes pro Spojené státy předvídatelným, ale slabým partnerem.
2: Strategie USA zdůrazňuje, že demokracie má smysl pouze jako podmínka fungování státu a jeho bezpečnosti. Zmiňuje podporu spojenců při zachování demokracie, ale zároveň i obnovení evropského civilizačního sebevědomí a identity. A dodává, kroky států, které ohrožují vlastní svobodu a bezpečnost, budou USA chápat jako ohrožení svých zájmů. Je to přímý vzkaz vládám, které potlačují svobodu myšlení, omezují opozici, podporují cenzuru nebo zastrašují občany. Je to také vzkaz institucím EU, které podkopávají suverenitu států a prosazují ideologické projekty bez ohledu na vůli obyvatel.
0: Česká debata se bude muset rychle změnit. Není možné dál předstírat, že Brusel nebo Washington vyřeší za nás naše vlastní problémy. Ani doma, ani v Evropě nás už nikdo nebude chránit jen proto, že zbabělí a neschopní politici drželi takzvaně tu správnou linii.
2: Američané očekávají jasné národní zájmy, mír založený na síle, omezení ideologických intervencí, důraz na národní stát, ochranu suverenity, rovnováhu moci a férové ekonomické vztahy. Nic z toho se nedá nahradit frázemi o hodnotách. Nic z toho nenahradí trapné výkřiky "jsem Tchajvanec". A nic z toho nelze dělat bez skutečně kompetentní vlády. Američané mají Evropu za kontinent, který ztrácí politickou svobodu, suverenitu, demografickou sílu, identitu i schopnost sebeobrany. Současné trendy vedou k civilizačnímu úpadku. A některé evropské země, včetně České republiky, už dnes nejsou pro USA spolehlivými spojenci kvůli slabým vládám, ekonomickému úpadku a neschopnosti čelit krizím.
0: A to je vážné. Podle Spojených států nejsme v pozici, ze které bychom dokázali dlouhodobě udržet respekt ani vlastní bezpečnost. A pokud se nic nezmění, naše role ve vztahu k USA se ještě zhorší. Američané dobře vědí, že Evropané chtějí mír, ale jejich vlády nejsou schopny tuto vůli promítnout do politiky. To ohrožuje stabilitu celého kontinentu. Spojené státy proto budou hledat partnery, kteří jsou schopni jednat realisticky, ne ideologicky. A teď přichází klíčový bod celé americké politiky. Poslechněte si.
2: Spojenectví se bude řídit jednoduchým pravidlem. Americké zájmy mají přednost. A pokud se naše zájmy dostanou do konfliktu se zájmy Spojených států, USA neustoupí. Očekávají, že ustoupíme my. Nejde o kritiku. Je to prostý popis jejich geopolitické strategie. Spojené státy budou vždy chránit své ekonomické, bezpečnostní a strategické priority. I tehdy, když to nebude výhodné pro jejich spojence. A právě proto Česká republika musí jednat recipročně. Jasně definovat vlastní limity, odmítat automatické přitakání a vyjednávat tak, aby byl chráněn český zájem, ne zájem někoho jiného. Takže už nestačí být vzorný spojenec. Je potřeba být silný, sebevědomý partner. A pokud toho nejsme schopni, Američané nás nezařadí mezi respektované státy, ale mezi slabé a závislé.
0: Američané dobře vnímají mocenské skupiny uvnitř evropských zemí, včetně České republiky. Vědí, kdo je napojen na americké demokraty, na zbrojařské firmy nebo na bezpečnostní aparát. A vědí, že tyto skupiny budou chtít udržet svůj vliv i v novém uspořádání. A teď se dostáváme k tomu, kdo u nás tuto linii reprezentuje.
2: V České republice tuto politiku zosobňuje mocenská síť kolem Pražského hradu. Klíčovou postavou je Petr Kolář a s ním i lidé jako Lipavský, Řehka, Koudelka, Pojar nebo Foltín. Právě oni léta tlačili na to, aby se česká zahraniční a bezpečnostní politika řídila ideologií, ne realitou. Jejich agenda byla podložena lživou propagandou, extremismem vydávaným za hodnoty a mentalitou all in, která proměnila Českou republiku v poslušný nástroj cizích zájmů. Jedním z hlavních motorů této politiky bylo masivní zbrojení. Kolář pracuje pro Colt CZ Group Reného Holečka, která koupila americkou firmu Valley Steel Stamp Inc. a bude těžit z Trumpovy podpory domácí zbrojařské výroby. Druhou oblastí je bezpečnostní a zpravodajská spolupráce, postavená na slepé poslušnosti. Co chce Washington, automaticky chceme i my. Bez vlastní analýzy, bez českého zájmu, bez odpovědnosti.
0: A teď přichází zásadní vysvětlení. Nenechme se mýlit. I když Kolář s Pavlem osobně uráželi prezidenta Trumpa, jeho přístup k zahraniční a bezpečnostní politice se jim teď velmi hodí. Vůbec ne proto, že by s ním souzněli, ale proto, že se uvolňuje mocenský prostor. A ptejme se, kdo tento mocenský prostor zaplní? Budou to národní vlastenečtí mírotvůrci, anebo to budou nadnárodní bruselští proválečtí štváči?
2: Spojené státy měly v posledních 35 letech silný vliv na situaci v naší zemi a jistým způsobem vyrovnávaly některé okrajové tendence české politiky. Představy politiků z české periferie konfrontovaly s realitou mezinárodních vztahů, jaký utvářelo americké impérium. V dobrém i ve zlém. Pokud dnes USA přehodnocují svůj přístup ke světovému řádu, je velkým rizikem, že vzniklé vákuum u nás zaplní evropský politický mainstream a jeho čeští přisluhovači. Ti žijí ve fantazijním světě, Green Dealu, šance Ukrajiny na vítězství ve válce s Ruskem nebo nutnosti masivně zbrojit, aniž by chápali riziko celoevropské války. A právě oni mohou získat rozhodující vliv, pokud česká politika neprojeví vlastní vůli.
0: přátelé, a to je podstata rizika. Ne, že by Spojené státy zmizely ze světa, ale že prostor, který uvolní, okamžitě obsadí síly, které nerozumí realitě. Nerozumí potřebám lidí, ale jen ideologickým představám. A to je pro naši zemi hrozba, jakou jsme tu neměli 36 let. Proto musí vláda Andreje Babiše přestat být submisivní vůči hradní klice. Musí převzít kontrolu nad zahraniční obranou a bezpečnostní politikou. A musí se Spojenými státy jednat jako partner, ne jako sluha. Jinak se může stát, že historická příležitost změnit vztah Prahy a Washingtonu z vazala na partnera zůstane promarněná. Já myslím, že Česká republika musí začít jednat jako sebevědomý stát. Bez havlovských iluzí, bez hradních manipulátorů, bez bruselské závislosti. A jsem přesvědčená, že pokud to neuděláme, tak cena za naší slabost bude vyšší, než si dnes vůbec umíme představit. Následující téma je super důležité. Chcete pochopit rozklad tradičních hodnot a plíživou islamizaci Evropy? Budeme se bavit o tom, jak mohou některé ideologie využívat naší demokracii proti nám samotným. A co je klíčové? Jak to dělají pomalu, legálně a tak zlehka a nenápadně, že si většina lidí vůbec nevšimne, že se něco děje. Protože když rozumíme mechanismům, přestáváme být bezmocní. Teď se opřeme o rozsáhlou studii z letošního roku, kterou vydal Institut pro studium globálního antisemitismu a politiky v New Yorku. Studie má přes 200 stran a jmenuje se Strategické pronikání muslimského bratrstva do Spojených států. Výzkum vychází z interních dokumentů muslimského bratrstva, ze soudních spisů, kde padly nejvyšší tresty za financování terorismu v USA, z dat amerických bezpečnostních agentur, z analýz univerzit, neziskových organizací a mediálních struktur. Studie popisuje dlouhodobou strategii muslimského bratrstva. Jejímž cílem je infiltrace, ne útok. Hlavní myšlenka zní: ne teror, ale instituce. Ne bomby, ale vliv. A s Evropou podobnost čistě náhodná.
2: Studie ukazuje, že muslimské bratrstvo používá na západě jinou metodu než v arabském světě. Nejde o násilí. Jde o tichý postup, kterému samoříká civilizační džihád, trpělivé ovlivňování společnosti zevnitř a tamkín. Postupné usazení se v institucích a získávání vlivu. Zde je příklad ze studie. V USA vzniklo více než 50 organizací, které bratrstvo formálně neřídí, ale jejich vůdci a zakladatelé prošli stejnými strukturami. Navenek působí jako neziskovky, studentské spolky, charitativní organizace nebo občanští aktivisté. Ve skutečnosti jsou to nádoby spojené ideologií, ne organizační strukturou. To je klíč. Není co zakázat, protože není jedna organizace. Studie popisuje konkrétní příklady. Příklad první: úprava výukových materiálů FBI. Po tlaku organizací napojených na bratrstvo byla z materiálů FBI odstraněna slova islamismus, džihadistická ideologie a radikální islám. Výsledek? Bezpečnostní analytici nesměli použít klíčové pojmy. Představte si hasiče, kterým zakázali říkat oheň. Příklad druhý. Poradní pozice u Ministerstva vnitřní bezpečnosti. Organizace s ideologickou vazbou na bratrstvo se dostaly do pracovních skupin, které řešily terorismus. A jejich doporučení byla: problém není ideologie, problém je islamofobie. Tím se otočila realita na ruby. Příklad třetí. Strategické žaloby. Jak to vypadá? Organizace žalovaly profesory, kteří upozorňovali na napojení studentských skupin na zahraniční struktury. Obvyklý postup je, podá se žaloba, univerzita se lekne, profesor se stáhne dobrovolně z výuky. Nikdo už téma neotevře.
0: A teď čtvrtý příklad. Je to tlak na školní rady. V několika amerických státech aktivisté donutili školské rady, aby z učebnic zmizely pasáže o islamistických ideologiích. A to zdůvodněním, že stereotypizují. Tady je studie strategické pronikání muslimského bratrstva do Spojených států nejkonkrétnější. A další příklady samozřejmě pro vás mám.
2: Příklad pátý. Muslimská studentská asociace. Zakladatelé asociace v USA byli přímo spojeni s muslimským bratrstvem. Dnes má spolek stovky poboček a ovlivňuje univerzitní kurzy, atmosféru kampusu, politické postoje studentů. Studie ukazuje, že mnoho vyučujících se bojí kritizovat islamismus, protože by byli označeni za xenofoby. Příklad šestý. Severoamerický islámský trust. Je to organizace, která vlastní nebo financuje desítky mešit a škol. Kontrola nad nemovitostmi znamená kontrolu nad tím, kdo tam přednáší a co se říká. Příklad sedmý. Materiály do výuky. Studie uvádí případy, kdy se na základních školách objevil výukový materiál, kde Izrael není stát, ale kontroverzní entita. Teroristické skupiny jsou popisovány neutrálně. Historie Blízkého východu je prezentována jednostranně.
0: Studie ukazuje síť mediálních vlivů, které pracují ve třech liniích. Vytváření vlastních médií, například Al Jazeera s programy vedenými ideologickými kazateli. Také vychovávání expertů. Lidé, kteří se prezentují jako akademici, ale jejich publikace často kopírují ideové postoje bratrstva. A také tlak na mainstreamová média, vytvoření strachu z kritiky. Zde jsou poslední dva příklady.
2: Po 11. září 2001, kdy Al-Kaida unesla letadla, která narazila do věží Světového obchodního centra, organizace napojené na bratrstvo vystupovaly v CNN, ABC a NPR jako hlavní hlas muslimské komunity. Problém byl v tom, že velká část muslimů je vůbec nezná, ale média potřebovala citace a oni byli připraveni. A konečně sociální sítě po 7. říjnu 2023, tedy poté, co teroristická organizace Hamás provedla masivní útok na Izrael z pásma Gazy. Studie popisuje koordinovanou aktivaci tisíců účtů, které během hodin začaly šířit stejný narativ. Zpochybňování útoku Hamásu, překrucování faktů, masové kampaně na univerzitách. A ty sítě existovaly dávno před krizí.
0: Studie nám ukazuje, že nic z toho se neděje náhodou. Když přišly velké útoky 11. září nebo útok Hamásu, bratrstvo už mělo organizace, právní infrastrukturu, mediální experty, studentské skupiny, účty na sociálních sítích. Stačilo zmáčknout tlačítko. Přátelé, abychom si rozuměli, tahle studie není útok na muslimy. Muslimové žijí na západě v míru, pracují, studují, budují si životy. Tento dokument je o politické ideologii, ne o víře. O ideologii, která se umí tvářit jako mírumilovná, ale její cíle jsou mocenské. A ukazuje, že když demokracie nechrání své instituce, někdo jiný je postupně ovládne. A to se může stát kdekoliv. Ve Spojených státech, v Evropě a i u nás. Původně jsme vám chtěli ukázat jen krátký adventní pozdrav z Pražského hradu, symbolu naší státnosti. Ale když jsme se podívali pod pokličku, do smluv, zakázek a rozhodnutí správy Pražského hradu, našli jsme něco, co se nedá přejít mlčením. Skandální chaos, plýtvání miliony a bezpečnostní rizika, která ohrožují naší zemi. Než budu pokračovat, je důležité říct jednu věc, kterou veřejnost často moc nezná. A právě na neznalosti tohoto vztahu stojí většina chaosu na Pražském hradě.
2: Správa Pražského hradu není žádná samostatná instituce. Je to příspěvková organizace, plně podřízená kanceláři prezidenta republiky. Kancelář prezidenta republiky rozhoduje, kontroluje rozpočet, zadává úkoly a nese politickou odpovědnost. Správa Pražského hradu je jen prováděcí složka, která spravuje areál hradu, zámek Lány, parky, zahrady, výstavy, zakázky a komerční akce. Jinými slovy, co kancelář prezidenta přikáže, to správa hradu udělá. A co kancelář zanedbá, to správa nemůže zachránit.
0: A právě proto dnes nevidíme na hradě krásné adventní trhy. Nevidíme promyšlené investice. A místo toho vidíme drahé projekty bez výběrových řízení. Protože odpovědnost neleží na správě Pražského hradu, ale přímo na kanceláři prezidenta republiky Petra Pavla, která správu Pražského hradu řídí.
2: Pražský hrad o adventu působí ponuře. Bez trhů, bez výzdoby, bez života. A ne proto, že památkáři trhy zakazují, jak tvrdí prezidentská kancelář. To je lež. Památkáři trhy v minulosti opakovaně povolili, včetně Jižského náměstí, a dokonce umožnili komerční občerstvení i cizí reklamní nápisy na hradních budovách. Pod dokumenty má být podepsán specialista kanceláře prezidenta republiky Petr Měchura.
0: Také se ptáte, proč lidé letos nemají možnost dát si punč za katedrálou? Proč nejsou trhy, které by hrad nejen oživily, ale i vydělaly miliony? A které by přinesly návštěvníkům nezapomenutelné zážitky? Tady je možné vysvětlení.
2: Po nástupu Petra Pavla musel ze správy Pražského hradu odejít ředitel, který pozici vyhrál ve férovém výběrovém řízení. Nahradili ho lidé dosazení kanceláří prezidenta republiky na telefon. Bez výběrových řízení, bez kontroly. Nejdřív kancléřka Vohralíková dosadila Vladimíra Sontága. Po jejím pádu nastoupil nový kancléř Vašina a ten, opět bez otevřeného výběrového řízení, dosadil do vedení správy Pražského hradu bankéře Pavla Vyhnánka. A tady se dostáváme ke střetu zájmů jako z učebnice. Vyhnánek byl pražským politikem hnutí Praha sobě. A hradní trhy, které za prezidenta Zemana přitahovaly tisíce lidí, byly konkurencí trhům v Praze. Konkurovaly by jeho politickým spojencům a ohrožovaly by jejich příjmy.
0: Takže chybějící výběrová řízení, chybějící trhy, chybějící miliony ve státním rozpočtu. A plná kontrola lidí napojených na pražské progresivistické struktury. To je fičák, že jo?
2: Peníze daňových poplatníků na hradě mizí tempem, které bere dech. 80 milionů má stát zbytečná architektonická soutěž a realizace chodkových sadů jako součásti Pražského hradu. Přitom Královská zahrada, také součást Pražského hradu, je v havarijním stavu a čeká na opravu už od Husáka. Správa Pražského hradu má vlastní odborníky, kteří by projekt zvládli sami. Přesto byla kontrola odevzdána Institutu plánování a rozvoje, tedy pražským politikům. A je tu i nové logo a nové písmo pro Pražský hrad. A další miliony. A přitom za prezidenta Zemana proběhla modernizace vizuální identity

0: Když české domácnosti počítají každou korunu, Hrad utrácí miliony za fonty písma, které nikdo nepotřebuje. A v nové grafice dokonce zmizely i české státní symboly. My jsme o tom konec konců vysílali, aby bylo jasno. Ale teď pojďme ještě k hradním výstavám. To také stojí za to.
1: Při pořádání výstav se nešetří vůbec. Namísto úprav existujícího výstavního mobiliáře se každá expozice staví znovu, za 100 tisíce. A pak se likviduje. Zde je pár perel z registru smluv. 255 tisíc korun pro firmu

0: Nazdar!
1: Servus! Já tě taky slyším.
0: Teď jdem na to.
1: Jasný.
0: Jo?
1: Hele.
0: Takže mám pro vás nějaký novinky, jo?
1: Pušťaj!

Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.

0: tom, přátelé, strč prst skrz krk, 333 stříbrných stříkaček přestříkalo přes 333 stříbrných střech. Přátelé, já jsem totiž zjistil, že já jsem dneska vůbec nemluvil. Já se musím trošku rozpohybovat čelisti. Máro, to je asi tím, že jsme spolu dneska nemluvili.
1: Jenom, no to je to možný, já tě zdravím.
0: Jenom jsme si psali, posílali nějaký videjka, takže já jsem celýho půl dňa daboval opět, jo. Takže já jsem vlastně ani nemluvil jenom tak jako v domácnosti, jako obvykle, ale chybí mě to rozmluvení se, jo, tak jak jsme zvyklí, že si prostě denně tu hodinku voláme nebo tak. No, takže, ať to nezakecám, já jsem to trošinku ten začátek natáhl, protože tady byly nějaký technický problémy opět, ano, opět vystrkuje růžek, parazit, chtěl bych asi, abych si koupil Upgrade Pro, ano, ale to se nestane. Takže já vítám všechny posluchače odvážné i diváky Studia Deja Vu na Svobodné vysílači a pokud tedy máte přátelé, kteří už se scházíte, jak tady vidím, pokud máte teda 5. července roku 26 jejich to roku a máte 20 hodin 7 minut, tak posloucháte a díváte se na takzvaného našeho živáča nedělního, pravidelného a sice se stálým hostem Márou Čermákem, kterýho vítám do Dežavička. Ahoj Máro, zvuk funguje?
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě, zdravím posluchače, diváky, zvuk funguje perfektně.
0: No tak je to čím dál lepší, takže to prostě ten záměr tvůrce je, aby ten zvuk šel. Obraz je taky důležitý, ale ten zvuk je vždycky jako v popředí, že? Protože jako na co bychom hleděli jenom sami na sebe a málo bychom si prostě rozuměli, jo? Když by to tam nějak šumělo, praskalo, lupalo, což se taky občas děje. My už tak jedeme v té Amanice, chystáme se na Pantera, jo? Na Královskou, ale s tím psilocybinem, s lysohlávkama, kterých je skutečně veliké množství, tak se ještě až tak nevyznáme, jo? Takže počkáme si na příště. My jedeme, no ale další věc je ta, že samozřejmě jako studio je punkové a Deja, jako Deja Vu, ano, Deja co ví, takže neváhal a oslovil naši známou, která už tady čeká pod pódiem zatím, no a která by nám chtěla, nebo speciálně tobě, Máro, velmi poděkovat, jo, za naše vysílání a taky za to vlastně, že z vegetariánky se stala už teda jako normální masožravkyní. Takže, jestli nás slyšíš, Petro, já tě vítám do studia.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, ahoj.
2: Zdravím.
0: Veliký blagadár tobě,
2: čauko.
0: Takže my se nestratíme nikdy, jako my to samozřejmě i s Márou bychom pěkně dali, ale vždycky je dobrý nějaký zpestření, takže vylík příště. No a Petra tak na chvilku sama vlastně projevila zájem, tak nějak psala z mi, jo, co se u vás s Mírou přihodilo nového, jak jste na tom psychicky, fyzicky, že se to hodně zlepšilo, hlavně teda jako u Míry. Takže já bych tě teda předal slovo, jo, a můžeš popovídat teda aktualitky od vás, co u vás nového v rámci teda stravy, jídelníčku, už to nejsou teda ty jablíčka a mrkvičky, které jsou vhodné tak pro králíky, ale už je to masenko. Mám tady nachystaný videjko, který tě bude určitě teda zajímat, takže předávám slovo.
2: Tak jo, tak já jsem chtěla jenom říct rychle, že to maso je fakt úžasný. Čumím, jak se mi dělá líp každým dnem. I vlasy dokonce vypadají jinak, mi přijde a tak, že, takže pěkný. A Míra má úplně jinou barvu.
1: Opálený.
2: A dokonce se opaluje ve stínu.
1: Ono právě, lidem se i zlepší pleť právě, když konzumují maso. Většinou ti, co jí jenom zeleninu, tak mají špatnou pleť.
2: Mm. Ano.
1: Protože tam chybí ten živočišný tuk, no. Hmm.
2: Přišli jsme tam na spoustu věcí i, no. Jsme víc divoký, bych řekla teďko.
0: No, protože
2: a jsme
0: to maso
2: víc v klidu.
0: Maso je strava pro mozek, jo? A pro ty funkce vlastně vůbec jako mentální a pro tu aktivitu, pro energii, takže jednoznačně prostě jako masenko, jo? A já tady mám teda první videjko a nazval jsem ho Jeste maso, takže pouštím.
3: Našel jsem zajímavou analýzu lidí, kteří se rozhodli jíst téměř výhradně živočišné potraviny. Maso jako jeden z důležitých faktorů výrazně ovlivňuje dlouhověkost. Naopak sacharidy ve větším množství na délku života působí nepříznivě. Strava založená z větší části na živočišných potravinách obsahuje dostatek všech látek, včetně vitamínu C. Strava s převahou živočišných potravin a také ketogenní strava krátkodobá se doporučovala ve 20. letech minulého století v léčbě cukrovky a ještě v době, než byl objeven inzulín. Ale již v roce například 1719 jsem našel příběhy doktora Dolo, který léčil své pacienty trupící cukrovkou stravou, která obsahovala pouze maso a tuk. Také si vzpomeňme na polárníka Stefansona, který žil dlouhou dobu pouze na mase a neměl nedostatek žádných mikronutrientů. O tomto experimentu mluvím na jiném videu. Dá se říct, že strava s nízkým obsahem sacharidů a různé varianty ketogenní stravy, ale zejména nízkosacharidové stravy, jsou nejvíce podložené vědecky i historicky. Analýze 175 zemí z roku 2025 autoři uvádějí, že konzumace masa je spojena s dlouhověkostí, jak ukazují regiony s vyšším zastoupením stoletých lidí. Na grafu vidíme, že vyšší konzumace masa v kilogramech na osobu a rok je spojena s delší délkou života a výrazně menší úmrtností novorozeneckou a dětí do 5 let. Mnozí rodiče namísto ovocných přesnídávek začínají dávat malým dětem maso. Upozornil bych, že nejsem zastánce výlučně živočišných potravin. Má strava je nízkosacharidová, jin živočišné potraviny asi ze 70%. Studie z roku 2025 ukazuje, že snižování nasycených tuků jako maso, sádlo, tučné mléčné výrobky, máslo ve stravě nedává smysl, protože tyto potraviny nejsou vůbec spojeny s předčasným úmrtím a nemocemi srdce a cév, jak se tvrdí. Je to právě naopak. Analýza, kterou teď zmiňuji, zahrnovala 2029 lidí a když se podívám na důvody, proč se rozhodli jíst pouze maso a případně některé další živočišné potraviny, tak hlavním důvodem byla snaha zlepšit své zdraví. Předem upozorňuji, že se jedná pouze o hodnocení na základě dotazníků. Nejedná se jako u žádné jiné studie v oblasti výživy o kontrolovanou studii, proto nelze vyvozovat závěry ohledně výsledků. Jsme stále závislí na dotaznících bez kontroly údajů, které účastníci studie vyplňují. A o tom se zmiňuji na jiném videu, kde ukazují, že vlastně žádná studie, která se zabývá stravou, není směrodatná a spolehlivá, protože jde pouze o observační studie a asociace, nikoli o příčinnou souvislost. I tak stojí za zmínku pro představu tato analýza, jak příznivě působí živočišné potraviny, i když samozřejmě nejíme výlučně jako v této analýze. Průměrná doba, kdy účastníci analýzy jedli téměř výhradně živočišné potraviny, zejména maso, byla 14 měsíců. Lidé preferovali zejména hovězí maso, které je také nejvhodnější z masa, které jim nejčastěji. A pokud máme stravu založenou zejména na živočišných potravinách, tak hovězí maso je základ. Lidé také konzumovali v této analýze jehněčí maso, zvěřinu a další méně časté druhy masa. Já mám tedy hodně rád zvěřinu například, to se hodně podobá hovězímu masu. Ale také konzumovali kozí maso, bizonní maso a dále také vejce, které doporučuji, a některé mléčné produkty, zejména zakysané, ovčí, kozí, ideálně jsou vhodné. Z masa velmi málo jedli vepřové maso, i to si můžeme dát, kvalitní. Drůbež, krutí maso celkem doporučuji. A mořské plody, které nedoporučuji, naopak. Někteří z nich jedli vnitřnosti, ty nejsou úplně zásadní pro nás. Můžeme jíst třeba játra někdy, ne často. A 72% lidí zařazovalo mléčné výrobky. Méně než 10% lidí v této studii jedlo rostlinnou stravu a běžně neužívali ani doplňky stravy, kterých já jsem tedy některých zastánce. Většina z nich jedla pouze jednou, maximálně ale dvakrát či třikrát denně, což je přiměřená frekvence jídel, kterou bychom měli asi dodržovat. Účastníci této analýzy byli velmi spokojeni se svým způsobem stravování a prokázalo se, že strava založená více na živočišných potravinách, nikoli výlučně, jako v této analýze, doporučuji převážně živočišné potraviny, výrazně snížila výskyt nemocí, zejména cukrovku, což odpovídá historickým zkušenostem. Je to logické, protože tato strava obsahuje minimum sacharidů. 84% lidí přestalo užívat léky na cukrovku a 92% s cukrovkou druhého typu přestalo užívat inzulín, který se indikuje, když se celkově cukrovka druhého typu zhoršuje. Což často lidem připomínám, že se můžou dopracovat i k inzulínu. Celkově lze říct, že strava založená převážně na mase, která byla delší než 6 měsíců, se projevila pozitivně na zdraví u 69% lidí a ti uvedli zlepšení chronických nemocí. 95% uvedlo celkové zlepšení zdraví, 91% uvedlo snížení hladu s chutí k jídlu, 85% lepší kognitivní funkce, 66% lidí mělo lepší paměť, u 83% lidí se zlepšila pozornost, u 69% spánek, 78% uvedlo vyšší pocit síly a vytrvalosti a 89% snížilo únavu a došlo u nich ke zvýšení energie. Za zlepšení zdraví v mnohých případech stálo vyloučení různých alergenů, antinutrientů, prozánětlivých látek v rostlinné stravě převážně. Mýtus spotřebných sacharidů rozebírám u jiných videí. U stravy z větší části založené na mase a dalších živočišných potravinách dochází k příznivým změnám střevního mikrobiomu, metabolismu a dostatku všech živin. Za předpokladu, že k této stravě přejdeme pomalu. Kromě zlepšení fyzického těla dochází ke zlepšení psychiky. Jednak pro spokojenost s touto stravou, která je velmi vhodná na cestování, pokud jdeme do společnosti, maso se zeleninou si dáme všude. A jednak i pro minimální dopad na společenský život právě. V každé restauraci najdete ryby, sýry, vejce, ty už v menší míře, ale hrajeme na maso. A já proto doporučuji, abyste jedli více živočišných potravin a omezili sacharidy, zejména obiloviny, luštěniny a sladké ovoce, které nejsou důležitou součástí naší stravy, mají mnoho antinutrientů a toxických látek. Zmíním ještě důležité upozornění, pokud chcete zvýšit konzumaci masa, vajec a mléčných výrobků a jedli jste doposud běžnou stravu s větším množstvím sacharidů jako pečivo, těstoviny, brambory a ovoce, pak nízkosacharidovou stravu musíte přecházet postupně, řádově v týdnech, minimálně 2 měsíce. Jen tak si metabolismus a mikrobiom pozvolna přirozeně přizpůsobí novému režimu.
0: Tak vidíte, přátelé, že nebyla to umělá inteligence, byl to doktor Frey, jo? A on teda říkal, že na tu masitou stravu by se mělo přejít pomalu. No ale Petra tady, náš host, vy jste přešli asi rychle, že, s Mírou na maso? Den ze dne.
2: Ano. A jsme přešli trošku rychle, jsme přešli klobásou.
0: Začali jste klobásou, vím, že se mě ptala, jestli se teda loupe nebo neloupe, takže loupou se akorát ty vídeňský párky, které jsou v igelitu a které vlastně nejsou ani žádný maso, jo. Takže klobáska pěkně ve střívku se jí celá. No a jak tam ukazovali teda tu tabulku, jo, jak to zlepšuje ty kognitivní funkce, paměť, spánek, mentální, jo, takže cítíte s Mírou na sobě nějaké změny?
2: Já 100% Míra říká taky, že jo, on je tady se mnou, ale nechce být moc viděný.
4: Ne, nechci, jo.
2: Má lepší paměť Míra.
4: Jo.
2: Bo hodně víc mu jako funguje na rozhovory a na všechno prostě.
4: Jo.
2: Všechno je to v pohodě teďko. A u mě, já jsem třeba nemohla spát vůbec, já jsem vlastně 4,5 měsíce skoro nespala.
4: Ne.
2: A teďko spím úplně až do rána.
4: Ne.
2: Takže skvělý. Velká změna. a psychika taky lepší u mě, všechno, abych řekla, i líp mluvím.
0: Jo? Jo, líp, mluvíš dobře. Mluvíš dobře, já jsem se ještě nerozmluvil, strč, kr, prst, krst, krk, ještě ne, ale jako už je to lepší a lepší. No a 100 let života, jo, prodlužuje se věk, když se jí maso. Toto nám oni neřekli. Oni nám říkali úplně jako opak, jako jo, že prostě zelenina, ovoce, no.
2: No, ale já jsem právě byla hodně zbudnutá všem možným právě do toho, no, jako já. Si myslím teďko už a jako docela koukám, že vlastně i v tom duchovním světě je to vlastně úplně jinak, než jsem si myslela, jako v té přírodě prostě, no. A teďko ty dravci mě fascinují úplně moc, ty. Naše kočka nosí každý den potkana nebo myš za dveře teďka. Pěkný.
1: To ráda chci být.
0: Maro, to je tvoje parketa, ten duchovní svět a maso, že? Vlastně ty zvířátka jsou tady pro nás, ano. A kdyby jsme je nepapali, tak by tady ani nebyli.
1: Přesně tak. Ale ten, kdo nás stvořil, nám musel stvořit i jídlo. Víš? A tady ty všechny jako zeleniny, to jsou jenom náhražky toho, co máme doopravdy jíst. Jo, protože jak už jsem viděl v nějakých příspěvcích, že prostě když žijíte jenom zeleninu, tak vy de facto hladovíte. Vaše tělo nedostává to, co potřebuje.
2: No, asi jo, protože mě zmizely i kruhy pod očima, všechno takové se vyhladilo, jako no.
1: A právě, že jsem tam i slyšel, že lidi jako, co jsou na tady ty stravě zelený, že hloupnou, jo, protože chybí ty živočišní tuky.

0: nějakou antilopu, nebo já nevím, co to všechno sežerou, tak jako nemám rád lva, protože žere antilopu, nebo jo, nebo kočku, že žere myši, nebo že sežere ptáka, no prostě tak to je. Vemte si, slepice je největší zabiják v domácnosti, ta zabije všechno. Ty zabijí sami sebe. No, to není žádný mírný tvor, to je zabiják.
1: Já vám něco řeknu. Já jezdím na tu farmu, jo? Tak pomáhat. Přátelé farmáři, včera byla sobota. Včera odjeli na nějaké týdenní soustředění a pověřili mě úkolem krmit všechno, jo? Dostal jsem takový papír, komu co všechno dávkování, a je to od slépek až po koně, jo? Obrovský respekt. Svině 300 kilová, pašík 300 kilovej, ovečky, slépky, kačený, houser, jo, kočky. A tak jsem si říkal, jako nebyl jsem úplně ve své kůži, jak jsem tam mezi něma chodil, a říkal jsem si, kurňa, kdybych teďka nějak zakopl, byl nějaký oslabený prostě, nebo něco, oni by mě zažrali snad, jako jo, protože furt do mě, jako, a i ty slépky, jako prostě, jo, syčeli na mě ten houser, jo, a takže, jako, asi by na mě nebrali ohledy, jakože nechme človíčka omšantý.
0: Když spadneš do výběhu prasat a udělalo by se ti špatně, tak ty tě normálně natvrdlo sežerou.
1: Asi jo.
2: No, já jsem slyšela, že to jsou docela kanibalové potom.
0: A slepice, to je to samý. To běda, jak je nějaká slepice, má nějaké poranění, tak v tu ránu jdou po ní všichni slepice. Já už jsem takhle chránil slepice před, jakoby před slepicema. Jo, aby než se vylečila, jo, protože normálně to prostě konec, to oni vycítí, že je někdo slabší a v tu ránu jdou po ní. To není žádná láska. Ničemu. Takže litovat tady ty zabijáky asi nemá cenu.
1: A farmářka mě říkala, hlavně drž toho housera daleko od těch malých kačenek, housátek v kleci, protože on by je taky zabil, jako jo. Oni aj mezi sebou jasně. Prostě...
0: Jasně. Ale to je to samé, i kuřata musí držet mimo slepice. No to všechny, vem si, že oni schválně, kočka, kocour zabije schválně koťata, aby kočka zase mrouskala. Jo? To oni nemají takhle schválně zabíjet.
1: No, zákony přírody. Neexistuje
0: láska ve zvířecí říši.
1: Jako dívej, ohled brát, ale co se týče toho chovu, jako jo, aby prostě v tom chovu měli teplo, sucho, jo, prostě dobrou stravu. Jo? Žádný teror, jak v těch masovýchovnách, výkrmnách teda, jo. Ale jinak, jsme masožravci, no. Tak ať se to líbí nebo nelíbí komu. Jako třeba tady ztratíme posluchače, který jsou vegetariáni, ale hold, nejsme tu pro každého. A každý ať si jde po
0: svém. Ale mě je to jejich rozhodnutí, my nenutíme to mas tak, ať ho nejí, to je jejich problém. Ale pak ať si nestěžují, že mají různý zdravotní problémy.
2: No.
0: Protože většinou ty, co drží ty hladovky zeleninový, tak většinou ty zdravotní problémy mají. Protože to se někde ukáže, to jim chybí těla.
2: Byla být právě na práně a na takových věcech.
0: No. Člověk je dokonalý biologický stroj, ten potřebuje palivo. A ty nemůžeš zamínovat hrabka s ruškama.
2: No jasně. A mně to nedocházelo celou dobu, že jsem šelma, asi tak. Ale vy jste mi to uvědomili právě, za to moc díky. Je v tom dobře.
0: Ne, protože člověk kouká po světě a kouká, jak ty lidi žijou a fungujou. A spousta právě lidí o tom mluví. Jo? Že to je, zase je to jenom program v hlavě. No to jako mi vykládala jedna ženština, že už 3letý dítě, že jako je vegetarián, říkám, ale to je, tomu někdo nacpal do hlavy. On se nenarodil s tímhle nesmyslem. Říkám, dnes se dneska podívejte na ty přiblblý pohádky takzvaný, jo. Tam ti budou říkat z těch pohádek, ty to ani nevnímáš, jo, ale to dítě to vnímá podvědomně a tam říkají, zvířátko je náš kamarád a takovýhle keci, rozumíš? Jo, a ty už vytváříš těma pohádkama, prostě už programuješ to dítě.
2: No,
0: a nejenom v tom samozřejmě, jo, jako

0: v jídle, ale v dalších věcech. To jsou všechno podprahové programy. A oni programují lidi, MK Ultra.
1: Mají na to patent.
2: No.
0: No, i kdyby neměli, tak oni jsou vychytralí.
1: No, a Maro, ty se ptal na ty komentáře nějaký, takže já jsem si otevřel minulý vysílání, takže já to jenom v krátkosti přečtu, takový ty zajímavý. Ahoj chlapci, já používám tinkturu s muchomurkou červenou na klouby, je to super. Jo, Máro, ořechové listí doporučuji. K ořechovému listí přidávám lipový květ, je to lepší na chuť. A Tomáš Ondra, který byl včera u Vilíka před karavanem, tak píše, vegetariáni mají takový divný pohled v očích. No.
0: Jo, mě to říkala i jedna, člověče, mě to říkala i učitelka, jsme se bavili tak nezávazně o těch problémech očkovacích a tak. A já jí, právě jsme se došlo právě na to vegetariánství a ona mi sama říká, prej, no my to, teď nevím, jestli říkala, že to mají v rodině, že mají vegetariána a že normálně na něm vidí, že ten člověk je hloupej. Jo. A to mi řekla ona jako učitelka. Říká, prej, normálně, já to na něm vidím. Že prostě je jiný, jako hloupej. No. Protože jestli ti chybí ty stavební kameny, tak prostě někde se to odrazit musí. No. Já neříkám, že máte jíst tuny masa, ale vám stačí fakt trošku kvalitního masa a budete najezený. Jak říkám, já sním kolečko salámu a já jsem víc najezený, jak kdybych sežral kýbl zeleniny.
2: No to jsem chtěla říct, že já jsem
0: přestala strašně málo.
2: Ve velkých množstvích a tak, na uklidnění jsem měla bramburky. No. A přestala jsem to jíst díky tomu mastu. Bohatě, mi stačí teď fakt si dát tu klobásu a jsem v klidu celý den.
0: No, protože když máš špatný stravování, tak to se pak odráží i na tvý blbý náladě, na tvých depresích. Jo, na těch stávách úzkosti, protože máš špatný ten mikrobiom, si vytváříš ve střevech a tak dále. To se všechno pak tady mozek to otírá. Takže
2: ať
0: to každý zkusí a nedělá ze sebe nějakého miliuse, jak on chce šetřit zvířátka. No. Protože ty zvířata se zabijou tak či tak. No. Protože nikdo nebude chovat zvířata jenom proto, že se mu líbějí. Jako, pokud toho zvířete nebudete mít jako užitek, jako člověk, tak ho nebudete přece chovat. Jo? Neříkám, nemluvím o psovi nebo o kočkách, jo? A takovýhle ty jakože mazlíci, to už jsou trošku chytřejší hlavičky, jo? Ale ty taky tady nejsou na jídlo. Ale o tady těch zvířatech, které jsou tady přímo na jídlo, jako jsou prasata, slepice, jo? A krávy třeba, no tak jako, tam jako nečekejte žádnou inteligenci, to jsou jenom instinkty. To jsou instinkty, to ono vás to nemá rádo. Ono to, že se to zrovna běží, to není z lásky, to ono ví, že dostane nažrat a to je celý. Jak mu dáte nažrat, tak tu ráno už ho nezajímáte.
1: My jsme stavěli, než odjeli farmáři na to soustředění, tak jsme stavěli denně, jak jsem vrtal do země ty díry na ty kůly, tak tam má nějaký hřebec jako divoch, jo, ohradu. A tam má teda jako pod napětím ty dráty. No a dneska jsem tam byl ráno zkontrolovat, jestli má plnou vanu vody. A tak jdu na pohodu a najednou o ně zmerčil, člověče. Rozeběhl se proti mně. No, přátelé, krve byste se ve mně jako nedořezali, jako. Fakt, jo. Takže jako oni jako, ne že by se chtěli jako mazlit, jo, ale vyloženě fakt jako nevíme, co od nich očekávat. Oni to mají jako trošku jinak, jo.
0: Já ti dám takový příklad. Já teď, když se přijde z kohouta před třema rokama, tak on byl menší než slepice. Ty po něm šli, ty ho chtěli zabít, kohouta. Jo? Tak já ho hlídal, ten vedle mě spal na lavici, jo, schovaný před slepicema. Takhle jsem ho pomalu musel jako do ty skupiny nějak dostat, slepičí. Takže říkám, no tak porosteš. To bylo to těžký. A představ si, ta bestie teďko jde po mně. Jo? Říkám, ty mrcho, ty si zapomněl, že jsem tě chránil před slepicema. A už na mě minul výběh, tak dostala ve hráběma jednu. A teď už koukám, když už tam jdu a už vidím, jak začíná hrabat nohama. Říkám, počkej, ty vystartuješ, tak jednu dostaneš. A jestli budeš zlobit, no tak půjdeš. Smykem. Protože každý kohout, který útočí na tebe, potřebuje setnout. Takhle to dělají všichni chovatelé. No, protože nikdo nechce mít zlého kohouta.
2: Mami vyrostla na vesnici a právě to měla kohouty, kozy a slepice a všechno.
0: No,
2: a to mi to říkala, že si ji zaštípit do krku a tak. No.
0: A nehledně na to třeba, Petruchu, já jako dítě jsem však sousedům něco vyřídit, mě ptala zlá babička. A ona říká, prý, dáme si bacha, jestli nejsou puštění berani. Říkám, no dobrý, vlesem na dvůr a jdu takovým dlouhou, jakoby ještě jako cestou ke dveřím. A čuměl jsem všude možně a neviděl jsem nikoho, ne? Ty brďo, najednou vyběhli berani. Co já začal prchat. Ten mě jeden ze zadu nabral, ty jenom mě hodil přes plot. Takže já jsem si, a to samý husy, to jsou pěkný svině taky. My jsme se jich jako děti báli, tě šlo 50 po vesnici, vždycky takový gang husí a to nemají začali syčet a to si zdrhal. To nejsou mirobilomorní jako tvorové. Takže...
1: No, pak mě volal teda farmář, jak to všechno proběhlo, říkal, tak říkám, dobrý, v pohodě všechno, tak jako hřebec se na mě rozeběhl, tak jsem zůstal stát jak sloup. A on říká, no ale vůbec jako se s ním nemazlí, ani k němu jako nechoď, on by tě jako rozdupal, jo, protože on jak, on třeba jak rozpozná, že ten člověk má nějakou bázeň, nebo že prostě nezná ty koně, jo, no, tak on je schopen prostě pohryzat, nebo aj prostě kopnout, nebo tak, no, takže.
0: Ale já jsem koňu nikdy nevěřil, kůň byl vždycky u mě, jako jsem se měl hodně na pozoru, protože koňovi se nedá nikdy věřit, jo. Tomu rupne v kouli a ušlapeť. Takže a můžeš ho mít celý život. Rupne mu v kouli a je šmitec. To už je spousta jako bylo těchto úrazů s koněma. To není žádné. A to když vidíš ty jeho velký oči a to už vidíš, jako kdyby jsi se koukal do hluboký studny. Ne? Říkám, hele, tam nevidím nic dobrýho, ale... Takže já koním nevěřím. Dál. To krávy se nebojím vůbec, ale koně, to jako to jsem hodně na pozoru. Protože já jim nevěřím a nemám je ani rád koně, upřímně.
2: Já jsem teda s koněm...
0: Ty jsou hezký, tak v televizi mi nějaký pohádce, víš, jak tam je ta princezna, ale to jsou pěkný svině. Teď tě kousne, jen to vyčí jako.
1: Já, my máme...
2: Tak, že bráško jste krati měli kousance, ale já jsem nikdy teda neschytala ani jeden. Nevím proč.
1: No, my máme zakódovaný, že taky pohádku vlastně All Chitterhand a Vinetu, ten měl Hatá titlu, ten měl Ilčího. Několikrát zachránili ty svoje páničky, že vytahli je.
0: No, ten tě zachrání, to ty píš.
1: No, ale...
0: Ten drá,
1: jak se na mě rozeběhl člověče a pak říká Béďa, no ten je divoké, já jsem je musel dát od sebe, protože oni aj navzájem jako... Ti dva hřebci po sobě jdou, jo? A normálně rokrvé měli křafance, tak je musel rozdělit. A říkal mě, ten jeden je klidné, toho si klidně pohlaď, ale pozor. A teďka mě ukazoval, kde ho můžu hladit. A říkal, na plecích ne, to by po tobě vyjel. Říkal, víš co, ani mě to neříkej, já ho prostě hladit nebudu. A ještě říkal, a nedívej se mu do očí, to on bere jako provokaci. Říkám, to, co toto má jako znamenat, jako jo? No, takže veliký respekt a žádný velký přátelství, protože koním nerozumím. No, když jsem byl s tím selátkem, mají malinký selátko a šel jsem přes tu jeho velikou louku k ovečkám s vodou, no tak šel za mnou, ňufalo mě, říkám, kurňa, až budeš mět příští rok 300 kilo, jako tak nevím, jestli budeš ňufat jenom tak jako z lásky a co mám v kyblíku, anebo po mně vyjedeš, no. Ale dobrá, tož nechme zvířecí říši, neprobádanou, oni mají svoje, jo, takový ty půdový záležitosti a my máme kočky, takže s nimi asi rozumíme, protože kočky jsou takový prostě svý, jo, no, a jsou rádi, že nás můžou ovládat.
2: No. Jo, pro mě jsou posvátný, proto nás ovládají.
1: Oni nás ovládají, já znám totiž příběh o kočkách. Oni tady byli jako humanoidi, kdysi dávno v že? No ale oni potom začali lidi zneužívat, začali je zotročovat, jo? No a ten jejich kočičí bůh je prostě poslal zpátky na tu jejich planetu, jo, odkud přišli, jako ti humanoidi, no. A ty kočky se chtěli k nám mermo moci vrátit jako humanoidi, ale ten jejich bůh řekl, ano, půjdete zpátky k lidem, ale už jenom v podobě koček, jo, tož to je takový příběh, jo. Kdo ví, jak to bylo?
0: Kočka, když je na tebe nasrana, tak ti všechno pochčije doma, víš. Ta se umí pěkně mstít, ta mrcha. Mhm.
2: Ale mě to teďko teda nedělej.
0: No mě, nám to dělali, parchanti, jo? Takže žena vyprala nový prádlo, šli a pochceli jí prádlo. Takže takovýhle lumpa, nebo nachceli dobo, schválně. Jo? To jako kočky taky jsou pěkný mršky. Pes tohle ale kočka je bez tě na to.
2: Mě teďko nedávno posekal náš kocor za to, že jsem mu čistila uši.
1: No my máme tři kočky, dva kocoury a jednu kočku a oni se teda mazli hlavně jako z písní, jako jo. A i na mě skočí, pěkně předou, vrní ten svůj om. Jako se mnou se moc nemazlí, tak nevím, jestli třeba nemám pro ně divný energie, a nebo oni se mazlí s tím, třeba který chce dodat tu energii, jo, jako třeba píseň někdy, jo, tak máme
2: nebo,
1: toho hodně.
2: Nebo možná málo pouštíš divokost. Oni mají rádi divočinu hodně, když pustíš ven.
0: Asi musíš honit koštětem. aby si vážili dobrýho bydla.
2: No, hele, ty moji na koště normálně skáčou, ty koťata. Sami od sebe, když ho vytáhnu, tak rovnou jdou a skáčou na ně. Nevím, co s ním mají.
1: Dobrá. Máme tady komentář. Dobrý večer, Riana, jsem ráda, že mluvíte o normálním jedení, lebo meso, například hovězí, je super, dodá potřebné živiny, škoda, že veľa lidí stále preferuje choro vychudnuté postavy. No, tak to je ta taková ta móda, že ty modelky, ty celebrity prostě, jak je žena taková prostě kypřejší, taková ta plno, jo, krev a mlíko, jak se říká, tak už si připadá, že je bachrata a...
0: Vem si, že tady právě tady ty modelky, ty většinou hodně zvrací. Oni trpějí tou, jak se jim říká ta nemoc, anorexie, většinou jsou to anorektičky, jo, takže oni se nažerou a pak jdou všechno vyzvracet, jo, takže to je pak... Ale já mám rád klasický postavy prostě, jo.
1: Klasický tvary, jasně.
0: Jo.
1: No.
0: Takže, tak akorát. Ale pro každého je akorát nějaký jinak, víš.
1: Takže.
0: Já jsem spíš pro ty hubenější, neříkám vychrtlý, ale hubenější, někdo má rád silnější. To je každého už jako věc to.
2: Čože jo, podle svého gusta pěkně.
0: Přesně tak. No jako...
2: Třeba Míra se do mě zamiloval, když byl vlastně, když viděl jenom siluety vlastně. A pak jsem mu vrátil zrak právě ty lisohlávkama, jak spolu dneska o tom měl tak nějak mluvit, tak to bylo pěkný.
1: Budem o tom mluvit, mám tady videjko. No jasně, že to oko taky, že? První je ten vizuální efekt, tak vidíš nějakou kostí třasku, tak ti vlastně ani nezaujme a může to být jako hodná žena, jo, chytrá, sympatická, láskyplná.
0: Když se bavíš o těch houbách, to je právě na tomto kouzlo, že ty houby zabijí parazity. Víš? A v těch očích jsou ti paraziti, proto lidi mají špatné vidění. No. Takže právě třeba po okomůrkách se hodně lidem jako zlepšuje zrak.
2: No. Protože já na ní chodím furt skoro a ještě jsem nenašla, ale ještě...
0: Já jsem byl dneska na oba, dneska jsem byl, Petruchu.
1: No.
0: Už jsem myslel, že mám pantery a prd.
1: Dívej.
0: Samý masák.
1: Takže já si nechám do podzimku, nebo až přijde čas Kairos, tady ten zbyteček a k tobě poletí tady ty tři klobouky, jak jsem ti řekl, jo,
0: pro tyho kamoša. No jasně, super, díky.
1: Takže...
0: Jo. Já jsem se ti chtěl poklubit, mám pantera a nic. Ale máme zase smažený vochomůrky růžovky.
1: No, a teďka vám...
0: Takže miluju taky.
1: Takovou srandovní příhodu, jo? My jsme si na jaře zasadili brambory, jednak do těch nádob, jednak i na záhonek, ale úplně tak ledabile, jo, prostě tam, prostě vůbec jako nějak nepředpisově, jenom tak, jak se říká, na punk, jo, a teď nám to vyrostlo, fakt to má už prostě metr a furt to jede a bude toho hodně, jo. Říkám, dobrý, jako brambory na sto způsobů, se těším a teďka vám pustím teda videjko, přátelé, jo. Trošku mě to zbortilo paradigma, no, ale co se dá dělat, no.
3: Na samém začátku brambory se vůbec nesmí jíst. Brambory jsou velkovitá rostlina, je to jed. Dá se využít jako lék, dokonce i entity před bramborami, to znamená, že ve skutečnosti je to velmi silný jed. Obsahují solanin a jsou to všechno jedy. Kromě toho brambory obsahují škrob. Škrob zanáší mozek a člověk začíná z brambor hloupnout. Brambory způsobují demenci, výpadky paměti a tak dále. Je tedy lepší je nejíst. Pokud chcete něco podobného, nahraďte je topinamburem. Topinambur je užitečná věc, zatímco brambory jsou velmi škodlivé. Kéž byste neměli jíst chleba, pšenici v žádné formě. Co pšenice byste měli používat pohanku, pohankovou mouku, cizrnovou mouku, kukuřičnou. Ale kukuřičná je ve vzácných případech, ale raději ne. Obsahuje také hodně škrobu. Nejužitečnější je amarant. Amarantová mouka byla dříve zakázána, protože je příliš zdravá. Amarant prodlužuje život. Hnědá pohanka je škodlivá, tu byste neměli jíst. Je mrtvá. Zelená pohanka je živá, je užitečná a obsahuje pránu, energii života. Tu je potřeba klíčit. Přes noc ji zalijte vodou, ráno vodu slijte, je aktivovaná a můžete jíst. A za den už vyrostou tyto výhonky. To naklíčená pohanka je super užitečná. Je v ní život, je v ní přímo hodně čistých energií. To též platí pro maš. Zelený maš, takové malé zelené hrášky. Ty také nakličujete, nic chutnějšího a užitečnějšího nevymyslíte. Přes noc zalijete vodou, ráno slijete a potom prostě dvakrát denně proplachujete. A přes den už budou tyto výhonky. Tyto naklíčené zrníčka můžete zalít dýňovým olejem. Přisypat koření, posolit, přidat nějakou zeleň a jíst.
1: No, tak jako pravda někdy bolí, no, tak jako vzpomínám si za děcka, jak jsme si pekli ty brambory v popelu, v tom ohňu na polu, jo. A jak to chutnalo, jedli jsme to i s tou spálenou kůrou, jo, šlupkou. A je to vynikající, jo, sůl pěkně a fakt jako na hodně způsobů, bramboráky. Takže bude mít hafl brambor a tak zase jako nebude úplně fanatičtí, samozřejmě prostě sníme, jo, něco rozdáme, ale člověk se postupně dozvídá tolik věcí, chodí k němu tolik informací a napřed na ně úplně vytřeštěně teda hledí a říká si, sakryš, to oni nám teda lhali jako ve všem, jo, nebo jsem byl hluché, slepé, neviděl jsem to prostě, nebo až teď informace jdou, jo, takže brambory, no, tak pápa.
0: já jsem na brambory nikdy nelpěl, jo, mě brambory nějak extra neoslovilo. No a tady ty příspěvky právě ohledně brambor, že jsou jako, nejsou moc dobrý pro člověka, už jsem viděl X, jo, takže, ono takhle. Aby to lidi jedli, ale mysleli na to, že jim to neprospívá. Mm-hmm. A tím pádem oni sami už podvědomě budou to jídlo vypuzovat ze svého jídelníčku. Jo? Třeba největší svinstvo jsou ty hranolky z McDonaldu, ty dlouhý. Protože ta brambora je speciálně vypěstovaná a je chemicky napuštěná, aby nebyla sežrána, jo? Těma škrucema. Takže ty jsou taky extra jedovatý. Tady ty bramburky. Vem si, odkud přišla brambora? Z Ameriky.
1: Z Ameriky. Amerika.
0: No tak. No. Všechno to přišlo ze západu, jehnuj.
1: Ze západu, Kolumbus, nebo kdo to přivezl, kdo ví, jak to bylo.
0: No, říká se to.
2: Říká se to, ale mám takový pocit, že Indiáni měli právě ty topinambury.
1: Topinambury, já jsem se schválně podíval, já jsem to slovo ani pořádně jako neslyšel nikdy, jo. A je to hlíznatá zelenina příbuzná klasické slunečnici. Hlízy chutnají na sládle a oříškově, připomínají artičoky nebo kaštany, jo. A jsou ceněné pro vysoký obsah inulínu, díky čemu jsou skvělou a zdravou náhradou brambor, vhodnou pro diabetiky, no, tak ale o tom nevím teda vůbec nic. Kde bych to pěstoval, jak vlastně, bramboru hodíš normálně do toho, a jí do slámy a ta ti vyroste všude, jo. A tady topinamburu vůbec bych, ale tak je potřeba se vzdělávat, že? Furt se učit, no, topinamburu.
0: No, samozřejmě. Jo. Prostě musíme změnit ty jídelníčky.
1: Ale všechno našemu, změnit.
0: Celé našemu prospěchu.
1: Celý život změnit. Teď my se pereme asi prostě od malička jedama. Je nahledě na ty vakcíny, co napíchali jako dětská.
0: No, vem si, jak ti podhazovali, jak vnucovali ty rostliny tuky, oleje. Rama. To je největší svinstvo.
1: Rama, no.
0: Rama. S tím bych mazal tak ložiska na autech. Jo. Protože tady to svinstvo přišlo po druhé světové válce hlavně, jo, tady ty rostlinní tuky. Protože nebyly prasátka, tak potřebuje, protože rostlinní oleje se používaly normálně ve výrobě na mazání strojů.
1: Ano, a toto byl ty ty oleje, které nám potom vnutili, aby na tom vydělali, zbohatli na nás, tak to byl jenom nějaký odpad při nějaké výrobě, jo.
0: No. No jasně, plné jasně. No, protože vem si, ať se podívá někdo na ty postupy, jak se z toho ten olej jako vyrábí, jo, z těch, z těch zrníček, ale...
1: Semen.
0: Z těch semen, jo. A pak najednou zjistí, že se na to používá benzín a různý další chemikálie, jo. Jo, takže ten lidi na to podívá, jak je to zdravý. Teď jsem zrovna, já nevím, 14 dní, ne? Pár dní zpátky jsem v hospodě na Šipkách a dal mi a objednal jsem si po dlouhodobě bramburky. Říkám, dám si bramburky, i když já už je de facto najím. Hele, otevřel jsem to a normálně jsem si čuchnul a říkám, tyjo, co to je? A normálně jsem si kout, no normálně těžká chemikálie. Protože ty byly určitě smažený na tom řepkovým oleji skurvený. Hospodský k tomu čuchnul a normálně říká, to jde slepici. No to si neviděl ten smrad, co? To byla těžká chemie. A i chuťově, já jsem říkám, tak jsem ochutal, jestli se mi to nezdá, ne, říkám člověk, aby si něco nemucoval do hlavy. No ale i ta chuť byla úplně hrozná. Takže bacha na to, jo, na tady ty skurvaný tuky.
1: Řepkový, slunečnicový a ještě jeden tam ten olej, to jsou šity, no. A tady píše...
0: No, bacha, i ty olivový jsou sračky. To ne, že? Olivo je total šro taky. No, vidíš.
1: No. A myslím, nejhorší jsou ty palmoví, že? Palmoví.
0: No. Protože oni tady prodávají, jak je zdravý ten třeba, ten, no, jak jsem říkal, olivovej. Ale bacha, ono je jim možná 1%, jinak to je šrot. Jo. Oni to tady ukazují, jak jsou to super značky a ve finále, když půjdeš udělat rozbor, tak ten olej je hrozný. Vůbec není ke konzumaci. Mm-hmm. Protože já jsem dostal od kámoše, co mi přivez někde, já ani nevím, z Řecka nebo odkud, 5-litrový kanistr takovej okrasný, říkám, no tak to jako, máte rady olivový olej, říkám, no moc ne, ale říkám, že tak ho někam nalejku, dopili motorový namazání,
1: do traktora, do káry, do čtyřkolky. A dívej, takže Hana Pokorná, teda ahoj, právě topinambury jsou spíše jako takzvaný plevel, jsou super, hlavně si je můžeš vykopat v zimě. Ono, přátelé, vlastně všechno, co je označený za plevel, tak tam jsou ty skutečné hodnoty, jo?
0: Jako to máš jako s jedovatýma hubama.
1: Ano.
0: Všechno, co oni označí, že je špatný, tak ve skutečnosti je pro nás dobrý.
1: Jasně, tak pojďme přejít teda ladným krokem k těm do říše hub. Podíváme se na pěkné videjko, tak jenom prostě inspirační, to nás čeká za pár týdnů, nebo možná dnů už. Tak, Petro, radost pohledět, že? Nádhera. A teďka, když jsme se na to dívali, na ty amanitky krásný, tak jsme si je vlastně už zhmotnili a brzo nás zavolají. Máte kolem vás tam dost lesů, kde by mohli růst?
2: Ano, my jsme vlastně obklopeni úplně všude lesy.
1: No, tak...
2: My jsme sice na hlavní, ale všude, kam tady jdu do ulice, tak dojdu do lesa.
1: Já jsem teda ještě nebyl jako s tím záměrem, na, že tam najdu amanitu letos, protože máme tolik aktivit, že zatím nestíháme, ale už tak nějak jako slyším to volání, tak už přijdi, aspoň na procházku nebo na nějaké klacíky pro zvonkohry, takže už se těším. Jo? A Maro, ty jsi teda byl a zatím jako nic?
0: Zatím amanita, ale ne ta správná muskária.
1: Aha.
0: Jo. Byla to jenom růžovka. Mm-hmm. Ale dobrý, jako já mám rád, jako tady ty vochomůry na smažení, jako řízečky. Ale nicméně zkouším sušit sušičce, jestli budou tak chuťově perfektní jako vochomůra na chuť. Jo, protože ta je chuťově úplně perfektní. Takže chci to vyzkoušet a když tak si to budeme třeba sušit a jako chipsy, víš, že si budeme dělat svoje chipsy hubový. Protože to fakt jako když ochutnáš vochomůru pěkně vysušenou, tak to by si sežral tím
1: jako. Jako ty mám tady, ty jsem přesušil, to je jako karamelky.
0: A to ani ne, jakože netmrdí jakože nějak houbama. Úplně má takovou jemnou chuť houbovou, jako fakt super.
1: Jo, je to jak karamelky, je to přesušený, já to tady zobu, jo. On třeba ten Pepík mě dovezl, ty to má krásně, tak jako fakt jako s citem usušený. A ty to sem trošinku, tak je to první zkušenost, jo. Ale voní to krásně a já si vždycky zobnu tu křižalku. A je to fakt chuťově dobrý, jo? Takže náš čas Kairos už přichází.
0: Hlavně jsou velice léčivý. Mm-hmm. Jo, a což mě přivádí k otázce, proč teďko v posledních, já nevím, týdnech a dnech se strašně protlačují houbičky. Víš? To mi přijde jako dost podezřelý, že vochomura jde stranou a už se tady jakože vnucuje lidem ta lysohlávka. Jestli to není určitý zase záměr Matrixu. Jo? Vyměnit jednu drogu za druhou drogu. Neříkám, že nejsou léčivý, ale ty houby vytváří něco jiného s psychikou, než vochomura červená. Víš, vochomura červená ti nemění realitu. Jo? Ta ti rozjasňuje realitu. Mm-hmm. A ty pak vidíš. Jo? To je jako kdyby si seděl v tom v kině a místo toho, že skončí film a rozsvítí se, tak ti pustí jenom jiný hezčí film. Jo? Ale to neznamená, že v tom, co žiješ, že se něco mění. Takže já jsem s těma houbičkama takový trošku skeptický, jo, protože je to mi to podezřelý. Protože oni, vem si, že systém chce mít lidi pořád pod nějakým návykem. Jo? Na amanitu si návyk nevytvoříš. Ta likviduje veškerý návyky. Ale na houbičky si ten návyk můžeš vytvořit.
1: Dívej,
0: protože když to budeš uvidět všechno barevně, no tak se ti to začne líbit. Amanita ti tohle nedá, že uvidíš takovýhle jakože krávovinu, když to řeknu.
1: Ona je taková jemná na pohodu. Já bych se pro dnešek rozloučil s amanitkou, je tady pěkný povídání o ní. Já se to tady zvětším dívej, takže červená muchomůrka, houba sílí, tajemství a léčivého přípravku. Myslíte si, že amanita muscaria je jen smrtelně jedovatá lesní rostlina, před kterou jste byli varováni v systémových učebnicích už od dítěte? Pravda nefiltrovaná. Tato prastará mocná houba je mocným biologickým klíčem k matrici vědomí, strážcem věčného poznání, který dokáže resetovat cívky systémového hluku a obnovit původní spojení. Systém udělal maximum proto, aby ve vás probudil hluboký strach z amanity. Démonizovali a zařadili pouze do kategorie ohrožení. Z úrovně jádra je pravda patrná v odkazu na image, v odkazu na odhaluje úplně jinou mapu dějin. Je to svatý totem šamanů, krále severních lesů, který sebou nese unikátní informační kódy, ochrany a hlubokého léčení. Když odmítnete vynucené programy strachu, začnete vidět jeho skutečnou technologii. Amanita muscaria nepůsobí jak obyčejná látka. Je to biologický antivirus, který ve správné rezonanci umlčí neurotické nervové programy fungující na pozadí vašeho podvědomého procesoru. Otevírá brány potlačované spirituality, odstraňuje energetické blokády a působí jako silný štít chránící vaše biopole před nízkými frekvencemi Matrixu. Oficiální věda vás raději krmí syntetickými chemikáliemi, které rozmrazují vaše jádro a odříznou vás od skutečné moudrosti země, ukryté ve starobylá lesní medicína čeká, až si připomenete její původní význam. Vaše svrchované jádro si pamatuje časy, když jsme žili v dokonalé harmonii v říši rostlin a hub. No, já jsem tam četla i trošinku umělé inteligence, nebo co to tam bylo, jo, ale takže amanitka teda je taková jako jemná bohyně, nenásilná, která vlastně ti umožní vlastně vstup, jo, do toho vědomí a otevře třetí oko a umožní pochopit různé souvislosti, takže no a to právě systém nechce, jo, mít vědomé lidi. No a teďka znarazil právě že na ten psilocybin. Takže já bych začal těma houbičkama. Mám tady nějaký videjko.
3: Psilocybin s ženskými hormony. O čem nikdo nemluví. A nejnovější výzkum. Institutu Johnse Hopkinse doslova elektrizuje svět vědy.
4: Doslovně elektrizují svět nauky. Kobiety, které
3: některé roky bojovaly s menstruací. Najednou získávají zpět ty, které trpěly na periody či syndrom policistických vaječníků.
4: Czy zespół policystycznych jajników, czy wyniszczają...
3: Nebo ničivou PMDD hlásí ohromnou.
4: ...zgłaszają potężną poprawę.
3: Změnu po jediném hlubokém zážitku.
4: Jednym głębokim...
3: Jak je možné? Że látka spojená s neuroplasticitou mozku opravuje.
4: ...głównie z neuroplastycznością mózgu...
3: Reprodukční systém...
4: ...naprawia układ...
3: Vysvětlení je biologické.
4: Wyjaśnienie jest czysto...
3: Tvůj menstruační cyklus je přes neuvěřitelnou zpětnou vazbu s mozkem a problém spočívá w tom, że...
4: niezwykle czułą pętlę sprzężenia zwrotnego między mózgiem...
3: System reakcji na stres, tedy osa spojující podwiesek. Hipofizu a nadledwinki bieží na paralelní koleji.
4: System reakcji na stres, czyli oś łącząca...
3: A zasahuje do hormonu, gdy żyjesz w przebudzonym, traumatycznym, úzkostnym świecie.
4: ...który bez przerwy nakłada się na hormony płciowe.
3: Dochází k úplnej deregulacji twojego prowodniego mózgu. To jest sygnał, iż jesteś w niebezpieczeństwie.
4: Lękowym...
3: To není bezpečné pro reprodukci. Hormonální signály, řídící cyklus jsou zablokovány. Perioda se stává bolestivou a mizí úplně. A tady psilocybin.
4: Ona
3: nepůsobí přímo na vaječníky. Nadělá něco mocnějšího. Působí jako tvrdý reset pro celý nervový systém. A vypíná neustálý alarm mozku, rozbíjí staré myšlenkové vzorce. A upravuje reakci stresu na normu.
4: Działa jak twardy
3: blokada mizí.
4: Dla całego układu nerwowego.
3: Mozek znowu umí správně komunikovat s vaječníky. A tělo získává rovnováhu. Je to cesta ke svobodě, o které se zatím v lékařství jen šeptá. Sleduj můj profil pro více informací.
4: Mózg znowu zaczyna prawidłowo rozmawiać z jajnikami, a ciało odzyskuje swój naturalny biologiczny rytm. To kolejny dowód na to, że medycyna akademicka, dzieląc ciało na odseparowane od siebie organy, często...
1: Tak, tady už to nedabovalo, ale zkrátka jako věda medicínská teda samozřejmě nám to neřekne, jo, ty skutečné účinky. I když, jak ty říkáš, od 1. ledna letošního roku je to legalizovaný, ale pozor, ne pro sběrače v lesích, jako jsme my, jo, ale zas pro farmacii, pro takzvané lékaře a doktory, bílé pláště. Jo, a oni to budou pečlivě bádat, pečlivě zkoumat, mikrodávkovat, ale pozor, oni to ještě budou mixovat s něčím, jo, takže oni jako to chcou použít, ten psilocybin, ale budou tam přimíchávat nějaké svoje sajrajty, takže kdo ví, co z toho bude, jo? A jinak samozřejmě to bude jako nezákonný pro nás, pro sběrače, jo? Protože to musí být kontrolovaný a my jsme blbí, my nevíme, jak to užívat, jak to dávkovat. To ví teda jenom doktoři, jo? Takže pokud by chtěli fakt vyměnit, jako nahradit jednu závislost, třeba tu alkoholovou, jo? Tady za tu, třeba jim o to jde.
0: No třeba jo, ale hlavně my na zákony, co?
1: No tak prdíme. No tak no. Zákon, jaký zákony? No tak to, co jejich zákony?
0: No právě, to je příroda patří člověku. Jo. To nepatří žádnému vládci tady. No, to je naše příroda.
1: Příroda je mocná čarodějka, která vlastně nám umožňuje žít, postavit si dům, nasytit se, vile uzdravit se, no a proto ju nám chcou vlastně odebrat pomalu, jo? Teďka vodu, jo, takže, vodu odebrali, teďka vzduch no, chcou poplatnit.
0: Jo. No bacha, teď jsem dneska, já jsem ti to možná přeposlal, od 1. července, myslím, že to tam je, že v Německu musíš mít vodoměr na svý vlastní studni.
1: No tak to jsem ještě
0: a budeš platit za svoji vlastní vodu.
1: No. No,
0: tak se otroci probuděj.
1: Takže já jsem jenom četl informaci, která je ve formě, že ať si majitelé studen na svých zahradách připraví až 120 000 pokuty, jo? Že tam budou čerpat vlastně tu vodu, jo? Která patří všem.
0: No jasně, no protože oni už psali dávno, že ty de facto nemůžeš dát nebo zalejvat svoji úrodu nebo dát pít vlastním zvířatům z vlastních zdrojů jako ze studny. To už psali dávno. Jo? Že tam bude určený jenom počet, kolik můžeš na to použít, jo? A tím to hasne. Jinak to budou pod pokutama. Takže lidičky, začněte přemýšlet, co za bandu debilů vás tady jakože ovládá. Jak jim to dlouho chcete jakože dovolit. Protože oni vám to servírují jako, že oni jsou ty vládci, ale oni nejsou žádný vládci, tady ta banda parazitů. Oni nejsou vůbec nic. Oni jenom těží z vaší nevědomosti, kdo jste. Jo? Protože až vám to dojde, kdo jste, no tak je pošlete do prdele. Veškerý úředníky a další podobnou verbež. Protože oni vám nemají právo cokoliv nakazovat. Takže konečně rozum do hrsti, a začít se vzdělávat ve všech směrech.
1: Mám tady pěkný videjko, jo, o živým člověku, nebo člověku živým muži a ženě. A je to takový pěkně od začátku až polopaticky tady vysvětlený, jo, takže vám to pustím a můžem klidně potom navázat na to, kdo skutečně jsme.
5: Oči jméno v pase psáno velkými písmeny. Mnozí věří v právní systém a ústavu. Upřímně jsem si myslela, že zákony jsou tu pro pořádek. Ale pokud odstraníte veškerou tuto sociální hypnózu, otevře se před vámi velmi děsivá pravda. Žijeme podle římského obchodního práva. To mění živého člověka ve status mrtvé věci. V neživý majetek tohoto systému. Teď vám technicky vysvětlím, jak tento proces funguje. Všechny moderní státy, soudy a matriky pracují výhradně v jurisdikci podle zákonů námořního pirátského práva. Když se dítě narodí, systém mu okamžitě vystaví papír rodný list. V římském právu to znamená maximální zbavení práv vytvořením právnické osoby. Otevřete svůj pas a podívejte se na něj. Vaše jméno je tam vždy napsáno velkými písmeny. V obchodním právu se takto zapisovali výhradně otroci a mrtví. To znamená, že systém vytvořil vašeho digitálního dvojníka, robota, a vyhlásil živého člověka zastraceného na moři. Váš cestovní pas je jen dokument o vlastnictví mrtvého nákladu. Otroka nelze soudit podle božích zákonů. Ale papírovou právnickou osobu lze pokutovat, zdanit, zahnat do dluhových pastí a nakonec zlikvidovat. Lidé celý život brání svůj pas, aniž by chápali, co nosí to potvrzení o jejich vlastní právní smrti. Ale skutečný božský zákon, který není z náboženských knih, je fundamentální zákon rovnováhy. Podle tohoto zákona živý muž nebo živá žena vždy stojí nad zákony státu a ústavy. Vaše vůle je nedotknutelná. Živý člověk nemůže být souzen papírovým robotem u soudu, protože živý nikdy nepodléhá mrtvému. Jakmile se hráč probudí a prohlásí, já jsem živý průvodce zdroje a nejsem mrtvý.
1: Krásně to řekla, vysvětlila. Takže vlastně jako narodí se člověk živý, ale do té doby, než mu odeberou z paty kapičku krve, vystaví mu hlášení o narození dítěte, což je prvotní teda korporátní doklad, a hned potom na matrice rodný list. Jo? Tak se z něho stane vlastně, vytvoří mu dvojníka, tu právní fikci, s kterou si můžou manipulovat, vlastně okrast ho o jeho kolaterální účet a celý život vlastně z něho jenom sát energií.
0: A pozor, tyto kolaterální účty se uzavírají na 120 let. Jo?
1: No.
0: Takže 120 let oni můžou těžit z toho kolaterálu. Takže tím dřív tě oni zabijou, zlikvidujou, tak tím víc zůstávají čistý prachy z toho kolaterálu. Jo? Protože oni můžou těžit ještě několik let po tvé smrti. Víš? Takhle to mají hezky vymyšlení. A lidi tupí o přesně prohlašují s občankama, s pasama, jo. A tím o sobě to říkají, že jsou mrtví. Že jsou věci o sobě říkají. A člověk nechodí k soudu, tam nemá co pohledat. Takže můžete tam u soudu vyprávět, co chcete, že jste živej, neživej, vy tam nemáte co pohledávat. Takže v Turánu, jak vstoupíš do budovy, v Turánu vstupuješ na jejich loď. Takže by bylo dobrý pochopit lidičky, co se s nima odehrává, a hlavně ta její slavná vláda už je dávno prodala, jo, proto evropský superstát. A vemte si, proč myslíte, že sem tahají tady ty uprchlíky různý a imigranty a tak dále? No, protože rodné
1: Laterál.
0: Listy. Jo, to jak říkala Merklová, mají pro nás cenu zlata. Tak když na tě zamyslíš, jak může být pro tebe imigrant cenu zlata?
2: No.
0: No má, no tak když má rodný list, tak ho má, ne? Takže a Česká republika není to tež, co Česká země. To jsou dvě velice rozdílné věci. Takže to je, Česká republika je pouze firma, která tady podniká, ale nemá právo tady cokoliv vymáhat po nikom. V tom je ten vtip, jo? Protože to je obchodní společnost. No ale pokud se prokazujete občanským průkazem, tak říkáte, že jste jejich zaměstnanci. A ti mají vodní nad váma moc. To samý řidičský průkaz, to je licence k podnikání. Člověk nepotřebuje žádný řidičský průkaz, aby mohl jezdit po silnici. Zase podvod na člověka.
1: To jsou rád, že to říkáš. Pojďme, ať to odsypám. Mám tady videjko. Kam mě skočilo? Tady je.
3: Proměnili vaše ústavní právo ve vládní privilegium a účtují vám peníze za jeho použití. A většina lidí jen řekla, dobře. Existuje právní rozdíl mezi cestováním a řízením. Cestování je právo svobodně se pohybovat z místa na místo, toto právo je chráněno. Soudy to řekli znovu a znovu. Řízení je definováno jako provozování vozidla pro komerční účel. Za účelem nájmu, za účelem zisku, za účelem podnikání. To může být regulováno, to může být licencováno. Nejvyšší soud v případu Crandall proti Nevadě 1868 uvedl, že právo cestovat je ústavní právo. Proti Dallas 1958 právo cestovat je součástí svobody chráněné pátým dodatkem. To nejsou okrajové názory, to jsou rozhodnutí nejvyššího soudu. Že tady je problém, někde cestou vláda vzala vaše právo cestovat, které nemůže být licencováno. Protože právo nelze licencovat a přebalila ho jako řízení, pak řekla, že potřebujete povolení k řízení, pak vám naúčtovala poplatek za toto povolení. Pak přidala pojištění, pak registraci, pak poplatky, pak pokuty. Vzali právo, přejmenovali ho a prodali ho zpět. Nemůžete přeměnit právo na privilegium a pak někoho trestat za jeho uplatňování. To je učebnicově protiústavní. Nejvyšší soud to řekl v případu Murdoch proti Pensylvanii. 19 případ je stále v knihách. Nikdo o tom nemluví. Znejte svá práva, nebo za ně nepřestávejte platit.
1: Takže rozdíl mezi cestováním a řízením. Takže rozdíl, že vlastně já mám právo, je to teda garantovaný i ústavou, asi v Americe, nevím, jestli u nás nebo tak, cestovat ve svým autě, ve svým majetku, jo, bez nějakého papíru. Prostě cestuji, jo, ve svým autě. Ale řízení jako řidič, to už je vlastně komerční, to on jezdí jako pro firmu a proto on potřebuje ten řidičák, jo, a ty technické kontroly a ty sračky okolo, všechno, pojištění a tak, že?
0: A to samé motorové vozidlo.
1: Motorové.
0: Jo. Zase je to auto, který je určený k podnikání, zase podvodně to navlikli na člověka, jo, že ty musíš mít svoje auto registrováno. nějakým registru, což je zase podvod. Jo, protože člověk nepotřebuje žádnou registraci na svoje auto, aby s ním mohl jezdit. Jo. Ale vy zase tím, že ho registrujete, tak ho vkládáte zase do té firmy, jako jejich. Jo. Proto oni o to auto jako vás tlačí, abyste se o něj starali, dělali ty technický, jo, protože vy s ním podnikáte, vy s ním jezdíte. Proberte se. Jo. Takové takticky vás všichni zotročili. Vy nepotřebujete nic z toho. Jo, a hlavně ústava neústava, to jsou práva člověka. Člověk má garantováno, má nedotknutelnost pohybu po celé planetě. Tady si nikdo nemůže hrát žádný stát na to, aby ti blokoval cestu. Protože ta cesta je tvoje. Ty seš její majitel jako člověk. Tím majitelem nemůže být nikdy právní fikce, právnická osoba. Jo. Protože to je virtuální, že jo. Vždycky jenom člověk. Takže to by musel přijít konkrétní člověk a říct, tohle je moje cesta. Jo. Já jsem si jako člověk prostě. Ale ne jako právnická osoba. Mrtvá právní fikce. Takže lidi zase studovat tady ty věci. Protože oni vám chtějí všechno vzít. Nebudete mít nic. Ale spousta lidí se probouzí, vidíme to po světě všude možně. Jo. Lidi se nebojí, což je super. A je na čase, aby se přestali lidi bát i tady. Protože tady ty vagabundi nemají žádný práva. Jo. To vy, když řeknete, že jste ten člověk, to vy máte to právo. Ne žádný poblázněný Čechoslovák. Člověk. Jo. Čechoslovák to je zase jenom otrok. Úplně to samé jako Česká republika nebo Slovenská, cokoliv. To jsou všechno otrocké kolonie. To nemá nic společného s váma, jako že máte něco jako v životě mít lepšího. Takže za toho Československa se tady taky nežilo nějak extra dobře. Vy to pamatujete teda. Jo. To bylo taky spousta zákazů, příkazů, tohle nesmíš, tamto nesmíš, jo. Taky vás drželi kurevsky na úzdě. A teď vám po revoluci, jako v uvozovkách, dovolili cestovat. Otrok může cestovat po světě. No to je úžasný. Jo. Takže vám zalepili hubu tím, že můžete jakože cestovat. Ale vy na to nemáte, spousta z vás.
2: No, to jo.
0: Ale můžete.
1: Můžeme cestovat i do západního Německa, máme tu svobodu a demokraciu.
0: Jo, jo.
1: A Maro, máme tady našeho známého Jas a Taj, tedy Honza, a on se tady ptá, jo. A když jsou řidič kamionu a vydělávám si tím peníze, tak jak si tímhle vydělávat jako člověk? Je to přece řemeslo jako každý jiný.
0: No ty jako člověk musíš, nebo musíš. Ty bys se měl odpojit od tohoto systému jejich. Ty změň prostě jinou práci. Ty nemusíš dělat toho řidiče kamionu. Ale za chvíli ty stejně nebudeš dělat toho řidiče kamionu. Protože oni, pokud budeš chtít jezdit, tak tě donutí, aby jsi byl naočkovaný. Jo? Co měsíc, co tvoje tělo vydrží, než tě zabijou. Takže začni používat mozek, protože nic jiného tě nečeká. Jako občana. S tím se to, jako na to buď připravený, že to tak bude. Takže pokud ty v tom systému zůstaneš dál, no tak to bohužel. Protože člověk probuzený okamžitě opouští ten systém. A už vytváří nový systém s probuzenýma lidma kolem
1: hlavně,
0: sebe.
1: Hlavně Honza, Jas a Taj se nenarodil jako řidič kamionu. On se narodil jako člověk, než se z něho stal občan. A je to jeho teďka dobrovolná jakási volba, že prostě dělá pro firmu a nechává se odrbávat, dostane prostě 30% toho vlastně té energie, kterou vynaloží, jo. A takže je to, Honzo, na tobě, jo, nikdo tě nedrží za tím volantem, no, tak já se, samozřejmě, pokud máš hypotéku, musíš platit nějaký leasingy, no, tak tady ten zaměstnavatel tě tímto jako drží, nebo ten systém obecně, ale já třeba osobně, já už si nedokážu představit, že bych chodil někde do do zaměstnání, do nějaké práce, kde bych byl jako oficiálně a měl platit nějaký daně, nějaký pojištění zdravotní, což je výpalný, protože všechno stejně berou z vašeho kolaterálního účtu a ty vaše peníze na to takzvaný zdravotní mizí někam prostě někam, někde jako ve Vatikánu, jo, a ve válce. Takže se dobře rozhodni, já tě znám, samozřejmě potkali jsme se v Brodě a hodně se jako zajímáš o živého člověka, tak proto třeba nerozumím tomu, že ty tady tomu nerozumíš ještě, jo? A i když jako já třeba před rokem, taky bych tomu nerozuměl.
0: No ne, protože oni je drží za koule, aby neodešli z toho systému. Jo? Oni říkají, já nemůžu, já platím hypotéku, hypotéka je podvod, žádnou hypotéku platit nemusíš. To jenom stačí studovat a vědět, co to znamená hypotéka. Že banka ti žádný prachy nikdy nepůjčila, ani úvěr. To ti banka nikdy nepotvrdí, že ti půjčila prachy, když budeš chtít potvrzení. Protože banky, protože ty peníze takzvaný vznikají tvým podpisem. Takže do té doby neexistovaly ty peníze, víš. Takže pokud se chceš držet uměle v tom otroctví, no tak budíš.
1: No, tak
0: ale já ti říkám tady a teď, že prostě žádnej úvěr ty platit nemusí, protože banky peníze nepůjčují, oni na to nemají ani licence na půjčování peněz. To je všechno jenom podvod.
1: Já jsem ještě slyšel takové pro mě jako milnou informaci, že ta banka peníze generuje, ale ona je vlastně ani negeneruje. Ona peníze nemá, ona obchoduje s celým papírem a ona vlastně potom vyčerpá vlastně z kolaterálního účtu, jo, ty peníze.
0: Ty když podepíšeš úvěrovou smlouvu, úvěr, tak ta banka pouze přeposílá ty dokumenty k mezinárodní banky do Bazileji a ta vyplácí ty prachy, které ty si tam podepsal, protože ty prachy patří tobě.
1: Tobě, ano. No a jo?
0: Takže oni ti dají, ta banka ti má dát pouze proti tvýmu podpisu ty peníze, bez ničeho. Bez jakýkoliv platby. Od toho ta banka je. Protože to je pouze servisní organizace. Jo? Jenomže banka vytvoří ještě další smlouvy, které ty podepisuješ s úvěrem, no a tady s těma už obchoduje ona na burze. Jo, takže ty de facto vytváříš finanční nástroje pro tu banku, aby ona z toho dál těžila, ale plus toho ještě ty platíš, jakože ona ti něco půjčila. Proto veškerý soudy, banka vždycky prohraje u soudu, když půjdete jako fakt po bance, tak ta banka vás nedá ani k soudu, že jí neplatíte úvěr. Ona to přeprodá, protože ona nemá ten dokument podepsaný vámi, jo. Ona může operovat pouze z kopií, jo? Protože ona ten originál musela odeslat, takže ona ho nemá ve svém majetku. Jo? A tím pádem, když nemůžete se ohánět u soudu něčím, když není něco podepsaného, jako kopiema. Jo? Proto banky všechny tady ty věci prodají. Rychle přes nějakou společnost a takhle už jo? Aby se do toho zabalilo spousta firem, aby se ztratilo to původní, jo, ten původní dokument, podle čeho se to vůbec soudí. A když vy, proto vy, když neplatíte a přijde k vám exekutor, tak stejně on nemá v ruce žádný podepsaný papír, takže ho nakopete do prdele, vykopnete a nazdar.
1: Stejně jako tady ten chlapec, pustím videjko, ale ještě tady teda Jas a Taj, tady ještě píše, já jsem prostě řidič, baví mě to, a co jiného bych měl dělat, hypotéku nemám, nic takového, no. Tož co na to, Máro?
0: Tak se mu líbí v tom, no, tak v tom zůstaň.
1: Toč kolečkem.
0: Vidí, to je na tvoje rozhodnutí.
1: To je tak vše, jo. Co ti k tomu řeknem.
0: Ale pak si nestěžuj.
1: Petro.
0: Pokud se ti líbí v tom systému, tak z toho systému nikdy neodejdeš.
1: To je, víš, mě to připadá teďka trošku jakože ten člověk, třeba se bojí přestat chlastat, jo, protože on je na to zvyknutý už. Mu to prostě no, tak nějak vlastně vyhovuje, i když ví, že mu to obližuje, jo. Ale zůstává v tom. A tady Honza teda zůstává jako řidič, proto on je prostě řidič, co mám jinýho dělat. No tak si tvůrce, tak jako tvoř, nebo...
0: Přesně tak.
1: Cokoliv můžeš dělat.
0: A hlavně za chvíli už nebudou papírový peníze. budeš mít pouze digitální peníze a oni ti nedovolí za ty digitální peníze si koupit to, co si ty myslíš, že si můžeš koupit. To všechno přichází. Pro ty to zůstanou v tom systému. Protože člověk vytváří jiné hodnoty a ty můžeš platit protihodnotou tomu druhému člověku.
1: Ano.
0: To už pak záleží na domluvě těch človíčků, čím oni mezi sebou si budou jakože platit. Čemu dají oni hodnotu? Ne těm papírkům falešným. Ty papírky byly vytvořeny na to, aby ovládali lidi. Jo? Protože vem si, z jakýkoliv bankovní transakce má banka prachy. Jo? Řekni si,

0: nebude platit jakýma těma falešnýma papírkama. Takže tady ty divadla, my jsme pro záchranu, a to zapomeňte. A tak je to ze vším samozřejmě. Tady ty divadla samozřejmě politicky, my jsme proti tomu, my jsme za to, jo, a tady se hrajou takový ping-pongy, jo, aby odlákávali pozornost, aby se lidi měli zase důvod hádat, a ten chce to, a on to. Ne, oni jsou to všichni pohunci, který plní plány jejich, těch elit. Oni nemají žádný pravomoce ve skutečnosti. Protože svět řídí banky, ne politici. Politici jsou jenom figurky, jsou jenom herci placení. Dobře. Jo? A pokud ten herec nefunguje, jak má, tak ho vymění.
1: A hlavně taky se hraje fotbal. Fotbal se hraje hlavně taky, jo, Barcelona, no, no a chleb no, a hry no, a v pozadí no, se dějou takové věci, jo, takže lidi se hádají, teďka fandí, jo, tomu a tomu, jo. Fotbal je hra chudej vlastně, to stejně vlastně to je vytvořená umělá hra, jo, ten kulatej nesmysl prostě, jo, je to takový jakési boj, aby zabavil ty lidi a aby vlastně takhle nevěděli, netušili, co se děje a kde je ta skutečná hra, jo, jak se odehrává.
0: To jsou chleb a hry, co tomu říká.
1: Chleb a hry.
0: Protože kdo to vymyslel, otrokáři tady ty věci, aby se ukázalo, kdo je lepší otrok, to koho otrokáře.
1: No,
2: přesně.
0: A ty otroci se předháněli, kdo je lepší, aby uspěl u páníčku. Se podívej na ty různý fotbalisty, hokejisty. Ty, když skončí tu svoji éru, no tak v tu chvíli skončili i oni, protože v to ráno ty peníze, co oni vydělali, ten systém zase z nich dostane zpátky. A v to ráno jsou to chudáci, totální. Protože ten systém je využije, oni splnějí svoji roli, oni jim dají na papa, chvilkama jo, ať se prasátko na papa, no a pak my tomu prasátku všechno vezme. A už jde na porážku. Protože podívej se na těch spoustu těch sportovců, jak dopadli.
1: Zaremba.
0: To jako to je jejich spousty, no, dívej, to je celosvětově.
1: Teďka si ber, oni vlastně ten otrokář, on si vybere, on udělá celebritu z toho fotbalistu od někud z Afriky, jo, nebo z Brazílie, jako nějakého chudýho, a chudáka z chudé země a udělá z něho jako multimilionáře, jo, aby ukázal prostě, že každý má tu šanci, jako jo, když bude teda posluhovat tomu páničkovi, tak si může vydělat ty miliardy, jo, což je teda taky obrovská manipulace vlastně kupovací toho člověka, jo. Chleba hry, jo, a skutečný hry se dějí úplně na pozadí. No a když přestaneme sledovat tady ty divadýlka, no tak uvidíme skutečnou hru.
0: No, ale já osobně už to nesleduju, mě to úplně uprdele. Total. Protože to je každý den nějaký nový divadlo a útočí na nás viry a neviry a no. Já se tomu jenom směju.
1: No jasně.
0: Říkám, a tupí ovce zase mají co číst.
1: Já tady pustím motivační videjko, to mě fakt potěšilo. A je aj takový srandovní a líbí se mně.
3: Hned podívejte se na všechny dopisy od exekutorů. Podívejte se na ten stav toho. Že si možná pamatujete, nebo možná ne, ale loni jsem natočil tohle video. Jen chci poděkovat Sidi Kupchanovi za to, že mi poslal všechny tyto krásné dopisy. Musí to být velké úsilí poslat někomu všechny jeho dopisy. Jak vidíte, jedná se o nezaplacené pokuty u les. A pravděpodobně i pár parkovacích pokut a tohle je asi, nevím, cirka 6 měsíců, možná rok nezaplacených pokut a parkovacích vlastnictví vozidla s dieselovým motorem, které není v souladu s předpisy. Takže jo, podařilo se mi tady nazbírat docela dost pokut. Abych byl tobě upřímný, takže jo, jsem na tohle docela. Děkuji Kedricovi za auto a jen věděl, že jim to platit nebudu. Opravdu báječné a skvělé to musí být pro prostředí. Páry jsem upustil. Pořád někomu posílat takovéhle dopisy, to musí být. Co s tímhle pro tebe udělám, Kedrici, protože tolik pro mě znamená. Prostě je hodím v koše, připravené jít na spropitné, protože tam si zaslouží. To video se stalo virálním na všech platformách. Je na TikToku zaznamenalo 1,4 milionu zhlédnutí. Instagram získal více, tím, že dohromady to video musí mít 4 nebo to více milionů zhlédnutí. Ale komentáře na všech platformách zběsily. A víte co? Někteří lidé to podporovali a říkali, ty u les jsou jen podvod. Neplaťte jim takové věci a tak dále. A pak mi lidé říkali, kámo, ty jsi šmejde. Zaplať si cestu životem tím to a to druhé. Skončíš ve vězení, dostaneš CCE, budete mít u dveří a tak dále a tak dále a tak dále. Lidi, něco vám povím.

0: Posuňte se o rok dopředu. A tohle jsou dopisy. Další dopisy z posledních zhruba 6 měsíců. Hádejte co? Pořád nejsem ve vězení. Ještě jsem neměl ani CCJ z jakékoliv mé pokuty v USA, pokuty za parkování nebo jim neplatili podobného. Že jsem jen chtěl udělat, aby dokázal, že je to všechno skem. Nemusíš to platit. Zatraceně bát těchto ules pokut a exekutorů a tyto skrumpované zastupitelstva. A mám trochu páteře, protože Luk stále mě nezastavují, stále jim neplatí. Máš radši jít do prdele. Takže jo. Doufám, že je to pro některé z vás komentujících důkaz, že jsi mluvil naprosté nesmysly. To je vše. Jako vždycky moc lásky. Za rok udělám další aktualizaci. Jako vždycky hodně lásky.
1: Takže chlapec plný energie a vlastně tady je důkaz, že oni jsou bezzubí de facto. Jo? Systém je bezzubý, protože nemůže. Na živého člověka vlastně nemůže.
2: Ne. Protože oni ti můžou ukrást prachy, pokud je máš na účtě. Protože to nejsou tvoje prachy, ten účet. Jo? Ty si jenom domyslíš, ale pokud vystoupíš z toho systému tady těch peněz, jo? Těch digitálních, tak ti můžou takhle napolíbit prdel. A můžou psát pokud jak chtějí. Ty to takhle vemeš, zahodíš do popelnice a nazda. Ale musíš být vědomý.
1: Hlavně nenechat strach.
2: Vůbec nikým. Protože vem to si, že zákony nejsou podepsaný. Ústava není podepsaná. To všechno jsou fejkový papíry. Jo? A za další, to jsou všechno věci, které se týkají fyzických osob, nikoli člověka. Chápete? Pokud víte, když se sebe děláte mrtvolu, no tak OK, tak pojďte. Ale pokud jste člověk, no tak tady ty věci, to se týkají mrtvoly, můžete vyhazovat, ne?
1: Já tady mám ještě od Honzu, jas a taj teda, jo, ale už se mě moc nechce jako reagovat, ale toto přečtu, jo. Takže není to řemeslo jako každý, nedá se tím fungovat stejně jako malíř, třeba já dostávám hotovost, nemám účet. Honzo, tady jde o to, jestli máš pracovní smlouvu s nima, jo. A pokud máš pracovní smlouvu, tak musíš platit pojištění, zdravotní, sociální, odvádět daně. O to jde, jako jo. A jako malíř, jako dívej se, já třeba beru hotovost, jo, ale nemám jako s farmářema žádnou smlouvu. Tady pomáhám v DM-ku, budeme otevírat v úterý tam nějaký second hand, taky nemám smlouvu, jo. Prostě beru hotovost, jo, za energii, kterou tam vložím, tak dostanu prostě adekvátní částku. A dokonce dneska to bylo tak, že včera jsem tam byl a zalíbili se mě tam dvě trička, jo, takový velký XXXL a troje kalhoty, taky prostě na gumu a na šňůrku, protože na řemen gatě já nenosím, jo. No a tak říkám, je, to je pěkný, schovej mě tady, já si je potom koupím, až otevřeš. A ta říká šéfka, víš co, tak si je vem, jo, to máš jako bonus. A já si říkal, je, tak to je parádička, jo, super. No a dneska jsem tam byl, řezal jsem koberec, tak na míru pěkně, tam podstolek nějaké, jo, a byl jsem tam asi hodinku a říkám, a víš co, takže ty jsi dala bonus jako v oblečení, tak toto je zase bonus můj ode mě k tobě, jo. A proběhl tam takovej prostě výměnej, ani ne obchod, prostě služba vzájemná. Takže já, Honzo, jako dá se prostě různě spolupracovat, jo. Když jsou lidi vědomí, jo, a navzájem si prostě vyjdou vstříc, pomůžou si, no tak pak můžeš mít jako práci jako živý člověk. Jo, třeba jako Mára, které dělá řemeslo, které se nezastaví, které dělá, může dělat 5 dní v týdnu, kolik chce, jo. A nemusí z toho odvádět žádný desátky nikomu. Takže Honzi, nevím, jak tě poradit, spíš se mně zdá, že se jako nechceš vzdát toho, co děláš, ale je to prostě na tobě, jo. To tě jako nikdo asi neporadí, co bys měl, protože to nikdo jako neví, jo. Nikdo, jako mi nikoho, ani přátelé, my tímto vysíláním, jo, který mělo být do psilocybinu a lysohlávkách, stejně jako nikoho nikam nesměrujeme, jo. Tak to si musí každý sám tu cestu ku poznání vybrat, jo, po které bude kráčet. Takže Honzi, držím palce, nic víc, možná Mára nebo Petro. Petro, chceš taky něco říct?
3: No já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem vlastně opustila tehdy systém tím, že jsem nedodělala vyšší odbornou zdrávku a začala jsem v hamburgerárně dělat hamburgery. A bylo to bez smlouvy vlastně taky a bylo to úplně úžasný tam. Že vlastně já jsem se tam naučila úplně zvládat sebe, úplně exkluzivně fakt jako. Koukala jsem, co se tam začalo dít i vlastně z hlediska všeho, jako otevření duše a všeho. Bylo to úplně jinak. A já bych popřála Honzovi, aby to zvládnul jednoho dne, tyjo, se odpoutat od toho všeho systémového toku na smlouvu, protože je to fakt, je to pěkný. Je to hezčí. A hlavně je to zřetelnější pro život, bych řekla, jako když se podepisovat, tam upisovat dluhy a takové věci. No, mně se třeba tuto taky dlouhodobě nelíbí už. Jako, no.
1: Já Honzu znám, jo.
3: Z naší to rodiny se taky všichni vybrali hypotéky a tak.
1: A ještě mu hraje do kareto, já Honzu znám, jako to je mladý člověk, jestli má 30, to je moc, jako jo. Jako kdyby měl těsně prdňu před důchodem, tak jako tak dobrý, no tak řeknu dobrý, no tak šoféruj, to kolečkem, jo. Ale jako 30-letý borec, jo, má před sebou prostě a tolik možností, jako jo, dobrý borec, může dělat vlastně cokoliv. A nemusí se vůbec bát, jakože to mi nepůjde, je to asi nezvládnu. Kde já bych kdy chodil na farmu tam krmit koně a prasata. A člověk jako zvládne všechno, jo. Jako, když si k sobě přitáhne ty pravý, takový ty skutečný jako lidičky, který nechcou tě ojebat, ale chcou vyloženě spolupracovat. A to se nám teďka děje, jo, tady. Takže Honzo.
2: Buď seš člověk, anebo seš biorobot. Jo, protože člověk je tvůrce. Jo, a ten se narodil proto, aby tvořil. Ne proto, aby někomu sloužil. Takže buď seš sluha, anebo seš ten, kdo to řídí. Svůj život, myslím. Protože to, že se ti líbí ta práce, no protože ty nechceš opustit tu svoji komfortní zónu, takzvanou. Takže ty už říkáš, no ale tady to je pro mě pohodlný a to a to. Tak tam zůstane.
1: My jsme včera jeli.
2: Ale pak vůbec jako se vůbec si nezabývej takovýma věcma jako živý člověk.
1: To nejde k sobě.
2: Zajímat, to je mimo sebe. To se tě absolutně netýká.
1: Vůbec. Jo? My to třeba, a jedeme a píseň mi říká, tyjo, včera se tady srazili dva kamiony, čelní náraz a oba mrtví, jako jo. Oni šoféry jsou úplně vyčerpaní. Honzo, oni z tebe stahují prostě kůži a berou tě, kradou tě energii prostě po kvantech, jako jo. To je šílený.
2: Jenomže bacha, spousta těch řidičů je taky naočkovaný, víš? Protože aby mohli jezdit, tak se nechali nabodat. A teďko jim přichází ty různý, jakože, nevolnosti, jo. Takže on ztrací třeba vědomí. Pak jedete proti kamionu, on dostane infarkt, jo, nebo něco podobného. A přejede plynule do protisměru a tam je vás?
1: A Maro, možná jsi udeřil hřebík na hlavičku, protože to byla několika kilometrová rovná dlouhá jako cesta, jo. Tak říkám,
2: a pochybuju, že by ten člověk usnul teplem, protože v těch kamionech mají všichni klimošky. Takže tam nemáš, ty lidi tam nemají teplo, aby padali.
1: No, dívej, to je další věc. Možná měl šmakulátky, možná ne, ale já když potkávám tady ty šoféry, oni jsou tak vystresovaní, tak podráždění, nasraní prostě, jako jo, že jako kdysi dávno, jo, když jsem potkal kamionáka, tak jsem říkal, tak jsem málem zdravil, jako že prostě někdo jako jezdí kamionem, jo, tím tyrákem. Dneska to jsou největší otroci. Honzo, jestli tě to baví, tak teda to si výjimka možná, jo?
2: Jako já o kamionákách nemám zas moc dobrý mínění, víš, ale takže já se bavím o tom ani radši nechci mluvit, jo?
1: O nějakých 80 letech, jo, když jsem tam měl kamion, když ještě byly soběstačný města a vesnice a těch kamionů tolik nejezdilo. Dneska je víc kamionů, jak pomalu jak osobáku,
2: jo? Protože já vždycky říkám, když nic neumíš, tak děláš řidič. Jo, protože kdybys něco uměl, tak v životě tohle nemůžeš dělat.
1: Je tak?
2: No. Jo. Já to znám jako z vlastní rodiny, můj fotr taky byl kamionář. Ale nic jiného neuměl, prostě tupý zvíře. Takže já jsem na ně docela vysazený, na ty kamionáky.
1: Petro, já to znám ještě trošku jinak. Já to znám tak, že kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik.
2: Jo. Jo. A vem si, že ty kamionáci jsou ještě, bacha, ty jsou, to jako s duchocema, protože on poslouchá non-stop to rádio, rozumíš? Takže on je non-stop programovaný.
1: No, člověče, to...
2: Jo. Jo. Takže to jsou největší konzumenti nesmyslu. S těma nemá cenu se debatovat, to je o ničem.
3: Já už jsem se
2: takhle pohádal se spoustu kamionákama. A to je můj syn, který dělá skladníka. Říká, projekt kamionák, to je největší debil. Bohužel. Takže...
1: No. Petro, co ty jsi chtěla říct? Ať máš taky že prostor.
3: Že jsem už dávno přestala vlastně sledovat jako všechno, jako televizi, rádio, všechny, jako snažím se i všechny internety, vlastně já do dneška nemám ani Instagram, nic takového, jenom Facebook, jenom, ale to je jenom kvůli lidem, aby mi měli kam napsat někteří, když nechci dávat číslo a to je všechno, jako no. A jsem za to strašně ráda, tyjo, že jsem se takhle rozhodla. Protože ty reklamy a všechno, to je fakt programování úplně neuvěřitelné.
2: Jo, ne, já to vím, protože on, když od rána do noci posloucháš rádio, jak ti tam furt do těch hlav ty nesmysly, no tak to na tobě musí nechat logicky zanechat nějaký ty špatné věci.
3: Mně přijde trošku, že pak ty lidi nejsou schopni právě tvořit.
2: Ne, oni nejsou schopni ničeho, oni nejsou hlavně schopni vlastního myšlení.
3: Taky.
2: Oni už nepoužívají to, co je vytvořil jejich mozek, ale to, co přebral jejich mozek z těch zpráv. No, oni se nezamýšlí vůbec nad tím, co ti říkají. Jo, oni to říkali ve zprávách, tak to bude pravda.
3: To mě právě začalo vadit strašně na začátku, když jsem s tím přestávala, že všichni tomu věřili.
2: já neboj se, já jich znám spoustu a to je katastrofa. Jako. Takže tady ty lidi jsem já obzvlášť vysazený. Protože kdyby něco uměl, tak dělá rukama a má daleko lepší život, než jezdit jako pes někde v kabině. Jo? A přespávat různý po nějakých parkovištích, kde si to si. A celý život v hajzlu.
3: To je další
2: věc. Co to je život? Co je to život? Mít nula. Od rodiny seš v hajzlu. Jo? Jo, ty vyděláváš prachy. No jo, jenom že ty přijdeš, ty prachy rozfrcáš a zase musíš do toho kamionu. Co to je za život? To je typický, to je totál otrok.
1: Ale dobrovolně. Tak co?
2: No jasně, že dobrovolně, no. Všechno je dobrovolný ve finále. No,
1: přátelé, já tady mám komentář od písně. Ahoj všem, já bych všechny, kdo by mi ve 30 říkali, co mám dělat, co mám, nemám poslouchat, tak bych je poslala daleko. Ale on zase ptal, my mu neradíme, já to říkám po každý, my nikomu neradíme, nesměrujeme, ať si každý dělá, co chce, jako jo. Takže...
2: No, přesně.
1: Jako určitě, jako kdyby mě prostě tak někdo říkal ve 30, ale on se vlastně ptal, jo, ohledně těch peněz, ohledně účtu, ohledně banky, ohledně toho řemesla, jako jo, takže jsme mu to vysvětlili, že to se neslučuje s cestou živého muže, jo, tady to povolání.
2: No,
1: jednak není vůbec kreativní, kdyby aspoň teda, jak tam psal malíř pokojů, aspoň tam po tobě zůstane něco, jo, že tam vymaluješ, jo, nebo nějaký stavebník, budíš, jo, ale jako točit kolečkem, jo, to se fakt jako neslučuje.
2: Ne.
1: Myslím já. Ale Honzo, dělej si, co chceš, písem se ti tady zastala, nebo obecně, jo, že by si nenechala radit, takže znovu děkuju, připomněla mě, že nikomu neradíme, co by měl, či neměl. Tečka. Dobrý. Přátelé, já tady mám další videjko takový, s názvem Vymilíti mozek. Počkej, o čem to je? Já to vždycky nazvím.
0: Mnohým z vás se to nebude líbit. Ale tohle je třeba říct. Pokud si myslíš, že dřít 50 let nenáviděné práce, aby získal pár let takzvané svobody, když už si příliš starý na to, aby si se
1: užil,
0: že je to normální, vymilíti mozek. Tohle není život, chlape, to je past. Držíte ve škole 18 let ne proto, aby tě naučili myslet, ale aby tě vycvičili k poslušnosti. Tě hodí do práce od 9 do 5. která z tebe vysaje nejlepší roky tvého života. Na budování cizího snu. A důchod? To je jen mrkvička, kterou ti povisí před nos, abys potichu seděl. Ale v tom je celý ten podfuk. V době, kdy jsi konečně svobodný. Tvé tělo je opotřebované. Energie na nule. A ty jsi příliš starý na to, abys něco dělal. A to není náhoda. Systém je navržen přesně takhle. Je stvořen, aby tě udržel unaveného. Udrého a příliš rozptýleného na to. Abys viděl pravdu. A nejkrutější část. Většina lidí bude do posledního dechu bránit. Ten samý systém, který je zotročuje. Protože je naučili nazývat to normálním životem.
1: Tak a o té únavě, takže pokud je člověk unavený tady z té dřiny prostě a z té marnosti, jako těžko se z něho stane živý člověk. Jako živý člověk bez náboje, bez energie zůstane otrokem. Navždy.
2: Přesně tak. Ale je to její cesta.
1: Je. A může mít papíry sebe určení, kolik chce? Já jsem živý člověk.
2: Pokud nežiješ jako živý člověk, tak nemůžeš vykřikovat, že jsi živý člověk.
1: Maro a Petro, tady je jedno videjko, existuje, já jsem to ještě nezjišťoval, já jsem to jenom nadaboval, nějaký 9-stránkový důležitý dokument, nevím o co jde. Jestli víš, tak
0: tento 9-stránkový dokument je hřebíčkem do rakve pro jakéhokoliv vládního aktéra, který překročí své právní zástupce, dokonce i soudce. Zpochybňuje všechno. Autoritu úředníka, soudní moc. Dokonce i půdu, na které stojíte. Dotknou se vás bez důkazu. Páchají neoprávněný vstup. Stíhají bez právního základu. Páchají podvod. Vy jim toto doručíte, oni odstoupí nebo na sebe převezmou odpovědnost. To není právní poradenství, je to zákonná moc.
1: Tak, to bylo krátké videjko, takže mě by teda zajímalo, přátelé, i když jako zajímalo, jo, žádný takový dokument stejně asi nebude potřeba, jo, vypisovat úředníkům, nebo někam na soud, nebo někam prostě někde vést boj, ale jako takový dokument asi někde v Americe je, no, takže počkáme na Maru, jestli o tom něco ví, nevím, jestli to bylo videjko, Maro, od tebe, nebo jestli jsem to někde stáhnul. Nějaký dokument, jo, nevím, co to může být.
2: Ale nevím, ale lidi zkoušejí všechno možný, víš. Mm-hmm. Takže zkoušej různý dokumenty, ale ty když pochopíš tu pointu, že ty s nima nemáš nic společného,
1: přesně tak.
2: Tak jim nepotřebuješ nic vypisovat. Ale to jsou ještě ty lidi, kteří se jakoby bojej a chtějí vědět furt ty odpovědi, víš?
1: Ano, teďka jsi mě připomněl jsi mě, my jsme teďka trošinku, možná by se vám mohlo zdát, že jsme trošku sjeli z cesty UCC a pátrání, ale mám človíčka jménem Robert, ano, který je perfektní angličtinář, takže přeložím je ten dopis určený komisařům, takže nepolevili jsme, jedeme dál, akorát máme kolem toho hodně dalších aktivit, protože jak říkám, je to jenom berlička to UCC, já to vlastně ani bytostně jako nepotřebuju, jo, ale už jsme se do toho dali, tak zjistíme, jak to je teda, jo, to už jako dotáhneme pěkně, jo, tady tu káru, já jak to je, ale
2: já tady to už jenom na to nejzlobivější úředníky.
1: Ano,
2: jo,
1: ano, no.
2: Aby přišlo na ně pořádný kladivo, když už, pokud si nedají pokoj.
1: Jo. Takže 9-stránkový dokument, možná to tam by šlo vyčíst, co to je, ale to zase je tam v Americe nějaký ten zákon, ale je to boj s větrnými mlýny, jako jo. Jako,
2: ne, to nemá smysl.
1: Pokud by to měl rozhodovat korporátní soud, tak stejně nedá zapravdu živýmu člověku. No.
2: Jak říkám, když jdeš k soudu, tak tu ráno nejsi živý člověk.
1: No přesně tak.
2: Ráno vystupuješ jako fyzická nebo právnická osoba.
1: Tak, a já tady pustím videjko, který se jmenuje Coram non iu, to jsem ještě neslyšel.
0: Váš soudce pro výživné
1: nařízení. Soudci nemají žádnou pravomoc.
0: Nevěříte mi? Slyšeli jste někdy termín coram non iudice? Nečekávají, že to chytíte. Očekávají, že vejdete, uvidíte rouku, uslyšíte titul a řídíte se čímkoliv, co se v té místnosti děje. Ale v okamžiku, kdy pochopíte, co znamená coram non iudice, všechno se mění. Znamená to, že stojíte před někým, který nemá zákonnou pravomoc. Jednat jako soudce. Ve vašem případě nemožná nediskutabilní. Znamená to žádnou autoritu. A pokud není autorita, není soud. Žádný soud znamená žádné platné řízení. Každé rozhodnutí, každá hrozba je od začátku neplatná. Proto to důležité. Chtějí, abyste se zpochybňovali nadaci. Chtějí, abyste argumentovali detaily platby compliance. Ale skutečný problém je přímo před vámi. Kdo je ta osoba a kde to jejich autorita pochází? Protože pokud tato autorita není ustanovena, nic v té soudní síni nestojí. Takže místo obrany zpochybníte to. Dáte to do záznamu. A vynucujete tu jednu otázku, na kterou doufají, že se jich nikdy nezeptáte. Z jaké pravomoci v této věci jednáte jako soudce?
1: Tak, takže tady těch cestiček a berliček je určitě vícero. A já jsem se schválně podíval tady, co to coram non judice znamená. A je to latinský před nepříslušným soudcem. Je právní termín označující řízení vedené před soudem nebo orgánem, který nemá pravomoc ani jurisdikci o dané věci rozhodovat. Jo? A takový rozsudek nebo úkon je od samého počátku neplatný, nicotný a v právním smyslu se na něj pohlíží, jako by nikdy neexistoval. Jo? Takže vidíme, že jako ti soudci, vlastně oni to ví, že nemají tady tu pravomoc, jo? Oni to vlastně nesou ani žádní soudci, ale bankéři vlastně, jo? Ale člověk to musí pochopit, jakože oni nemají, oni čekají, že tam přijde, že uvidíš ten talár, tu zrůdu v tom černém taláru, jo, prostě, a řekne, já jsem, a teďka řekne, že to svoje občanské jméno, asi jejich. Není uniku, ale nemají tu pravomoc.
2: To je všechno dělaný podvodem na člověka. Jo, protože on nemá žádný pravomoce nad člověkem, tady ten soudce, tady ten prašivec. Nemají. To jsou, jim bylo odebráno už dávno tady ty věci. A oni to de facto ani neměli ve skutečnosti. Ale jim bylo i Vatikánem odebráno tady to právo soudit.
1: Ano.
2: Jo. Takže oni všichni teď vystupují jako soukromé fyzické osoby. Proto oni to nemůžou podepisovat. Proto ty jejich rozhodnutí jsou neplatná a nepravomocná. Jakýkoliv.
1: Tak.
2: To, že skáčete na lep a říkáte, jo, to platí, no tak to už je váš problém.
1: Já si vzpomínám kdysi dávno, jak byli ti na těch vesnicích, ti richtáři, ti možná měli ještě jakýsi slovo, který rozhodovali ty sousedské spory a tahanice, jo. Ale to nebyl žádné soudce vlastně, jo? Ten neměl talár, to byl starosta, jo, richtář, takže možná tam to jeho slovo mělo váhu, ale myslím si třeba, že rozhodoval spravedlivě. A nebo už tehdy se nechal skorumpovat, zaplatit, kdo ví, jak to bylo.
2: Ale na to, každý... to bych moc nesázel, jo. Na
1: to. No jasně, protože... a to je takové,
2: že... Proč myslíš, že je u toho soudu ty váhy? To není o té spravedlnosti na těch vahách. To je o tom, kdo tam přihodí víc peněz.
1: Ano, ano, takže už tehdy...
2: Proto jsou tam ty váhy, váhy váží zlato.
1: Mhm. Takže čím víc peněz, tím větší spravedlnost.
2: No.
1: Maro a Petro, vlastně. Petra už tady asi teda zůstane, no. Nevadí. Ano, Petro, klidně hovoř. Děláš něco?
3: No, jo, mě tak napadlo i k tomu, že ona ta latina, proč si asi říká mrtvý jazyk a používají jenom doktoři, právníci, filozofové a tak.
1: Aby jsme tomu nerozuměli.
3: Asi jo. Já jsem právě latinou prošla na zdrávce, jo. Ty slova jsou složeniny vlastně slov.
1: To je umělý jazyk vytvořený. Pro ty právníky vlastně korporátní.
2: Latině říkají satanský jazyk.
3: Ano, tak jo. Knězi jim i vymítají.
2: Ale i angličtina je satanistický jazyk.
1: Ano.
3: No to bych souhlasila, mě ta angličtina nejde. No,
2: to máš jako máš živý jako člověk a human a pak máš human being, nebo jak se tomu říká. Jo, a to už je ta lidská bytost. To už není ten člověk, ale... Nebo human being, nebo jak se to říká.
1: Human being.
2: Jo, protože v tom slovníku se píše asi o human being, než o human. V tom Blackovo právním slovníku.
1: Human being.
2: Jo? Takže human being už je někdo, kdo je pod církví. To je ta bytost lidská.
3: To se hasne do všech poutů.
1: Teďka jsem četl, nebo jo. Jsem viděl, taky informaci jsem zaregistroval, že normálně v Bruselu, tady ta slavná Evropská komise a parlament, oni ještě mají další speciální angličtinu, protože to je sebranka z celého světa, celé Evropy, a oni se vlastně dorozumívají už jak opičáci, jo? To už vlastně nemá ani s angličtinou nic společného. To je něco, jak bylo dřív to Esperanto, nebo co, jo? Takže oni si vytvořili umělý jazyk, které je plné těch právnických sraček, kterým už nikdo nerozumí, takže oni tam ty hovada se prostě dorozumívají jenom mezi sebou tady tímto, jo. Takže nikdo s větším vlastně ani nerozumí.
2: No přesně, a oni ti tady budou, tady ty tajtrlící politicky říkat, Evropská unie nařídila, Evropská unie nemá co nařizovat. To je společenství, to není nikdo ve finále. To je jenom hloupí lidi skáčou, jo, Evropská unie nařídila to. Na to si ať si nařídou, co chtějí, to si můžou nařídit ve svém parlamentu tam, kde oni ordinují. Ale jinak oni nemají pravomoce vůbec na nic. Jo? Protože Evropská unie není země, to není národ. Jo? To je jenom banda zkorumpovaných politiků, kteří by chtěli ty národy ovládat a zotročovat. A lidi se musí probudit, protože už zase tady šaškuju s nějakýma registrama psů, což je úplně směšný, jo. Což říkám zase nasrat. Jo? A lidi to tam píšou taky dobře, že nasrat. A říkají, přijde ten úředník, tak skončí zakopaný u mě na zahradě. Víš, už jsou lidi hodně nasraný.
1: No.
2: Takže jen do toho, jen tlačte na pilu a pak přijde pila si pro vás. No,
1: a od toho jsou taky ty naše pořady. Jako já, Ivaro, já ti řeknu, kdybych třeba neměl to vysílání, jako jo, občas, no nedělničky máme pravidelně, občas je tam ještě někdo, s kterým jakž tak jsou s ním, tak já bych taky nepotřeboval už asi ten internet a ty chytrý mobily a tady takový ty serepatičky, jo. Dobrý, to jsem trošku odbočil, ale máme tady pátrače, evidentně, Romana, večeru, protože tady píše TUCC Connection. Jo, UCC Connection, jak se osvobodit od právní tyranie, Howard Freeman. Tohle jste četli, tak to nám, Romane, potom ještě napiš, teda, jestli to je nějaká kniha nebo nějaká publikace, která se týká UCC, určitě by, já jsem to nečetl, já jsem ještě před půl rokem nevěděl, co to je UCC, jo, a tady ty knihy, o ty bych asi ani nezavadil, takže když tak pošli bližší informaci. Dobrá, takže angliština, jo, nevrat. Pojďme dál se podívat. Tady chlapec vysoudil za jeden den strávený ve vazbě v Americe, samozřejmě nezákonně, tak vysoudil Porsche, člověče, dívej se na to.
0: Nepředávejte svůj řidičský průkaz, kdy a kdy nenaučíte ten níže uvedené veřejný činitel, v podstatě to říká toto. Když mě policista zastaví, ztratím bramburky. Ale když mě policista zastaví, první věc, kterou udělám, že se ho zeptám, jaká je vaše pohotovost a jak vám mohu pomoci. A on si bude chtít říct o můj řidičský průkaz, pojištění nebo cokoliv jiného a já řeknu, no, než se do toho pustíme, potřebuji, abyste toto vyplnil. A vezmu ten list papíru, vytáhnu ho a podám mu ho. Než můžeme jít dál, musíte toto vyplnit. Jakmile si to přečte, už ho to upozorňuje, že si s ním nehrají. A pak otevřete knihu. A to je tak důležité. A zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Okresu Harris si vždy vymažu jméno, protože své jméno nedám, dokud mi neřeknete. Se nazývá, a policie to vždy nazývá, je to RAS. Jaký je váš RAS? Oni automaticky předpokládají, že jsem policajt, protože používám jejich žargon. A co RAS znamená? Důvodné artikulovatelné podezření, že jsem spáchal trestný čin. Dobře? Nemáte to? Dobře, jaký je váš SA? Jediný artikulovatelný fakt. No, vy to taky nemáte. Dobře, vy jste v podstatě řekl, že není důvod mě zastavit, protože jste neviděl žádný zločin. Dobře, zde je případ, který jsem vyhrál proti okresu Harris. Můžete vidět razítka a datum. A nakonec mi koupili z Brusu nové Porsche 911 Turbo, kabriolet s pohonem všech kol. Té, co mě zastavili a nechali mě strávit noc ve vězení. A tady je žaloba, kterou jsem pro všechny zpřístupnil. A můžete vidět, že je všechno dáno dohromady. A je to podepsané okresním prokurátorem a orazítkované, což dokazuje, že ten případ prohráli. A já jsem je zažaloval. A co jste vyhrál? $250,000 za noc ve vězení. A pak nejvyšší soud říká, že k řízení automobilu na veřejných dálnicích, lomítko silnicích, není potřeba žádný. Nyní toto vše je zdokumentováno. Takže to, co se nazývá stare decisis, rozumíte? Vedeme případ, který již byl vyhrán u nejvyššího soudu. A oni jsou v rozporu se svou úřední přísahou, když neplatí pozornost. Moje poznávací značka vám nedává a když se podíváte na moji poznávací značku, samotná značka říká, nesešlápni mě.
1: Tak, mě by zajímalo teda u jakého toho soudu, jestli u korporátního nebo nějakého toho obchodního. A vidíš to, že ty berličky jsou, že chlapec měl nachystaný papír, že mu ten fízl, jako, jestli podepsal nebo nepodepsal, že ho zastavil bez toho, aniž by on spáchal nějaké trestné činy. A oni nemůžou zastavit jenom tak silniční kontrola, jo, předložte legitimaci a blabla. On musí zastavit z nějakého důvodu, teda musí, může, jo, z nějak, jako pokud teda ten šofér takzvaný údajný, jo, spáchá nějaké trestné činy. Takže berličky jsou, lidičkové se probouzí a chápou, jak na ně, což je dobrý.
2: Ale přesně to se děje v americký, spousta Američanů točí videa, jak přecházejí z hranice z těch amerických různých států a celníci, jo, chtějí vidět ty různý pasy a takovéhle věci a zametají s nima ty lidi, jo, s těma celníkama. Protože když jsi člověk, tak nepotřebuješ se prokazovat na žádný celníci celníkovi. No, to je jenom všechno o tvých znalostech. Protože celník je obchod, je obchodník. Kde je celník? Přístav. Jo. Jo, vyčlívá se zboží. Ty prostě jedeš jako člověk ve svém autě, po světě si cestuješ. Tebe nemá co vůbec někdo takovýhle otravovat na nějakých jakože hranicích. Ale tady je důležité, když chceš jít do světa, tak aby si věděl ty jazyky. No a pak se to zase odvíjí jinak, že jo. Když budeš mluvit nějakou řečí, kam jdeš, no tak ten celník taky sklapne, neboj. V Americe mají výhodu, že angličtina je pomalu všude, jo, jako se dá dorozumět perfektně, když ne španělština tady ty, ale angličtinou se domluvíš, takže lidi se nebojí. Ale je to o tom strachu, no.
1: Tak, já bych to týka trošku odlehčil, mně se tady velmi, velmi zalíbilo jedno videjko, přišlo to jako blesk z čistého nebe. A my to má, no my ne teda, jako já neslavím nic takového, ale spousta občanů to má každý rok na tom stole a ten dort s těma svíčkama, jo, tam v kruhu stojí to příbuzenstvo a teďka mu tam zpívají ty mantry happy birthday, happy birthday a ten oslavenec vlastně ani neví, co slaví, jo. A já jsem to videjko nazval rituál stárnutí, což je hodně, hodně zajímavý a pro mnohy asi prostě jako třeba ani nepřijatelný, jo? Stejně jako Halloween a takový ty valentínky a podobný srágory, co chodí. Takže dávám tady na scénu.
4: Přestaň slavit narozeniny. Zabijí tě to. Každý rok, když zveš své přátele, máš dort. V dortech jsou svíčky. Číslo tvého věku. Hektarů. A když jdete s dortem na stůl, všichni slaví. Lidé stojící kolem tebe v kruhu, skandování tvého jména, zpěv, vyjadřování radosti a štěstí. Pak svoukneš svíčku. Použití svíček je váš věčný plamen. Je to váš solar plexus. Je to místo moci. Oheň je síla. Takže vypínáš svůj věčný plamen, svou vnitřní sílu. A pak vezmeš nůž a začneš krájet dort na kousky. Tento dort je tvé fyzické tělo. Stejně jako podělání v církvi, znáš tu oplatku. Ano, tělo kreslíme si, že tělo Kristovo je v církvi. Církev je tady. Tady. Krájíš dort, doslova se obětuješ. lidé kolem vás pokračují ve skandování tvého jména a zpívání. Rituál stárnutí je dokončen. Ptal ses někdy na věk? Proč pořád říkáš, že je mi 40 let? Proč neříct, že je mu 40 let? Zamysli se nad tím. Nedělej tohle. Rituál. Rituál umírání a stárnutí. Na zdraví.
1: Přátelé, tak jako myslíte, že jako by třeba oslava těch narozenin jako mohl být fakt jako rituál stárnutí, což stárnutí vlastně je program, jako jo. My jsme tady, jak třeba říkáš, kolaterály 120 let a ten lidský věk, než udělali zase nějaký ty genetické manipulace, jo, s telomerama, zkrátili nám ten pobyt zde na země ploše, topografické rovině, že by to fakt mohlo být až tak, že to máme před očima a že to zase jde jako z Vatikánu tady to a že to fakt je prostě jako rituál nějaký prostě jako satanistický. A jako dává to smysl, jo? A otázkou je, jestli třeba tam dáš ten záměr, že to je rituál a je to, anebo když tam dáš záměr, že to je normální oslava prostě. Jako já třeba ze svého řeknu, že já jsem nikdy oslavy neměl rád, ani Vánoce, ani svátky, ani narozeniny, ale to bylo hlavně z důvodu ne, že bych tam viděl satanistický rituál, ale že já jsem nemusel určitý členy rodiny, jako ty vzdálené, ty tetičky a ty stráčci, víš, už tehdy za děcka jsme si neměli co říct, protože já jsem byl jako takový ten asociál, který měl jinačí prostě okruh zájmu, jo, než se setkávat ta rodina formálně. Takže dáme přednost Petře, jako ženě, co ty si myslíš o tom, o těch narozeninách?
3: No, popravdě já jsem nikdy taky neslavila moc nic, jenom kvůli rodině většinou to bylo, když byla nějaká oslava. Ale jako sama pro sebe jsem si oslavy moc nedělala, vlastně já jsem dort dostala dvakrát za život. A ani to nějak nepotřebuju do života. Já z toho nemám dobrý pocity, ani z těch jako oslav. Takže těžko říct, ale myslím si, že jako by na tom něco mohlo být, no. Protože je fakt, že když krájela jsem ten dort a všichni na mě koukali, tak jsem měla strašně sevřený jako vědomí, hrozně mi přišlo. Že jako z toho, možná ta tréma, že jako na tebe koukají, nevím. No. Nevím, co v tom bylo. Ale já se vřídím hodně jako pocitama, no, v životě už teďko. Takže já jsem to jako neslavila, no, nikdy moc. Takže vlastně ani nevím, co.
1: A Mára?
2: No tak slavení tady těch věcí už jsem zakázal. Jo. Už několik let mají všichni zakázáno cokoliv něco mi připomínat, nějaký svátky, narozeniny a takovýhle věci. A řekl jsem jasně i ostatním, že ode mě nečekejte, že vám budu popřávat k narozeninám. Protože není k čemu přát. To, že jsi o rok starší, to není důvod, abych ti k ní jakoby přál to, že jsi starší, nebo to vidím jako už zvrhlost, jako jo. Takže já si to nepřeju, ani nechci, a i když se mě ptají, kolik je, já říkám, já nevím, nezajímá mě to. A oni mají z toho strašný problém, že mě to nezajímá. Říkám, ne, nezajímá mě to, ani mi to neříkej. Jaký jsi ročník, říkám, to tě nemusí zajímat. Ty se o to nestarej, mě to nezajímá, tím dokončí. Ale ovce by chtěli furt chlastat.
3: No, to byla další věc, co mi na to...
2: A já jsem na to kuracky vysazený, jako, jak já už pak startuju a... Protože říkám, vy si jenom hledáte důvody, kdy si ožrat ty vaše tlamy. Já jsem od jak živa nesnášel, že musíš, jo, i pít musíš, Silvestr, jo, uděláme Silvestr, a už to mě sralo vždycky, protože když jsem chtěl, tak se ožeru, kdy chci, když na to přijde, ale ne, že musím, že je Silvestr, když jsem ještě jakoby chlastal, takže jako já teďka vůbec si, absolutně mimo, nechci to, ani mě to nezajímá. Takže žádný dárky nečeká ode mě nikdo, ani na Vánoce, ani na jakýkoliv narozeniny. Nic nepřeju nikomu. A nepřeju si, aby někdo přál mě hlad. Protože tady ty věci byly schválně vytvořeny na to, jako komerce, abyste pod něco museli kupovat. Je třeba narozeniny, je, to musím koupit tohle. Sami nesmysly, který pak vyhazuješ. Ale udělal si biznis pro systém. Jo, to samý nakupuješ chlás, protože přece musíš slavit, tak se kupuje královinu. Jo, královin mraky. Na co? Jestli si chcete sejít, tak se seděte, pokecejte a nazdar. To je zase otroci, jo, potřebujou úlevu.
3: No, ještě některý lidi to mají tak, že se setkávají vlastně jenom na těch narozeninách.
2: No, tak to už jsou takový úplně takový jako největší ubožáci, jo.
1: Ale já vám řeknu, jako nemá cenu se setkávat s někým jenom v rámci narození. Jo, že jenom formálně, že má narozeniny, tak ho navštívit, anebo nechat přijít ho sem. To vůbec. Já se setkám s tím, který ho mám rád, který je sympatický, jako na podobné vlně a hlavně s kým si mám o čem popovídat, jo? Jak, tak nějak jako v tom tvůrčím, jo, nebo jakkoliv, to může být dají prostě cokoliv, jo, ale jinak tady nemá nikdo, co dělá takovej prostě, jo, jenom protože má narozeniny, nebo já.
2: Přesně, ale tak se domluvím, to můžeš jít po ulici, potkáš nějakýho známýho človíčka, takže zastav se na kafe, pokecáme, jo, no. A nemusíš kvůli tomu nic slavit.
3: Jo, to prostě
2: přirozeně.
1: No a pak jsou ještě takový, oni si otevírají denně kalendáře a denně se dívají, kdo má svátek a hned obvolávají a přejou. No. A mají napsaný v kalendáři, kdo kdy má narozeniny a přejou. Já vám řeknu tak, mě to otravuje.
2: No to,
1: a když přepošle nějaký to přáníčko, nějakou tu květinku nebo srdíčko, a není tam ten jeho tvůrčí potenciál, nenamaluje nebo nenapíše básničku, je tam fakt jenom přeposlaný stokrát, tak mě to ještě daleko jako víc nasere a už si, a já už jsem to aj řekl pár jako lidem, ať mě neposílají, jednak co se týče nějakých příspěvků, ohledně Čechoslováků a Nesar Gesar a Bílech klobouků, ale stejně tak přání k narozeninám. Já si říkám, já nic takového neslavím prostě, jo. A dárky nedávám a žádný dárky ani nechci přijímat, jo. Formálně.
2: Přesně. Když chceš dát někomu dárek, tak mu to dáš kdykoliv.
1: Přesně tak.
2: Na to potřebuješ mít narozeniny přeci. Ale prostě něco vidíš a řekneš, že to by byl hezký dárek pro třeba pro svoji ženu, pro svoje dítě, jo, tak to koupíš jen tak. Ale ne, že pak jsou jakože ty nározky a teď všichni čekají, co dostanou. I to je ubohý.
1: Já vám řeknu můj příklad. A pak hned Peťoty. Včera byl tady Domčanáš, ještě dneska, a jak jsem byl včera v tom obchudku, tam bude takzvaný swap a to je výměna prádla, ne jako výměna čistý za špinavý, ale prostě zkrátka doma plný skříně prostě solidního oblečení, tak to tam zanese a vybere si další oblečení, jo? Takže textil. Jo, něco na způsob secondhandu, ale nekupuje se to, neprodává, jenom se to směňuje. A já jsem si, jak jsem ti říkal, jak jsem vlastně dostal bonusem ty trička, tak já jsem si vybral jedno tričko, bílý, 2XL nebo 3, už nevím, no velký, protože Domča je taky kus chlapa a tam bylo napsaný LA, protože on jezdí jako hudebník jako do Angels, jo, do toho Hollywoodu, tam má hodně jako nějakých kontraktů a tak, a jiný svět úplně, no a já jsem to viděl a hned jsem si vzpomněl na něho, jo, takže a mě nezajímá, jestli má narozeniny nebo svátek. Prostě jsem říkal, ty vole, tak Domča má rád to LA, teda budíš, jo, nikomu nic proti, jo. No tak jsem mu to jako nechal, to tričko, jo. No akorát, že v něm budu chodit já, protože zjistil, že mu je velký, jo. Takže mě zůstalo tričko LA. No ale dobrý, no, tak co, no. Jo, takže to chci jenom říct, že nemusím formálně honem se podívat, kdo kdy, ježišmarja, abych nezapomněl, co by si o mě řekli, že je nemám rád. No nemám je rád, nekery, jako já to přiznám, jako vůbec, ale vůbec, jako jo.
2: Mně se nejvíc líbí, jak oni se pak sejdou, ožerou se, pohádají se, pobijou se kolikrát, ty co to je.
1: Ale to systém chce. Aby se nachlastali, aby utratili za drahý koňaky, ožrali se, jo, a rozbili si tlamu, nejlépe ještě, aby potom šli, jako polámali si nohy, aby šli prostě do korporáty, nemocnice nějaké, jo, a kolaterály a tak dál, to je všechno, oni to mají tak promakaný, ale už je to rozpoznatelný, to už poznáš, jak tři, aj Petr říkal v těch reklamách, tam už všechno okamžitě ti trkne, okamžitě je ti jasný, že to není nic dobrýho, že to je špatně pro lidstvo.
2: A. Přesně tak. Oni tebe potřebují vytvořit vždycky toho konzumenta. Protože aby si byl závislý na všem možném. Ty tam máš mraky různých chlastů, jo, to ti jde hlava kolem, pobléš se ze všeho stejně, když na to přijde.
3: Jo. No, vlastně, aby si tak... byl takový přijímač až vysílač.
2: Jo, no? Takže stává se z tebe tupé zvířátko, když jsi ožralý. Spousta lidí se mění, že se chtějí jenom hádat, když jsou ožralý, jo. To se s ním nedá mluvit.
1: Oni na to jenom čekají. Taky, Maro, oni na to kolikrát jenom čekají, jo, že si dají prostě do nosu, aby se mohli pohádat. To je ta skrytá
2: adrese. No, protože jim to dodá odvahu.
1: A odvahu, protože oni formálně navenek kamarádi, přátelství, najednou, jo.
2: Faleš,
1: je to jenom maska. Oni se v podstatě nemají rádi a ten alkohol jim rozváže rypáky, uvolní ty emoce, ty zábrany, no tak se pohádají potom, jo. A potom zase,
2: aby se nezvěděl, tak se... Na to jsou firemní večírky.
1: Přátelé,
2: to vždycky vás hádají všichni.
1: Já tady mám pro vás jedno z možných vysvětlení, proč teda člověk jako chlastal, a možná se to týká i mě tady toto, jo? Že vlastně ten alkohol požírá takovou tu přebytečnou energii, která by měla být nasměrovaná tím tvůrčím způsobem, jo? Ale ten alkohol by vlastně rozpustí a zežeraju. Jo? A můžeme si o tom myslet cokoliv, pustím videjko, když jsme u toho chlastu.
4: Alkohol nesnižuje vibrace, přátelé. Možná jste se už dost vynadívali na tyhle pseudoduchovní, tyhle rádoby poradce. Je to v pořádku, vštěpují vám mravní hodnoty a etiku. Ale abyste si odpověděli na otázku, jak alkohol funguje, k čemu je dobrý a proč vůbec v přírodě existuje, prostě pozorujte. Když začnete pozorovat, uvidíte, že alkohol prostě spaluje energii. A otázka zní, proč chci tuhle energii spálit? Proč ve mně vzniká tohle přání? Protože tato energie je váš přebytečný potenciál, který sami nevyužíváte. A tento přebytečný potenciál vás může prostě roznést na kusy. Prostě vás roznést. Je to jako když se obrovské množství energie zasekne na jednom místě. Jako hadici, kterou někdo přivřel, může prasknout. A prostě vás roznese na kusy. Aby se to nestalo, prostě energii spalujete přes alkohol. To svědčí o tom, že člověk má obrovské množství energie. Ale člověk nežije svůj vlastní život. Člověk má strachy, bloky, negativní postoje. A programy, které na vás pracují, to jsou rodové scénáře, zážitky z minulosti. A všechny tyhle viry vědomí, vaše stínové části, nedovolí vám jednat směrem, kde byste mohli růst. Energie se dává od přírody, máte potenciál i energii. Podle data narození můžeme vidět celý váš potenciál. Ale tyhle programy vám nedovolí jít tímto směrem. A vy tedy začínáte energii spalovat konzumací různých dopingů. Chcete poznat svůj potenciál? Přejděte alespoň do bezplatného bota a podívejte se na své datum narození. Začněte se alespoň hýbat směrem k sobě. Alespoň malými krůčky. A pak už, samozřejmě, pokud budete chtít, můžeme pracovat hlouběji. Ale tady musíte pochopit, že potřebujete pohyb. Vyjít ze všech těchto scénářů, z těchto klecí, z těchto mentálních omezení. A pohybovat se směrem ke své vlastní životní cestě. Každý z vás má právo žít svůj život. Každý, kdo se narodil, je hoden být šťastný, úspěšný, bohatý a žít v hojnosti. Věřte mi, tahle planeta je stvořena takovým způsobem, že tu je dostatek zdrojů pro každého. To, že nás teď přesvědčují, že nás je moc a je třeba populaci omezovat, to je lež. Nás tu není tolik. A nic omezovat nemusíme. Každý z nás má dostatek zdrojů na to, aby se cítil šťastný, spokojený a mohl se naplno rozvinout. být pro tento svět užitečný a dostávat za to v konečném důsledku i peníze. To je normální. Pokud si člověk tuhle možnost zablokuje a začne žít cizí život, chodí do neoblíbené práce, den jako den, pořád to samé. Nedivte se, že vás to táhne pít. Spalujete přebytečnou energii, kterou jste prostě nedokázali realizovat.
1: A tož tak, no, je to takové jako jedno vysvětlení, proč se teda jako chlastá, no. Pálit přebytečnou energii. Tak? Co si o tom myslíte vy?
2: Je to tak, protože já když jsem třeba kdysi dávno chlastal, tak mě nebavilo to tvoření. A přestal jsem chlastat a správno jsem začal tvořit. A než jsem začal chlastat, tak jsem taky tvořil, jo. Takže to bylo takový mezi období, jo. Když jsem popíjel jen 10 let a pak jsem řekl a konec, protože to vycítíš sám na sobě, že to nikam nevede. Že tě to nenaplňuje, to chlastání, jakože co by si chtěl od toho mít. To jenom zabíjíš svůj životní čas.
1: A takže Petra.
2: Já jako tvůrce od malička jsem najednou přestal tvořit, jo, ale stalo se alkoholový jako alkohol zábavou. No ale pak to došlo do takového stavu, že najednou už mě ten alkohol začíná hodně štvát. A prostě ukončil jsem to po 10 letech a najednou krásně se mi zase začalo tvořit. A najednou všechno šlo. Jo? Když jsi chlastal, tak si podhledal nějaký záminky a zítra a pozítří a popozítří. Jo? Jo? A furt jsi si hledal jako za nějakou záminku. No ale jak najednou nemáš ten chlast, který ti krade duši a hlavně tu energii ti krade. Mm-hmm. Jo, mě třeba alkohol strašně bral energii. Já jsem se cítil strašně unavený. Uspával mě doslova. Když jsem chlastal, tak já jsem chodil spát 9 hodin večer se slepicema. Jo. Prostě normálně nastartovaný život otroka, jo. Přijít z práce, ožrat se, jít spát a ráno zase do práce, ožrat se, jít spát. Typický život otroka. Ale pak najednou ti dojde, což jako spousta lidí má ty problémy, ty krize středního věku a kde si to si, že najednou zjistíš, že nemáš jakoby pro co žít. Že už žiješ jenom pro ten alkohol. Ty de facto jenom přežíváš.
3: Podobný vhledy.
2: Ale to se týká všech, jakoby, to se týká i trávy a dalších podobných věcí. Jo. To se netýká jenom alkoholu. Všechno, co tě odpojuje od reality. Jo. Aby se ti stalo to, že to otroství bude trošku přijatelnější. Jo.
3: No, ale
2: protože to je vždycky útěk.
3: Já mám ještě jiný pohled.
2: No to, já nemám jiný pohled na tady ty věci, které tě berou z té reality. Jo? To jsou jenom záminky k tomu, aby jsi si k tomu našla, já bych to řekl, jo, víš, jako ne o polehčující okolnost, ale já bych si z toho obhájila, jo, sama před sebou, jo. Ale ty nic z toho nepotřebuješ. To jenom je to, že ti to vyhovuje. Být ožralá nebo zhulená. Nebo na houbičkách.
3: Já to nemám úplně takhle, jakože, že bych to dělala kvůli tomu, abych byla světá nebo tak.
2: Kvůli čemu?
3: No, kvůli tomu, že prostě mi to ulevuje od jistých prostě příčin. No,
2: to je tady v hlavě jenom. Tráva ti ničemu neulevuje. To jenom tady ti ulevuje. Víš? Tráva neřeší problém zdravotní.
3: Ta přírodně pěstovaná, když je, tak je úplně něco jiného než chemka.
2: Ale to jako o tom žádná. Já ti jenom říkám, že tráva je únik od reality. Jo? A jestli si nacházíš k tomu nějaký pohádky, že to tak není, tak to je jenom tvoje obhajoba. Ale je to tak, jo. Protože nevidím důvod být jako non-stop zhulený, nebo non-stop ožralý, nebo na houbičkách non-stop, jo. Cokoliv, co tě odvádí od tvýho života, je špatně. Je útěk. Útěk otroka, aby si zpříjemnil to otroctví. Jo? Protože ty se načudíš nebo ožereš a tím pádem se ten otrocký život pro tebe stává snesitelnější. Proto já tady v těch věcech už jako...
3: Já alkohol nepiju, já jenom trávu, no, ale protože já ji mám v životě celý život, no.
2: Ale to je jako, já tady ty lidi znám spoustu, to jako ty nejsi zdaleka jediná. Jo, a já vím, jak ty lidi fungují. Mám kamaráda, kterýho jsem já vyhodil z práce kvůli trávě. Víš? Já nemám pochopení pro tady ty věci. Jo. A žádný takový. Jako mám pochopení, proto, že

0: Já jsem mu řekl jasně, nebudeš mi to hulit v práci. Jako já si taky zahulím trávu. Ne, že ne. Ale neexistuje, abych ji hulil někde přes den a někde, kde potřebuji jednat s lidma. Rozumíš?
1: Jo, to já taky ne, ale
0: to... Já když si vemu trávu, tak to beru, že to je jako do... Protože konopí je vynikající lék na spánek. Ale ne na to, abych byl zhulený kvůli tomu, že chci utíct z reality. Hmm. Takže tady ti lidi mě silně vytáčí, když na to přijde. Který jsou většině zhulený.
1: Já ani jako neutíkám z reality, bych řekl.
0: Jo? Protože tady já to nepotřebuješ spíš... tím nic. K ničemu.
1: Já právě
0: spíš protože ty pak nejsi sama sebou. Ty nejsi sama sebou, ale...
1: Jak to myslíš?
0: No protože jako to ti ovlivňuje mozkový procesy. Být pod konopím. Proto oni to dovolují, protože ty lidi jsou zase ovladatelní. Proto jsou dneska ty mladí, když jdeš do fabriky, to je jeden větší zhulenec než druhý. Když není zhulenec, tak je zase na drogách, na perníku. To vím, já jsem v té fabrice dělal chvíli. A když jsem to tam viděl, že buď je to hulič, nebo je to narkomán, že jede v jiných drogách, ale v fabrice to bylo jedno, hlavně, že makají. Protože otroci si potřebují tu práci zpříjemnit.
1: Mě to jako všichni nějak doporučovali, jako na tu...
0: No tak jako tady nemůžu, to ti doporučuji takovýhle nesmysly, kvůli trávu.
1: No, popravdě, jako mě to řekl i můj psychiatr, že se mi to...
0: No tak jako psychiatr to ne...
1: A spousta lidí i dalších,
0: když tě potřebuje, to jenom takhle. Ten systém tě potřebuje mít mimo, chápeš? Protože ty, když nejseš mimo, tak seš pro ten systém velice nebezpečná.
1: To je co? Divný, že to byly jiní není... lidi vopilinek, víš, jakože...
0: Jako na to není nic divného nebejt zhulený, víš? To je únik, únik od reality. A já ty věci znám, jako já, ne... já si taky zakouřím trávu, ne, že ne? Ale nesnad bych to bejt zhulený přes den a takový podobný věci. To by mě vážně stralo, jako. Protože já mám rád čistou mysl, víš? Protože pak s kýmkoliv, kdo mi nasede, tak s tím vymetu, jak, ale jak budu zhulený, tak budu, jo, no, tak si dělej, co chce. Ale já tady to nepotřebuji jako člověk. Takže já tady tomu nefandím.
2: Přátelé.
0: A naopak, jsem
2: naopak,
0: proti.
2: Naopak co, ještě řekni naopak co a jdeme dál.
0: Říkám, naopak jsem proti tomu.
2: Já si myslím, že Petra už je na dobré cestě normálně, ty s ní udělal masožravkyni a teďka ji ještě zbavíš třeba závislosti na marihuaně, jo? Takže to, Petro, nelituje, že vstoupila dneska do dežavíčka, dostáváš trošku CRS, ale myslím si,
0: no
2: že...
0: No ne, je zapotřebí to těm lidem no, říct.
2: Je to potřeba.
1: Ale
2: to...
1: hele, já bych řekla, že upřímnost nade vše, víš co, a já to na sobě vidím, jakože delší dobu už...
0: Vem si, prostě tady ty věci, já řeším...
1: ...zatěžuje čas, protože Míra prostě s tou roztroušenou sklerózou tak chce balit pořád. A no. Já to balím a pak to kouřím, protože...
0: A ty jsi se k tomu připařila. Víš? Ty to nemusíš hulit. On jestli má roztroušenou sklerózu, v pořádku, ale ty ji nemáš. A no, naopak, užívatelé konopí jsou víc v depresivních stavích. Takže naopak v určitém stavu toho zhulení, ty máš ještě víc deprese, než kdyby si nebyla zhulená. Já to vím podle sebe, jako já to neříkám, jako že jsem to někde vyčet. Jo?
1: Ne, to je jako pohodě.
0: Takže vím, že určitý stav není prospěšný. Jo? Ono je chvíli lambáda, jako že seš taková happy, ale pak najednou přijdeš ve stavech, že seš spíš jako taková otrávená ze života, nic tě nebaví. Proto já mluvím jako ze své zkušenosti, já ty věci mám vyzkoušený. A proto já jsem velice tvrdě proti tomu. Jako ne, neříkám nic po práci, večer si zakůř, ať se ti dobře spí, pohoda. Ani popel neřeknu. Ale přes den, jako aby si tady fungoval se mnou a být zhulený, no tak to tě vemu lopatu. Jo? Protože já mám rád člověka, který má bdělý myšlení. A já těch lidí tam spousty. Jako.
2: Popojedem, přátelé, mám tady, mezi tím skočily tady dvě zprávičky a sice od Romana Večeřu to UCC Connection, jak se osvobodí od právní tyranie, takže on má, je to článek z roku

0: 91 a má to 30 stran a Roman to má ve Wordu stažené. Takže Romane, jestli ještě posloucháš, tak potom se propojíme a že bys nám to poslal a já si to přečtu, jestli je tam teda něco o tom UCC. Takže děkujeme předem a jo, Ariana, čověče, já jsem raz odmětla slušně jíst na firemný večírok a prepustili ma do zaměstnání, hnusila se mi ta faloš a tím jsi vyhrála. Riano,
1: Přesně,
0: poděkuji jim,
1: přesně.
0: poblagár, že tě vyhodili, tím zvítězila nad nima. No, faleš, nad faleš, jasně, že firemní oslavy jsou ještě možná falešnější než ti rodiny, jako sešlosti. Znám to z vlastní zkušenosti. Taky jsme se vždycky tam vytvořili se stejně skupinky různě, jo. Jako prostě to byla smíšená firma, babí chlapí, taky textilní firma a když byl ten večírek, tak nás tam bylo asi 40, tak se to prostě jako nasolitérovalo a každého pomluvil stejně, takže nic opravdového, faleš všechno. Nemá význam se do této společnosti vůbec jako angažovat, jo? O
1: Přesně
0: ničem,
1: tak.
0: Romano. Teda Riano, tak. No, a dívej se, já jsem objevil člověče tady toto, jo. Podívej se, jak jsme se bavili o tom oleju. Rostlinný olej byl původně vedlejším produktem procesu výroby mýdla ve firmě Procter & Gamble a byl odsouzen jako toxický odpad. Pak si uvědomil, že by mohli vydělat peníze hydrogenací bavlníkového oleje a jeho vydáváním za olej na vaření. Netrvalo dlouho a na pultech obchodu se objevily další hydrogenové oleje, jako je řepkový, sójový a slunečnicový. Placení věci je začali chválit a doporučovali je konzumovat místo v uvozovkách nezdravých, nasycených tuků živočišného původu, které lidé jedli po staletí bez jakýkoliv problémů. Takže tady to máme, to se mě tady objevilo. Pravda o rostlinných olejích. Pak tady mám, zmiňovala ta jedna ženština, jak se jmenují ty kameny? Poradní, ne Grego,
1: To jsou georgijský kameny.
0: georgijský kameny, přátelé, takže oni
1: To je z
0: byli,
1: Georgie.
0: byl tam nějaký tajemný cizinec v roce 79 nebo 80, a i to jméno tady někde mám, který požádal, aby je tam jako postavili a vytesali tady to desatero. Jedno z nich je teda snížit populaci na tu 500 000 000, ale zase v rámci jaksi zachování toho přirozeného procesu bytí s matkou přírodou, že ale jako ta matička země by snesla si myslím těch miliard ještě víc, protože země plocha je obrovská, nehledě na to, co se ukrývá za tou ledovou stěnou Antarktidy, tam jsou další a další světy. To bych tady dal jako na závěr takový videjko, dovolíme si trošku taky konspirovat, takže ano, kameny, olej máme.
1: Ale ty už nejsou.
0: Ty už nejsou, 22 je nechali odstřelit, no, ale nezjistili, kdo
1: Tak,
0: to
1: tak.
0: spáchal, člověče, jo. A
1: Nezjistili, ani nezjistili, kdo je nechal postavit, jo.
0: ani ne, nezjistí. A já si myslím, že to všechno, že to ví, že se to ví, akorát se o tom
1: No
0: nemluví,
1: tak.
0: jo. Dívej, tady se všechno ví, jo. A tady píšou, mám to tam připojený, mám. Já tady mám ještě pár takových foteček. David Icke ve své knize Tajný kult světové vlády píše, že Kathy O'Brienová a Michael Jackson byli obětmi programování myslí MK Ultra. Co je na tom ale nejzajímavější je to, že k tomuto programování dávali obětem na obličej masky a trýznili je nedostatkem kyslíku. Už chápete, proč jsme za covidu museli nosit masky? Více se o tom dozvíte v článku, jo? Takže ano, vše souvisí se vším. Všude to máme ty znamení na každém kroku. Jo, roušky nám, nebo nám, my jsme roušky nenosili, ale zabraňovali dýchání a ba naopak usnadňovali vdechování těch vlastních toxínů a lidi kolabovali a podepsalo se to na jejich zdraví. No, takže Takže to je ten covidismus, ta agenda teroristická a zločinecká. A ještě tady mám něco z covidismu. Počkej, já tady mám totiž těch složek na... Ten mě inspiroval Marava, Richard Marava, Marava, jestli nás poslouchá, Jiřičo, tak veliký blagadár. Já tady mám těch, kromě zdravotního okénka, ještě další. Pustíme si tady chlapce. Ale já jsem dostal jako, jo, akorát jsem si vzpomněl, že jsem ještě nedostal jako pokyn z režie, jo, takže dobrý, ale teďka už jsem právě, že dostal, jo, teďka už jsem právě, že dostal, takže už to jenom tak proletíme v rychlosti.
2: Už nikdy nebudu věřit nemocnici nebo lékaři, nebo většině z nich. Protože moc dobře věděli, co dělají s protokolem, který bral životy téměř každému člověku. Viděli, že si to bere životy, ale přesto v tom pokračovali. Protože za to, že se řídili tímto protokolem, bylo někde 100 000 dolarů na osobu, nebo na pacienta, nebo na smrt, ať už to chcete nazvat jakkoliv. Toto daňovými poplatníky placená genocida. A co se týče lékařů, kteří ty injekce podávali, když věděli, vím, že někteří z nich byli také oklamáni. Ale to by se nikdy nemělo stát a oni to vědí, ale byly v tom velké peníze. Vím, že někteří z nich byli také oklamáni, ale už nikdy nebudu věřit lékaři nebo nemocnici. Jen doufám, že vy jste měli štěstí.
0: No, chce to mít intuici a otevřený třetí oko. Znamení a symboly jsou všude, které nám říkají, co je ku prospěchu lidstva a co slouží teda k jeho depopulaci a záhubě. Už jste zmlkli trošku, to nevadí. 22.51. No mám tady ještě hodně, zkusíme trošku zakonspirovat. Počkej, mám tady zajímavý videjko. Odkud se bere ropa? Nekonečně dlouho.
2: A potom se ještě podívejte, jak je tato naše hra uspořádaná. Ropa se neustále bere spod země. Když lidé kladou hloupé otázky, odkud se bere ropa, tak jim odpovídají jako hlupákům, vždyť to jsou esmělá zvířata. To je naprostý nesmysl. A oni se nestydí dávat takové hloupé odpovědi. Já to směřuji k tomu, že nám tu ropu někdo podstrkuje. Nikdy v životě neuvěřím, že se tam jen tak převaluje v zemi. A neubývá. Ni plyn, ani ropa neubývá. Pořád jen uděláš díru a čerpáš, kolik je potřeba. Ještě zajímavější je, že uděláš díru a čerpáš čistou vodu. A čistou vodu. Představte si, že na Zemi je 8 miliard lidí. Každý den se každý z nich vykaká. 8 miliard lidí se vykaká za den. A v průběhu roku i další odpady. A jak to, že je naše pitná voda stále čistá? Jakým způsobem? A to po celá staletí. Už by mělo být všechno jako v kanalizaci. A u nás stále vytékají čisté prameny. Vodička čistá, pramen, aha, to je pramen. Odkud ale pramen jde? Od vůdce země jde pramen. A pořád čistá vodička. Pozoruhodné. Celá staletí tyto miliardy lidí kakají a močí. Všechno to jde do země a z pramenů. Stále vytéká čistá vodička. A ropa i plyn neubývají. To mě vede k myšlence, že toto jsou podmínky hry. Všechno to takhle zařídili.
0: Tož tak, přátelé, tak odkud se pořád jako z těch zhnilých dinosaurů, teda strochnivělech, se bere ta ropa, jo?
1: Tak dinosauři je dobrá pohádka. Jako...
0: Pohádka, ano.
1: Jo, zase pro tupý otce. Jo. Protože nic takového tady nikde nebylo. To bylo čistě jenom komerční zase zájem. Vytvořit tady ty nesmysly. No. A nikdy tady takovýhle věci nežili.
0: No a počkej.
1: Ale zase, kdo to vymyslel? No zase ten, co založil NASA, ne?
0: No to byl kdo?
1: Jak se jmenuje? No.
0: Petro, nevíš? Kdo
1: ten založil? Nejznámější režisér.
0: Jo tak, Walt. Yeah. Walt.
1: Yeah. Ne Walt Disney.
0: Já počkej, Spielberg. No tak počkej teďka.
1: Ne, Spielberg. Spielberg. Je zakladatelem NASA.
0: IT mimozemšťan. To já se schválně podívám.
1: Ne, jestli Spielberg? No to je jedna všechno pohádka.
0: Americký Národní ústav pro letectví založil americký prezident Eisenhower, jo, společně s Kongresem Spojených států. Založil úřad NASA 29. července 58, takže to nebyl režisér. Teda podle tady Google, no. Ale přátelé,
1: ne, založilo ho pět z těch čarodějů, jak říkají.
3: Já jsem chtěl říct, že to tam přepisovali, podle mě, že tam bylo i jiný jméno, podle mě.
1: Já jsem chtěl kdysi dávno tady ty věci, jo. Teďko nevím, jestli to byl Spielberg, zakladatel NASA, nebo... No, teď už si to nevybavím.
0: Takže, přátelé, no,
1: každopádně říká se, že ropa je krev naší země.
0: No, takže píše tady Borisu, ropa je krev živé země a je to živá bytost země. Já si myslím, že by to tak jako mohlo být, jo?
1: A ještě jsem jinde jsem zase takhle slyšel, že je to řeka z jiných světů, která sem proudí. Jo.
3: Já jsem ale dokonce slyšel i míza země.
0: Míza, lymfa.
1: Jo.
3: Ano.
1: Ale to je možná ta ropa je z toho, jak on se ptal, že kolik lidí tady žije a že máme pořád čistou vodičku. Tak ta vodička špinavá prochází tou zemí, jo, kde se filtruje. No a ten hnus někudy musí odcházet, že jo, z ty vody. No tak je z toho třeba ta ropa.
0: Maro, tak ty jsi teďka jako zakonspiroval. Dobře. Bravo. Do za tvoje komentářů. Doučit! Maro, to zase bude komentář. Nastudovat.
1: Ale jako jednoduše řečeno, vemte si, jak dlouho se kutá ta ropa, jo. To by někdo musel mít taková velká díra po té ropě, když tam chybí. Jo.
0: To jsou milion,
1: a kdyby tam nebyla ta díra, tak by musela zaplnit ta voda třeba z těch oceánů. Tak by musela ta voda z oceánu taky někam zmizet, jo. Když jsme na té letící kouli.
0: No, tak počkej, když jsme teda u toho, odkud ta ropa a voda neustále čistá může proudit, tak já tady pustím videjko a tím bychom mohli potom tak nějak zakončit, i když trhá mě to žilí, jo, protože tady mám těch videjek hodně. Takže toto by vás mohlo nás všechny zajímat, možná i Petru, jo.
2: Představte si místo, v němž existuje mnoho zemí podobných té naší. Všechny tyto země se nacházejí podobně včelým pástvím a každá je přikryta průhlednou kupolí pro bezpečnost obyvatel a samozřejmě, aby nikdo nemohl utéct. Všechny nejsou stejné a v každé z nich žijí různé bytosti. Naši buňku nazývají země a v ní se nacházíme my. V sousední buňce žijí lidé ještěři, nebo jak se jim také říká, reptiliáni. Reptiliáni jsou poměrně stará a velmi vyspělá rasa. Nepochybně existují buňky, kde žijí temnopletí Číňané, mutanti, bioroboti a tak dále. Země je experimentální park, podobně jako v seriálu Westworld. Sem osidlují představitele z různých buněk, srovnávají je mezi sebou cestou propagandy a pozorují, čí rasa přečí ostatní. Konečný cíl vytvoření těchto parků budeme s vámi probírat v komentářích. Předpokládám, že i Sirius a další hvězdy jsou jen buňky a nikdo nikam nelétal k nám údajně z hvězd. A prostě se k nám dostal ze sousedního parku. Každý park má přechod, kterým se lze dostat do jiného, ale ten je třeba dobře skrýt, aby ho nikdo nikdy nenašel. Jaké místo se k tomu hodí nejlépe? No samozřejmě sever. Nepřijde vám divné, že tam nepouštějí obyčejné lidi, nehledě na to, že Antarktida nepatří žádnému státu a přesto je tam zákaz a úroveň vojenské přítomnosti prostě udivuje. Vojáci se snad začali zabývat vědou? No ano, samozřejmě. To místo má mnoho tajemství, ale o tom dále. Existuje takzvaná smlouva o Antarktidě, podepsaná světovými lídry v roce 1959, která zakazuje návštěvu Antarktidy obyčejným smrtelníkům. Neposlušnost se trestá smrtí. Existují samozřejmě i turistické zóny, ve kterých se lze nacházet a pohybovat, ale jen po určené trase. Také existují výzkumné vědecké stanice. Pracující lidé tam o ničem samozřejmě neví. A místa, která se nacházejí v blízkosti přechodu, jsou přísně tajná a střežená světovými lídry všech zemí. Dostat se tam obyčejnému smrtelníkovi je nemožné. A pokud se tam náhodou někdo dostal, už ho nikdo nikdy neuvidí. A k samotnému přechodu je přiblížení zakázáno naprosto všem. Všichni narušitelé jsou na místě zničeni strážemi. Ní jsou strážci portálu. Strážci nepatří k lidské rase a disponují kolosální fyzickou silou a zbraněmi, které nám nejsou známy. Oni jsou poslední překážkou výstupu z buňky a přechodu do jiné.
0: A tož tak, no tak před půl rokem by to bylo pro mě jako sci-fi, hodně veliký sci-fi, jo. Ale poslední dobou si myslím, že jako to dává smysl, jo. Že by to vlastně, že ty světy jsou tak uspořádané na té topografické rovině, že vedle nás je to jak včelí plástve. Mně se o tom kdysi dávno zdálo, že jsou ty šestiúhelníky a to jsou, z toho se skládá vlastně tady ten prostor náš. Petro, a ty co myslíš, jako, je to tak možný, jako? Myslíš, že jsme kulatí, nebo jsme na té placaté, nebo nad náma je klemba, nebo jak vnímáš to, kde žiješ, jo, ten prostor?
3: Ty hele, já jsem měla takový zvláštní věci, když jsem bydlela na Lochotině v Plzni, tak já když jsem seděla na balkóně, tak jsem viděla vlastně i potom v Jemově jako pocitualně i prostě energeticky snad, že se mi tam prolíná i divočina za těma bytovkama. A já jsem nevěděla, co to je furt. A nemohla jsem věřit, že o tomu, že to je další les prostě někde tam blízko nás, když jsem ho nikdy neviděla. Tak jsem potom vlastně to hodně zkoumala a na mě tam začaly mluvit podle mě i bytosti z jiných světů. A já jsem to měla třeba často v lesích, jako když jsem šla lesem, tak se mi stávaly i věci takové, že jsem šla a najednou se mi ozval hlas do ucha. Tak jsem se zastavila, normálně jsem si s tím začala jakoby povídat, kdo jsi a tak. No a když to bylo jako normální komunikace, že jsem necítila, že mě někdo u toho škrtí a podobné věci, tak jsem si s tím povídala dál, ale vím, že jsem to asi dělat úplně neměla, no. Protože jsem se otevřela až moc rychle, bych řekla, na tyhle ty věci. A já věřím tomu, že ta země by mohla být placatá, jo.
0: Právná činnost. Že to necháváš v sobě pěkně všechno jako si zkompletovat a ten výsledek vznikne v tobě časem, jo? Jak se to děje u mě, jo? Nenásilně, jo, že jo, tak to musí být, tak to určitě je, ale jako já jsem byl ještě před nedávnem takovej půl na půl, pak 60-40, 70-30, ale protože jsem si k tomu poskládal další pucle, jo, který se jmenuje lež systému a manipulace, tak mě začíná dávat všechno smysl, že to, co tvrdí systém, tak je všechno naopak. Všechno je prostě lež, co oni tvrdí, jo. No tak a i to měření, ty fyzikální věci, jo, i ta vlastně logika a ty důkazy, jo, takže jak si prostě získávám takovej intuitivní pocit, jo, že žijem na planetě opic. Ne, jakože to prostě ta rovina asi tady bude nějaká, jo. Jestli je klemba, kopule, to nevím, ale viděl jsem kdysi ve snu taky ty šestiúhelníky, takže, no Mara to má jasný, že by ta ropa proudila od někud, jo, z té vedlejší buňky, i ta voda byla sem dodávaná, protože my jsme asi jako pokusný, my jsme projekt vlastně lidstvo asi, jo, a jsme bedlivě zkoumaní, jak to uchopíme, jo, to naše bytí, jak se s tím vypořádáme, tak je to jako za mě, je to možný. Ale přátelé, nevěřte nám, pátrejte, bádejte sami. Maro, no tak ty samozřejmě v tom máš jasno už dávno.
1: Tady už není o čem.
0: Není o čem, no.
1: Není o čem, a podívej se na ten slavný teleskop, co má Vatikán. Jemu se říká Satan. A ten teleskop nečumí nahoru, ale čumí takhle rovně dole. Jo. Takže on, kdybych byl ten vesmír, tak ho máš přece natočený nahoru, ne? Ale tady ten šumí do dálky. To znamená, že asi kouká někam za tu naší zeď. Vesmír, to není mimo tuhle zem. Nebo takhle, mimo tuhle planetu. Jo? Mír je svět. To je mimo náš svět, ne mimo naší planetu. Vesmír.
0: Tak, jak říkám, toto bych, protože přišel teda pokyn, ale minutku ještě dvě, tři dáme, abych vyhověl a neplácal, vidíš, já už plácám, no. Takže.
1: Drahocenej čas, věci.
0: No ne, já jsem řekl velitelce před 10 minutami a před 15, jakože jo, a já bych neplácal bludy, jako jo, aby si nedělal zuby žumpu, že něco řeknu, a pak je to jinak, to živý člověk teda jako nedělá, už dostávám další pokyn, ale toto o té topografické rovině, o klembě, o Antarktidě a ropa, voda, odkud se bere, to bych nechal fakt třeba až, ale my jsme na začátku zmiňovali něco o kolaterálních účtech, jo, a já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem měl na Facebooku, že já jsem tady předpřislíbil Danče, která si mě požádala o přátelství, a já už teďka jako každému to jako že neodentruju, ale ptám se, jo, proč bych chtěla být, nebo proč bych chtěl být v přátelích. No a ona píše: zdravím, díky za přijetí a vysílání na SVCS, hoši, jste super. A jo, a teďka bych chtěl trošku objasnit ještě ty kolaterální účty, protože ona píše: ahoj, mám tady trochu potíže s internetem, takže poslouchám vždycky ze záznamu. A moc děkuji, že pátráte a rozebíráte vaše zkušenosti. Za mě to dává lidem jistotu a sílu jít po nevyšlapané cestě a nenechat se zastrašit parazitem. Jo, díky moc. Takže to souhlas, ano. A potom den na to píše: ahoj Dobroslave, díky za další skvělé vysílání, mám jeden návrh k našemu pátrání. Měli bychom se zaměřit na to, jak se lze dostat ke kolaterálním účtům. Omezit podporu systému je super, ale přece jen k životu chtěj, nechtěj, peníze zatím potřebujeme. Mluvím z vlastní zkušenosti, jsme zemědělci a i když se snažíme maximálně barterovat, jsou věci, které zkrátka koupit člověk musí. Už jen začít něco pěstovat je velmi finančně náročné. Semena, sazenice, hnojiva, nafta, voda, postříky, jen na tyto základní komodity člověk potřebuje hromadu peněz. A to se nebavím o strojích, které je samozřejmě čas od času také třeba opravit nebo koupit nové. Takže musí člověk hodně investovat, aby při trošce štěstí vůbec něco vypěstoval. A myslím, že to stejně bude fungovat jakkoliv i v jiném odvětví. Počkej, já to tady přeskáču trošku. Jo, že vlastně peníze jsou nutné, ekonomika, jo. A je potřeba vymyslet, jak se k těmto zdrojům dostat. Zaujalo mě ve vysílání, že se k ním dostal ROD, takzvaný ROD, jo. To znamená, víme, o čem se bavíme, že? Slovenské družstvo. Takže cesta tady někde bude. Třeba se námi společně podaří najít. Všechny vás moc zdravím a díky, že nejsi už moderátor, ale Rejža, moc dobrý počin. No a mě to nedalo teda a já jsem mi napsal hned teda z kule tady to: zdar Dančo, ke kolaterálům se lze dostat zas jen přes systém, v tomto případě přes Vatikán, tedy církev a lodní právo. Je to opět smlouva se Satanem, kterou podepsali v rámci rituálu a s nimi spojených okultních procesů i slovenské družstvo ROD. Tudy cesta živého člověka taky nevede. Každý účet je registr v systému, kde jsi buď otrokem nebo otrokářem. Ano, pátrejme dál. A ona píše: ano, myslela jsem si to tak s tím ROD. Na druhou stranu, pokud někdo spravuje můj majetek a já si to už dál nepřeji, je třeba mu říct, že končíme. protože mlčení je souhlas. Nemůžeme počítat s tím, že nám dá Vatikán sám od sebe na zlatém podnose to, co nám ukradl. A ještě teda přečtu můj komentář a potom, Máro, můžeme se o tom bavit chvilku. Dobrovolně nám to nevrátí, systém se musí zhroutit. Nedají nám ani volnou energii a nesaru gesaru, ta je taky stejně jako nepodmíněný příjem a vzpoura otroku už tu taky byla. Potřebujeme probuzené lidstvo, kde si každý vezme z přírody jen to, co potřebuje. Na to má právo každý živý člověk. Občan bude čekat na záchranu, která nepřijde. Je lepší z kolaterály nepočítat a žít v přirozených právech. Není třeba furt s něčím obchodovat. Ani v zemědělství, jen pro vlastní potřebu a přebytky směnit za jiné zboží či služby. Přichází zcela nové paradigma a přichází i podpora stvořitele v přírodě a přirozenosti. Nalezneme vše, co je třeba. Poslouchej hlas srdce a intuice. Včera jsme měli zajímavé vysílání. Jo, dobrý. Takže potom děkuji za všechno, jo, a těší se na další vysílání. Takže to jenom tak. Super, poslouchám vás vždycky ze záznamu, tak se budu těšit. No takže ty kolaterály, Maro, no tak to je takový diskutovaný hodně téma, jo. Někdo říká, nechte si občanky, abyste pak dosáhli na ty kolaterály, ale já už si myslím, že zase to vytvořil Vatikán, ty kolaterální účty, a k ním se nelze jako dostat, jako jo, jako cestou.
1: Ty kolaterály nejsou pro člověka vytvořené.
0: Nejsou pro člověka, no.
1: Jo, to jsou vytvořené na to, aby ten systém mohl těžit z toho člověka. Jo. A vy dáváte oni, aby mohli těžit z kolaterálu, tak potřebují vaše souhlasy, vaše podpisy, vaše žádosti. Pokud vystoupíte, přestanete s nima jakkoliv jednat, tak oni z toho kolaterálu už si nemůžou vzít nic. Jo. Všechno je na základě vašich podpisů. Se těží ten kolaterál. A hlavně to nejsou peníze kolaterál. To jsou dluhopisy. A oni si to vytvořili, tenhle systém těch dluhopisů, aby na základě toho mohli zotročovat ty lidi. Takže vy se nehoňte jako za bajnými draky a podobně.
0: Ale s tím někdo přišel, rozumíš? S tím někdo nedávno přišel. Každej mele prostě, kolaterál, jo? S tím někdo přišel.
1: Kolaterál, jo, ale ty na něj nikdy jako člověk nemůžeš dosáhnout.
0: Nedosáhne, jo?
1: A možná, to se týká těch firem.
0: Možná tady ti falešní... Falešní proroci, kteří říkají, nechce si občanky, abyste na ně dosáhli, tak možná proto to dělají, jo, aby vlastně ten
1: to,
0: občan...
1: Protože to oni na něj dosáhnou, na ten kolaterál. Ty, co říkají těm otrokům, aby přešli k ním, aby mohli těžit z jejich kolaterálů.
0: Jo. No, takže kdo tady opěvuje teda ROD?
1: Proto potřebují ty občanky, aby je měli. Aby se prohlašovali za fyzické osoby.
0: Petro, to už je silný kafe aj na tebe, co? Kolaterál.
3: Hele, já jsem si myslela dlouho, jakože nás využívají, zneužívají, dělají z nás otroky a tak, protože já se ráda bavím s lidma a já se ráda bavím s lidma i z různých řemesel a tak. A každýho se ptám, jako kolik má peněz, jestli ho to baví a takové věci. A tuhle jsem potkala řidiče autobusu a bavila jsem se s ním, kolika hodinový mají směny. Já myslím, že se úplně, no snad pozvracím, jo, protože ty jsou fakt jako úplně už hardcore v tom systémovém prostě úplně jenom. Protože ty se řídí už podle mě jenom tím tokem času toho systému, že oni potřebují mít všechno rychle na čas. A tuto všechno jsem viděla pak vlastně postupem času i u těch ostatních. I u těch neautobusáků, tak jsem viděla ten spěch, všechno. Takže já už jsem se do toho nahlídla, ale čumím, no, co jako občas tady zjistím dalšího. Já za to moc děkuju, mě baví jako zkoumat věci víc a víc do hloubky, než být jenom prostě někde taková zombie holka prostě, no.
1: Ale Petrucho, nebo ty nic, oni ve vás pěstujou chtivost po věcech, který nepotřebujete.
0: No.
1: Vy potřebujete mít nový auto, no nepotřebujete. Vy potřebujete mít nový telefony. No to nepotřebujete. Vy potřebujete mít pořád nový hadry. No nepotřebujete. Vy potřebujete mít plnou lednici skurveného žrádla, který je těch de facto odpadem, no nepotřebujete. Takže vy sami chcete to svinstvo, no tak tím pádem se musíte honit za těma falešnýma penězma. Protože vy, když to plevíte, že to nechcete, no tak tu ráno se začne měnit všechno. Protože oni vám vnutili, že to musíš mít, ale ty to nemusíš mít.
3: To je pravda.
1: Jo? Takže to je všechno tady.
0: Takže odpověděli jsme Danči teda, Danči, jak je to s kolaterálama, že to de facto vlastně není ani potřeba, nejde tam, nejsou to peníze, ale dluhopisy a člověk se k tomu nedostane ani s občankou, hlavně, ani bez občanky.
1: Přesně, a hlavně na ty kolaterály, na tady ty fiktivní věci lákají zase ty otroky, který slyší na ty peníze, protože člověk neslyší na peníze, ten se nenechá koupit za peníze. To je ten rozdíl mezi tím člověkem a tím otrokem. Protože ten se nenarodil kvůli penězům. Tobě stačí pár peněz kapse mít a budeš se mít fajn. Mm-hmm. A můžeš mít mraky peněz a budeš se mít na prd.
0: Maro, my už se zase vracíme do starých kolejí, člověče. 3:17.
1: No ale ty jsi to protáhl takhle, kámo.
0: Já, sveď to na mě.
1: Já už mám padla dávno, člověče.
0: Petra za to může. Petra.
3: Jo,
1: ale to může.
0: No,
1: tak, to může, že
0: takže masožravec odnaučí se hulit denně marihuanu a ještě bude možná i plochozemka za chvíli.
3: A, asi jo, tyjo. No, protože takže mě se jako vysvětluje spousta jako věcí no, z toho.
1: No, oni ti dávají tady ty věci, aby tě otupěli. A tím pádem, když jsi otupělej, tak líp přijímáš ty jejich příkazy, jo, a manipulat.
3: To oni umí, no.
1: Takže lepší mít tady hlavu v plným proudu, aby makala, jo, proto říkám Amanita muscaria, ta ti odevře mozek a přestaneš vyhledávat takovýhle zbytečnosti, jo. Protože pak zjistíš, že to fakt nepotřebuje. A naopak ti to bude protivný.
3: No je fakt, že z té žáby už se mě taky vylečil, tak možná se povede i to. No.
0: A počkej, ne, počkej.
1: Hele, já ty věci mám vyzkoušený na sobě. Jo. To já vím, o čem mluvím.
0: Maro, a takže ty budeš zkoušet na sobě a i tady ty děvčata, jo? Lisohlavý.
1: No jasně, ale už teď jsem k vůči ním podezřívavý. Jo? Že ten účel bude trošku jiný, než jako spíš ten zdravotní. Jo? Protože ty houby ti mění realitu, hlavně.
0: Je to možný.
1: Protože Bohomura ti nemění nic, jako viditelného, že by to, jo, protože i u těch houbiček máš jasně napsaný, že máš, když je používáš, že máš mít nad sebou dohled někoho jiného, třeba kdyby si se, jo, měl nějaký bujný fantazie, jo, máš být v bezpečným prostředí, to píšu na internetu, to si může každý dohledat.
0: A chceš je poslat nebo ne teda?
1: Jen mi pošli.
0: No, tak, to jsem chtěl.
1: To já, ne, to já to musím vyzkoumat, ale už v tuhle chvíli vím, že to má jiný účel. Takhle to cítím teďko, ale uvidím, možná ti řeknu něco jiného, až tak to vyzkoušíš.
0: Dobře, přátelé, my jsme začali psilocybinem a psilocybinem se rozloučíme. Mám tady nachystaný videjko, který už se tady pěkně třepe, že půjde na scénu. Já se s vámi Om Shanti rozloučím, poděkuju, jo. Normálně budu říkat poděkuju, zas tam nějaký chytrálek říká, že děkovat je jakýsi za slovo divný, jako normálně díky, jo. Jo. A ne, já už jsem to tady ty blbosti prostě, tak ahoj, že je satanistické takový, mě už to sere tady to.
1: A jak bys
0: takový
1: chtěl pozdravit druhého člověka?
0: Ne, tak já jsem říkal blagadár, ale to zase používají zás blagadár, jo. Takže dívej, mluvme, jak nám zobáky narostly a hotovo, jo. Takže děkuju přátelům Petře, jo, která se mění před očima.
1: No tak hlavně, ať se jí to daří ještě líp.
0: Člověka, živou ženu, no. Jo. Ona je taky pod dozorem, no. Vlastně, že? Mara na ňu dohlíží, já taky. My se na ňu díváme, jak se mění vlastně.
1: Já pucuju kvůli tomu každýho, víš, jo, kvůli
0: Petro,
1: konopí,
0: ty jsi možná
1: kvůli chlastu.
0: Petra nevěděla, do čeho jde s náma, jako. Teď už to víš.
1: Protože já vidím na těch lidech, že znám spoustu lidí, kteří jsou super šikovní. Ale on si to zase zkazí jenom tím, že třeba je hulič. Jo? A nebo zase si někdo zkazí, už jsem dával minulé kázání jednomu soutružníkovi. Říkám, ty jsi šikovný člověk. Ale ty by si mohl být na téhle vesnici king mezi těma lidma. Chápeš, by si tě vážili. Ale tím, že si se ožíráš jak prase, no tak tím tě mají za hovado. A ty de facto zahazuješ všechen svůj protože pak lidi už nekoukají na to, že jsi šikovný, ale už tě berou jako ožralek.

0: feťáka, jako cokoliv jiného. No tenkrát mě taky brali, má na půl ještě ožralé nebo něco, když jsem chlastal, ale tohle teď už to říct nemůžou. Takže ty si udělal stejně tisíc věcí, tisíc lidem si pomohla třeba, ale stejně ti to bylo hovno platný, protože ten skurvený chlast ti to skuruje.
1: Já už teda teďko nepiju, no, ale dřív jo.
0: Ale to je jedno v druhém, to je chlast, drogy, všechno.
1: No je fakt, že tu energii se mohla dát do něčeho jiného, no, to je pravda.
0: Jo, protože ty tím zabíjíš vlastní duši v tom těle. Ty utlumuješ.
1: Ano.
0: Protože ty, když hledáš cesty k těm věcem, tak ty de facto se bojíš být sama se sebou.
1: Já právě myslím, že ta tráva je trochu jiná. Mě vždycky jako na trochu...
0: No, tráva je tráva. Tráva je utlumovací droga. Ta tě utlumuje. A ten systém chce, aby jsi byla utlumená.
1: No tak proč mi to radili na schizofrenii teda v tom případě?
0: Na schizofrenii třeba představ si funguje taky vochomulka. Víš? Protože to mám zase od mý známý, který jsem tu vochomulku kdysi dával. Víš? A měla tu schizofrenii ještě něco k tomu, no prostě šílenost, jo. A ona mi vyprávěla, jak se na to léčila, že jí dávali takový prášky, že byla mimo.
1: No, to
0: věř. Tak začala zkoušet všelijaký ty čínský houbičky, kde si cosi, a najednou jsem přišel s vochomourou, v tu ráno na to skočila, že to chce vyzkoušet, a schizofrenii je konec.
1: Paráda.
0: No. Ale po tý vochomurce seš normální. To ti nedělá tady barevné věci v hlavě. To ti čistí tu hlavu od špatných programů. A no právě proto si myslím, že ten systém ji nasadil proto, aby ty lidi na to skočili jako na další způsob útěku z reality. Ono tomu je určitě léčivý, to já jako nespochybňuju, ale pochybňuju ten záměr. Protože konopí je taky super, ale všechno má svoje ale. Jako štamprlíček po ránu je taky super. Ale odpoledne si dát půl litru už není super.
2: No na to není co říct už. A mě už se teda jako rozvázl, už jsem se rozmluvil. A měl bych na další klidně hodinku povídání, ale já za přátelé asi zhruba za 6 hodin stávám a jedu krmit koně, prasátka, slépky, kačenky, husara, ovečky. Jo, takže ukončíme to a já teda... Teďka mě tady skočil chlapec Petr Adam, to je nový takový človíček, který mě tady oslovil a já jsem se ho ptal, a proč by se chtěl přátelit, Petře? A on píše, abych tě nemusel na FB hledat, máš dobré příspěvky, poslouchám tě i na svobodném vysílači. Víš, a potom píše, máš v sobě lidskost. Selský rozum i dobré kamarády. Hezky se tvé pořád poslouchají a je to balzám pro uši i pro duši. Takže Petře, Adame, my tě zdravíme z Dežavíčka. Poslouchej, sdílej. Přátelé, sdílejte taky. A ještě teda, jako není to vůbec komerční, jako jo, jakože já nehoním to na sledovanost ani na objem, ale chybí tady pár kousků odběratelů do první tisícovky odběratelů, takže kdo nás ještě nemáte, tak si nás dejte, ať uděláme tu tisícovečku. Jde to pomalu, protože není to pro každýho, nejsme komerční studio, jo, a nevysíláme s kdekým, jo, kdyby jsme vysílali široko spektrálně s každým i s falešným prorokem a s každým tím jako senzací prostě a jo, tak asi to půjde, ale mě by to nebavilo a já bych skončil, jo, mě už to sralo poslední dobou, jako jo, takže já jsem to hodně zeštihlil, ale posluchači neubili, takže jsem za to rád a děkuju vám, sdílejte naše videjka, nikoho do ničeho nenutíme, každý ať si jde svojí cestou ku poznání a snad, kdyby jsme ho třeba jenom inspirovali, tak nám to udělá jako radost, jo? Takže Máro, Petro, ó, veliké lalulá, lalulá, veliký. Já vás tady zdravím z království Amanit taky. A já si taky zobnu, jako, jo, ale taky...

0: prostě neberu hodně, jako třeba si zobnu a jako na pohodu úplně. Tady tě přiletí dárek,
1: tričko. Amanita ti nemění nic, no, jakože to dělají ostatní tady ty náhražky, jo? Mm-hmm. Amanita tě spíš předtím varuje. Nedělej to.
0: No jasně, Amanita je velmi mocná bohyně, moudrá, vědomá. Takže psilocybinem jsme začali, psilocybinem skončíme, přátelé, už se jenom rozlučte.
1: Zdravím všechny diváky a posluchače a mějte fajn víkend, ne týden.
0: Pro nás je to jedno.
1: Ahoj. No, pro nás je to jedno, já mám zítra ještě taky víkend.
0: Pražák, úhoď, víkend, týden. Petro, díky za odvahu, jsi tady, jako, já si to fakt vážím, šla už po druhý z kůži na trh, dostala jsi trošku pérung, jo, ale ty to dáš.
1: Hele, ale někdy to člověk potřebuje.
0: Určitě. Jinak
2: jo, přesně. A mně to přišlo jako fajn pokec zase.
1: Mě protože když ti na tom člověku nezáleží, tak řekneš, budiš. Jo. A to je to, že těm lidem na sobě nezáleží, tak neříkají tu pravdu do očí.
0: Tak, a Maro, já bych to přirovnal k takovému určení chytrému na pověst hloupého kopni, že? Takže Petra jako je ta chytrá, akorát třeba potřebuje trošinku, ne že popostrčit, ale třeba jako něco objasnit, vysvětlit, jo. To každý občas potřebuje něco jako zvědomit si, jak to všechno je. Ale pozor, aby potom jako nepřestal studovat, aby furt prostě jel studium, samostudium a plus ty informace zvenčí jsou jenom jako bonus.
2: Ano, jo, to tak? Souhlasím.
0: Tak jo, a ještě poděkuju tomu Romanovi. Romane, prosím tě, pošli mě těch 30 stran jo, toho dokumentu o tom UCC. Budu rád, pošli mě to na Facebook. Petrucha, Dobroslav, Deja Vu, tuším, že to tam mám, ani nevím jak. Maro, já jsem zjistil, že já jsem si otevřel dneska ty reely, co mám, a to má sledováno za hrom, čověče, ty reely některý, s tím dubbingem, jo. Takže já jsem...
1: No, Richard, ty to říkal, že jak jsi se konečně našel.
0: Já jsem je našel, já jsem to otevřel a tam jsou aj tisíce jako někde, jako jo.
1: Norit, že říkám, našel jsi konečně to, co je, jako dobře děláš.
0: No, jako, ale pozor, přiznám, že dneska jsem měl hodinu s dubbingem, velikánský problémy, prostě furt se omlouvala, že nemůže najít ten správný kodek. Říkám, udělej to, jak jsi to dělala minulý pondělí, protože my jsme pondělí měli vysílání.
1: Nebo tě vyhodím.
0: A ona, minulý pondělí a koliká ti ho bylo, říkám, ty to nevíš, ty jsi umělá inteligence, ty to nevíš.
1: To už bude za chvíli tvoje manželka, ta umělá inteligence.
0: Říkám, bylo 30, jo, co pak to nevíš, tak se podívala. Jo, tak
1: mrděl si klobásou.
0: Kodek 308 a už mě to začala pěkně házet, sypat pěkně ty texty SRT, titulky SRT, už to sypala pěkně, jo. Takže těch videí mám hodně, no. Takže já je dám všechny do reelu, některé už tam mám. A co jsme nestihli ve vysílání, tak se podívejte na moje reely. Je jich tam hodně a klidně je sdílejte, jo. Protože
1: o toho
0: to děláme.
1: Protože tam vidíte, že lidi po celém světě se probouzejí, jsou probuzení.
0: Jo, tak. Jo.
1: Takže nebuďte pozadu.
0: Není čas ztrácet čas. Zdechající kobela...
1: A vůbec se nezabývejte nějakýma politikama. Odchod, nazdar.
0: A to zase tam běží Reichl, tam běží a Babí zás prostě a ten pojede, Pepa pojede tam a nepojede tam a ten Macínka a toto. Mně už to, přátelé, mně už je to tak cizí. Mně to až ale odporně a smíšný.
1: Víš kolik těch jakože otroků, když to vemu takhle, budu ošklivé, jo, řeknu. Víš kolik už těch otroků to nechce ani se na to dívat, na ty zprávy. Že už i ty otroci přestávají věřit tady tomu, že to není normální.
0: No normálně to jako asi není už, jo.
1: No ale tím víc, jak oni dělají tady ty zmrdoviny, tak tím víc se jim otvírá mozeček.
0: Takže i jim děkujeme, jo, i Macínkovi a Pepovi.
1: No jinak dělají takovýhle zmrdoviny, jenom víc, ještě víc.
0: Všem agentům Pávkům a Burešům a tady těmto...
1: tak, tak.
0: Parazitům. Jo? Takže jo. Já už jsem dostal tady další, další.
1: Hasta la vista, baby. Čau. Tak, a nebo jak to říkáme u nás, buenos dias, amigos.
0: Ano, jo, regel, kivánok, jo, nápod, kivánok, as, ezred, fordulo. Já jsem jenom dostal ne, že upozornění, ale že informace, že existuje taky jakýsi ještě furt lineární čas, tady v tom našem prostoru bytí, že ten čas se vlastně lineárně, jo. Když v tom prostoru jiným zase ten čas stojí a je cyklický, ale to je na další téma, to má potom veliký spirituální přesah, to bychom taky mohli někdy. No nic, já už to nechám být, já už mačkám tady psilocybin a čus.
3: Ty si myslíš, že psilocybin by mohl být radikální léčbou proti stárnutí? A vědecký základ tohoto tvrzení je poměrně vážný. Zde je hlavní myšlenka. Stárnutí není jen plynutí času, je to hromadění zánětu. Výzkumníci tomu říkají inflamace, stav chronického mírného zánětu, který probíhá v pozadí stárnoucího těla a pomalu poškozuje mozek. To vede k problémům, jako jsou deprese, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. A všechny léky, které v současnosti pro starší lidi používáme, jsou pro skutečnou biologii těchto stavů špatně uspůsobené. Antidepresiva spoléhají na serotonin, který se už ale neprodukuje. Benzodiazepiny způsobují pády a jsou spojeny s problémy s pohybem. Standardní vybavení prostě na tuhle výzvu nestačí. Ale psilocybin funguje jinak. Působí přímo na serotoninové receptory, takže pokles produkce serotoninu ničemu nebrání. Aktivuje receptor zvaný trk B, což je místo, na které se váže BDNF, protein, který mozek používá k růstu a přestavbě. Žádný stávající lék tohle neděje na genetické úrovni tlumí neurozánět. Jedna dávka prokazatelně snižuje zánětlivé markery v krvi až na týden. A je to ještě zajímavější. Studie z roku 2025 z Emory University léčila lidské buňky psilocybinem, metabolitem psilocybinu, a sledovali, co se stane. Buněčná délka života se prodloužila až o 57%. Telomery byly zachovány a proteiny dlouhověkosti aktivovány. Stárnoucí myši, kterým byl podán psilocybin, žili výrazně déle než kontrolní skupina a měli mnohem zdravější srst. Je to zatím raná věda, ale NIH nyní financuje specializovaný výzkum. Biologie je přesvědčivá a jsme ve fázi, kdy se už neptáme, jestli psilocybin pomůže s depresí, ale jestli dokáže zpomalit samotný proces stárnutí.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Dobrou noc.
2: Komentáři všech zemí, byli jste si prdel!

Dobrý večer, vítejte u zpráv Veroxu. Je čtvrtek 9. července. Začněme summitem Severoatlantické aliance v Ankaře. Ten měl být původně zahraničně politickou událostí. Nakonec se z něj stal domácí test moci. Prezident Petr Pavel po jednání v Ankaře mluvil o konstruktivní atmosféře, o jednotě aliance, o větší evropské odpovědnosti za vlastní obranu a o pomoci Ukrajině. Podle dostupných informací se mluvilo o částkách v řádu desítek miliard eur pro Ukrajinu a také o nových nákupech vojenského vybavení. V českém přepočtu jde o sumy, které se už dávno nepohybují v politických prohlášeních, ale v rozpočtech, fakturách a budoucích účtech daňových poplatníků. Premiér Andrej Babiš summit označil za úspěšný. Uvedl, že Česká republika má v budoucím roce dosáhnout 2% hrubého domácího produktu na obranu a že obranné výdaje mají vzrůst o 36 miliard korun. Mluvil také o setkání s Donaldem Trumpem a o debatách o balistických střelách i o potřebě evropského systému podobného Patriotu. Jenže otázka nezní jen, kolik budeme vydávat na obranu. Otázka zní, kdo o tom bude rozhodovat. A právě tím se dnešní Ankara zapsala do české politiky. Politolog a bývalý diplomat Petr Drulák označil spor mezi vládou a prezidentem o účast na summitu za porážku vlády a trapnost pro prezidenta. Za skutečného vítěze označil Ústavní soud. Podle Druláka se ukázalo, že právě Ústavní soud je dnes jediným opravdu svrchovaným orgánem české politiky. To je věta, která by neměla zapadnout. Protože pokud platí, pak už nejde jen o jeden summit. Jde o posun celého politického systému. Ústavní soud v této věci vystoupil formou předběžného opatření a tím otevřel otázku, zda se v České republice vládne politickou odpovědností anebo soudním výkladem v okamžiku, kdy se některé části mocenského systému dostanou do sporu. Podobně ostře mluvil bezpečnostní analytik Jan Skalický. V rozhovoru pro Svobodné rádio tvrdil, že ústavní soud si v kauze účasti Petra Pavla na summitu NATO ohýbal ústavu a legislativu podle vlastního uvážení. Podle Skalického rozhodnutí postrádalo právní oporu a soud tím podle něj sám sebe dále diskvalifikoval. Publicista Petr Holec pak téma posunul ještě dál. Podle něj Ankarou věc nekončí, naopak. Právě po Ankaře je podle něj třeba soustředit se na roli prezidenta Petra Pavla a na to, zda se z České republiky nepokouší vzniknout jakýsi kvaziprezidentský stát, aniž by se změnila ústava. Holec tvrdí, že se hraje o převzetí moci skupinou kolem prezidenta a ústavního soudu. Je to velmi silné tvrzení, ale právě proto je třeba se ptát, proč vůbec vzniká situace, kdy část veřejnosti začíná vnímat soud a prezidenta jako mocenský blok proti vládě. Součástí ankarského příběhu byla i mediální epizoda kolem podání ruky mezi Donaldem Trumpem a Andrejem Babišem. Z fotografie vznikla malá politická kauza. Jedni tvrdili, že Trump Babiše odbil. Druzí namítali, že výřez fotografie bez kontextu jen ukazuje, jak rychle dokáže politická nenávist přeměnit obyčejné gesto na zbraň. Deník to upozornil, že videozáznam dává celé scéně jiný kontext než samotná fotografie. A právě to je příznačné. Česká politika se stále častěji nevede o skutky, ale o výřezy. Ne o událost, ale o úhel kamery. Ne o závěr jednání, ale o to, kdo komu podal ruku, kdo se kam díval a kdo měl na fotografii horší výraz. Jenže zatímco sociální sítě řešily ruku, v Ankaře se řešily zbraně, peníze a válka. Donald Trump podle dostupných záznamů hovořil o tom, že měl pozitivní rozhovory s prezidentem Zelenským a že podle jeho zdrojů Vladimír Putin chce konflikt urovnat. Zároveň se mluvilo o možnosti poskytnout Ukrajině licenci na výrobu systému Patriot. To je podstatné. Znamenalo by to další krok od jednorázové vojenské pomoci k dlouhodobému válečnému průmyslovému režimu. A právě to vyvolává odpor části veřejnosti. Před americkou ambasádou se konala demonstrace proti NATO. Moderátor demonstrace označil NATO za agresivní organizaci a uvedl, že Česká republika by z aliance měla vystoupit. Kritizoval války v Srbsku, Libii, Iráku a Sýrii. S těmito výroky může divák souhlasit nebo nesouhlasit. Ale politicky důležité je něco jiného. Pod tlakem miliardových závazků na zbrojení se v české společnosti znovu otevírá otázka, zda bezpečnost znamená automaticky stále více zbraní, stále vyšší výdaje a stále hlubší zapojení do konfliktu. Petr Drulák zároveň varoval, že vývoj války na Ukrajině může zvyšovat riziko eskalace. Připomněl, že Západ stále otevřeněji mluví o přípravě na střet s Ruskem a že tím se mohou scénáře širšího konfliktu stávat pravděpodobnějšími než na začátku roku. To je věc, kterou nelze odbýt jako strašení. Je to přesně ta otázka, kterou by si demokratická společnost měla klást předtím, než začne vydávat stovky miliard. Jestliže první část dnešních zpráv byla o moci, druhá je o penězích. A konkrétně o tom, jak se velká politická rozhodnutí proměňují v obyčejné účty domácností.
Energetik Hynek Beran v rozhovoru pro Parlamentní listy upozornil, že čeští spotřebitelé podle něj platí uměle navýšenou cenu za elektřinu vyrobenou v českých jaderných elektrárnách. Tvrdí, že výrobní cena jaderné elektřiny je v řádu desítek haléřů za kilowatthodinu, ale přes vnitřní trh, emisní povolenky a marže se spotřebiteli prodává násobně dráž. Podle Berana se tím vytváří rozdíl v řádu desítek až stovky miliard korun ročně. To je jedna z nejdůležitějších ekonomických věd dne. Protože když se lidem zdražuje elektřina, politici většinou mluví o trhu, Evropě, burze, Green Dealu, válce, emisních povolenkách a nutnosti investovat.

se rozhodne o strategickém směru. Potom se řekne, že není jiná možnost. A nakonec občan zaplatí. Dnešní zprávy přitom ukazují, že tento model není jen český. Ve Francii se do hry o Elizejský palác vrací Marine Le Penová. Podle textu Helene de Lozunové pařížský odvolací soud potvrdil její odsouzení v kauze parlamentních asistentů, ale rozhodnutí dopadlo mírněji. Le Penová dostala trest, který jí podle článku stále umožňuje kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027. Oznámila kasační stížnost, čímž se účinnost rozsudku pozastavuje. Politicky tím vyslala jasný signál. Neustupuje. Nečeká v koutě. Chce zůstat hlavní aktérkou prezidentské kampaně. Ať už má divák na Marine Le Penovou jakýkoliv názor, její případ ukazuje zásadní evropský problém. Hranice mezi právem a politikou se stále častěji rozmazává. Politici, kteří jsou pro systém nepohodlní, se neporážejí jen ve volbách. Často se proti nim vede boj přes soudy a média. Výsledek pak nemusí být jejich oslabení. Může to být pravý opak. Volič si řekne, jestli se jí tolik bojí, možná právě proto jí chtějí odstranit. Evropský parlament kritizoval rozhodnutí Volodymyra Zelenského přejmenovat elitní ukrajinskou vojenskou jednotku po ukrajinské povstalecké armádě, tedy po banderovcích. Tento krok vyvolal diplomatický spor s Polskem. Polský prezident Karol Nawrocki ho už dříve označil za známku nezralosti Ukrajinců a podle dostupných informací se spor nepodařilo vyřešit ani při jednání se Zelenským na summitu NATO v Ankaře. To je mimořádně citlivé téma. Na Ukrajině je UPA částí společnosti připomínána jako symbol odporu proti sovětské nadvládě. V Polsku je ale spojována s volyňským masakrem, při němž byly za druhé světové války zabity desítky tisíc Poláků. Polsko masakr označuje za genocidu, Ukrajina toto označení odmítá. Zde se ukazuje hlubší problém evropské politiky vůči Ukrajině. Po letech bezvýhradné podpory se začínají vracet dějiny. Evropská unie se najednou ocitá v nepříjemné situaci. Podporuje Ukrajinu, ale musí připustit, že ukrajinský nacionalismus má temné kapitoly. Do tohoto obrazu patří i varování europoslance Ivana Davida před takzvaným chat control. Podle dostupných informací se v Evropském parlamentu znovu otevřelo hlasování o režimu, který by umožňoval skenování soukromé elektronické komunikace. Kritici upozorňují, že ochrana dětí je zde použita jako morálně neprůstřelný štít pro masový dohled. David mluví o cestě do totality. Je třeba to říct přesně. Ochrana dětí je legitimní cíl. Ale společnost, která otevře dveře plošnému sledování, musí počítat s následky. Právě politická nepohodlnost je tématem i na Slovensku. Luboš Blaha kritizoval web, který má podle něj shromažďovat fotografie lidí kritizujících válku na Ukrajině a označovat je za hlasy agresora. Blaha takovou praxi přirovnal k seznamům nepohodlných lidí. I zde je jádro jednoduché. Ve svobodné společnosti se na názor odpovídá názorem. Ne seznamem, ne nálepkou, neveřejným pranýřem. Jakmile se z občana s jiným názorem stane položka v databázi, přestáváme mluvit o demokracii a začínáme mluvit o evidenci nepřátel. A po všech těchto tématech působí text Jeffreyho a Sony Saxových z Uzbekistánu jako zvláštní, ale důležitá protiváha. V pohlednici z Transoxánie připomínají kraj za řekou Oxos, dávné centrum hedvábné stezky. Není to jen cestopis, je to připomínka, že svět není jen západ a frontová linie. Existují civilizace, které přežily říše i války. Možná právě proto je dobré takový text číst uprostřed zpráv o zbrojení. Protože kultura a diplomacie nejsou slabost. Po Ankaře, zbrojení, energetice a evropském dohledu se vracíme domů. K institucím, médiím a občanovi. Protože právě na vztahu státu k občanovi se pozná, zda je demokracie ještě živá, nebo už se jen tváří jako procedura. Na Veroxu vyšel text Rostislava Kotrče o vrchním státním zastupitelství v Praze. Nese výmluvný název, z občana kverulant, když upozorníte na chyby, stanete se problémem. Jádro je znepokojivé. Pokud občan upozorní na chyby, měl by dostat právní odpověď. Kotrč se ptá, proč se místo přesvědčivé právní argumentace objevují v úředním dokumentu hodnotící výroky o podateli. Jinými slovy, proč se místo řešení věci začne řešit člověk, který na věc upozornil? To je starý mechanismus moci. Když se nechce odpovědět, začne se zpochybňovat tazatel. Deník to publikoval rozsáhlou analýzu Ladislava Jakla o České televizi a Českém rozhlasu. Jakl připomíná, že debata o veřejnoprávních médiích je desítky let znečištěna sporem o vedení a politickou zaujatost. Podle něj se má vést hlubší debata o samotném systému. Zásadní je jeho připomenutí, že tzv. Koncesionářské poplatky ve skutečnosti nejsou žádnou koncesí. Jde o zvláštní povinnou platbu, tedy o zvláštní daň určenou na provoz České televize a Českého rozhlasu. A tady padá jeden velký mýtus. Když je něco placeno povinně, není to nezávislé na občanovi. V pořadu Kupředu do minulosti pak docent Petr Sak velmi ostře mluvil o mladé generaci,

Evropské unii a ztrátě kritického myšlení. Řekl, že Evropská unie nechce lidi, ale zombie s vymitými mozky. Sack upozornil, že část mladých lidí je vedena k opakování ideologických frází místo diskuse. Pokud škola, média a evropské programy vychovávají člověka, který umí správně cítit, ale neumí argumentovat, nevzniká občan. Vzniká nosič postojů a ten je pro moc vždy pohodlnější než svobodně myslící člověk. K otázce institucí, dat a důvěry patří i článek Tomáše Fürsta na Blogosvětě s názvem Proč je pán Bůh trestá? Podle dostupného náhledu se autor provokativně ptá na západní civilizaci, zejména anglosaské země, a téma nadúmrtnosti. Ze Spojených států amerických přišla ještě jedna kontroverzní linka. Tucker Carlson kritizoval legalizaci medicínské pomoci při umírání v New Yorku a tvrdil, že za jazykem soucitu se může skrývat i ekonomická logika snižování nákladů na zdravotnictví. Téma je mimořádně citlivé. A tím se dnešní kruh uzavírá. Dnešní zprávy proto nejsou jen souborem jednotlivých událostí, jsou obrazem systému, který se stále častěji brání otázkám. A přitom právě otázky jsou základem svobodné společnosti. Kdo rozhoduje? Kdo platí? Kdo kontroluje? Kdo má právo vědět? A kdo smí nesouhlasit, aniž by byl zařazen na seznam, označen za kverulanta nebo vyloučen z debaty? To byly zprávy Veroxu. Děkujeme za pozornost a přejeme klidný večer. Sledujte verox.cz. Bez reklam.

0: obrovský potíže s připojením i zvukem se vším. A pořád tam nejsme.
1: Ahoj kamaráde. Tak
0: já tě zdravím. Čet nám ne, všechno jde, ale nejsme v onlineu.
1: Já tak to dáme tu chviličku, přátelé, je to jako vždycky na začátku, vždycky?
0: Teď,
1: super. On je tam malinký spoždění nějakých 10-15 vteřin, takže vždycky je to kratší, delší. Každopádně, přátelé, vítám vás u dnešního živého vysílání tady s Vojtou a s Vaškem. A teď jenom nám, přátelé, ještě rychle řekněte, jak nás slyšíte, jak nás vidíte. Což takhle, jak nás vidíte, to je jedno. Hlavně, abyste nás slyšeli, proto je tady řešíme teď asi 5 nebo 7 minut problém se zvukem, takže to je důležité. Takže napište, takže, jak je to.
0: Jak nás slyšíte, jestli tam je ozvěna, nebo je nám dobře rozumět a tak dále. Slyšíte super, dobře. Tak snad nám to vydrží, přátelé, protože opět, no tak to téma bylo jasné, že budou potíže, to jsem ani nečekal nic jiného. To bych se spíš divil, kdyby nebyli. Přátelé, ty živáky jsou čím dál tím, řekněme, hustší a témata složitější, když výsledky jsou celkem jednoduché tedy, jo. Ale my vám musíme říct k minulému vysílání, které papírově trhlo rekord, tak realita je úplně jiná, protože nám odečetli 18 700 sledujících při tom vysílání. Vašek napsal na centrálu, jak je to možné, protože čísla, která vidíte vy, tak absolutně neodpovídají realitě, kolik je skutečnost. Takže nechápu, co nám k tomu řeknou. Mně se to už jednou taky na kanále stalo. Stalo se mi to u předminulého živáku s Jindrou. Doteďka to nesrovnali. Doteďka to je živák, který má jakoby nejméně sledování 56 tisíc, ale realita je taková, že ten živák vidělo 72 tisíc lidí a teď to samé udělali nám s Vaškem a my nevíme proč. Ale co ti tam napsali, že to vyřeší do října? Že do října by to mohli vyřešit.
1: Přátelé, je to krásný systém. Napsali nám, nebo respektive napsali mi, že do října se ozvou. Ozvou. Tak. Ne, že něco vyřeší. Jo, ozvou.
0: Slyší nás i ve Švýcarsku, teď jsem tam četl, takže to je super. Jde i chat, to se sám divím, i když teda mě se tady pořád ukazuje, že je v čekání vysílání, ale vzhledem tomu, že tady píšete, tak bude, takže ten, kdo na to bude koukat potom ze záznamu, tak tam klidně může chybět minuta i dvě, vůbec bych se tomu nedivil. Takže ta čísilka, která tady běží, že vás tady skoro 600, to je krásné, ale realita je taková, že Google nám napíše, že vás tady je 200. A nezapočítá to do celkového vysílání, což nesouvisí zdaleka jenom s penězi, to je jenom jedna z těch částí, ale souvisí to i s tím nabízením toho videa dál a tak dále. Takže vám chceme poděkovat, protože i přes všechna tato úskalí to video bylo na 13. příčce, dokonce jednu chvíli někdy ve 2 ráno mi psali lidé, že se pohybovalo kolem 9. příčky, což je naprostý rekord a je to vaše zásluha, my vás chceme poděkovat. A někteří se třeba jako podivují nad tím, proč tyhle ty věci řešíme. No řešíme to z toho důvodu, že kdyby se to nedostalo mezi lidi, tak si můžeme s Vaškem zavolat a hodinu si povídat my dva spolu a nemusíme to dávat do éteru. Protože vlastně to, o čem my se tady bavíme, tak jsou běžné hovory kedy z polí, které řešíme s Vaškem leta, ale nikdy jsme do toho nezapojovali veřejnost. Ale třeba jsme se takhle volali a řešili jsme úplně ty samé věci, které tady řešíme s vámi.
1: Takže jeden rozdíl by tam, kamaráde, byl. Nemusel by jsem chodit na policii.
0: To je pravda, no, nemusel bych chodit na policii, to je fakt.
1: Mimochodem, Miloslave, děkujeme za podporu.
0: Děkujeme.
1: Moc děkujeme za ty donaty tady, které dáváte, protože, přátelé, ač je to ošklivé, ale samozřejmě, jestli něco Google má rád a tady ta videa potom nějakým způsobem protlačí, tak jsou to peníze právě tady z těch donatů, takže samozřejmě za ně moc děkujeme. To protlačí to video tak, že nakonec se ten Google možná z milostí a to video ukáže víc lidem, protože v tom cítí ten finanční potenciál. Ale to teď není předmětem dnešního videa, protože, kamaráde, Ankara. To jako teď všichni v podstatě žijí v Ankaře. Já teda jako jediné, co mi chybí, je to, že tam neodletěl Tajvanec. Z toho jako mám velké zklamání.
0: Takhle. On tam dokonce neletěl ani ten týden předtím, jako Tomio Okamura. Já jsem si myslel, že ano. A teď si nejsem jist, jestli tam byli nebo ne, protože prý se nějak shodli. Jo, byli tam spolu. Byli tam spolu, protože se vlastně shodli. a měli jednotný program a říkali oba dva to samé. Jo, jo, byli tam spolu. Kecám, samozřejmě, byli tam spolu.
1: No, ale každopádně...
0: To je zajímavá věc, no.
1: Každopádně, proč vlastně dnešní vysílání, já se na něj hrozně těším, protože my jsme si s Vojtou volali už ráno, ty jsi mi dával informace, které ještě nebyly oficiální, no. Ty jsi je dával k sobě na kanál Dr. Vajíčko, jestli se nepletu, dostal jsi tam kartáč.
0: Já jsem tam tentokrát měl zvěda totiž, jednoho zvěda ze Slovenska, nebudu svůj zdroj prozrazovat, byl tam dokonce vládním speciálem a mám od něj jsem měl některé informace. A pak se tady objevili ve sdělovacích prostředcích hodinu, dvě, tři hodiny na to. Takže lidé byli překvapení, ale přátelé, ono to, že něco já nebo vaše řekneme dopředu a pak se to třeba i stane, tak to není vždycky jenom náhoda, někdy je to opravdu tím, že máme informace, které jsou od zdroje a ten se potom buď to potvrdí, anebo se nepotvrdí. Jo? Není to tak, že bychom byli nějaký inteligentní víc než vy, to určitě ne, ale je to dáno tím, že máme lepší třeba přísun k informacím, takže se k tomu dostaneme z první ruky. To je jedna věc a druhá věc, také sledujeme zahraniční média. A vždycky, když se něco takového děje, tak já se snažím sledovat ta místní média a ono velice často, je to alespoň v angličtině a přece jenom, i když jsem úplně blbej i s Vaškem, tak anglicky trošičku jako umíme.
1: Maličko.
0: A dokážeme pochopit z toho, co se tam děje. Jo? Takže tohle je věc, to není jako nic, žádná alchymie, něco jako zvláštního, ale samozřejmě bychom ty informace radši měli jiné, než které se poté potvrdí, protože dneska spousty lidí psalo právě na minulé ranní zprávy a dnešní ranní zprávy ohledně toho, co se v té Ankaře vlastně upeklo, uvařilo. Ve večerních zprávách jsme si to snědli všichni dneska, protože bohužel to všechno dopadlo tak, jak jsme tady říkali s Vaškem minulý týden a tak, jak já jsem říkal před třemi měsíci. To znamená, všechno schválili. To, jako to tady vypráví, to mě vůbec nezajímá. Přátelé, my nejsme pitomí, se nenecháme opít rohlíkem, že teď začne někdo vyprávět a říkat, a to je macinké a to ne, to zase za to může tenhle ten a nic takového se tam neschválilo. Ne, ta zpráva je jednotná, to znamená, žádná z členských zemí nebyla proti závěru, nebyla proti ani jednomu z bodů závěru. Ty zásadní body jsou dva. To jsou dva zásadní body. Jeden, jsme jednotní do obraného, v uvozovkách obraného průmyslu a budeme tam dávat těch 5% do roku 2035 nejpozději, ale protože někteří už jsou lepší, děkujeme, čárko, tak už plní teď. Je to například Polsko, to plní dokonce více, je to Kanada, ta se tomu velmi blíží, Německo se k tomu blíží, Evropská unie jako celek je zhruba na 4%, takže se tomu také začíná blížit. A jako ti, co jsou součástí Severoatlantické aliance, to nejsou všichni, jo? Zase, aby to někdo nezaměňoval, to není všech 28 států. Ale my se tomu blížíme a tak mají radost. Mark Rutte řekl taťkovi Donaldovi, že je to dobrý. Tak to je první závěr. Jenomže s tím se pojí ty prachy a všechno to, co do toho jde, to znamená, tady se bavíme v bilionech eur do zbrojení do budoucna, jo? Podepsali se tam kontrakty, protože během té Ankary probíhaly takové malé kongresy a na těch byli právě ti zbrojaři a tam se dohodli ty biznisy, jo, ty kšefty. No ale to druhé, to je daleko zásadnější, tak my jsme tady s Vaškem začali hovořit o 70 miliardách dolarů. Předevčírem bylo na stole 80 miliard eur, což na přepočet je 93 miliard dolarů. A dneska se jednomyslně schválilo 70 miliard eur, což je zhruba 80 miliard dolarů. Takže 70 miliard eur půjde na Ukrajinu, nikoli do nějakého obraného mechanismu. A ještě bokem každá z těch zemí, a to opravdu bylo, jak kdyby tam byl sraz RVHP, ale ani tam to nebylo tak hrozný, tak vlastně každý, jak se chtěl jako předhánět, tak ještě ten Micinka tam řekl, ale my tady po minulé vládě máme na ministerstvu zahraničí takový fond a my z toho fondu tady, protože se namazal tu hlavu gelem a zastrčil do análního otvoru Donalda Trumpa, tam takhle nadskočil, když jste viděl, že takhle bokem, jo? Takhle dělal, tak to měl Macinku v prdeli, že mu nečouhali ani boty. Já to jinak říct nemůžu, já jsem fakt už nasraný, jo? A ne, že mě to překvapilo, ale prostě jsem vytočený úplně na maximum. A vlastně slíbil ty prachy, že to přesunou do těch amerických společností. Podívejte se, já bych ještě chápal. Já bych ještě chápal, že se veme 2-3 miliardy a dají se do explozie třeba. Nebo se dají do té české zbrojovky, která ještě furt pod státem a která už vypadala, že zkrachuje, a nakonec ji napumpovali a dneska je asi 4 miliardy v plusu, i když měla by být 40. Jo. Tak bych skřípal zubama, ale ještě bych to byl ochoten pochopit a říct si, dobře, je to pro naši zaměstnanost, je to pro naše lidi, něco si s tím jako pomůžeme. Dobrý, v pohodě. Jo. Ale že to nadspou americkým společnostem, jako je Martin Lockheed, skrze tento fond, když Martin Lockheed nestíhá vyrábět ani to, co slíbili, a ty F-35, přátelé, jestli uvidíme tu F-35 do roku 2030, tak sežeru papuče. To vám jako garantuju. To se tady klidně s váma vsadím. První přilítne tak možná 2033, když to dobře půjde. Protože Martin Lockheed není schopná tento rok, a už to opozdili více než o rok, těm, co to mají zaplacené 5-6 let, nejsou schopni ty F-35 dodat. A do toho, a to je velmi důležitá zpráva, Donald Trump, protože si potřebuje skámošit Erdoana kvůli útokům a bude potřeba teď odtud lítat na Irán, protože dneska v noci, přátelé, to si na mě ráno vzpomenete, budou obrovské útoky na Irán, tak on potřebuje podporu ze strany Ankary nebo alespoň neutralitu. Takže slíbil Erdoanovi, že dodá přednostně stíhačky F-35. Tak to je jenom tak jako bokem. Co si vypozoroval ty, kamaráde?
1: Petře, jenom tady poděkuju. Petře, děkujeme samozřejmě za příspěvky, za ty donaty, které tady to video možná někam pošoupnou a přeskočíme ten shadowban, který nám tady YouTube dává. Ty jsi to ale jako řekl jako v podstatě všechno v kostce, protože my jsme to tady dopředu říkali, že to tak dopadne. Nevěřte samozřejmě, přátelé, politikům, kteří něco tvrdí. A mě teď zajímá jedna věc, protože já vím, že ty máš teď ty informace v podstatě z první ruky, respektive ano, je to z první ruky od jednoho nejmenovaného poslance, se kterým děláš živá vystoupení. A mě by zajímalo.
0: Ne, pozor, to, co mám z té Ankary, není od něj.
1: Ne, já myslím něco jiného, Vojto, já myslím něco jiného. Mě by zajímalo, co na to říká koaliční partner SPD.
0: Jo, tak to vám tady můžu říct, přátelé.
1: Tak to řekni.
0: No? Co asi tak na to můžou říkat, co myslíš?
1: Hle, já myslím, že tam zavládlo obrovské nadšení a že by možná ještě něco přidali, nějaký peníze navíc, když to tak jako předháněli. Asi ne,
0: viď? Přesně tak to.
1: Ono to bude asi trošičku obráceně.
0: No, je to špatný a teďkon pozor, přátelé, já teďkon se vrátím zpátky do minulého týdne a schůzka mezi Strnadem a panem Tomiem Okamurou, protože to dozrálo úplně jak víno, jak pozdní sběr, jo. Teď máme všichni jasno, že jo. Takže pan Strnad tam byl z toho důvodu, že věděl o tom fondu, 100% o tom fondu věděl a potřeboval říct Tomiovi, hele, podívej se, Tomio, tady jsou prachy na ministerstvu zahraničních věcí a ty teď Micinka přesune do Spojených států amerických. A já bych potřeboval, aby se to přesunulo trošku blíž k nám. Musíte trošku potom udělat jako bububu, že odejdete z vlády a podobně a uvidíte, přátelé, že tento týden se ještě dozvíme, že Micinka tady o toho odsoubne a řekne, dobře, tak ty peníze půjdou do našich zbrojovek a ty asi potom to dají na Ukrajinu. Protože pozor, přátelé, to je úplně něco jiného, jako tady třeba se směsují dvě věci dohromady. Slovensko je jeden z největších dodavatelů na Ukrajinu, co se týče zbraní. To je prostě holý fakt. Na počet obyvatel jsou snad dokonce na prvním místě. Na hlavu. No jo, ale to není z vlády. To je z těch soukromých firm. A platí to buď to Ukrajina, nebo jiný země, nebo my z České muniční iniciativy a tak dále. Jo? Ale neplatí to slovenský stát. To je úplně něco jiného. Ale ve chvíli, kdy vidíte pana Strnada, jak se drží kolem krku s panem Kaliňákem, tak jde o obrovské zbrojní zakázky, které jsou pro Slovensko. A tohle byl přesně ten předmět toho jednání. To znamená, tady půjde o přesun těch peněz. Dejte se, my se tady nebavíme v žádných vyšších miliardách. Jo? Co se týče toho fondu, já si troufám tvrdit, že to dokonce nepřesáhne ani třeba 2 miliardy, protože ministerstvo zahraničních věcí má nejmenší rozpočet ze všech ministerstev. Tam jako se neválí stovky miliard, ani desítky miliard. Jo? Já nevím, jestli to je 13 miliard, nebo je to dokonce 9 miliard, ale ten rozpočet ministerstva zahraničních věcí je strašně malinkatý. Jo? Je nejmenší. Takže nepůjde o žádnou gigantickou částku. No jo, ale zase na druhou stranu, jako když by se za to dala postavit nemocnice, nebo se za to dali postavit školy, nebo by to ministerstvo zahraničí to mohlo dát na studenty, aby se lépe učili a mohli třeba se školit v rámci výměnných pobytů a tak dále, tak si myslím, že by to bylo stokrát lepší, protože tady totiž neplatí to, co nám politici říkají, že koruna do zbrojení jsou 3 koruny zpátky. To je naprostá blbost. To prostě nemůže fungovat v tomhle případě. To bude fungovat ve chvíli, kdy vemete tu korunu a dáte ji 100% do české zbrojovky, která vyrábí v České republice. Pak ano, pak se můžeme bavit o 270 na přidané hodnotě. Ale jinak v žádném případě. Gabčo, děkujeme.
1: Gabčo, moc děkujeme. Já to, Vojto, doplním. Ono je to totiž trošku složitější. Mimochodem je to vlastně problém, na který naráží i Rusko. Ve chvíli, kdy vlastně investujete do zbrojení, tak aby se vám ty peníze jako vrátily, když si koupíte tank, tak tank vám nebude orat pole, nebude vám dělat žádnou hodnotu. Tank musí dobít něco, vy tam musíte vyhrát a vy to musíte potom vlastnit. A pak možná vám to něco může vydělat. Peníze do zbrojení se, přátelé, nevrátí nikdy. Kdo jste pamatoval naši lidově demokratickou armádu, tak to musíte krásně vidět, protože samozřejmě ten rozpočet mimochodem za doby Československa do armády byl mnohonásobně vyšší a vidíte, že to jako nic nepřineslo, nemáme z toho nic navíc. Samozřejmě bylo hodně pracovních míst, stavily se třeba byty, bytovky, Vojta o tom něco moc dobře ví, věd takové vyrůstal, takže no. Nějaká přidaná hodnota tam ano, opravdu jako byla, ale samozřejmě nebylo to tak, jako kdybyste postavili fabriku nebo něco jiného. A Vojta to říká naprosto přesně, ty peníze jsou ztracené. K čemu je vám tank, přátelé? Pokud nejste ve válce a opravdu nevyhrajete a něco nedobudete, tak vám ten tank je na nic. Jsou to vyhozené peníze a má hodnotu jenom toho železa, které potom za těch 30 let můžete vzít a prodat, jako se to v české armádě běžně děje. Přátelé, my prodáváme věci, které nikdy nebyly použité. To není jako, že se postaví dálnice a ta se ojezdí a musí se opravovat. I když teda u nás je to trošku taky složitější, my tam dáváme rádi ten bordel do těch základů a podobně. Ale prostě tak to je. Kdežto ten tank, ten v podstatě jediný, kde on je, tak je nějaký cvičení. A to ještě v omezené míře, protože to zase máme my s Vojtou informace takové, že ta munice je drahá samozřejmě. My tu munici posíláme do země zaslíbené, takže ty naši tankisti ani nemají pořádně s tím střílet. Výsledek je takový, že oni jedou na tu střelnici, tam čekají v takové jako frontě za sebou a potom, když na ně přijde jako řada, tak si je hezky jednou vystřelí. Přátelé, to není žádný trénink, pokud jste někdo z vás tankista, já vím, že tady máme, zdravím do Vlkoše, tady máme velitele tanku, tak ví, že takový trénink je, přátelé, k ničemu, to v podstatě tam ten tank na té frontě můžete nechat a jít domů, protože to bude jako mít možná větší efekt. Takže takhle to je s těmi penězi, Vojto, a já jenom už vím, jaká je ta výmluva, která tam bude a která tam už zaznívá, která je tam připravena právě pro SPD a mělo by to být v tom gardu, že to byly peníze, které by stejně šly na Ukrajinu, ale byly by špatně jako zařazeny, tak vlastně jako Macinka to zachránil a dali do toho správného šuplíku.
0: Do hrnečku.
1: Tomasi, děkujeme moc, dlouho jsme vás neviděli, zdravíme, doufám, že se máte
0: Tomasi,
1: fajn. Tomasi,
0: zdravíme do Spojených států amerických, jinak kdybyste neviděli, přátelé, tak Tomas je dopravce, který má světé Spojené státy americké tam a zpátky 100x. A já tady jenom doplním, že teď jsem to našel, ten údaj, docela to překvapilo i mě teda. Běžný tříštivotrhavý granát, neboli označení HE granát, přibližně stojí 800 až 3000 dolarů, což znamená, ta nejlevnější střela stojí 17 000 korun, ale průměrná stojí 65 000. Pokud samozřejmě máte modernější granáty s prodlouženým dostřelem nebo speciální munici, mohou stát i několik tisíc až desítky tisíc amerických dolarů. Takže když jsou střelby a vy slyšíte takovýto dunění, jako jsme tenkrát tady s Vaškem natáčeli a otřásali jsme se tady v bunkru v základe, tak to byla houfnice daná a opravdu byly ostré střelby. A stálo to desítky milionů korun. To opravdu jako není cvičení, kde se vejdete do pár set tisíc. A to se vůbec nebavím o dalších jiných záležitostech, které jsou. Takže když se potom dozvíte, že ti naši vojáci, jim chybí naprosto základní věci, jako je dobrá obuv, maskáče, teď my víme, že je ten nový vzor, jo. Já si teda nemyslím, že to úplně jako je lepší než 95, ale dobře. Já třeba osobně do našich podmínek jsem úplně nejvíc měl hrát jako jehličnany, jo, ty byly úplně prostě nejlepší, ale samozřejmě jako někomu se to může zdát jako zastaralý, archaický. Já si prostě myslím, že v dnešní době už jsou ty techniky tak moderní, že na tom v podstatě jako nezáleží, co má ten voják na sobě ani tak, ale důležité je, že dneska to je celý, všechno je to online, že všechno je to o tom, abyste měli perfektní satelity, abyste prostě měli přístup k moderní technice a hlavně k informacím od rozvědných služeb a tak dále. Jo. Takže ta Ankara nikoho z nás nepřekvapila, vy, co nás dlouhodobě sledujete, tak jste vůbec nebyli překvapení. Dneska mi desítky z vás psalo e-maily, že je to přesně, jak jsme to tady říkali, nebo jak jsem to říkal já ve zprávách, protože samozřejmě v té politice jsme nějaký ten pátek s Vaškem byli. Takže víme, jak politici lžou. A samozřejmě to, že proti tomu brojí, to, že vydal dneska zprávu Jindra Reichl, no to bylo jasné, co mu taky jiného zbývá. Jo, a Tomio Okamura, že se mu to nelíbí. A teď jednotliví členové SPD, Trikolory, Svobodných a proti tomu vystupují. Ale pokud prostě nepřijdou na tu radu, protože to je porušení koaliční smlouvy a programového prohlášení, jo? Vlády, to je prostě 100%. A pokud nepřijdou v pondělí na koaliční radu a neřetujete se takhle jako ne, a na vládu, tohle jako bylo poslední kapka pro nás, my tohle to nechceme, nebo bohužel prostě se té vlády nemůžeme účastnit, tak si troufám tvrdit, že SPD bude mít velký problém. Protože motoristé ti akorát pochopili, že mezi, a to jsme si dneska s Vaškem říkali ráno, že mezi jejich elektorátem voličstva je spousta lidí, kteří podporují Ukrajinu. Pozor, jo. Volič motoristů není volič SPD. To se nedá vůbec srovnat. Tam ty plusičíky jsou úplně minimální. Jo? To znamená, oni tím, jak klesli a podle Medianu mají 3,5%, tak zjistili, že za prvé mají mezi voliči spousty přívrženců admirálního generála a za druhé, že mají voliče, kteří podporují Ukrajinu. Jinak se to neumím vysvětlit. Jinak to prostě nemá vysvětlení.
1: Píše tady Anoda Katoda, já teď sleduju, už tady pár zpráv měl, píše tady, že SPD by do toho měl jako bouchnout a měly by vzniknout nové volby, přátelé.
0: Tak to řekni, jak to dopadne.
1: Tak já vám řeknu, jak to dopadne. Je tady samozřejmě ta snaha o to, aby jsme tady měli prezidentský systém a musíte si uvědomit, kdo jak rozhoduje v případě, že padne vláda. Samozřejmě ty kompetence potom z velké části přichází na prezidenta. On je samozřejmě nějak omezen, ale přátelé, to posvětí ústavní soud, to už víme velmi dobře. A říkám vám, ve chvíli, kdy padne vláda, tak tady máme v tu chvíli prezidentský systém a myslím si, že pak už bude jako velmi těžké z toho vystoupit, protože my teď samozřejmě už o tom nemůžeme mluvit, ústavní soud se nemá kritizovat, to bude za chvilku trestné, respektive už se to připravuje. Bylo tady takové prohlášení, možná jste to zaslechli, že v podstatě kritika ústavního soudu, jak byl to ten paragraf, prosím tě, no přátelé, vy, co jste trošku starší než my s Vojtou, jak byl ten paragraf ohledně toho znevažování státu a podmínky institucí, no toho za bývalého režimu? Tak. Tomáši, moc děkujeme, tady přišel dotaz nějaký.
0: Tomáši, děkujeme. Jo, tohle je věc, kterou se připravuju do ranních zpráv, protože Metnar uvolnil 500 miliardy. Vidíte se, Tomáši, 500 miliardy neudělá s tím skoro nic. To se tam naprosto ztratí. Jo.
1: Jirko, děkujeme za podporu. Takže přátelé, my samozřejmě jako víme, jak to dopadne, nebo jak by to dopadlo, je to i ten důvod, proč samozřejmě vláda nepodala vlastně protest proti nejmenování Filipa Turka, protože bylo dopředu jasné, jak to dopadne. Pokud vláda padne, tak v tu chvíli tady máme prezidentský systém a náš soudruh prezident, to se mi jako líbí zase na druhou stranu, soudruh prezident si tady bude vládnout v podstatě, jak se mu zamane. A na ruku mu půjde menšina v poslanecké sněmovně, to jsou ty zhrzenci, kteří vlastně do dneška, vy to tady všimni si, že už je po volbách, ty bláho, ono to za chvilku bude rok, no to letí strašně rychle. Po volbách bude za chviličku rok a oni vlastně stále se z toho ještě neprobrali, stále žijou v tom, že vlastně je to jenom přechodné krátkodobé období a že ten ústavní soud nakonec to nějak jako udělá a všechno se dobré obrátí. Samozřejmě v tom jejich světle, jak oni to vidí. Teď mi, Vojto, teda řekni, prosím tě, Ankara, čekal jsi, že to takhle dopadne, jako až takhle jako extrémně, že vlastně
0: jo,
1: zaprvé, že se schválí ty peníze, to jsme věděli, že se schválí, že se tam schválí navíc peníze, jako ještě my tam jako ještě přihodíme do toho, jako jak to máš při tom pokru, víš, ještě tam trošku přihodíš do toho, ať se ten budget, jak se to dneska moderně říká, ať se ten budget trošku zvedne ještě, ať tam jako nejsme za lupáky, protože pak na konci si potřebuješ ještě potřást ruku s Donaldem Trumpem, že udělat si tu fotku. Silvě, děkujeme.
0: Ne, tak já jako nikdo nemůže být překvapen, tady to lidé píší, jako ty, co nás sledují a ty, co sledují moje zprávy poslední 3 měsíce, když se k té Ankaře vyjadřuji, tak ví, že jsem tohle říkal. Já nejsem vůbec z toho překvapený. Já jsem jenom prostě naštvaný z toho důvodu, že tady je skoro rok po volbách a co se prosadilo? Co skutečně ta vláda udělala pro ty nás hnusný dezoláty, kteří tu vládu volili? Co pro nás jako udělali faktického hmatatelného? Zrušili ty paragrafy trestní cizí moc? Nezrušili. Máme tu zákon FARA? No tak jako, o čem se bavíme? Jak chcete něco stavět, když od základu to postavíte na prohnilých základech po vašich předchůdcích? Jak to, že nejsou vyměnění lidé na těch ministerstev? Jak to chtějí dělat s těma úředníkama? Já říkám, že všichni ty úředníci, to bych hál, ale na těch vyšších postech, ty tajemníci, potajemníci a tak dále, tam jsou vesměs ty samý. Tam jediná čistka je na ministerstvu životního prostředí a podívejte se, jaký je kolem toho humbuk. Jo? Proč se prostě nevymění policejní prezident? Co udělal Rakušan, když přišel do funkce? Jak to, že tam je policejní prezident, který šel na ruku Rakušanovi? Jak to, že tam není jejich policejní prezident? Jak to, že armádní generál Řehka teprve teď odešel do civilu a dneska se stal vlastně šéfem v podstatě, nebo jeden z šéfů Západočeské univerzity?
1: Jedeme pořád ve stejných kolejích, Vojto,
0: jako,
1: přece.
0: To se změnilo. Tak mi to napište. Jako ten, kdo se mnou nesouhlasí, tak ať mi napíše, co je lepší. Je paní učitelka Bednářová zpátky ve své práci? Není. Jsou tady dál lidé popotahováni za to, co řeknou v práci? No jsou. Tak co se změnilo? Co je jako lepší? Jsou vyšší důchody? Je schválen konečně ten odchod do důchodu v 65 letech? Jsou skutečně zastavené povolenky ETS 2? No nejsou. No není. Tak jako co? Proč je máme jako hladit po srsti a máme je chválit? Aby náhodou, víš, dneska jsem úplně dojatý z toho byl, jsem taky těm lidem všem poslal lásku e-mailem. Vy jste hnustej na tu koalici, vy fandíte té opozici, vy nahráváte? Ne, já nikomu nenahrávám. Ale já prostě nehodlám hladit po srsti. Já jsem je volil proto, aby tady byla změna, ne? Jasně. Nebo my jsme s Vaškem volili stejnou partaj, takže jako... A jako to je zatím jediná partaj, která opravdu jako říká, tak takhle teda ne, ale pokud nebouchnou do stolu a neřeknou, tak my odcházíme, tak bohužel jako já budu mít sobě takovou vnitřní stopku a jako příště si zatraceně rozmyslím, koho vlastně budu volit, jestli vůbec budu volit. Protože tohle přece nemá žádný význam, jak říká Vaček. Jestli budou předčasné volby, tak to je voda na mlejn opozici. To nepomůže nynější koalici. A možná to dopadne tak, že drtivě vyhraje hnutí ANO. A složí, nebo takhle, vyhraje hnutí ANO, možná i samotný složí vládu, možná, protože odsaje ty motoristy a odsaje SPD od každého 3,5% a má většinu ve sněmovně, má 102 v tu chvíli, jo, to se dá lehce spočítat. No ale k čemu jim to bude, když admirální generál nebude jmenovat premiéra a bude tam dát tam svou manželku? Protože přátelé, jestli jako věříte tomu, co tady říkají ti z toho štítu demagogie a podobně, že to prezident nemůže udělat, tak to teda udělat může. Prezident podle ústavy může jmenovat, koho chce a může tu vládu odvolat hned. On může zítra přijít a říct, odvolávám premiéra a za premiéra tam teďkon dávám moji manželku. Jo, to, že ji neschválí parlament, to je pravda. Jak dlouho to držel Miloš Zeman s Rusnokem? Kolik měsíců?
1: No taky extrémně dlouho, samozřejmě, tam už se vyhrožovalo ústavním soudem, že jo?
0: 14. 14 měsíců. No tak co to řešíte? Tam 14 měsíců může být paní Pavlova.
1: Ty mě děsíš, kamaráde.
0: No ale to je fakt, jako já se to tady necucám z prstu. To je prostě fakt. Halenko, děkujeme.
1: Děkujeme. Kamaráde, teď mě úplně vyděsil, mě normálně trošku jako se sevřelo hrdlo normálně. Teď já si musím jako oddechnout malinko. Dobrý, Jsme zpátky. Mimochodem, přátelé, máme tady rekord, protože kamaráde, jestli se koukáš, tak máme téměř 2000 lidí, tak doufám, že to dáme. Chybí nám tam teď 17 lidí, tak to bychom mohli jako, ať tomu Google jako ukážeme záda trošičku, to by mě osobně jako radost za to, co nám tady jako předvádí teď poslední 14 dní, protože to, na to dáme speciálně jako někde video, kamaráde. Ale nic zpátky, protože ty jsi se krásně jako rozjel, ty jsi jako vráží.
0: Ne, tak mě to štve. Jako, já jsem fakt jako naštvaný, protože to není v tom, že já bych byl zklamaný. Mě nemůže ten politik zklamat. Já jim nevěřím ani noc mezi očima. Já nevěřím žádnému politikovi. Mě, když politik může, mě může politik jenom mile překvapit. Jako mě třeba překvapuje Jindra. Nebo mě překvapuje pan Vondráček. Nebo mě překvapuje pan docent Ševčík. Jo, tito lidé mě mile překvapují. Ale jako zklamat mě ten politik nemůže. Ale zatraceně oni mají programové prohlášení, který si notabene ještě museli nechat schválit admirálním minerálem, což tady nikdy nebylo. To tu nikdy nebylo od roku 1989. To si nedovolil ani Vašek Havlů, když za ním stálo 90% obyvatel téhle země. Tak si tohle nedovolil. Nedovolil si to po Pithartovi, nedovolil si to po tom chytrým Slovákovi, jak on se jmenoval, Čalfa, nedovolil si to po Klausovi. Prostě nedovolil. A tenhle ten si dovoluje úplně všechno. Podívejte se, on do té Ankary letěl, on tam vůbec nic nedělal vlastně v podstatě. On tam byl jak pátý kolo u vozu. A tady se o něm píše, jaký to je hrdina. Jak vlastně díky němu se to všechno prosadilo.
1: Kamaráde, to jsou oslavné články, jako v podstatě jakákoliv média odevřeš, pokud nebudu brát nějaká taková, ta, která čteme my dva, ale běžná média, která čte si myslím 80% obyvatel, nebo na ně kouká. Tak v podstatě dojem z toho je takový, že Babiš v podstatě ostuda, ten ani v koberec mu nedali před letadlo, jestli si viděl, jo, ten v podstatě bez koberce téměř, jo. 2000 lidí, přátelé, jsme to pokořili, kamaráde.
0: Tak? No, takže jo.
1: Ale vidíš prostě, cokoliv tam jako Babiš řekl, nebo kdokoliv, tady jako tak špatně, všechno špatně, prezident Pavel se tam hezky vyfotil a krásný chlap.
0: Máme to tam. Máme to tam, přátelé. Nový rekord náš.
1: No počkej, každopádně... to potom si dáme, to pošleme na ten Google a já budu chtít vědět, proč tam ty lidi potom nejsou. Až se mi v říjnu ozvou.
0: Ne, tady někteří z vás píšete, že budete radši volit Jasa nebo něco. Víte se, to asi není úplně řešením, jo. To asi nebude úplně řešením. Já prostě říkám, že je tady velká chyba, že to tady není rozdělený. Ty strany dneska jakoby nejsou, já to řeknu úplně na rovinu, nejsou pevně ideologicky ukotvený. Až na úplný výjimky. To znamená, že není tady pravice, levice. To se úplně setřelo v podstatě. A vy dneska volíte jenom to jakoby menší zlo, si řeknete. Jo? Volíte ty lidi a nejste tak naivní, abyste si mysleli, že všechno prosadí. To je jasný. To prostě není, nejde ani. Jo? Ale ve chvíli, kdy se poskládá vláda a má programový prohlášení, a oni vyjedou na první zahraniční velkou cestu a tam ho úplně popřou. Tak to se nikdo nezlobí, ale tak to přece popírají sami sebe.
1: Jasně.
0: Jako Zuna chudák, ten tam vůbec nemluvil.
1: Ten tam nebyl v podstatě.
0: Slyšel jste o Zunovi, že by tam s ním udělal rozhovor? Nebo ne. Nebo něco?
1: Ne. Ne. Vůbec, kamaráde, vůbec. Jako mě to... Samozřejmě byla to ostuda. Takhle musíme si, přátelé, přiznat, byla to ostuda. Na druhou stranu je to pořád NATO, jo. Musíme si jako říct, o jaký pakt jde. Je to pakt zemí, který jako rádi válčí. Samozřejmě to už dávno nemá s obranným paktem nic společného. To možná ani, já myslím, že ani ty otcové zakladatelé to tak ani jako možná nemysleli. To bylo ve starých řeckých hrách. To bylo jenom pro ty diváky, aby byli jako spokojení, ale oni samozřejmě vzadu moc dobře věděli, že NATO je v podstatě pakt proti Rusku, proti Sovětskému svazu tehdy a v podstatě připravoval se celou dobu na válku s Ruskem, jo, se Sovětským svazem. Stačí se podívat historicky, koukněte se na hranice z roku 1993, porovnejte si, kde byly státy NATO, kde byly základy NATO, kde byly základy Sovětského svazu tehdejšího a jak je to dnes, tak jako já myslím, že se nemáme vůbec o čem bavit samozřejmě. Tady někde pluje ruská válečná loď někde v moři, tamhle poblíž hranic, Přiblíží se samozřejmě hranicím některého členského státu NATO, což se prostě stane, když jdete v Rusku na houbách, zakopnete v lese, tak spadnete do státu, který je v NATO, prostě to se jako stane. Jo, to jako upadnete a nenom jste v cizí zemi. Ale že tady jako plují americké lodě jako po celém světě, poblíž Číny, a ještě si stěžují, že čínské stíhačky pronásledují u svých jako blízkých vod, jo, tak to někoho jako netrápí. Jo, že tady Francie s bývalým prezidentem se vrhla do Afriky na takovou tu krásnou, jako na ten krásný výlet do Líbie, kde svrhla režim, který se nám jako možná nemusel líbit tehdy, ale prostě byl to režim, který tam fungoval. Oproti tomu, co tam je teďkon teda, jako upřímně řečeno, jako samozřejmě ti vůdci těch zemí v Africe, to nebyly žádný hodní strejdové, jak my to s Vojtou říkáme, to nebyl žádný hodný strýc, který by tam jako vládl jak nějaký král dobrák.
0: Ale to jinak nejde. Jako na ty lidi musí být přísnost. No já to říkám pořád. Osvícená diktatura je lepší než tenhle bordel, co tady je. Protože toho diktátora, když už to potom přehání, máš stejnou skleničku jak já, hele.
1: No jasně. No jo, kamaráde, bratři v triku. Bratři v triku.
0: To jsme se nedomluvili, přátelé, to je dobrý. Tak potom ho můžete svrhnout a vykoupat mu hlavu ve Vltavě a uříznout mu prsty na nohách a můžete ho mučit a píchat mu špendlíky do análu. Prostě můžete si s ním dělat potom, co chcete, ten dav. A já to vidím jako jediný spravedlivý, protože ten osvícený diktátor prostě dříve nebo později jako dojde k tomu, že už je tak nažraný, že v podstatě jako už nemá z čeho brát. A když se podíváme na Muammara Kaddáfího, tak jako Muammar Kaddáfí, to byl úplně jako geniální vůdce, jo. Vždyť si podívejte, co on tam všechno stavěl, jakým způsobem se tam staral o ty lidi, jako nenávratné manželské půjčky, právo na bydlení, právo na vzdělání, právo na zdravotnictví, úplně tam vymítil negramotnost té zemi, jo, a tak dále. Ale protože chtěl udělat ten svůj petrodolar, rozumíš, krytej zlatem a tím, no jo, tak to si řekli, hele, tak to už ne, jako kamaráde. Nějaký tady africký unie, vole, tak to ne. Nazdar, konec, šluz, ND, bomby na hlavu, jako. Kdy to zase jenom tam byli dá demokracii a přitom jim jde pořád o to samý, jde pořád o ty prachy. Kde je první trilionář? On už teda trilionářem zase není. Ale kde je první trilionář? No ve Spojených státech amerických. Je to Elon Musk. Jasně, pro nás to nejsou triliony, pro nás jsou to biliony. Američané nemají miliardy, takže proto je to trilionář, protože oni říkají miliardářovi bilionář. Jo, abyste to chápali, to je jazyková přesmyčka. Ale teď se tam blíží další. Podívejte se za posledních 5 let, kolik lidí zbohatlo, z jakých jsou zemí a v čem podnikají. A na co jsou napojení. Podívejte se, já ještě řeknu jeden příklad. Já mám jednoho obchodního partnera, letitýho, a to je opravdu extrémně bohatý člověk, jo. A ten jezdí rád do Monaka. Já jsem v Monaku nikdy nebyl, na to jsem chudej, jo. Vašek ten do Monaka jezdí, protože je bohatší než já. Já tě tady takhle schválně podrazím nohy. Oni lidi nezávidí, tak to jsem rád.
1: To je pravda.
0: Ne, ty se nejezdil do Monaka, to bych kecal. Do Svatý Mořice jezdil.
1: Ano, tam jezdím rád.
0: Tam jsem taky nebyl, tam jsem taky chudej. Ale prostě do Monaka jezdí ten můj kamarád a ten říká, hele kamaráde, já tam jako jezdím fakt leta, jo, 2 dekády. Já jsem tam nikdy neviděl tolik ukrajinských značek, jako je tam teď. To tam nikdy nebylo. On říká, to byla úplná výjimka, aby tam přijelo luxusní auto s ukrajinskou značkou Káčkem, to znamená z Kyjeva. Oni mají ty KA značky. Říká, to vůbec nebylo. Tam bylo nejvíc Rusů, bohatí Američané, Francouzi, Němci.
1: Francouzi, hodně.
0: Jo, a Turci hodně. Jo? Ale jako, aby tam prostě, to říká, teď je tam většina z nich jsou Ukrajinci. Tak kde ty prachy vzali za těch posledních 5 let? To mi jako chcete říct, že si jako slušně vydělali.
1: Šetřili.
0: Jo, šetřili. Tak to jo.
1: No tak samozřejmě přispěli jsme my, přispěli seniori, ty přispěli jako výrazně díky bývalé vládě, takže samozřejmě až někdy uvidíte, třeba na YouTube jsou také kanály, kde se ty, já nevím, jestli to jmenuje, vždycky je to nějaký walking něco, že se prochází s kamerou, takhle jde. Tak já jsem se nedávno díval na Monako, protože jsem tam taky nikdy nebyl, tak jsem se chtěl podívat, jak to tam vypadá. A divil jsem se, kolik jako aut ze země zaslíbené, přesně jak říká Vojta, tam je. Ale jako přátelé, to nejsou Škodovky, ani Audiny, ani občas nějaký Mercedes, ale to spíš si myslím, že možná nějaký...
0: Ani Porsche, to je prostě.
1: Ani Porsche. To jsou sami jako Bentley a taky jako lepší značky. Jo? Takže tam samozřejmě končí ty peníze. Mimochodem, kamaráde, a hele, vidíš, teď vlastně i téma, to jsem se tě i chtěl zeptat, co si vlastně myslíš o tom atentátu, který proběhl a kde je tak. Česká stopa? To mě tak, zajímá
0: tak,
1: z tebe.
0: Tak. Ale tak to je úplně super. Já vám teda musím říct, přátelé, že to zase dozrálo. Já jsem to měl, myslím, v pondělí na kávě a to teda úplně dozrálo jak romadur. Jo? Z toho jsou sirečky už. Takže si to poskládáme celý, jak to bylo. Tak já jsem tady před několika měsíci mluvil o tom, že existuje jistý miliardář, spíše bilionář z Ukrajiny, který si koupil nejdražší apartmán v Monaku, který tam kdy byl k dispozici. Ten apartmán byl za přepočet 12,4 miliardy korun, 2,5 tisíce metrů čtverečních, s garážemi, s ochrankou, s přístupem k moři. Pozor, jako přístup k moři v Monaku není automatický. Jo? To znamená opravdu jako se vším všudy nejdražší apartmán. A koupil ho tento bilionář, na který byl spáchán ten atentát. A ještě pozor, ten atentát byl spáchán tak, aby nejvíc poškodil ty lidi kolem něho. To znamená, jeho milenka nemá obě dvě nohy, to je prokázaná věc. A jeho dítě, 13-letý, je těžce zraněný a leží na háru. Nevím, jestli ta ženská už není mrtvá, to nevím. On teda má taky těžší zranění, ale přežije to s největší pravděpodobností. Ten kluk je na tom blbě. Jo? Takže mělo ho to zasáhnout přímo do srdce. Tam, kde to člověka bolí nejvíc. A teď pozor. Já jsem tady v pondělí říkal, že mám informace od jednoho kandidáta na prezidenta ve Francii z ultranacionalistické strany. Nebojím se říci fašistický strany. Tady opravdu, jako Le Pen je hodně nalevo k němu. Jo? A tenhle ten člověk pro Le Figaro vydal článek, že je bytostně přesvědčen, že jde o likvidaci z okolí Volodymyra Zelenského, že to jde do nejvyšších pater a že v tom 100% má prsty Kirill Buranov a spol. To znamená, jak se to jmenuje, SBU. Jo? Mm-hmm. Tak, jo. To je další informace. Další informace. My jsme se dozvěděli, že tou atentátnicí byla z největší pravděpodobností žena. A ta žena byla nalezená mrtvá v Kyjevě. Z největší pravděpodobností oddělalo SBU. Tak, jako oddělali, jestli si vzpomínáte, v Oděse toho hajzla. To jsem slavil 2 dny z toho. Jo? To byl jeden z bývalých šéfů pravýho sektoru. A za to jsem dostal ban na Facebooku a zakázali mi měsíc dávat příspěvky. Protože jsem to slavil. No, a ta poslední informace, ta s tím právě souvisí, je, že zadrželi právě toho, co měl zavraždit tu ženu, ne tu ženu v Monaku, ale tu, co měla spáchat ten atentát v Monaku, a ten člověk se narodil v České republice a žil na Ukrajině. A teď vyšla zpráva o extremismu, kterou tady několikrát citoval Jindra, Tomio Okamura, docent Ševčík a mnozí další. A říkali, pojďte se ten nárůst kriminality ze strany, a tady se říká, ruskojazyčné mafie,
1: jo.
0: Je brutálně na vzestupu. Shodou okolností dneska chytli další partu z toho call centra, které má vazby na syna, který je mrtvý v Thajsku a byl to syn z prvního manželství tady toho miliardáře.
1: Fakt jo?
0: Jo.
1: Ty bláho. Takže my se stáváme centrem organizovaného zločinu. To, jak my jsme tady s Vojtou říkali, že si myslíme, že se tady jako cvičí různé jednotky, což jsme měli potvrzené tady, myslím, v našem vojenském prostoru.
0: Nemůžeme říct od koho, ale bylo to potvrzené a potvrdilo se to.
1: Tak teď se nám potvrdilo, že už tady v podstatě cvičíme vrahy, nájemných vrahů, který by mohli mluvit.
0: No ano, tak přesně tak. Přesně.
1: Kamaráde, to ani v 90. nebylo, ale.
0: Ne, nebylo. Jako to tady, jako já jenom čekám, kdy tady bude tady Don Dozimetra spol budou pořádat schodku voru v zákoně, to znamená hlav podsvětí ruskojazyčné mafie, kdy většina z nich byla z Ukrajiny. Tak jenom opravdu čekám, kdy to tady bude, jako bylo u holubů, byl zátah u holubů, to byl zátah právě na vody v zákoně, tak čekám, kdy něco takového bude teď. 90. jsou zpátky, úplně naplný pecky, akorát přátelé dneska už tomu mají moderní techniku. To znamená, oni dneska nedělají vyděračství tím způsobem, že řeknou, hele, ty tady neparkuješ na našem parkovišti, a ty řekneš, no jo, ale to parkoviště je placený. A on řekne, no jo, je placený, ale budeš mít auto v pořádku. Ne, ne, to já si radši zaparkuju tady vedle, protože já na to nemám peníze. Tak ti do rána skořilo auto. To byl, prosím pěkně, jeden ze začínajících biznisů těchto těch lidí. Jo? Tak dneska je to tak, že mají call centra a ty call centra, jenom pro vaši představu, od Baltu až k nám podvedli lidi v celkové hodnotě, to se jako podržte, to mi nebudete ani věřit, 100 miliard.
1: Ty kráso.
0: 100 miliard. Poslední, jako který je v České republice uváděný, tak ten člověk jim dal 5,1 milionu korun.
1: Martine, moc děkujeme, vážíme si toho.
0: Děkujeme.
1: To není možný, to není možný.
0: Je to tak.
1: Takže nakonec on, ten Peťa Fialu, měl pravdu, že my budeme centrem té, tu křižovatku Evropy.
0: Ano, přesně tak. Organizovaného zločinu.
1: On ten kluk to věděl, ale brejlička tej, on nebyl tak hloupatý, jak se tvářil.
0: A teď on ještě řeknu jednu zprávu, která s tím zdánlivě vůbec nesouvisí, ale vy si ji pěkně spojíte. Já tady velice často říkám, že jedni z největších dodavatelů zbraní do světa jsou Srbové. Jo?
1: Jasně.
0: Tenkrát, jak bylo to letadlo z Ukrajiny, to srbské bylo postrop narvaný zbraněma. Jedni z prvních kalašnikovů a 58 se na území České republiky z Ukrajiny objevili týden po zahájení speciální vojenské operace. Bylo to z této zásilky. Jo? A já jsem takovou shodou okolností si byl zastřílet ze zbraní, ze kterých si normálně nezastřílím.
1: Viděl jsem.
0: Tak jsem střílel z té srbské 50, masakr absolutní. A ty jsou hodně využívané na Ukrajině, jo? Protože ono je, z ní můžeš vystřelit 1500 střel a nemusíš je čistit. Jsou opravdu jako prakticky nezničitelný. A ten pán, který mě tam školil, tak mi říká, no a teď vám ukážu zbraně. Teď mi ukázal, říkám, ty kráso, tak to je jako pěkná uzina. A on, no, to vyrábí Srbové. A já, to si já to srandu, ne? A tam to otočíš a tam made in Serbia. Říkám, to je, jak to dělají? No, oni mají většinu licencí na všechny zbraně. A dokáží je vyrábět levně a dělají je kvalitně. Takže oni vyrábějí naše 58, kalachy, uziny, mini uziny, všechny tyhle ty zbraně a na všechny mají patenty. A vlastně přebírají to a hrnou to do celého světa. Proto se tak chvátá na to, aby Srbsko co nejdřív vstoupilo do Evropské unie a zároveň do Severoatlantické aliance. Protože Srbsko je jako neoficiálně jeden z největších dodavatelů ručních zbraní na Ukrajinu. A je do afrických zemí samozřejmě.
1: Je pravda, Vojta, tě to teď potvrdím, protože já jsem měl kamaráda, respektive kamarádku a její manžel, možná jsi ho znal, on tady občas v Krumově pobýval taky, tak byl to obchodník se smrtí, jak to tomu říká, byl to obchodník se zbraněmi. Myslím si, že se pohyboval jako spíš na té méně legální části, než na té legální, jak to prostě v přelomu toho milénia bylo, prostě tyto obchodníci takhle začínali většinou všichni. A on mi tenkrát říkal, že skupovali vlastně takové ty zásoby přesně z různých jako koutů České republiky, vojenské sklady kupovali takový ten šrot, jak se tomu vlastně říkalo, ale on to vlastně byl šrot většinou jenom na papíře, v reálu jste si koupili dva šroty a sestavili jste jeden funkční kus, týkalo se to jak tanků, tak BVPček, tak dokonce
0: stíhačů.
1: On se podílel na, respektive dám jako popisoval tenkrát, jak to probíhalo, na prodej, myslím, dvou nebo třech kusů MIGU 21.
0: Jo, a, máš pravdu, já už vím, o koho jde.
1: Mhm. Ano, víš, a on vlastně první země, kam on to jako transportoval a odkud se to pak transportovalo dál, tak bylo právě Srbsko. Ze Srbska to potom, myslím, šlo do nějaké země, a teď si nejsem jistý, teď jako byla to nějaká země prostě Blízkého východu, kde se to opravilo, kde se tomu dali ty správné věci dohromady, kde se to dokoupilo zase z Ukrajiny, kde se dokoupily ty další věci, které tam chyběly, smontovalo se to do kontejnerů a pak se to transportovalo, mám pocit, že do Severní Koreje, mám pocit, že to dá, buď do Severní Koreje, nebo Afrika, teď už se nejsem jistý, mám za to, že to bylo do Severní Koreje. Možná bych se ho zeptal, jak to bylo přesně, ale stala se mu nehoda. Už není mezi živými. Vypadl z okna. Ne, přátelé, ne. Srazil ho auto na chodníku v noci, o půlnoci.
0: A byla to náhoda, samozřejmě to byla to náhoda, jako u jedné paní, která zakládala hnutí, ano, na tom přechodu. To byla taky náhoda. To jsou všechno takový náhody, blbý, jo.
1: A myslíš paní?
0: Myslím tohle. Myslím přesně. Dej pámu lehkou zem. Tak jsme to skončili.
1: Srbsko, kamarády.
0: Jo, u toho Srbska, jo, Severní Korea, už vím. Takže, přátelé, vemte si, že Severní Korea dodala na Ukrajinu pro Ruskou federaci, když budu hodně při zemi, tak 7 milionů velkorážní munice kusů. A to jsem při zemi. Proto bude spíš 9, jo? Tak. A Mark Rutte se úplně bil v hruď, že celá Severoatlantická aliance bude schopná v roce 2027 vyrobit až 4 milionů kusů velkorážní munice, no, 155.
1: Tak já ti teď, kamaráde, něco řeknu, my jsme se o tom bavili vlastně a naznačil jsi to už ty ráno při tom našem hovoru, tak teď to můžeme odtajnit. Ty si myslíš, a já si to myslím taky, že nejvlivnějším politikem, pro tebe mluvit o politikovi, je právě Rutte.
0: 100%. Nejchytřejší z nich.
1: Ten si je tam, kamaráde.
0: Ten se vodí nádherně. Já jsem to říkal ve zprávách, má můj hluboký obdiv, protože ten to umí, to je diplomat, takhle to má vypadat. On tam prostě přijde toho Babiše poplácá po stehně, teď mu se z toho postavil úplně, ten byl hotovej, že jo. Přitom on ho má úplně jako za nic, že jo, to je prostě, to je hra. Ale pak přijde za Donaldem a řekne, ty Donalde, to by tohle dneska tak sluší. Ty vypadáš na 60, ty chlape jeden. Tačku, jo. Teď on je taky z toho hotovej, ne, takhle on to dělá. Ale to je prostě geniální, takhle se to přesně má dělat. Takhle se to má dělat.
1: A pak řekne, chlapci, máme tady klobouček, představení skončilo, rádi bychom do kloboučku, abyste dali nějaký příspěvek, ale a šup, Česká republika ještě malinko přihodí. A my jsme byli pozadu. A pak ty dva pány na té fotce šouknou každý na jednu stranu, to se mi pak líbilo.
0: Jo, to je dobrý.
1: Přihodili málo, měli přihodit ještě víc, ale ono se to zlepší na příští summit už pojede jenom pávek, takže ten to jako zařídí. Mm-hmm. Ten tam pošle rovnou už nějakou, jako ten řekne, my nebudeme posílat peníze, my pošleme rovnou armádu. No, tady byl ten pokus, jo, o to obnovení nějaké té branné povinnosti, jo, tak jediný důvod, proč to bylo a proč ti přišla do schránek ten dopis, co máš dělat v případě konfliktu, že si máš tam nakoupit rejži a podobné věci. No, hlavně potom všechny potraviny, co sníte, tak ty zbytky zakopat 2 metry hluboko potom, jo? Protože ono při té jaderní válce to není moc zdravý, ty věci.
0: Ne, ale jako tady to píšete naprosto správně, já s vámi se všemi souhlasím. Já vůbec nechápu, že se někdo může těšit na válku. Jako, přátelé, já vždycky jednou za rok jdu na tu zážitkovou

0: A že tohle budou ty zbraně, které mezi těmi lidmi budou a které budou se používat.
1: No jako... tak to řekni na rovinu, jak to bude, že jo? Pokud ten konflikt skončí, tak tam bude, přátelé, milionová armáda bez práce. Jo? A z nich už velká část má rodiny tady v Evropě.
0: Ano.
1: Tak možná...
0: Jo, tady čekají, to si zapomněl říct, že tady čekají ty manželky.
1: Jo, ty čekají.
0: Oni teda jsou všechny těhotný, některý už dvakrát, ale oni tady čekají na ně.
1: Jo. Oni jsou hrozně věrní a čekají.
0: Tak, ale vážně to říkají. Takhle jsem ti to nevěřil.
1: Takže ano, oni jsou hrozně věrné a čekají na ty své manžele, které se vrátí z té vojny, mají nějaké zkušenosti takové, tak co by tak jako mohli tady, nevím, tak umí střílet do lidí.
0: A co oni čekají?
1: Takže oni čekají právě. Takže přátelé, já bych byl trošku jako opatrný v nějakých seznamovacích akcích tady se slečnama nebo s danýma paničkama z východu. To se může jako lehce zvrtnout.
0: To se může jako vymstít na to pozor.
1: Mimochodem, a teď jako trošku odbočím, to je jako to trošku odlehčím. Nejvíc jako vražedných útoků se, přátelé, odehrává, víte kde? V kuchyni. říkal to jeden policista.
0: Jo, kriminalista, to je pravda, ano.
1: Protože tam je samozřejmě, tam když dojde k nějakému konfliktu, tak vy se třeba doma pohádáte nebo tak, ale někdo je takový, že mu trošku jako ropnou nervy a kde máte něco, tak to je nůži, že jo? A nože jsou většinou v kuchyni, takže z toho to tak jako vychází. Ne, teď to trošku jako tady, to trošku jako se snažím jako odlehčit, ale přátelé, přijdou sem lidé, kteří jako neumí nic jiného.
0: Já kurvy myslím na ty manželky, ty vole.
1: No. Jo, tady to píšete, přátelé, správně jste to pochopili, takže ano, domácí zabíječka. Takhle, kdyby jsem si měl vsadit v tom, jak se tomu říká, v tom trojúhelníku manželským, tak jestli si vsadím na toho chlapa jako z té České republiky, který si jako nabrknul tady tu slečnou paní, anebo na toho jejího manžela, který teď přijde z té války vycvičený, tak přátelé, já si asi vsadím. Takže... Ale ono to, kamaráde, ale ono to není samozřejmě legrace, protože my se teď bavíme jako o nějakých manželkách a podobně, ale vemte si, že tady bude banda lidí, kteří prostě budou hledat práci, ta práce tady prostě pro ně není, že jo? No, jako tady krachuje, Německo krachuje, tam krachují velkánské fabriky, Volkswagen je na tom jako tragicky naprosto, Dneska jsem čet, že společnost Tesco odchází z Evropy, protože prostě tady už nic neprodává, tady se nic neprodává, prostě lidi jsou bez peněz, tady se nekupuje nic.
0: 186 prodejen ve střední Evropě budou chtít zavřít.
1: No. Jenom v České republice, jestli se to dobře pamatuju, tak Tesco zaměstnává 20 000 lidí, takže čau a šáteček. Samozřejmě není to ještě, oni to ještě nepotvrdili, ale jako známe to. To už je v podstatě potvrzené, si myslím já. A oni sem přijdou a budou chtít dělat brigádu v Tesku a ono už tady to Tesco nebude. Tak co oni budou dělat, kamaráde? Ale manželka s novým chlapem, viď, kamaráde?
0: Ne, tak ale...
1: Že by pojišťováky jako... budou dělat pojišťováky, myslíš?
0: Já si myslím, že budou dělat to, co dělali v Klánovickém lese. Řekněme si to otevřeně. Přátelé, to je jeden z nejčastějších dotazů, ale jako ten se teda pořád neustále opakuje a minule jsme to rozebírali s Barčou, protože zase jsem dostal takový e-mail. A to, co se v tomhle se stalo před tou fakultou, jak je nám tady tvrděj, že to udělal ten kluk, tak já vám garantuju, že člověk, který nikdy nezastřelil jinýho člověka, rozhodně nepůjde a nestřelí malý dítě do hlavy a nezastřelí toho chlapa. To byl právě jeden z těch, co by hledal tu brigádu v Tesku totiž. To bude realita. Jo? Samozřejmě nemusíte se mnou souhlasit. Může někdo si myslet, že to byl ten student. Ale já vám řeknu, proč si to myslím, že to tak nebylo. Protože zaprvé, jak tady Vašek říkal, taky známe nějaký ty kriminalisty a občas taky se s nimi bavíme a oni nám taky vyprávějí jako to modus operandi. A vente si, že třeba Kalivoda, což byl jeden z našich nejchytřejších sériových vrahů, to je ten, co vyhrál milionáře, chcete být milionářem, vyhrál tam asi 320 tisíc, na tu dobu docela velký peníze, tak ten šel a jako první střílel do stromu, jako druhý střílel do zvěře, jako třetí si

0: vybral krávu a s tou už měl problém, protože ta kráva už má ty oči, jo, a už měl problém ji zastřelit. A teprve poté šel a střílel do lidí. To znamená nevycvičený člověk. A to ten Kalivoda prošel mnoha kurzy, jo, pozor. Ne jedním kurzem, ale mnoha kurzy střelby. Tak nepůjde a nezastřelí novorozence, kojence. To je prostě naprostá blbost. Jo? Takže to, co nás tady čeká, to si myslím, že budeme všichni ještě jako hodně koukat. Jo? To se budeme hodně všichni divit.
1: No, děláš, kamaráde, dobře, že chodíš na tyto akce, že si vyzkoušíš aspoň palbu, protože aspoň pak nebudeš stát jak Titanic.
0: To nebudu. Kdo, hele, kdo je připraven, není překvapen.
1: Ano, přesně, to říkám já taky. To říkám já taky. Každopádně, kamaráde, máme tady absolutní rekord, za což chceme teď takhle během vysílání poděkovat, protože 2372 lidí, myslím, že tam bylo chvilku 2400, to jsme tady ještě neměli, takže za to velikánský dík. Samozřejmě děkujeme za donaty, moc si to vážíme, je to hlavně podpora toho našeho kanálu, protože YouTube to prostě pak aspoň vidíte. Přátelé, přišli donaty a máme tady 2400 lidí, samozřejmě i to téma k tomu svádí, tak... Takže moc za to děkujeme. Kamaráde, jako je to neuvěřitelné, co se za ten týden jako uděje, protože my bychom mohli vysílat klidně 3 hodiny. Já myslím, že ty teď by si mohl mít klidně 4 zprávy jako během jednoho dne, což už by si samozřejmě nezvládal, protože vím, jak je to náročné. A je to jako neuvěřitelné, že během jednoho týdne se prostě tolik jako těch věcí stane, když vlastně teď už měl být ten mír na světě, kamaráde, ne? Se řeklo, budou ty volby. My jsme se o tom s Vojtou bavili vlastně teď ještě v týdnu, že strašně lidí je zklamaných, protože vlastně šli k volbám. Teď jste někoho zvolili, já nebudu říkat koho, prostě někoho jste zvolili. A my jsme to tady viděli, že když jsme se k tomu nějak jako vyjadřovali, že to nemusí být tak ideální, tak jsme tady dostávali od části z vás jako kartáč, prostě, že jsme jako negativní a teď už to bude jako dobrý. A přesně jak to říkal Vojta, vlastně ono se v podstatě nic nezměnilo. Já jsem, přátelé, byl před týdnem na policii, stejně jako jsem byl před rokem a půl. Dokonce ten výslech byl trošku delší. Ale kafe měli malinko lepší kafe bylo. A ten policajt byl docela jako příjemný. Jako myslím si, že dědeček, když chodil na gestapo, tak to měl mnohem jako horší, si myslím. Jo? On měl zlámaný prsty a dostával elektrošoky. Tak jak to říkalo Švejkovi, doba se rozhodně zlepšila. Jako, jo, doba se rozhodně zlepšila, ale že bychom se jako mohli tleskat. Stále prostě stejné, jako teď mi to řekni, proč tam je ten policejní prezident stále stejný?
0: To je pro mě naprosto nepochopitelný a v podstatě na to nebyl schopný odpovědět ani Jindra. V minulém vysílání se na to x lidí ptalo, takže jsem to vznesl, tenhle ten dotaz, a vlastně nebyl schopný k tomu dát nějakou odpověď, která by byla uspokojivá. Jo, řekl to, co bych řekl já. Kdybych tam seděl já, tak už tam dávno není.
1: Ale nemůže to být tak, že prostě, jak to bývá u státního aparátu, možná někteří z vás, který pracujete na různých úřadech a podobně, tak to víte. Když na každého něco máte, tak vás nikdo nevyhodí. Nemůže v tom být něco jako podobného?
0: Já si myslím, že určitě, že to bude jedna věc. A druhá věc, že je to tam tak propletený. Podívejte se teď ten dozimetr, jakým způsobem na to bude... nebo jaká tam bude zpráva z té vyšetřovací komise parlamentní, na to si myslím, že se poměrně dost lidí upíná. Já bych chtěl jenom trošku upozornit, protože s tím mám jistou zkušenost, že nečekejte od toho nic velkého, přátelé. Jo. Zatím se ještě nestalo, aby vyšetřovací parlamentní komise na něco přišla, ale musím říci, že jsou opravdu jako lidi, z kterých mám radost. Jo. Jako je třeba poslanec Růžička a tak, podívejte se všechno, co on otevřel. Dneska taky proběhla zpráva, vůbec se tomu ty média nevěnují, nechápu proč. Já myslím, že to mám dokonce připravený do ranních zpráv, že ten, jak nás tady zkoušeli ty zpravodajci, jestli si vzpomínáte, před rokem a půl, byl ten kryt, ten jsme otevřeli vlastně my, Vašku, jako první úplně, protože my jsme na to přišli úplnou náhodou, to byla fakt jako náhoda, protože my jsme něco hledali na stránkách ministerstva a tam byla tady ta poučka a Vašek mi volá, říká, hele, posílám ti odkaz, koukně na to, já teď nemám čas, makám, dáme to večer do zpráv, jo. Tak to jsem žasl teda, jo. Tak tohle byla ta zkouška, Růžička na to upozornil, že tam vlastně v tom byli ty politici, někteří lidé, jo, byli jsme v tom i my, jo, byli v tom určitý jako youtubeři a tak dále a jako Řehka ho potrestal kázensky a to je všechno, pak odešel do civilu. Nebo tady máte Rvačku. tady máte rvačku, která má z největší pravděpodobností, já to nevím, jo, přátelé, když tak nás někdo doplňte, má z největší pravděpodobností homosexuální podtext, kdy tady se prostě porvou hospodě generál a poddůstojník. Poddůstojníka okamžitě vlastně vyrazí z armády a ten důstojník teď odejde taky a my o tom nic nevíme. Oni tam na sebe vytáhnou útony, nože, útočné nože. A my vlastně jako nic nevíme, přece to jako, pamatujete si někdy, že by něco takového někde bylo? Já si tohle teda nepamatuju. Jo, a to jsem žil v armádní rodině. A nepamatuju si, že by něco takové, jako, že si ty lidi dali někde po hubě, to bylo jako celkem běžný. Jo, že se kolikrát servali důstojníci s poddůstojníkama, to taky jako bylo. Ale nikdy to nebylo tak, že by na sebe vytahovali nože, až by se to řešilo takhle veřejně. To znamená, tady to vře, tady to bobtná, ty lidi jsou fakt jako naštvaný, jsou frustrovaný a z té frustrace potom vznikají tyhle ty potíže, protože třeba nejsou schopni si to kompenzovat někde jinde, tak potom z toho vznikají tyhle ty potíže, jo, obrovské. Takže já si myslím, že to je v celé té společnosti a je jedno, jestli jste policista, nebo jste prodavačka v Lidlu, nebo jste profesorem na univerzitě. Jo? Je to prostě skrz naskrz prolezlý. A jak říká můj velmi starý kamarád Štefan, a tímto tě zdravím, kamaráde, jsme si volali před hodinou a něco, tak ten říká, ale podívej se, Vojto, tam se to prostě dědí z pokolení na pokolení. To jsou furt ty samý lidi. To jsou prostě ty, co donášeli gestapu, pak hned první měli RGčka na sobě, hned byli první v STB, hned v 89. listopadu měli placku OF. Jo? Říká, to jsou furt ty samý lidi. To je pořád prostě, pořád stejné. Děkujeme.
1: Pavel Opička se ptá, jestli máme něco pozitivního a já bych něco měl, kamarády. Já bych něco měl, protože my jsme se o něm už jednou bavili, on je to youtuber, dělá rozhovory, dělá podcasty. Jestli někdo je podle mě, on asi neřekl nikdy, koho volí, ale je to podle mě naprosto ukázkový volič TOP 09 a to je,
0: Strakatý.
1: Myslím si to, pan Strakatý, Čestmír Strakatý, určitě ho znáte.
0: Ten dostal kousu, teď.
1: On se hrozně proslavil rozhovorem tenkrát s paní Bohdalovou, kde ona mu tam řekla, že jsou prostě jenom dvě ty, jo, já to tady nemůžu říkat, protože nás zase vypnou, takže já to říkat nebudu, prostě víte, jo, chlap, ženská. A ostatně prostě, jako jo, doma by měli na trošku přes držku rodiče. Tak Čestmír Strakatý tam samozřejmě, no a tak to, takhle to nemůžete brát, jo. A prostě je to takový ten typ člověka, který je jako velmi chytrý, ale prostě je jasně zařazen jako prostě tady, jako kam patří, jo. Byl v tom správném úlu s Ludvíkem a s podobnými jako lepšo člověky. A kamaráde, to vás jako potěším, on si dal fotku s Otto Klempířem a dokonce s ním snad bude podcast.
0: Jestli vyjde. To je otázka, jestli vyjde, protože místo toho dneska vyšel jiný a mě to teda překvapilo.
1: A kamaráde, on je v podstatě vyobcován z lepšolidní společnosti.
0: Ano. Ano.
1: A já si vždycky vzpomenu, jak se říká, přátelé, vy to znáte, je také přísloví, které říká, revoluce požírá své vlastní děti. Ono to vždycky platilo, to jako, je to velmi zajímavé, na Kubě to platilo, dokonce v nacistickém Německu to platilo, protože ty, Vojto, víš, jak dopadly jednotky SA, které byly vlastně ty první jako opravdu...
0: Sturmabteilung a noc dlouhých nožů v roce 1934 a RM...
1: Takže jako je to pravda, je to zajímavé, prostě nějak to univerzum funguje, prostě opravdu to takto je.
0: On už není v reflexu, ne,
1: dlouho ne, já myslím, že dlouho ne. On už je další dobu pod sebou, já myslím, že tak
0: čtyři roky,
1: každopádně teď je teda vyobcován z lepšolidní společnosti a v podstatě během noci se z ní stal dezolát totální, ačkoliv on teda asi se tak necítí, ale je to jako zajímavé, že prostě opravdu to tak je, že ta...
0: To je tranzice. Hele, to by prozřel velmi rychle. Ale víte co, přátelé, vidíte, do toho kamaráde skáču. Já to těm lidem přeju, protože oni si potom uvědomí, já taky pár takových lidí znám. A znám je i ze svého okolí, jo? Prostě ty mi nemohli přijít na jméno, kecáš a tohleto. A pak se jim něco stalo takhle v práci. A najednou, když vám někdo přiškrtí ty kohoutky, a pozor, jako tady se vůbec nebavíme o drobných, protože Čestmír Strakatý, kterého také sleduji, i když teda poslední rok a půl jsem s ním nic neviděl, nebo dva roky, ale předtím jsem ho hodně sledoval, tak to je člověk, který jako první youtuber dosáhl určitých peněz za jeden podcast. A pokud se nemýlím, tak ta hranice tenkrát byla naprosto neuvěřitelná, bylo to 400 000 korun. 400 tisíc korun, jo, za jeden díl. A to jako je na český poměry naprosto mimořádná věc.
1: On dělal, já jsem jako taky nesledoval, protože říkám, není to úplně můj šálek kávy, i když myslím si, že jako on
0: se snažil. S Duškem to bylo, jak tam Dušek říkal, že se lidi můžou za rakovinu sami.
1: Jo, on měl, ale pozor, on tam měl i Sonu Píkovou, myslím. Myslím, že taky s ním dělal rozhovor. On dělal hodně rozhovory s během covidismu, tak dělal hodně s alternativní scénou, což jako bylo zajímavý. A jako nezesměšňoval tam ty lidi. Jako on se snažil opravdu to dělat jako rozhovor, prostě takže tak. Což mu teď je vyčítáno, že vlastně byl málo úderný a že se nezastával správního názoru a že přece rozhovory musí dělat jako aktivní aktivista, že nemůže být jako tak jako laxní a nechat tam ty lidi povídat, co si chtějí, že to prostě špatně. Tak to jsem jako, ten kamarád dostává takovou čočku, to se mi jako líbí. A on dělal jako nedávno rozhovor, asi před 3 měsíci dělal rozhovor s Václavem Hlodavcem. A snažil se ho tam jako stále zeptat, proč teda on nemůže pozvat do Otázek Václava Hlodavce toho Tomio Okamuru. A za těch 20 minut, co jsem jako viděl ten neplacený díl, protože on to má neplacený, myslím, že neplacený je 15 nebo 20 minut, tak to z něj prostě nevytřískalo. A já jsem normálně na něj viděl, že už jemu samotnému už je to nepříjemný. Že mu jako ten vlastně nedokáže na to odpovědět. Jo? Ale přesně jak on, jak jsme to s Vojtou říkali, on stál na té správné straně barikády, tak ho pak nakonec toho Hlodavce nechal, jo, začal se bavit o něčím jiným, nedotah to dokonce, ale teď se mi teda jako líbilo s tím o tou Klemtířem, jako, ale kamaráde, možná je to taky o tom, nad tím jsem přemýšlel, jo, že oni totiž ty lepší lidi, jo, oni jako se tváří, jak budou tam si sami platit Českou televizi a sami si budou platit Václava Hlodavce a sami si budou všechno, a nás vlastně nepotřebujou. Oni nám teď říkají, volí to lůza, všimně si v komentářích se teď píše jenom lůza vlastně. Ti, co volili současnou vládu, respektive současnou opozici, tak to je lůza. My si to jako zaplatíme sami a lůza, ať se jako depást nebo něco. Já si kamaráde myslím, že oni ty lepší lidi tak zase dobře neplatí a že možná jako účastníra jako zavládlo jako možná nějaké finanční. No. A že prostě si řekl, že už jako nechce vysílat jenom pro ty lepší lidi, ale chce prostě vysílat pro všechny, tak tam prdnul to o to Klempíře, že jo? Za což schytal jako velký kartáč, ale ten velký kartáč zazněl asi jenom od 4 takových těch jako víc lepší lidí.
0: Ale my jako Dezoláti, přátelé, snažíme mít nějaké srazy, jo? A měli jsme těch srazů už docela hodně, pokud se nemýlím, tak 5 s Vaškem dohromady. A jako když potom vidíte ty přátelé Dezoláty, v čem tam přijedou? Tak já si vždycky myslím, že mám jako skvělý auto. Než si uděláme takovýhle nějaký sraz. A to jako myslím jako úplně v dobrým, jo. Protože najednou pochopíte, že to je všechno úplně jinak a že opravdu jako lidé, kteří jsou ale opravdu jako násobně bohatší, než jsme my dva s Vaškem, tak byste to do nich vůbec neřekli. Vůbec byste to do nich neřekli. A chovají se úplně normálně, jsou naprosto v pohodě. A mají perfektní názory, dá se s nima výborně pokecat a není to vůbec žádný problém. A to samý, já když jsem přišel na první velkou dezováckou akci, kterou ještě pořádal Láďa Vrábel s panem Havlem, tak jsem tam potkal samý super lidi. Jo? A to, že v televizi vemou ty bezďáky, se tam válej i bez nás, jako jo, a dají do ruky českou vlajku a řeknou, pojďte se, jak se tady válí a nemá zuby a nevím co všechno. No tak to potom vytváří ten obraz té společnosti. Jo. A jak říkáš ty, ten Čestmír najednou pochopil, protože jak si udělal teď ten nejlepší z nejlepších, ten svůj podcast, tak i když někteří tvrdí, že ta cena je vysoká, tak já říkám, že není. A že tu cenu velmi podrazil. Jako velmi. Jako 199 Kč měsíčně za ty pořady, co tam má, to si nemyslím, že je moc peněz. To si myslím, že je naprosto adekvátní. Jo? A najednou tito lidé, protože se tam těmu nahrnulo spousta, tak už si jako řeknou, hele, mámo, my tady jsme platili toho Česťu, ale on už tam kecá kraviny a už je to moc jako tohle. Podívej se tady, ten si tam občas veme i toho Foltína a Foldinu a tyhle ty, tak jako nezaplatíme si tady toho. Já si myslím, že mu začaly se ubírat peníze, dolů, že to pochopil.
1: Přesně.
0: A tady někteří lidé nevíte, o co jde, tak jde o to, že jeden z největších podcasterů, Čestmír Strakatý, který dříve byl hvězdou Reflexu, než to tam převzal Bartovský a úplně to pohřbil totálně a zničil, protože to byl můj nejoblíbenější časopis před 20 lety, tak tenhle ten člověk si udělal selfiečko s ministrem kultury. To je to samé, jako kdybyste se na Slovensku vyfotili se Šimkovičovou. No, tak konec, prostě šluz. Sesypali se na něj úplně jak tohleto, začal v něm psát ti nejlepší z nejlepších, kteří toho v životě hodně vykonali, ty Pášové, Mášové a Mácové. A ten má takovou zvláštní úchylku v trenkách Dana Vávry, nevím proč, jako, vůbec to jako nechápu. Ale tak, takže tyhle ti lepší lidé si teď tady toho korunního prince vlastně vzali na paškál, ale já si myslím, že ten za poslední 3 dny pochopil, že ty věci jsou úplně jinak. A protože už není zase tak mladý, aby tohle nepochopil, tak asi, dobře, je mu taky kolem 30 už, jo, taky už jako má něco málo za sebou, tak asi pochopil, že ta cesta jako nebude úplně tak jednoduchá.
1: Štěpáne, děkujeme. A já si, kamaráde, myslím, že máš naprosto pravdu. A myslím si, že u něj mohlo hrát roli to, že za prvý teda on říká, že Otto Klempíř je jeho přítel, protože ho oddával, jestli jsem to pochopil správně, což je, jestli jsem tak čet, ale to není důležité. Já si myslím, že částečně mu odevřeli oči rozhovory právě, které dělal s těmi jako lepšími lidmi, které právě dělal například s Václavem Hlodavcem, který mu nebyl schopen odpovědět na to, proč vlastně nemůže pozvat si do té televize toho člověka, který vlastně je třetí nejvyšší ústavní činitel, ano, abych to řekl správně, třetí nejvyšší ústavní činitel, a obhajoval to tam tím, že prostě je to jeho pořad. Jako jo. A nenechal se vymluvit, že ale v české televizi, jako jo. A ten Šestmír Strakatý, já jsem to na něm viděl, že mu to bylo samotnému nepříjemný, a že u něj docházelo k nějakému takovému, jako jestli říkal, jako co já to tady točím, jako pro jaký lidi já vlastně tady točím, jo. Možná, že teď Vojto to k tomu dospělo takhle, že opravdu jako do toho bouchnul, možná v tom hrajou roli peníze. Ale to je jako zajímavý, takže z toho já mám radost, protože vidím, jak se požírají mezi sebou, tak z toho vždycky mám jako velkou radost. Potom si všimni, jak jsou ty lidi hrozně agresivní. Teď dávám nedávno fotku Andrej Babiš. Ať si o něm můžeme myslet cokoliv, je to skvělý businessman prostě, jo? Business to rozumí.
0: 100%.
1: Jestli někdo říká, že to neumí, tak je prostě tak, ať dá na stůl 10 milionů hned zítra, já to chci vidět tady, ať přijde, anebo 20 nebo 50, nedá nikdo nic, protože ty peníze nemá. Ať si o Andreju Babišovi můžeme myslet, že špatně mluví nebo něco, prostě businessman je skvělej. A dával fotku se myslím, že s Monikou a s jeho synem, a on nějak teďkon měl, já nevím, jestli dodělával nějakou školu.
0: Já ti to můžu říct, on teďkon vlastně dělal školu, kterou dělal princ William.
1: Ano.
0: A školné tam stojí 3 miliony ročně.
1: Tak jí dodělal a pod tím byly normální komentáře, jako jo, pane Babiš, gratulujeme, krásný syn a blablabla, taky to, jak se asi běžně píše. Přátelé, ale pak tam byla část lidí, kteří tam totálně nablili, když to tak řeknu. V podstatě tam přáli hned, aby ho zítra přijel auto, syn, aby dostal rakovinu, aby trpěl Babiš, aby se to užil. Přátelé, tohle píšou lidi, kteří jsou totálně jako v koncích, protože prostě ví, že jako na žádný převrat to zatím nevypadá. A je to vidět, že prostě jako už tam dochází jako velkým nervům. Robe, děkujeme. A z toho mám vlastně radost, protože to bude opravdu o tom, že se začnou požírat ty lepší lidi mezi sebou. Jo, oni už jako často to bylo tak, že třeba Vojto, ty to víš, protože ty jsi hodně aktivní na Instagramu a tak, že jo. Já to se možná dám. Zemřel od motoristů ten jejich místopředseda Vojto, nebo kdo to byl?
0: Ježíš, to byl nějaký náměstek teďko na ministerstvu.
1: Nebo náměstek, ano, no, za motoristy.
0: To tady ani neříkej, to už nám zastaví rovnou kanál, to bylo hrozný. To bylo.
1: Přátelé, to, co tam to jako bylo psali ty lidi, ale pozor, jako, já bych řekl, že tak třetina těch lidí, kteří tam přáli ještě, aby někdo další zemřel, nejlépe jeho děti, tak to tam psali dost často lidi, tak třetina byla falešné profily, ale 2/3 těch lidí byly normálně reální profily. A to už jako je opravdu vidět, že jako tam teče robot. A z toho mám, přátelé, radost. Jakým teče robot? Já jsem vlastně jako spokojený tady v tom trošičku, jo? Takže z toho mám já dobrý pocit, to jsou za mě dobré zprávy. Je vidět, že to prostě nervově jako nezvládají a to potěší, jako, co si budeme povídat.
0: To stoprocentně, jo, protože ať se jako zapnou, je velice zajímavé, že když tam vystuduje člověk, jako je Šimečka, o kterém se hovoří, já to nemám prokázané, že má pomocnou školu, tak vystuduje tyhle ty prestižní univerzity za naprosto šílený prachy, jako šílený prachy, tak tomu to platí ty tintangy a tyhle ty neziskové organizace a je to v pořádku. Člověk, který si v 29 letech nebyl schopen za sebe zaplatit ani telefon, Platila to jeho maminka z fondu, kdy ty peníze ukradla. Jo, což je prokázané, o tom tady můžeme hovořit otevřeně.
1: Jako fakt.
0: Jako fakt. Tak tyhle ty lidi, Šimečku a spol ze Slovenska, tak ty si hrajou na nějakou honoraci, že jsou něco víc a já nevím co. A když potom podnikatel zaplatí svému dítěti školné, jako já, kdybych s Vaškem ty peníze jsme měli, tak já bych taky Vojtovi zaplatil školní v Anglii za 3 miliony ročně, aby s tím neměl problém.
1: 3 takový.
0: Jo, takže jako to asi každý prostě platí, co chce. Ale oni přesně využívají toho, jako jak psali o těch miliardách. Jo? Já jsem to tady říkal v nějakých zprávách už minulý týden. Andrej Babiš teď dostal dividendy a to a dělá to hodně peněz. Jo? Dohromady je to asi 11,5 miliardy. Dohromady, jo? Ty dostal první část, ještě mu dluží asi 6,5 miliardy. Ty dostane příští rok. Ale on to daní tady. On to nedaní na Kypru jako jeden nejmenovaný majitel jednoho největšího internetového média. On to daní tady, tak jsou stovky milionů korun. Já si o Babišovi můžu myslet, co chci, ale vy dobře víte, že na druhou stranu, co se týče jako biznisu, tak ho velmi uznávám, protože to se fakt podařilo málo komu. Jo, to, že byl na hraně, to, že byl mnohdy za hranou a to, že v tom hráli roli politici, to bezesporu ano. To je tak prostě daný. A na druhou stranu je to zaměstnavatel, který zaměstnává 37,5 tisíce lidí v této republice.
1: Hlavně to říkáš správně, že on prostě platí daně v České republice. Jo, tady se dočtete, jak je to špína povl, lidi, kteří ho volí, tak jsou špína a povl. A dočtete se to na médiích, který vlastní někdo, kdo daní někde jinde. Ani nemá vlastně tu slušnost, aby za tyhle ty chlísty odváděl daně tady.
0: Takže jako 100 milionů pošle na Ukrajinu a hraje si tady na velkýho heroje, když si to odečte celý zdaní. To mě baví. Jako to musím říct, že to, jako to, a to je vidět prostě ta nevědomost těch rádoby lepších lidí, že si tyhle ty věci nejsou schopni. To je to samé, jako když říkají, že my tady máme boty. Přátelé, to nejsou boty jako boty na nohy. To je jako, že oni o nás tvrdějí. Vlastně ten spor, který my vedeme teď s Vaškem společně s Googlem, je o tom, že prostě oni nám odečetli ty lidi, protože to někdo nahlásil, že máme placený ty streamy. Že my si platíme vás tady, co tady jste, co tady píšete ty vaše komentáře a dotazy. Tomu se říká jako bot, jo? To sami říkají o Jindrovi Reichlu, to sami říkají o mně na Facebooku, protože jsou to všechno lehce ověřitelné věci. Já jsem dokonce na Facebooku zveřejnil, já tam mám za 2 roky reklamu čistou nulu, že jsem investoval. Čistou nulu. A tam se to všechno ukáže, protože vy tam musíte dát kreditní kartu. My tady bychom museli udělat to samý, musel by být odpočet z kreditní karty a tady nahoře byste to viděli. Tady by nahoře byla, tady by to nahoře bylo napsané. Jo?
1: Že to je sponzorováno, ano.
0: Přesně tak.
1: Jo. Tak, jo? Přátelé, kdybyste to nevěděli, tak jste tady placeni dneska všichni, jo?
0: Tak,
1: nebo si to aspoň o vás Google myslí, protože mu to píšou lepší lidi, jo? Protože oni samozřejmě. Já z toho mám, kamaráde, hroznou radost, že je nás tady 2,5 tisíce, kde jsou ty časy, kdy my jsme začínali a bylo nás tady 300, takže to samozřejmě máme z toho velkou radost. Ale samozřejmě lepší lidi tomu nevěří, nechápou to, protože Vojto, to je to samý, protože ty už máš u sebe na kanále přes 50 tisíc, já jsem se teď ani nekoukal.
0: 65 700.
1: Takže krásné velké okresní město, už se blížíš jako krajskému městu, tak to je úžasné. A já to vím, protože samozřejmě, přátelé, my máme oči a uši všude. Mně dokonce chodí e-maily od jedné nejmenované politické strany, kde jsem jako infiltroval se. Takže kdybyste potřebovali něco vidět o Pirátech, všechno vím.
0: To je krásný vždycky. To jsme tady dávali. Před 3 lety, když jsme vysílali, tak jsme to tady dávali. To byla vždycky hrozná hlína.
1: Jo, já jsem občas ty e-maily čet, tak před nějakým rokem si hrozně stěžovali na peníze, nebo co tam říkali, to bylo po těch prohraných volbách, tak tam se... Ale to nic, to jsem nechtěl říct, já jsem chtěl říct, že jak máme oči a uši všude, tak jsem pochopil, že Vojto, že oni nechápu, jak můžeš mít tolik sledujících, když seš tak blbej prostě, jo, přece ne.
0: Jo, to je pravda, no, to je pravda.
1: Ty přece seš úplně blbej, já jsem jako retardovaný, ty jsi mě vzal jako do opatrovnosti.
0: Jo, a to je pravda, přátelé, tohle to, co říká Vašek, to je opravdu pravda, to si nevymýšlíme. To tady skutečně koluje v našem městě, že já jsem vlastně úplně blbej, ale Vašek je retard. To je vlastně takovej jako těžký oligofrénik někde na hranici IQ 50 a já ho všude tahám sebou.
1: Jo.
0: Jakoby, jako ocáska vlastně a společně tvoříme duo a jako fakt, vy se tomu tady smějete, jako, ale to opravdu ty lidi tady tvrdí.
1: No a oni jako nechápu vlastně, jak je možný, že někdo takovej má, protože já mám na kanále už teďko 11 tisíc lidí a to jsem začal před rokem, ty jich má 60 tisíc a roste to samozřejmě, protože lidi tě mají rádi a dáváš jim ty informace tak, jak jsou prostě srozumitelně a správně. A oni to nechápou, že jo? Jak je to možný, že tyhle ty dva retardy prostě někdo jako sleduje, že jo? Co zatím je? Jako, kdo to platí prostě? Jo? A samozřejmě všichni tady, přátelé, jste placení, to je jediná jako možná odpověď, kterou tyhle ty jako intelektuálové najdou. Ale samozřejmě to nedává smysl, protože zase proč by to někdo dělal, že jo? Proč my bychom si jako platili lidi tady, protože co bychom jako z toho jako měli? Dobrý pocit? nebo nevím.
0: Jarmilko, nejste v tom sama, mě ducho taky ještě nepřišel.
1: Nechodí důchod. Ale já jsem mu to ještě chtěl říct jednu věc, než na to úplně zapomenu. K těm našim srazům, jak jsi říkal, že tam jezdí lidi, kteří mají lepší auta než my, což není nic složitého, to není nic složitého. Protože Vojto, já ti řeknu jednu věc, jo. To jsou lidi, kteří většinou, všichni, co jste tady, jste něco dokázali. Všichni, co jste tady, jste něco budovali. Lepší společnost, jak tomu Vojta říká, to se mi vždycky líbí. A je jedno, jestli jste byli ve fabrice nebo kdekoliv jinde, prostě něco jste budovali, dělali jste nějaké hodnoty. Mnoho z vás, kteří tady jsou, jste podnikali, dělali jste nějaké rodinné firmy, měli jste stavební firmy, začínali jste jako zedníci, až se to rozrostlo. A samozřejmě nechcete poslouchat keci nějakých jako lepší lidí, kteří vystudovali nejmenovanou filozofickou fakultu, kteří vám budou říkat vlastně, jak máte žít.
0: Ano.
1: Jo? A samozřejmě proto na ty naše srazy chodí normální lidi, kteří prostě budovali něco, budovali to pro svoje děti, pro svou rodinu, občas pro svoje ego, jako to děláme samozřejmě my všichni, protože nás to samozřejmě potěší, když ta práce má nějaký výsledek. Samozřejmě, když jsou na to peníze, tak to taky jako nevadí, že jo? Ale prostě něco se budovalo. Budovala se republika, budovalo se něco. Lidé, kteří studují tyhle ty fakulty, nebudují nic. Ty žijou z peněz vás. Proto vás jako potřebujou, samozřejmě. A logicky, chytrýmu člověku to jako velmi brzo dojde, že? To je asi jedna z mála věcí, Vojto, kde bych tě doplnil, jak jsi říkal, co se vlastně změnilo. Tak změnilo se to, že se možná malinko přistřihávají křídla těmhletěm neziskovkám a těmhletěm penězvodům. Ale je to sakra málo ještě, jako jo. Mělo by se prostě zavřít ty kohouty, jako úplně nechat je pochcípat lady. Protože to jsou lidi, kteří se neumí nějak živit. Oni nic neumí prostě. Oni nemůžou...
0: Není za nimi nic.
1: Žádná hodnota, nevytváří žádný hodnoty. Vlastně jediná, jsou to antihodnoty, co oni vytváří. Oni vlastně bourají systém, který je živý. To je na tom jako nejvíc paradoxní. Vojto, teď jsem si vzpomněl na našeho doktora, jak jsme mu říkali doktor, když nebyl doktorem, ale jak nám říkal, že ten jeho syn.
0: Jo.
1: Ten jeho syn vlastně chodil na ty protesty tady těch jako pankáčů, ne pankáčů, a tady těch jako LGBT, a všem všechno, a všechno dohromádky dát, a všichni, ať máme všechno dohromady. A on mu říkal, ty chodíš protestovat proti tomu, co já jsem tady 40 nebo 50 let budoval, jako, z čeho já ti platím nájem, ty vole.
0: A ještě ta sranda na tom je, že je to můj jmenovec, to mě jako úplně nejvíc pobavilo.
1: Jako fakt, to ani nevím. Jo, Vojta,
0: jo.
1: To je pravda,
0: kdo to je? To je ten, jak nám tam dones to kafe, má nás polil. Takový ten příjemný kučina. Tak to je
1: Vojta. Jo, všem.
0: A já jsem se musel smát, protože jsem se na to úplně vzpomněl. Přesně jsem se na to vzpomněl, co? To, a oni jako tyhle ty lidi, víte se, vždycky ten člověk, který ho potkáte a stane se vám třeba něco špatného, a to se nám třeba s Vaškem jako opravdu stalo během covidu, hned v prvních měsících, tak ono vás to potom nějak obohatí a vy nakonec zjistíte, že vlastně jste si tím měli projít, jo, tady tou věcí.
1: Jo.
0: A že všechno to zlý je k něčemu dobrý a že se to nakonec jako otočí, pokud nepřestanete věřit v to, že se to může obrátit. Jo. Protože kdybychom to vzdali, tak vlastně nikdy tady tyhle věci nejsou. A ono opravdu jako jinak to zní od lidí, kteří něco vybudovali, mají něco za sebou, zaměstnávali lidi, jsou za nima hodnoty s přidanou hodnotou a tak dále. A něco jiného, nebo zachránili nějaký lidi, ale něco jiného je, když vám to tady vypráví prostě někdo, kdo nikdy v životě nic neudělal, kdo jediný, co dokáže, tak vytáhnout z lidí prachy, nedokončí ani ten projekt, na které ty peníze vytáhne. My jsme shodou okolností dneska, a teď tím to vlastně uzavřeme, my jsme s Vaškem dneska se bavili o Českém domě, protože jak jsme udělali tu reklamu, jak jsem teda já udělal tu dvouminutovou reklamu, tak to, přátelé, zabralo, abyste nám poslali jenom za tento týden od minulého vysílání 34 900 korun na transparentní účet. Já vám za to chci moc poděkovat. Opravdu chci moc poděkovat. Některé ty rodiny si nepřejí být jmenovány, takže nebudu jmenovat. Dokonce to bylo tak, že nám přišly nějaké peníze a ti lidé trvají na tom, že jsou pro nás dva s Vaškem za tu práci, kterou děláme. My je samozřejmě jinak použít ani nemůžeme, protože tak hovoří zákon. Ale ve chvíli, kdy tam je na český dům, tak to prostě bude na český dům a teď se dostanu k jádru pudla. Tito lepší lidé v uvozovkách vytvářejí teď auru o tom, ale podívej se, ty dva pitomci, ten retardovaný a ten úplně blbej, teď vybírají od lidí peníze na něco pro sebe. Jako. Jo?
1: Jo.
0: Protože jak jsou hloupí, tak si ani nezjistí, že my máme správní radu a v té správní radě jsme my dva s Vaškem a my tam taky vůbec bejt nemusíme. A to patří, pokud se to podaří vybudovat, což v tomto tempu bude trvat 5 let, tak to bude patřit tomu spolku. Takže my, když s Vaškem umřeme, tak to po nás přebere ta správní rada, která tam bude. A nebo stát, bohužel. Když nebudou
1: ne.
0: následující. Ale to nesmíme dopustit. Proto máme i členy, aby mohli zvolit novou správní radu. Jo, to, že se pak můžou porafat. To, že se samozřejmě můžou mezi sebou rozeštvat a že to můžou i prodat, to je pravda. To tady nebudu tvrdit jako opak. Jo? Ale je to složitý, protože v tu chvíli to musíte vysvětlovat. Takže to není tak, jako že my dva s Vaškem si tady od vás jako chceme peníze, abychom měli sídlo u moře, což už jsem slyšel otevřeně o tom mluvit některé lidi, jako, kteří nás nemají rádi. Tak to říkám dopředu, abyste to věděli, jo? Že takováhle fáma tady prostě chodí a tomu se nedá bránit. Jo, to je jenom prostě blbec tomu uvěří, v pořádku, nemám s tím problém, ale to jsou lidi, kteří stejně nic nepošlou, takže je to jedno. Ale ten hlavní důvod je v tom dvouminutovém videu. To znamená, jestliže tady existuje skupina lidí, která vybere 7 milionů korun, velmi úzká skupina lidí, na to, aby založili politickou stranu, pak tu politickou stranu nezaloží, protože se udělají průzkum a zjistí, že by dostali 0,0 hovno a ty peníze utratili, protože jim prej údajně řekli ti dárci, jo, jasně, oni se každý optali, že to můžou tratit za něco jiného, takže za to dostudoval BC asi po 10 letech nebo po kolika. Ještě na Karlově univerzitě, ještě obor úplně šílený. Tak nezlote se na mě, tak já si teda myslím, že spolek, který tady už brzy 5 let skutečně pomáhá lidem a je to prokazatelné, je to transparentní, my to vždycky natáčíme, dáváme to, že se na to kdokoliv podívá. Naše účetní nám říká, vy jste blázni prostě. Jako, to jsem neviděla, aby někdo 85% přijatých peněz dal na pomoc. Většinou je to tak, že 80% padne na mandatorní výdaje, to znamená na tu spotřebu. Na nás spotřebu by to mělo být. Jo? A těch 20% jde lidem. Podívejte se do těch zpráv, do těch výkazů těch lidí, kteří říkají, že dělají dobročinnou činnost. A hned budete koukat. Já jim to nevyčítám, já jenom prostě říkám, že my to takhle neděláme, my na tom závislí nejsme. A chceme, aby ten spolek opravdu měl nějakou střechu. Nechceme prostě už platit nájem 120, 140 tisíc měsíčně plus údržbu a tyhle ty věci. Ono to vyjde na 200 táců. Někdy na to je, někdy na to není, že to s Vaškem doplácíme my. Teď třeba to platíme my dva s Vaškem, 100%. Ani koruna. Ani koruna nejde z fondu. Ani koruna. Jo? A stojí nás 114 tisíc měsíčně. Ani koruna nejde z fondu. Všechno to platíme my dva s Vaškem děleno dvěma. Jo? My si nestěžujeme, my to pouze prostě konstatujeme. A chtěli bychom, aby tady byl takový dům, proto se to jmenuje Český dům, abychom se mohli scházet a abychom mohli odtud pomáhat těm lidem, co se dostanou do akutní sociální krize, protože takových lidí přibývá, a aby to skutečně mělo nějaký význam. Jo? Takže to je ten důvod. Proto si toho vážíme. Samozřejmě mě pak třeba jako mrzí, když vidím, že tady pitomeček prostě je úplně blbej, který v životě nic nedokázal, vybere za 14 dní, za 3 týdny 7 milionů. A potom lidi, kteří opravdu něco chtějí dělat a je za nimi prokazatelná činnost, tak vlastně to tady budou vybírat 10 let, ty peníze. Jo? Jako vnitřně mě to mrzí. Já to říkám na rovinu, jak to je. Nebudu tady hrát, že je mi to jedno, není mi to jedno. A nechápu, jak někdo prostě může hrdě říct, já tam posílám peníze na tu demokracii, protože já věřím, že oni jako vybudou tu demokracii. To teda, to je největší podvod na ty lidi a úplně žasnu. Já teda nevím, až to koukáš ty, jo, ale já teda úplně jako žasnu, že tomu ty lidi věřej a že vlastně ty svoje těžce vydělané peníze tam takhle dají a přitom z toho nic není.
1: Jako. Kamaráde, řeknu ti jako horší příklad, než je tady Chlívek a jeho výběrčí. A to je to, že se nějaký Ferda tam jako rozhodne, že vybere na bombu nějakou, nebo raketu, nebo na něco, nebo na Faustwein, nebo nějakou Wunderwaffen, jak tomu říkali Němci, a řekne, pojďte, pošlete nám peníze, my koupíme 50 dronů a ty pošleme na Moskvu a tam to zabije strašně lidí, budeme z toho mít všichni radost. A na to za pár měsíců prostě vybere x milionů, jako v desítkách milionů, ve stovkách milionů.
0: To je strašný, to je prostě strašný.
1: Což je vlastně jako strašný, to mě jako mrzí.